0: Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste Dumky pro klavírní trio Opus 90 od Antonína Dvořáka. Skladbu zahrálo Guarneri Trio ve složení Ivan Klánský klavír, Čeněk Pavlík housle a Marek Jerý violončelo.
1: Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klikám, místo, kde uchopíme a otevřeme. Mám pro vás novou měsíční sérii a ta se jmenuje Hrdinové víry. Nejde o postavy z biblické knihy Židům z 11. kapitoly, ale o dnešní hrdiny víry. Já jim často říkám spíše šílenci víry, jsou v šílených situacích a přitom stojí věrně ve víře s Bohem. To znamená odvážně a vytrvale. Někdo řekne, hej Petře, doufám, že nebudeš mluvit znovu o Ukrajině. Ano, chci vás vzít na svou poslední delší cestu na Ukrajině a představit vám pro mě hrdiny víry. A možná dříve, než vnitřně nebo minimálně vnitřně vypnete, chci říci, co se týká života církve, tak my se chceme inspirovat po celém světě. Jezdíme do Ameriky, Anglie, dnes se hodně cestuje do Austrálie, což si myslím, že je super. Ale je tady něco blíže, jak na kilometry, tak co se týká naší kultury. Nedávno jsem potkal biskupa z Charkova, pastor, který do války vedl sbor pro 3000 lidí. Přišel před 20 lety a začal asi s 20 lidmi. A začal krok po kroku. Je to starší pán, klidný a přitom pro mě velmi moudrý, zkušený. Mám pocit, že církev na Ukrajině žije a roste, jenže kdo by tam teď jel? Většina asi ne a rozumím tomu, tak si můžete alespoň poslechnout tuhle sérii. Skutky apoštolské 1.8. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Vítejte v pořadu Klika v nové sérii Hrdinové víry. Dnešní díl nese název Až na konec země. Několik lidí v Hluku okolo Češky paní Marie a Ukrajinky Anny udělali sbírku pro dětskou nemocnici v Mukačevu. Vyzvedl jsem to a k tomu jsem přidal ještě generátory, motorové pily a turnikety na zaškrcení krvácení. Na Ukrajinu jsem tentokrát cestoval sám. A nebylo mě fyzicky i psychicky úplně dobře a tak jsem poprvé na slovenské celníky i nadával. Nechali mě všech 100 krabic z dodávky vyložit, všechno rozřezat a pak znovu naložit zpátky. Prý je to teď běžný postup, myslel jsem, že mě z toho prdne. Večer jsem dorazil do Poljany na západ Ukrajiny, kde se ke mně přidali další dva Češi, pastor Michal a můj kamarád Luboš. Chlapi jsou ze Slezské církve evangelické v Těrlicku a stali se partnerským sborem pro církev v Sumě. Další den brzy ráno přesedáme do dáče Dačr s náhonem na všechny 4, kterou vezeme pro kaplany na frontě a vyrážíme dál do Kyjeva. Ve Lvově se přidáváme k našim kolegům z Ukrajiny a cestujeme až do Kyjeva. V Kyjevě bychom si rádi dali nějakou večeři jen tak narychlo, někde v supermarketu ve fast foodu, ale musíme změnit plán. Je právě letecký poplach a všichni lidé ze supermarketu musí ven na parkoviště, protože je velká pravděpodobnost, že by to dopadlo právě tam, do supermarketu. Vybíráme nejbezpečnější místo pro večeři. Je to restaurace vedle americké ambasády. Tady nic nedopadlo za celou dobu války, ani odkloněná raketa. Všechny strany, a nejenom ta ruská a ukrajinská, si to poctivě hlídají. Další den je neděle a někdy nad ránem vyrážíme do Sumy. Chceme tam stihnout bohoslužbu, kde máme s Michalem i kázat. V Kyjevě však nemůžeme přejet hlavní mosty, jsou zavřené, protože je opět útok a mosty používá protivzdušná obrana. Když se blížíme k Sumě, tak nás čeká ještě na hodinu důkladná kontrola SBU. To je ukrajinská kontrarozvědka a oni prošli naše telefony, telefonní čísla, webové prohlížeče, potřebují zjistit, zda nejsme špioni, sabotéři nebo něco takového. No a po dlouhé cestě dorážíme do Sumy. Suma, která je zkoušena těžkou válkou. Stále zde dopadají drony a rakety. Suma, která leží 30 kilometrů od Ruska. Přijíždíme do církve, kterou vede pastor Ivan. Ivan pochází ze západu Ukrajiny, ze Zakarpatí. Studoval v semináři v Kyjevě a některé jeho kolegy pán Bůh povolal na misii tak různě po celém světě. Ale Ivan zažil, že ho pán Bůh volá sem. Pro mě až sem na konec země.
Skutky 1.8. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Můj kolega Feder si z Ivana dělá někdy legraci. Říká, Ivane, slyšel jsi Pána Boha dobře? Někteří tví kamarádi slyšeli, že Bůh volá do Afriky, Ameriky nebo do Francie, do Paříže, ale tebe do Sumy. Ivan to vnímá přesně, jak píše apoštol Pavel. Je to o sestoupení Ducha Svatého, o jeho síle, o tom být jen svědkem Ježíše Krista. Když se ho někdy Feder provokativně zeptá, Ivane, jak se má tvoje církev, tvůj sbor? Ivan říká, to není moje církev, to je církev Ježíšova. Já jsem jenom svědek. Mám vždy pocit, že to není jenom fráze. Je v tom povolání a tím pádem i určitá lehkost. Život zde ale během války není lehký. Ivan sem přišel před pár lety, četl v jednom bytě s lidmi pravidelně Bibli, pak v druhém bytě a pak založil sbor. Bylo jich 30, pak 70, pak 150. Pak začala válka a spoustu lidí pak logicky odešlo. Zůstali zde převážně starší lidé a Ivan. I Ivan měl pozvání na západ Ukrajiny i do zahraničí, aby s rodinou vycestoval. Ale on zůstal zde na konci světa. Jeho sbor se neskutečně zmenšil, protože dost lidí odešlo a je to logické. Během té doby Ivan a jeho zmenšený sbor humanitárně sloužil pravidelně až pro 1500 lidí. Když jsme tu byli, tak pršelo, to byla velká výhoda, protože země je podmáčená a ruská technika se nemůže přibližovat a také neletí drony. Když jsem na těchto místech, tak mám 4 chlapíky, dobré přátelé, kteří se za mě modlí. A mám pocit, že to bylo poznat. Byli jsme v pohodě. Až to mohlo vypadat, že to tady není až tak horké. No za 2 dny po našem odjezdu zde v Sumě byl útok na 48 místech. Zemřeli tady 2 lidé, spoustu lidí bylo zraněno. Jedna raketa dopadla i do místní školky, naštěstí v ní nebyly děti. Ten den na Ukrajině zemřeli taky 3 pastoři. Za dobu války bylo zničeno 740 církví a zemřelo 97 pastorů, kazatelů nebo diakonů, což nejspíše nebude jenom náhoda. Římanům 8. kapitola 35. až 38. verš. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem pánu. Ivan je obyčejný chlap. Při obědě mu říkám, ty jsi zhubnul. A on říká, ano, začal jsem běhat a přestal jsem pít alkohol. Říkám, že to bych také potřeboval. Je to obyčejný chlapík, ale s neobyčejnou vírou a věrností. On je vydáván na smrt. On zde zůstává na konci země a zároveň zde zažívá, že od Kristovy lásky ho i lidi okolo něj neoddělí soužení a úzkost války, přítomnost ani budoucnost, život ani smrt, žádná moc je nedokáže oddělit od Boží lásky. Když jsme byli dopoledne tady v církvi, tak chvály se mě zde na konci světa neskutečně dotýkaly. Často jsem měl slzy v očích. Pán Bůh je miluje a oni milují jeho. Dietrich Bonhoeffer, německý teolog, pastor a bojovník proti nacismu, napsal: Boží přítomnost se neprojevuje primárně jako odstranění těžkostí, ale jako trvalá blízkost uprostřed nich. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Kde jsme v těžkých situacích zažili Boží blízkost? A nebo naopak, v čem bychom teď aktuálně potřebovali i během těžké situace zažívat, že Bůh je s náma?
což může být i teď naše krátká modlitba. Pastorovi Ivanovi jsme pomáhali před 2 lety rekonstruovat sociální a misijní centrum. A když prší a neletají drony, tak se tam jedeme podívat. Ptám se Ivana, kam tato cesta vede? On říká, no vede do Ruska, jsme 15 kilometrů od ruských pozic. Říkám, aha, projíždíme vojenským blokpostem, všechny cesty jsou zasíťované, sítě tvoří takové jako tunely, je to kvůli dronovým útokům. A ptám se Ivana, proč nás tady na tom blokpostu nekontrolují vojáci, proč tady žádní nejsou? No on říká, je letecký poplach, jsou schovaní. Sem tam se mě někdo zeptá, Petře, proč tam lezete? Nechci to zduchovňovat, ale tak Bůh miloval svět, že poslal jednorozeného syna. Bůh nemiloval jenom emocí nebo slovem, ale slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Láska je vyjádřena přítomností. A i my vyjadřujeme někdy lásku k lidem tím, že jsme přítomní v jejich místě, v jejich situaci. Ne, nejsme šílenci, máme ženy, děti, nepotřebujeme riskovat. Ale někdy potřebujeme navštívit své kolegy, pro mě jsou to hrdinové víry. Až na samém konci světa. Vydávání na smrt a přitom neoddělení od boží lásky. Pojďte se mnou cestovat dál a potkat další hrdiny víry. Tak třeba už za týden. Mějte se krásně.

Hodiny u fleku teď ukazují 4. Jan Verich právě vyšel ze dveří křemensárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak jdou si sednout.

Vítězslav nezval, schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren svět u nohou.

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově vstává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije aspirin a do reda.

z koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přešla a dál snad bude hezky.

Vinice se rojí, třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí. Má lásko, podívej,

z koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přejde a dál snad bude hezky. Dáme si víno i

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsou výročí, kterým se nevyhneme. Jedním z těchto výročí je den narození pana Cimrmana, a to nikoli toho českého všeuměla, ale toho, který si zhruba od svých 18 let říká Bob Dylan. Narodil se 24. května 1941, takže pro mnohé z nás neuvěřitelně oslavuje v roce 2026 85 let. Na úvod jste slyšeli instrumentálku, kterých není v jeho repertoáru mnoho. Pochází z alba Nashville Skyline, název je Nashville Skyline Rec. Byla nahrána roku 1969 a čeští posluchači léta mohli poslouchat z rozhlasových vln,

jako znělku Toulek rozhlasového pořadu takzvaného westernového dětka letitého zvukaře Porty Petra Beneše blahé paměti. Teď si pustíme pár ukázek z dob 60. kdy natočil Bob Dylan první ze svých 40 studiových alb. Tentokrát to bude z alba Freewheeling, jeho hit Don't Think Twice, It's All Right, jeden z jeho první hitů, a dále velice často přebíranou skladbu Mr. Tambourine Man z alba Bringing It Back Home. Ať se vám dobře poslouchá.

Jak jsme si řekli, tak dnešní čaj do páté je věnován Bobu Dylanovi a čím méně o něm budu mluvit, tak tím více bude času na písně. Samozřejmě se nevejdeme do jednoho 60-minutového pořadu. Druhý díl, který máme již naplánován, bude věnován coverům, protože nikdo nebyl častěji přespíváván než Bob Dylan, až jeho domovské vydavatelství Columbia Records mělo jeden čas heslo Nikdo nespívá Dylana lépe než Dylan. Je to příznačné, jak přebásnění, tak přespívání není nic jednoduchého, ale o tom až příště. Protože zdaleka nestihneme spoustu informací, už jenom vyjmenování těch 40 alb by zabralo dlouhé minuty, které by nás ukrátily od poslechu, tak se pokusíme nasměrovat posluchače, kteří o to budou mít zájem, na základní literaturu. Kromě jeho vlastního životopisu Chronicles 1 and 2, neboli kroniky, vyšly samozřejmě vzhledem k jeho introvertní povaze neautorizované životopisy. Ten starší z nich v českém překladu vyšel roku 2000 a nese název Dívám se, jak teče řeka, a ten napsal Paul Williams, dlouholetý dylanolog, dalo by se říci, jeho vrstevník, který sledoval jeho dráhu od roku 63, kdy mu bylo 15, a napsal o něm celou řadu kritických článků, myšleno tím kritických v pozitivním slova smyslu, tak to je první kniha, kterou stojí za to si v každém případě pořídit. A ta druhá vyšla již ve druhém rozšířeném vydání v nakladatelství Galén, které pro muziku všech žánrů udělalo mnoho dobrého. Knihu Howarda Sounce Down the Highway v druhém doplněném vydání vydal Galén loni v velice dobrém překladu Michala Bystrova. Ostatně dylanologie, dá-li se nazvat to pátrání po životě Boba Dylana, který se velice intenzivně chrání svoje soukromí, dá se vysledovat až právě do těch 60. let. Jedním z prvních byl vynikající dylanolog Jan Sobotka, také hudební kritik Jiří Černý patřil k těm výjimečným. Mimochodem v celém světě si fandové Boba Dylana říkají Bobcats, což je anglický termín, který se obecně překládá jako kocour, ale v tomto případě jsou to vlastně Dylanovi obdivovatelé a ctitelé, jejich po celém světě je celá řada. My si zase pustíme pár pěkných písniček. Vrátíme se k albu Nashville Skyline, které budí ostatně jako víceméně celá tvorba Boba Dylana dost rozporuplné reakce. Některými je adorováno, některými bráno, dalo by se říct, jako jedno z nejhorších. Já ho mám ráda z toho důvodu, že jsem fanda bluegrassu a country a je tam pár krásných věcí, které stojí za to znát. Jedna z nich je jeho dvojzpěv s jeho dlouholetým souputníkem, o něco starším, a toho z mála, kterého vedle Woody Guthrieho Bob Dylan obdivoval, a tím je Johnny Cash. Nahráli na toto album společný dvojzpěv Girl from the North Country, mimochodem takzvaných bootleg tapes, neboli potajmu vydaných nahrávek. Je množství písní, které jen tak z legrace nahráli spolu s Donny Cashem. Ty bootlegy vycházejí v mnoha četné sérii, stojí za to se jimi trošku prokousat, naposlechnout si je a něco si z nich vybrat. Takže bude Girl from the North Country a pak píseň, kterou velice dobře přespíval i Robert Křesťan, takže ji možná znáte v jeho podání, a bude to One More Night, obojí z alba Nashville Skyline z roku 69.

Takže co si o Bobu Dylanovi říci, co třeba není tak úplně známo? Rodným jménem je Robert Allen Zimmerman, hebrejské jméno, které dostal při křtu neboli bar mitzvě, je Šabtaj Cizl Ben Avraham. Narodil se 24. května v Duluthu v Minnesotě. Dětství prožil v Hibingu tamtéž, pohoří Mesabi na západ od hořejšího jezera. Prarodiče z otcovy strany pocházeli z Oděsy, což je dnešní Ukrajina, a odešli do státu po antisemitských pogromech v roce 1905. Prarodiče z matčiny strany byli litevští židé, kteří přijeli do Spojených států v roce 1902. Dylan byl dvakrát ženatý, má celkem 5 potomků a ačkoliv to sám zlehčuje, je velice sečtělý. V jeho textech se najít různé politické, sociální, filozofické a literární vlivy a inspirace, které vždy dokáže přetvořit v originál. Takže zpočátku vycházel z písní Woodyho Guthrieho Moc stál o osobní setkání, které se nakonec povedlo. Bohužel už v té době byl léčen v pokročilém stádiu docela omezené rozpoznávací schopnosti, ale přesto si s Dylanem dokázal víceméně porozumět. Další jeho starší vzor byl Hank Williams starší, jak již bylo řečeno, Johnny Cash. Za více než 60 let své hudební kariéry experimentoval s celou řadou hudebních tradic amerického písničkářství. Takže v jeho tvorbě najdeme folk, country, blues, gospel, rock and roll, hillbilly, rockabilly, skotský, irský folk, ale náznakem i jazz a swing. Když vystupuje, tak je to bývalo většinou s kytarou a harmonikou, myšleno tím foukací harmonika. Poslední dobu je to spíš s klávesami. Od konce 80. let koncertuje s různými hudebníky i sám, tak vytrvá, že se celému tomuto stylu vystupování začalo říkat nekonečné turné. Jako písničkář a hudebník získal mnoho ocenění, včetně Grammy, Zlatého globu, ceny Akademie, o tom bude za chvíli ještě řeč, tedy Oscara. Byl uveden do rock'n'rollové síně slávy, nešvilské písničkářské síně slávy a písničkářské síně slávy. Porota Pulitzerovy ceny mu v roce 2008 udělila zvláštní cenu za výrazný přínos populární hudbě a americké kultuře. V květnu 2012 obdržel Dylan od prezidenta Baracka Obamy prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní vyznamenání Spojených států. Při ceremonii Obama vyzdvihl Dylanův hlas pro jeho jedinečnou chraplavou sílu, která redefinovala nejen to, jak hudba zněla, ale i poselství, které nesla a ovlivňovala lidi. My si teď vzpomeneme, jak silnou reflexi vyvolává Bob Dylan ve filmovém průmyslu. Je to jednak tehdy, když písně pro některý film skládá sám a někde, kde jsou jeho písně použity, třeba mnoho let po jejich natočení. Uslyšíme píseň Blowing in the Wind, která byla nahrána v roce 1963 a o mnoho desítek let později patří mezi do soundtracku filmu Forrest Gump. Naopak Knocking on Heaven's Door z roku 1973 je ústřední melodií filmu Pat Garrett a Billy the Kid, kde si dokonce Bob Dylan střihl jednu ze svých mála filmových rolí a byl to kovboj jménem Alias. Zase to jméno má co dělat s jeho osobním přístupem k věci. A konečně Oscara a Zlatý globus získal přesně na přelomu tisíciletí v roce 2000 za film Wonder Boys, Správní chlapi, a jeho titulní melodii Things Have Changed. Ať se vám líbí.

Píseň Lay Lady Lay, která se nám na tento výběr v tuto chvíli nevešla, možná příště, byla složena v roce 69, opět je z alba Nashville Skyline a původně ji Bob Dylan komponoval pro film Midnight Cowboy, půlnoční cowboy. Takže reflexe toho filmu je možná ve celé řadě věcí. Pokud jde o samotnou tvorbu, tak Dylan je kromě písničkářství, tedy skládání textu a písní, dlouhá léta velice zajímavým malířem. Od roku 1994 mu vyšly 3 knihy kreseb a maleb a vytvořil celou řadu obrazů. Jeho práce byly vystaveny ve významných galeriích. Mimochodem Self-Portrait na jeho stejnojmenném albu si pochopitelně namaloval sám. Pokud jde o jeho filmové stvárnění, jeho osobnosti, tak v roce 2005 na BBC Two byl uveden poprvé oceňovaný filmový dokument Dylanova biografie No Direction Home. Dokument, který natočil Martin Scorsese, se zaměřoval na období od Dylanova příjezdu do New Yorku v roce 61 až do jeho motocyklové nehody v roce 66, kde je celá řada rozhovorů s významnými osobnostmi jeho života. Joan Baez, Allenem Ginsbergem, Petrem Seegerem a podobně. V roce 2007 natočil režisér Todd Haynes film Bezemě, 6 tváří Boba Dylana v anglickém originále I'm Not Here. Je to vlastně alegorický životopis, role vypravěče se tam ujal Chris Christopherson a samotného Dylana zde hraje celkem 6 herců, kteří se však ve filmu nejmenují Bob Dylan, ale různými jinými jmény a symbolicky vlastně stvárňují postavy, jimiž si za život prošel. Takže je tu Woody, černošský kluk posedlý folkem, zpěvák a rebel v jedné osobě Jack Rollins, lirický poeta Arthur, Robbie, kterého hrál Heath Ledger, populární herec, jehož soukromý život se ocitne díky slávě v troskách, který se jmenuje Billy a hraje ho Richard Gere a konečně milovník starého folkloru a také Jude, kterou hraje Kate Blanchett. Mimochodem, nejvýznamnější podstav celé kariéře nebo dosavadní kariéře Boba Dylana přišla roku 2016, kdy získal Nobelovu cenu za literaturu za to, jak se vyjádřila Švédská akademie, že našel nový způsob poetického vyjádření, jímž navázal na velkou americkou písňovou tradici. Takže si pustíme dalších několik ukázek z jeho písňové tvorby. Ať se vám opět líbí.

Pravda je, že spousta písní, a aby jich nebylo na těch 40 studiových albech a spoustě výběrů, aby se nenašly, tak se stalo hity poměrně velmi často přespívávanými. Tomu se budeme věnovat příště. Takže teď zazněly písně od It's Over Now, Baby Blue z roku 65, Forever Young z roku 74 a pak moje oblíbená ukázka z jeho alba The Tempest z roku 2012, Dishna Whistle. Mimochodem, komu se to líbilo, tak nechť si najde na YouTube nebo na jiných sítích perfektní klip, který je k této písni vytvořen. Rozloučení nemůže nastat jiné než pomocí rozloučení. Farewell je skladba, kterou Bob Dylan složil a nahrál v roce 1964. To je z dnešního Čaje do páté vše, ale s Bobem Dylanem jsme v žádném případě neskončili. Jenom pro tentokrát. Takže se s vámi loučí od mikrofonu Helena Brefeldová a z hudební režie Šimon Vítek. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

Vzal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevyprávím. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

nad Ostravou. Letíme do noci, do nebytí.

voda, furt věkeře, voda samá voda. A moře, kde je mé?

už minulým století a dávní písně, co nás zbližovaly.

0: Tam treu.
1: Jste u nás jako doma. Proglas.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 3. června.
1: Při generální audienci pokračoval papež Lev XIV. V sérii katechezí věnovaných druhému vatikánskému koncilu. V návaznosti na předchozí týdny znovu otevřel koncilní konstituci o liturgii Sacrosanctum Concilium. V dnešní katechezi se zaměřil na klíčové pojmy liturgického slavení – obřad, znamení a symbol. Zdůraznil význam provázanosti obřadů s obsahem slavení i důležitost otevřenosti vůči symbolům pro člověka v jeho celistvosti.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
0: Drazí bratři a sestry, pokračujeme v katechezích na téma koncilní konstituce Sacrosanctum Concilium. Chceme se dnes zamyslet nad některými základními prvky posvátné liturgie, totiž nad obřadem, znamením a symbolem. Druhý vatikánský koncil vyšel z bohatého zdroje drahocenné práce liturgického hnutí a pomohl nám odhalit jednu pravdu, která byla velice živě přítomna v povědomí starověké církve a v učení církevních otců. Obřady křesťanské liturgie nejsou vnější obal svátostného tajemství, nahromadění náhodně zvolených obřadů. Nýbrž prostředek, jímž nám církev umožňuje dotknout se samotného božího obdarování. Právě proto nás koncil zve, abychom pochopili tajemství víry, které se uskutečňuje v liturgii prostřednictvím obřadů a modliteb.
1: Obřad dává liturgickému dění konkrétní podobu a jejím prostřednictvím také našemu životu, když v nás vytváří duchovní citlivost, jež nás uschopňuje zakoušet Boží přítomnost prostřednictvím Ježíše Krista. K tomu samozřejmě může dojít jen tehdy, nezůstáváme-li vůči liturgii stranou stojícími a němými diváky. Nýbrž zúčastníme-li se jí celým svým já, s tělem, myslí i srdcem, v poslušnosti Pánovu přikázání. Takto nás posvátné obřady formují k naslouchání Božímu slovu, ke vzdávání díku a klanění, k bratrskému sdílení a ke společenství církve. Zjišťujeme, že jsme shromážděni mnoha tváří spojeným jednou vírou.
2: Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita.
0: Obřad nás zapojuje do dobře uspořádané posloupnosti gest a modliteb, která může kontrastovat s naší individuální tendencí ke spontaneitě. Jeho logika však není určena k tomu, aby svobodě nasadil úzdu schémat. Naopak, střízlivá slavnostnost jejich rytmu umožňuje obřadům, aby zabrzdili horečnatou aktivitu a omezili ji na to, co je podstatné. Tak odhalujeme další rozměr činnosti, která není vypočítaná na efekt a výkon, nýbrž která poskytuje novou zkušenost s časem a prostorem. V obřadech zakoušíme logiku nezištnosti. Nacházíme příležitost zastavit se a obnovit srdce. Zjišťujeme, že Boží milost nás předchází. Učíme se žít rytmem přebývání Svatého Ducha. Gramatika obřadů je utkána z vlastních liturgických znamení a symbolů. Jak potvrzuje koncil, tato znamení značí posvěcení člověka a způsobem každému z těchto znamení vlastním je uskutečňují. Katechismus katolické církve hlouběji zdůrazňuje hodnotu těchto znamení a připomíná, že jejich význam má své kořeny v díle stvoření a v lidské kultuře. Upřesňuje se v událostech staré smlouvy a plně se zjevuje v Kristově osobě a díle. Příznačné je to u znamení vody. Od počátku stvoření k potopě, od přechodu Rudým mořem k Jordánu, až k vodě tryskající z Kristova boku, která se stává svátostným znamením ponoření do jeho smrti a zmrtvých stání.
2: Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi.
1: Znamení a symbol jsou pojmy, které jsou často užívány jako synonyma. Ve skutečnosti je znamení symbolické tehdy, je-li to odkázat nejen na ideu, ale na komplexní systém významu a hodnot. Například jsme-li pokropeni svěcenou vodou, ožívá v nás povědomí daru, který jsme získali ve křtu, a naše přilnutí k novému životu v Kristu. Za druhé, symboly mají bytostně praktický charakter, jsou především úkonem, jednáním, prostým a obecně známým, jako je pokleknutí nebo pozdravení pokoje, nebo závaznějším, jako je tomu u klíčových úkonů jednotlivých svátostí. Především však mají symboly jedinečný performativní a proměňující rozměr, jak ve vztahu k hmotným prvkům z nich se stávají, tak vůči těm, kdo s nimi přichází do kontaktu, činí zjevným, dotýkající se srdce i mysli a dávají vzniknout autentickým vztahu v církvi.
2: Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, Papa Francesco.
0: V apoštolském listu Desiderio Desideravi papež František citoval slova Romana Guardiniho a stanovil první úkol liturgické formace. Člověk se znovu musí stát způsobilým pro symboly. Je třeba, abychom se nechali poučit liturgickými obřady, abychom decentně a bez své vole pečovali o krásu našeho slavení a věnovali se autentické mystagogii. Zkušenost živé a zbožně slavené liturgie ve spojení s přiléhavou mystagogickou katechezí je nejlepší cestou, jak ve všech vzbudit onu otevřenost k setkání s Bohem, která se v logice vtělení může uskutečnit pouze tehdy, zapojili se celý člověk, duch, duše i tělo.
2: Spirito, anima e corpo.
1: To byla katecheze papeže Leva 14. při dnešní generální audienci.
0: V jejím závěru Lev 14. ve svých pozdravech připomněl slavnost nejsvětějšího těla a krve Páně, která letos připadá na čtvrtek 4. června. V řadě zemí je však přenesena na neděli a také papež ji oslaví v neděli, tentokrát v Madridu, druhý den své apoštolské cesty do Španělska.
2: Nell'Eucaristia contempliamo Gesù, pane spezzato e donato per ciascuno di noi.
1: Eucharistii kontemplujeme Ježíše, chléb lámaný a darovaný pro každého z nás. Výrazem lidové eucharistické úcty jsou procesí s nejsvětější svátostí, která procházejí ulicemi mnoha měst. Chtěl bych vás povzbudit, abyste udržovali tento krásný projev veřejného svědectví víry.
0: K symbolice procesí se papež vrátil také v pozdravu polským věřícím. La partecipazione alle
1: processioni eucaristiche. Účast na eucharistických procesích, zejména účast rodin, dětí a mladých lidí, je odvážným svědectvím víry a připomíná všem, že Bůh je přítomen uprostřed svého lidu a doprovází ho v každodenním životě.
0: Věřícím hovořícím portugalsky papež připomněl, že červen je měsíc zasvěcený nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
1: Drazí bratři a sestry, v tomto měsíci zasvěceném nejsvětějšímu srdci Ježíšovu se přibližme ke zdroji Božího milosrdenství a něhy, aby vzkříšený proměnil naše srdce a učinil je trpělivější, velkorysejší a soucitnější. 9 Salesiánů zavražděných německými nacisty během druhé světové války bude 6. června blahořečeno v krakovském chrámu svatého Jana Pavla II. Místo konání obřadu není náhodné. Mladý Karol Vojtila byl svědkem zatčení některých z budoucích mučedníků a jejich svědectví víry.
0: Beatifikační slavnost v sobotu 6. června nepřipravuje pouze Brno, ale také naši severní sousedé. V Krakově budou blahořečeni salesiánští mučedníci nacismu. S našimi budoucími blahoslavenými Janem Bulou a Václavem Drbolou je spojuje angažovanost v pastorační a výchovné činnosti a podobností, jak totalitní režim zachází s těmi, kdo formují lidská svědomí, bychom našli více. Po vypuknutí druhé světové války bylo těchto 9 salesiánů zatčeno výhradně proto, že byli katolickými kněžími. Nezúčastňovali se politické ani vojenské činnosti. Nacistický režim však jejich službu považoval za hrozbu.
1: V koncentračních táborech zůstávali věrní svému povolání. Navzdory hladu, ponižování a mučení nepřestávali podporovat spoluvězně, modlit se a vydávat svědectví o víře. Jejich mučednictví bylo církvi uznáno jako smrt in odium fidei, z nenávistí k víře. Tato beatifikace je veřejným uznáním jejich oddanosti Bohu, která se ukázala být silnější než násilí, strach a smrt. Uprostřed totalitní nenávisti zůstali věrní Kristu, církvi a svému salesiánskému povolání až do konce. Zdůrazňují organizátoři slavnosti.
0: Blahořečení se uskuteční v poutním kostele svatého Jana Pavla II. V Białych Mořách. Výběr tohoto místa má hluboký historický a duchovní význam. Mladý Karol Wojtyła, který během války bydlel v krakovské čtvrti Dębniki, byl svědkem zatčení 6 z 9 saleziánů. Němci je poté odvezli do koncentračního tábora v Dachau. Tato zkušenost zanechala stopu v životě budoucího papeže a stala se jednou z událostí, které ovlivnily zrání jeho kněžského povolání.
1: Hluboce věřím, že kněžské povolání svatého Jana Pavla II. Vzešlo také z jejich mučednictví, říká krakovský metropolita kardinál Grzegorz Ryś.
0: Otec Jan Švěrc, otec Ignáci Antonovič, otec Karol Golda, otec Vladimír Šembek, otec František Harazim, otec Ludvík Mroček, otec Ignáci Dobijáš, otec Kazimír Vojtěchovský a otec František Miška zemřeli mučednickou smrtí v německých nacistických koncentračních táborech Auschwitz a Dachau v letech 1941 a 1942. Papež Lev XIV. Schválil dekret o jejich mučednictví 24. října loňského roku. Blahořečení 9 saleziánů bude nejen poctou mučedníkům druhé světové války, ale také připomenutím, že svědectví víry a věrnosti povolání zůstává zdrojem naděje pro další generace křesťanů.
1: Krátce před začátkem světové sportovní události, mistrovství světa ve fotbale, věnuje Lev XIV. Červnový úmysl modlitby s papežem sportovním hodnotám. Zve nás k modlitbě, aby se sport stal nástrojem míru a pokoje, setkání a dialogu kultur a národů, aby přispíval k rozvoji vzájemné úcty, solidarity, osobního růstu a ducha překonávání hranic. Papež také děkuje pánu života za dar sportu, za ty, kdo oslavují Boha tělesným cvičením, za přátelství zrozená na herním poli a za radost z týmové hry. V tomto duchu se také Lev XIV. V červnu modlí, aby sport byl školou bratrství a univerzálním jazykem pro setkávání kultur a národů, podobenstvím o životě s Kristem, v němž se každý člověk naučí vítězit s pokorou a úctou k poraženým i prohrávat beze ztráty naděje a sebe sama.
0: Lev XIV. Jmenoval prefektkou dikastéria pro komunikaci Marii Montserrat Alvarado, dosavadní předsedkyni a provozní ředitelku EWTN News. Od 1. listopadu vystřídá v úřadu Paola Ruffiniho. Alvarado se narodila v Mexico City a získala akademické tituly na Florida International University a George Washington University. V letech 2009 až 2023 zastávala vedoucí pozice v Beckett Fund for Religious Liberty, kde se angažovala v iniciativách zaměřených na obranu náboženské svobody a podporu lidské důstojnosti. Od roku 2023 zastává funkci prezidentky a provozní ředitelky EWTN News, kde spravuje mezinárodní mediální platformy produkující obsah v 7 jazycích prostřednictvím televize, rozhlasu, tisku, digitálních médií a sociálních médií. V prohlášení vydaném po oznámení své nominace Maria Montserrat Alvarado uvedla: ačkoliv toto jmenování bylo nečekané, přijímám je s upřímnou touhou sloužit svatému otci na počátku jeho pontifikátu. Jsem vděčná Paolovi Ruffinimu za jeho vedení v posledních letech a těším se, že v přátelské atmosféře a s nadějí budu pokračovat v důležité práci na posílení dikastéria, aby mohlo i nadále sloužit církvi v Římě i kdekoliv jinde a zvěstovat Krista světu.
1: To byly zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu se loučí
0: Johana Bromková
1: a David Válka.
0: Laudetur Jesus Christus.

Za domem máme dřevník, o kus dál jsou úly a manželčiny včely. Mezi včelami a dřevníkem je takový ten prostor, kde tráva moc neroste, moc na něj nevidíme, sousedé také ne, no a tak tam spočívá hromada kamení. Kameny menší i větší, většinou z pole nebo ze zbouraných staveb. Takové kameny se mohou někdy hodit, jsou vlastně ušlechtilé a pěkné. A když se mezi nimi vyskytne kus betonu, je na první pohled patrné, jak je vůči ostatním úbohý a že tam nepatří. Hromada se časem snižovala a o to více se rozšiřovala. Předevčírem bylo pod mrakem, včely tolik nelétaly a tak mě napadlo hromadu kamení trochu upravit. Než jsem jednotlivé kameny zvedl, štouchl jsem do nich hráběmi nebo krumpáčem, přece jen netušíte, jakého tvora vyrušíte. Dopadlo to bez výrazného dobrodružství. Házel jsem kameny nahoru, z velkých a pěkných jsem udělal kolem hromady takový lem, aby se už nezvětšovala a každému, aby bylo jasné, kde hromada končí. Na závěr jsem byl spokojen, vypadalo to moc dobře. Příští den ráno, což bylo včera, jsem ovšem moc dobře nevypadal já. Záda. Nesourodými záchvěvy těla a s mocným hekáním jsem se snažil opustit postel. Nějak se mi přece jen podařilo spustit nohy na podlahu a zahájit proces přemisťování. Zvládl jsem to i dnes ráno. Je to trochu lepší, sedím poněkud nakřivo za stolem a tvořím tohle povídání. A přemýšlím, zda to vůbec stálo za to. Mně bolí záda. A ty kameny, co? Je jim, teda myslím, úplně fuk, že jsou o kousek vedle. Neprotestují, že se jim dříve leželo lépe nebo že měli lepší sousedy. Ale jo, stálo to za to. Držel jsem je v ruce, ty kameny. Kdo ví, kolik jim je let? Určitě více než mě. A budou tu, i když já už tu nebudu. A je na ně takhle srovnané pěknější pohled. A tak se, milí posluchači, přemístím do kuchyně, pokusím se o to, uvařím si kafe, židli si venku posunu tak, abych na tu krásu viděl. Úly, srovnaná hromada kamení, dřevník a za nimi krásná lípa u sousedů. A to dokonce, považte, možná dnes bude i

svátku svatého Františka Caracciola a k svátku přejeme všem Daliborům. Pojďme tento den zahájit hned duchovně četbou Evangelia.

Ježíš řekl: Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. A chléb, který dám já, je mé tělo obětované za život světa. Židé se mezi sebou přeli a říkali, jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo. Ježíš jim řekl: Amen, amen, pravím vám, když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe, ne takový, jaký jedli otcové a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věky.

0: Dnes slavíme slavnost těla a krve Páně. Všechno tedy najdeme na jednom místě, a to ve starším vydání k breviáře na straně 759, v novějším 856. Modlit se s vámi budou Daniel
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Chval duše bohabojná, spasitele svého, chváli příčina hojná, jde z chleba živého, který, jak církev věří, svatí apoštolé při poslední večeři měli na svém stole. Kyrie eleison.

0: son.
1: Neb když posledního dne večer Kristu nastal, s učedníky posledně při večeři zůstal a tu oltářní svátost ráčil stanovití, chtě nám obzvláštní milost takto učinití. Kyrie eleison.
0: Čeho zraku bystrostí nemůžem spatřiti, ani svou rozumností dobře pochopiti, Bůh svou všemohoucností může způsobiti a také v budoucnosti chce to též činiti. Kyrie eleison.
1: O Kriste živý chlebe, naše posilnění, dej nám, ať skrze tebe dojdeme spasení a tebe, jejíž zde ctíme, skrytého v svátosti, dej, ať věčně vidíme v nebeské radosti. Kyrie eleison. Andělský pokrmem si živil svůj lid a dával jsi jim chléb z nebe. Aleluja.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá, bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sítit jak tukem a morkem, plesajícími rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel jásám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Andělským pokrmem si živil svůj lid a dával si jim chléb z nebe. Aleluja.
1: Kněží páně přinášejí Bohu kadidlo a chleby. Aleluja.
0: Všechna díla páně velepte pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velepte pána, andělé páně velepte pána.
0: Všechny vody nad nebem velepte pána, všechny mocnosti páně velepte pána.
1: Slunce a měsíci velepte pána, nebeské hvězdy velepte pána.
0: Všechny deště a roso velepte pána, všechny větry velepte pána.
1: Ohni a žáre velepte pána, studeno a teplo velepte pána.
0: Roso a jíní velepte pána, zimo a chlade velepte pána.
1: Ledy a sněhy velepte pána, noci a dni velepte pána.
0: Světlo a temno velepte pána, blesky a mraky velepte pána.
1: Země velep pána, chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy velepte pána, vše, co na zemi roste, velep pána.
1: Prameny velepte pána, moře a řeky velepte pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte pána. Všichni nebeští ptáci velepte pána.
1: Všechna zvířata divoká i krotká velepte pána. Lidé velepte pána.
0: Izraeli velep pána, chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží páně velepte pána, služebníci páně velepte pána.
0: Duchové a duše spravedlivých velepte pána, svatí a pokorní srdcem velepte pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Mizaeli velepte pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého, chvalme a oslavujme ho na věky. Kněží páně přinášejí Bohu kadidlo a chleby. Aleluja.
1: Kdo zvítězí, tomu dám tajemnou manu a nové jméno. Aleluja.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce. Synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Kdo zvítězí, tomu dám tajemnou manu a nové jméno. Aleluja. Krátké čtení je z proroka Malachiáše, první kapitoly. Od východu slunce až na západ je veliké moje jméno mezi pohany a na každém místě se obětuje a přináší mému jménu čistá oběť. Vždyť veliké je moje jméno mezi pohany, praví Hospodin zástupů.

0: Pane, dáváš nám za pokrm své tělo obětované za život světa. Aleluja, aleluja.
1: Pane, dáváš nám za pokrm své tělo obětované za život světa. Aleluja, aleluja.
0: Dáváš nám svou krev prolitou na odpuštění hříchů.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Pane, dáváš nám za pokrm své tělo obětované za život světa. Aleluja, aleluja. Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. Aleluja. Ježíš Kristus je chléb života. Volejme k němu. Blažený, kdo zasedne k hostině v tvém království.
1: Kriste, veleknězi nové a věčné smlouvy, ty jsi přinesl Otci na oltář kříže dokonalou oběť.
0: Nauč nás slavit její památku ve spojení s tebou.
1: Kriste, smírná oběti za naše hříchy, ty sám se obětuješ na oltáři pod způsobami chleba a vína.
0: Dej, ať naše účast na slavení této oběti je znamením, že se i my spolu s tebou zcela odevzdáváme tvému Otci.
1: Kriste, ty chceš, aby se tvému Otci vzdávala po celém světě úcta účastí na tvé oběti.
0: Upevňuj společenství těch, kdo jedí z jednoho chleba a tvoří s tebou jedno tělo.
1: Kriste, ty jsi chléb sestupující z nebe, ty sytíš svou církev svým tělem a krví.
0: Dej, ať nás tento pokrm posiluje na naší životní pouti.
1: Kriste, ty k nám přicházíš v těch, kdo čekají na naši pomoc.
0: Otevři naše oči, abychom tě poznali a přijali k svému stolu. Blažený, kdo zasedne k hostině v tvém království. Bůh nás přijal ve křtu za vlastní, proto se k němu smíme obracet modlitbou, kterou Kristus svěřil své církvi. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Pane Ježíši Kriste, ty jsi za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi. Dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Pěkné pozdravení, milí posluchači. Dnes je čtvrtek 9. týdne, mezidobí. Čteme z knihy Job 38. kapitolu o tom, jak Bůh odpovídá Jobovi. Hospodin odpověděl Jobovi z hlubin bouře a řekl: Kdo to zatemňuje prozřetelnost slovy bez rozmyslu? Opásej svá bedra jako hrdina. Zeptám se tě, ty mi odpověz. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz to, když jsi tak moudrý. Kdo určil její rozměry, ty přesto musíš vědět. Kdo na ní roztáhl měřící provaz? Na čem jsou položeny její základy? Kdo zasadil její základní kámen, když sborem zajásaly jitřní hvězdy a zaplesali všichni boží synové? Kdo zahradil moře branami, když vytrysklo, vyšlo z lůna, když se mi oblékl mraky jako šatem, temnotou přikryl jak plenkami, když jsem pro ně vylámal hranice a položil závoru s bránou? Řekl jsem, až sem smíš přijít, ne dál. Zde se má tříštit bujnost tvých vln. Dával si někdy rozkazy jitru? Ukázal zoře místo, na němž má stát, aby uchopila okraje země a z ní vytřásla zločince? Ona mění zemi jak hlínu pod pečetí, jak oděv ji barví. Bere se hříšníkům jejich světlo, láme se rozpřáhlé rámě, pronikl si až k pramenům moře, v jeho hlubinách si kráčel. Otevřely se ti brány smrti, uzřel si brány temnot. Díval ses na zemské dálavy, pověz, znáš to všechno? Kde je cesta k příbytku světla? Kde pak je místo temnot, aby si je přenesl do jejich území nebo jim ukázal cestu tam, kde bydlí? Ty to víš, vždyť tenkrát ses narodil, tvých dnů je veliký počet. Pronikl si k skladištím sněhu a uzřel si zásobárny krupobytí, které jsem uchoval pro doby úzkosti, pro den boje a války. Kde je cesta, na které se rozdělují vichry, odkud se žhavý vítr šíří po zemi? Kdo vyrývá řečiště záplavám, dělá dráhu hřímajícím mrakům, že prší na neobývanou zemi, na step, kde nežije člověk, že se napojí bídná pustina, že vypučí bujná zeleň? Má snad déšť otce? Rodí někdo krupěje rosy? Z čího lůna vychází led? Kdo plodí jíní nebes? Voda tuhne jako v kámen, povrch oceánu tvrdne.

0: To nám zpíval Petr Janků. Francouzská skupina Le Primitif du Futur vydala album Le Grime de Musset, na kterém s lehkostí a humorem propojuje francouzský taneční styl Musset, gypsy jazz, blues, chanson i ohlasy tropické a severoafrické hudby. Nahrávka vzdává hold pařížské hudební tradici, akordeonu i dávným tanečním stylům. Zároveň působí překvapivě a současně a hravě. My si nyní od této skupiny pustíme skladbu La Grande Sœur.
1: C'est une histoire vraie. Ça s'appelle La Grande Sœur.

Scházej, když začnu plakat, když začnu křičet. Neodcházej, když budu všechno chtít a nic nebudu brát.

Je tu 6 hodin a 30 minut, čtvrtek, 4. červen 2026. Máme katolickou slavnost Božího těla a Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese. Ten připomíná desítky dětí, které zahynuly při izraelském náletu na palestinské tábory v Bejrutu za občanské války v Libanonu 4. června 1982. Zároveň pamatuje na všechny dětské oběti terorismu, válek a násilí. 4. června 1608 zemřel spoluzakladatel řádu menších řeholních kleriků a patron Neapole, italský svatý František Caracciolo. 95 let uplynulo od narození Jana Zábrany, básníka, prozaika a překladatele se zkušeností komunistické perzekuce. Odešel roku 1984. 95 let by měl pater Stanislav Malinský, zesnulý roku 2021, Polák z kongregace kněží Mariánů, dlouholetý kaplan farnosti Brumov a Nedašov. 90. by oslavil někdejší předseda konference biskupů Slovenska a spišský biskup, morální teolog František Tondra. Na věčnosti je od roku 2012. 50. dnes slaví duchovní církve Československé husitské Jan Kozler, bývalý hlavní kaplan armády České republiky. 60. narozeniny slaví italská pěvkyně, mezzosopranistka Cecilia Bartoliová. 67 let se dožívá předseda Papežské akademie pro život, italský arcibiskup a lékař Renzo Pegoraro. 80. slaví česko-německá fotografka, výtvarnice a pedagožka Magdalena Jetelová. O 2 roky starší je výtvarnice, režisérka, choreografka a pedagožka Zdeňka Čechová, prezidentka Unie českých počítačových a multimediálních umělců. 87 let se dožívá kytarový virtuos profesor Milan Zelenka. 89. narozeniny má americký spisovatel Robert Fulghum. Svátek má Dalibor, slovanské jméno znamená vzdaluj boj. Vám krásné ráno na Proglasu přeje Daniel Blaška. Jak krásné bude co do počasí, to vám za chviličku řeknu. Bude polojasno až jasno, ráno na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. V Čechách začne odpoledne oblačnosti od západu přibývat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky ojediněle zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 23 až 28 stupňů Celsia. Na západě Čech bude kolem 21, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě kolem 18 stupňů. Mírný jihozápadní až jižní vítr se bude k večeru v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí, na jihovýchodě zpočátku slabý proměnlivý vítr. Tlak bude slabě až mírně klesat, večer od západu bude slabě až mírně vstoupat. A rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. A dobrý až velmi dobrý den vám také přeje Daniel Blaške. Doufám, že v přítomnosti Proglasu budete mít prozářený.

Je 6 hodin a 38 minut, povězme si, co nás očekává ve čtvrtého, no co nás čeká ve čtvrtek 4. června, tedy dnes. Katolické farnosti prožívají slavnost těla a krve páně. I na řadě míst Česka budou mše svaté spojené s eucharistickými procesími ulicemi měst a obcí. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes předsedá bohoslužbě v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech. Následuje setkání v zahradě arcibiskupského paláce. Slavnostní vyhlášení vítězů 21. ročníku projektu Dětský čin roku se koná v Praze na Staroměstské radnici. Ocenění předá prezident Petr Pavel dětem, které prokázaly odvahu, empatii nebo pomohly druhým lidem či přírodě. A z popůvek na Brněnsku pojede na Ukrajinu 5 mobilních filtračních stanic pro zajištění pitné vody. Součástí přepravy je další humanitární a zdravotnický materiál. Více očekávaných událostí přineseme po 8. hodině.

Na úbočí kopce, ve stínu lípy, vzpíná se k nebi dřevěný kříž. Po dlouhá léta znamení víry, co člověka zvedá tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí svátky, sochy i vkus. Někdo se bál, tak mlčel jak pěna, a jiný zpíval svý vězeňský blues.

nedám si vzít. Co je člověk, jen prach a hlína, vánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná, když lokne si vína, že bude tu věčně.

nedám si vzít. Jen starý ten kříž, čník neby stále, přečkal bouře i válek čas. Svědectví o tom, kdo podoben skále, miloval pravdu a hledá nás. Vemte mi hlas a budu psát, vemte mi pero a budu hrát.

A s 45. minutou po 6. hodině vás zdraví Dan Blaške. Ahoj kluci a holky, máme tu ranní zíváček. Já doufám, že se vám dnešní den vydaří a také ho svěřme do Božích rukou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Pane, díky za nové ráno a den, který je před námi. I když už se vidíme na prázdninách nebo ještě ve škole, dej, ať se dokážeme soustředit na všechny nové informace, která třeba ve škole uslyšíme, a kéž dokážeme využít čas opravdu dobře. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Teď si dejme písničku, bude to Nota osminová od hudebního projektu Studeňáček.

0: Corpus.
1: Aorta.
0: Nervus fibularis.
1: Columna vertebralis.
2: Tak to jsou jenom části těla, které nás můžou také zajímat, ale dnes to bude trošku další jiná část a za chvilku se k ní dostaneme. Pokud chcete projevit svou znalost, připravte si telefonní číslo 739 850 345. A já se dnes ptám na tuto část těla. Uprostřed barevné duhovky máme černou tečku, která se ve tmě zvětšuje, aby nachytala více světla, a na ostrém slunci se naopak zmrskává do malinké tečky. Jak se tato černá část oka jmenuje? Tak pokud víte, tak už jistě vytáčíte. Ještě jednou opakuji číslo 739 850 435. Tedy jak se jmenuje ona černá tečka uprostřed našeho oka, která se rozšiřuje nebo smrskává. Už přijímáme telefonát. Halo, halo, kdo je tam?
3: Dobré ráno, tady Šimon Garbová.
2: Šimone, zdravím tě. Odkud k nám voláš?
3: Můžete mi to se prosím?
2: Jo, odkud k nám voláš? Odkud jsi?
3: Ze Sněžného.
2: Dobře, výborně. Tak ty určitě znáš odpověď na moji otázku, jak se ta
3: Je to zornice?
2: Ano, výborně, je to zornice. Dalo by se oznat také, kdyby řekl, že panenka, ale správný lékařský asi název se opravdu jmenuje zornice. Tak máš někoho, komu by se rád písničku věnoval?
3: Babičce, Ládě a všem se poslouchají.
2: Tak jo, výborně, přeju ti krásný den, někdy zase naslyšenou. Ahoj.
3: Naslyšenou.
2: Tak a my si pustíme písničku od Hradišťanů, Píšťala.

Pověsme si něco o zorničce. Zornice neboli panenka je jednou z nejzajímavějších částí lidského oka. Funguje jako taková automatická clona u fotoaparátu, která hlídá, kolik světla pustí dovnitř k oční čočce a na sítnici. Mnoho lidí si myslí, že zornice je takový černý disk nebo kulička, ale ve skutečnosti je to jen otvor uprostřed barevné duhovky. A proč je černá? Světlo, které do zornice vstoupí, je pohlceno tkáněmi uvnitř oka a neodrazí se zpět. Díváme se tedy vlastně dovnitřku oka. A ještě přidám několik zajímavostí. Prozradí zornice také naše emoce a myšlenky. Zornice nereagují jen na světlo, ale odrážejí i to, co se děje v naší mysli. Rozšiřují se, když zažíváme silné emoce, například strach, nadšení, nebo když se díváme na někoho, kdo se nám líbí. Vědci také zjistili, že zornice se mírně rozšíří, když řešíme těžký matematický příklad, protože mozek pracuje na plné obrátky. A proč máme na fotkách červené oči? Když nás někdo vyfotí bleskem ve tmě, zornice nestihnou bleskově zareagovat a zúžit se. Světlo blesku proletí zornicí dovnitř, osvítí silně prokrvenou sítnici na zadní straně oka a odrazí se zpět do objektivu. To, co na fotce vidíte jako červené oči, je vlastně osvětlené pozadí vašeho vlastního oka. No a lékaři v nemocnicích nebo záchranáři často svítí pacientům do očí malou svítilnou. Proč to dělají? Oni kontrolují takzvaný zornicový reflex. Pokud obě zornice bleskově zareagují a zúží se, znamená to, že mozek a oční nervy fungují správně. A pokud reagují špatně nebo je každá zornice jinak velká, to je takzvaná anisochorie, může to značit otřes mozku nebo jiné zranění.

0: už se blíží 7. hodina a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 7 hodin a vy posloucháte čtvrteční Ranní Plus s datem 4. června. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček
2: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.

0: miliard korun. Evidovat by se měly podle návrhu i bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se tak měly vypustit. To odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
1: Co pak finanční správa bude u desítek, stovek tisíc podnikatelů něco dohledávat? Dneska finanční správa stojí na naprosto robustní, obrovské analytice. Představa, že když se platí kartou, že je to dohledatelné a že to nemůže jít do šedé zóny, je mylná, může to jít na jakýkoliv účet a není to při těch milionech transakcí dohledatelné.
0: Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off budou moct využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Odbory z úřadu vlády se právě teď scházejí s vedoucí úřadu Tinde Bárta. Včera totiž vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli nesouhlasu s plánovaným převodem některých agent pod ministerstva. Týká se to třeba oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo rovnosti žen a mužů. Podle mluvčího odboru Ondřeje Medala jsou zaměstnanci připraveni stávkovat, pokud úřad změnu odsouhlasí.
2: Stavka není naším cílem, je to krajní prostředek. Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce i důstojné pracovní podmínky.
0: Prezident Petr Pavel se dnes sejde s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Chce slyšet jeho priority. Hlaváč se chce věnovat budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky.
3: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení její schopností a příprava protidronové ochrany.
0: Poslanci by dnes měli hlasovat o kandidátech, které navrhnou prezidentu Petru Pavlovi na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Předběžný seznam podle něj zahrnuje přes 150 jmen. O každém se bude hlasovat zvlášť.
4: Tam bude 151 hlasování. Já zkrátím dobu hlasování na 10 sekund. I tak jako tak už vím ze zkušeností z minula, že to hlasování může trvat v řadě 2 až 2,5 hodiny. Není jenom o tom hlasování a zároveň potřeba vyhlásit i hned výsledek toho hlasování po každém tom jménu.
0: Konečné rozhodnutí bude na prezidentovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět. Státní vyznamenání uděluje prezident tradičně jednou ročně, a to 28. října při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Obvodní soud pro Prahu 1 nepravomocně uznal vinným vládní hnutí SPD spodnicování k nenávisti. Trestného činu se mělo dopustit v roce 2024 dvěma kontroverzními předvolebními plakáty. Zaplatit musí 3milionovou pokutu. S rozhodnutím soudu hnutí nesouhlasí. Plánuje se bránit i u ústavního soudu. Podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného vztahy v koalici ohrožené nejsou. Myslí si, že SPD může uspět se stížností u ústavního soudu.
6: Já věřím, že v odvolacím řízení možná i nakonec ústavní soud tuto věc zamítne, protože byť se mi ta reklama nelíbila, byť bychom takovou neudělali, tak se domníváme, že tady musí existovat svoboda v prezentaci názoru, ať už politických, anebo ze strany občanské společnosti.
0: V Kyjevě zasedala Rada NATO Ukrajina, jednání se zúčastnil generální tajemník NATO Mark Rutte a velvyslanci členských zemí. Výsledkem bude další politická a vojensko-technická pomoc Ukrajině při obraně před ruskou agresí.
7: Šéf NATO Mark Rutte v Kyjevě prohlásil, že Ukrajina je teď tak úspěšná, že ruský prezident Vladimír Putin směl organizovat přehlídku 9. května pouze se souhlasem ukrajinského prezidenta Zelenského. Rutte tak ironicky komentoval fakt, že ukrajinské drony jsou schopné zasáhnout prakticky jakékoliv cíle v Rusku. Volodymyr Zelenský prohlásil, že je jen otázkou času, kdy Ukrajina přistoupí k rozsáhlejším odvetným úderům. Podle Zelenského by Ukrajina měla ještě v červnu získat další zahraniční vojenskou techniku z programu nákupu zbraní Pearl. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Německu dnes bude na prodej umělý ostrov v Baltském moři. Vyvolávací cena je v přepočtu necelý milion korun. Bývalá vojenská stanice je ale v dezolátním stavu.
8: Plošina o rozloze asi 250 metrů čtverečních stojí na dřevěných pilířích u pobřeží Rujány. V 50. letech ji tam postavilo východoněmecké námořnictvo. Plošina sloužila k odmagnetizaci.

0: amortizování jeho lodí, tak aby nedraždili magnetické miny. Po konci studené války ostrov chátral a dnes slouží hlavně jako hnízdiště kormoránů. Aukční síň tvrdí, že zájemci o koupi se objevili a na plošině by si uměli představit třeba bar nebo kasíno. Podobné projekty na moři ale často ztroskotají na extrémně vysokých nákladech. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: A Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Zároveň s tím vytvoří bezpečnostní podmínky a požadavky pro dopravce i správce drah, aby mohla autonomní vozidla fungovat v běžném provozu. Českému rozhlasu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Už teď někteří výrobci autonomní vlaky nebo tramvaje testují vozidlo, ale musí být stále pod dohledem personálu. Předložit změnu legislativy chce Drážní úřad ministerstvu dopravy zhruba za rok, pokračuje Radek Šafránek.
2: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran, nějakých zavíracích brán na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost maximální, aby to zastavilo včas, když se tam objeví nějaký předmět.
1: Na dálnici D1 jsou kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a osobní auta jedou pomalu od Ostrovačice z kilometru 178 asi 25 minut. Kamiony stojí v pravém pruhu od Velké Bíteše z kilometru 165. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Sadskou na 20. kilometru se srazila dodávka s osobním autem. Nehoda je na krajnici a projíždí se plynule. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až jasno, na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. V Čechách začne odpoledne oblačnosti od západu přibývat, tak večeru se na západě Čech místy přidají déšť a přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
4: Reče to

0: Mezi Postoloprty a Žatcem prošel včera studentský pětní pochod. Vzpomínal na oběti největšího poválečného masakru německojazyčných obyvatel Československa z přelomu května a června 1945. Mezi poutníky byl i spoluzakladatel festivalu Meeting Brno Petr Kalousek. Pro Glasu celou cestu v telefonickém rozhovoru popsal a řekl.
1: My jsme tady ještě s kolegy z Meeting Brno a to z toho důvodu, že jsme byli pozváni organizátory, což nás velmi těší, počet těch účastníků odhaduje tak zhruba na 300. Princip tady té akce, že každý účastník si může vybrat jedno jméno a to vlastně symbolicky donést pět z Postoloprt do Žatce. Já mám na svém baťušku jméno Heinze Körnera, mladého chlapce, který byl bohužel zbytečně zavražděn v těch červnových dnech roku 1945. Atmosféra je nejvíc příznivá, řekl bych přívětivá, přátelská, lidé se spolu baví, většina je českojazyčných, ovšem jsou tady i zástupci německojazyčné komunity a ty hovory, kterých my jsme svědky, tak jsou veskrze v dobré atmosféře.
0: Téměř 15-kilometrovou trasu z Postoloprt do Žatce šel včera s 200 studentů pražský arcibiskup Stanislav Přibyl a apoštolský administrátor litoměřické diecéze. Akci zahrnul do programu Roku smíření, který na letošek v diecézi vyhlásil. Zakončil ji bohoslužbou v žateckém kostele Korunování Panny Marie.

0: Dnešek je v katolické církvi slavností Božího těla. K účasti v eucharistickém průvodu ulicemi Ostravy zve mluvčí tamního biskupství Ondřej Elbl.
1: Lidé se sejdou ke slavnosti těla a krve Páně v ostravské katedrále Božského spasitele a bohoslužba, které bude předsedat biskup Martin David, začíná v 18 hodin. Po mši svaté bude následovat eucharistické procesí do kostela svatého Václava.

0: Salesiánské středisko mládeže v brněnské části Žabovřesky ohlašuje na zítra Best Fest. Letos má heslo z toho rostu. Podrobněji za organizátory Jakub Krnáč.
1: Bestfest je už pro nás tradiční festival, který probíhá vždy na konci školního roku a nabízí pro návštěvníky několik zajímavých interaktivních stanovišť, kde si můžou vyzkoušet to, co se naučili děcka z kroužku v průběhu toho školního roku, a nebo nějaké sportovní výzvy, případně tvořivé dílničky. Zároveň celé odpoledne je doprovázeno taky živými kapelami, které tvoří hudební skupiny taky z našich hudebních kroužků, a letos nás čeká i modní přehlídka kroužku modní návrhář, ale také nás čeká modní přehlídka střediskového merče, který je taky takovou novinkou a který vznikl ve spolupráci s Vojtou Čižmářem, který je taky z Brna a máme s ním velmi dobrou spolupráci, takže to je něco, na co se fakt jako velmi těšíme, a taky vystoupení kroužku akrobatický rock'n'roll, které jsou v tomhle školním roce pro nás takové dvě novinky. Zpětná vazba je velice pozitivní, jak od návštěvníků festivalu Best Fest, tak i od samotných pomocníků, samotných těch děcek, kteří se toho Best Festu zúčastním, protože je to festival od dětí pro děti. To znamená, že děti z našich kroužků, když se něco naučili, něco se jim povedlo, tak si připraví stanoviště pro ty ostatní děcka a jsou moc nadšené z toho, že můžou něco, co se sami naučili, předávat dál a ukazovat to jak i kamarádům, tak i rodičům, kteří se přijdou podívat. Velmi si to pochvalují naše děcka z kroužku, ale zároveň návštěvníci můžou vidět fakt ten posun, který děcka za ten celý školní rok u nás udělali.
0: Zhrnuje na Proglasu k zítřejšímu Best Festu Jakub Krnáč ze Salesiánského střediska mládeže v Brně Žabovřeskách.

0: Tvorbu malíře Jana Knapa přiblíží výstava Okna do ráje, kterou dnes otevře arcidiecézní muzeum Olomouc. Potrvá do 18. října, sdělila nám kurátorka Miriam Kolářová.
1: Je to autor, který prošel moderním i postmoderním vědomím, ale neustrnul v něm. Jeho cesta se ubírala směrem ke znovu objevení obrazu a figurace a narace. Jeho malba navazuje na ranou renesanci, na staré mistry, na křesťanskou ikonografii, ale nejde o doslovné citace ani historizující rekonstrukce. Zůstává pevně ukotvené v současné zkušenosti, každodennosti, interiéru, zahrady, rodiny, hry, práce a poklidného soužití. A právě v tom je podle mě velmi důležité něco dalšího. K mapových obrazech do času každodennosti, do chronologického času, proniká čas příhodný, takzvaný kairos, tedy čas milosti, zastavení, vnitřního smyslu a zjevení. Lineární běh děje je zastaven realitou zjevení, aby tento lineární a obyčejný děj pokračoval dál, ale v proměněné verzi. Knapovi to umožňuje zobrazovat žehlící Madonu, sbírání jablek v sadu, Josefa jako tesaře, kterému zrovna spadly hřebíky, a také třeba Esliči, která se v dálce pase a jednou poveze Krista do bramy Jeruzaléma. Příběhy, které říkají, že přijetí epifanie, tedy zjevení, je přirozený proces a časová linearita může pokračovat dále.
0: Popsala Proglasu Miriam Kolářová, kurátorka arcidiecézního muzea Olomouc. Dnešní vernisáž výstavy Okna do ráje začne v 19 hodin. Vystoupí při ní sbor Mladší kampanela a horňácká muzika Petra Myčky. Vstup je volný.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: A máme také čtvrtek, 4. červen 2026. Vám krásný čas. S Proglasem přeje Daniel Blaške. Slavíme slavnost Božího těla a máme Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese. 4. června 1608 zemřel spoluzakladatel řádu menších řeholních kleriků a patron Neapole, italský svatý František Caracciolo. Z té narozeniny by oslavil tenorista Ivo Žídek, první polistopadový ředitel Národního divadla, laureát ceny Thálie za celoživotní mistrovství, zemřel roku 2003. Na následky atentátu skonal 4. června 1942 zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě, prominentní nacista Reinhard Heydrich, jeden z hlavních strůjců Shoah. Výročí tohoto dne 50. slaví duchovní církve československé husitské Jan Kozler, bývalý hlavní kaplan armády České republiky. 60. narozeniny slaví italská pěvkyně, mezzosopranistka Cecilia Bartoliová. 67 let se dožívá předseda Papežské akademie pro život, italský arcibiskup a lékař Renzo Pegoraro. 80. slaví česko-německá fotografka, výtvarnice a pedagožka Magdalena Jetelová. O 2 roky starší je výtvarnice, režisérka, choreografka a pedagožka Zdeňka Čechová, prezidentka Unie českých počítačových a multimediálních umělců. A 87 let se dožívá kytarový virtuos profesor Milan Zelenka a 89. narozeniny má americký spisovatel Robert Fulghum. K svátku přejeme všem mužům a chlapcům se jménem Dalibor. Podívejme se, co nás dnes čeká za počasí. Mělo by být polojasno až jasno. V Čechách začne odpoledne oblačnosti od západu přibývat, k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přeháňky, ojedinělé bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty v rozmezí 23 až 28 stupňů Celsia, na západě Čech bude kolem 21. V 1000 metrech na horách bude kolem 15 stupňů, v Šumavě a kolem 18. Mírný jihozápadní až jižní vítr se bude k večeru v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Na jihovýchodě bude zpočátku slabý proměnlivý vítr. Tendence tlaku slabý až mírný pokles, večer od západu slabý až mírný vzestup, rozptylové podmínky budou dobré. A nás vás pozveme na našich proglasových vlnách, v pořadu Na stole je téma, vyrazíme na kolo. S Petrem Gabrielem si budeme povídat o orelské iniciativě cyklopoutě.cz a v rámci pořadu uslyšíte i pozvání na menší pouť, která vede na brněnské výstaviště, kde budou blahořečení kněží Jan Bula a Václav Drbola. Pořad vysíláme v 9 hodin. A v hudební siestě vás od 12 hodin a 5 minut pozveme k poslechu předehry k opeře Mouřenín Antonia Salieriho. Pak zazní také koncert opus 4 číslo 2 B-dur pro harfu a orchestr od Jana Křtitele Krumpolce. A na závěr v pořadu uslyšíte symfonii číslo 102 B-dur od Josefa Haydna. Je z čeho si vybrat, doufám, že vás program potěší.

0: Přednáška s názvem Islám a pronásledování křesťanů se uskuteční příští úterý v pastoračním domě farnosti Vsetín. O tématu promluví dobrovolný spolupracovník křesťanské mezinárodní solidarity Julius Kahanec, který k problematice dodává.
1: Současné pronásledování křesťanů je nejhorší v dějinách a hlavním zdrojem pronásledování je radikální islám. V mé prezentaci si řekneme, jaké bylo soužití s islámem v historii a jak došlo k vzestupu radikálního islámu v posledních 50 letech. Přiblížíme si geografii a formy pronásledování i konkrétní příklady zemí, kde křesťanská mezinárodní solidarita pomáhá. Položíme si i otázku, jak může pomoci každý z nás. Děkuji vám za váš zájem.

0: K písni Anděl inspiroval Karla Kryla kostel ve Velkém Chvojně na Ústecku, zdemolovaný roku 1977. Pozemek bývalého chrámu se podařilo převést ze státu do obecního majetku, na jeho místě se částečně nachází hřiště mateřské školy. Znalec Krylova života a díla, teolog a religionista Pavel Hošek, vyprávěl o slavné písni a jejím autorovi včera v Ústeckém muzeu.
1: Jsou to jeho umělecké začátky, on dostal umístěnku do Teplic a tak se ocitl najednou v kraji, který pro něj byl jako pro mladého muže z Moravy úplně nový a fascinující. On vlastně vroucně vypráví o těch letech strávených tady na Ústecku, protože ačkoliv to bylo období přerušené teda povinnou vojenskou službou dvouletou, no tak to byly ty umělecké začátky Karla Kryla. Jo? A i ta svébytná atmosféra Ústecka s těmi omšelými domy.
0: Dnes vyloží profesor Pavel Hošek duchovní profil Karla Kryla v Plzni ve sboru Kristova kříže na Mikulášském náměstí od 17 hodin. Beseda má název Hoškovy poslední knihy jako anděl s polámanými křídly. Náš rozhovor o ní najdete v audioarchivu na webu Proglasu.

Je 3/4 a také je tu hudební kompas. Na festivalu Maraton hudby Brno letos v srpnu vystoupí instrumentální skupina Dansage Ocultas z Portugalska, složená ze 4 špičkových akordeonistů. My si teď v jejím podání poslechneme 3 skladby. První se jmenuje Afeisoiš a vyšla loni na albu Inspirar. Její název znamená náklonnosti.

Portugalská skupina Danças Ocultas vznikla před více než 25 lety jako parta přátel, které spojoval společný nástroj – diatonický akordeon. Její členové původně neměli žádný velký plán ani ambice, začali spolu hrát klasické skladby, aby si zdokonalili techniku a teprve postupně přešli k vlastní autorské tvorbě. Zlomovým okamžikem v kariéře bylo pozvání na světový hudební veletrh Vomex v roce 2010. Díky tomuto vystoupení se skupina dostala k desítkám koncertů ve 24 zemích světa a začala pravidelně cestovat po Evropě, Kanadě i Číně. Hrála například v sále Berlínské filharmonie, ve vídeňském koncerthausu nebo v Kennedy Center ve Washingtonu. Její název znamená v překladu skryté tance. Hudebníci vysvětlují, že akordeon bývá běžně spojován s taneční hudbou, oni jej však používají jiným způsobem, k vytváření melancholických, zasněných a expresivních nálad. Tanec je podle nich v jejich skladbách přítomen jen nepřímo, ukrytý pod povrchem hudby. České publikum mohlo skupinu vidět před více než 10 lety na folkových prázdninách v Náměšti nad Oslavou. A letos v létě portugalští Danças Ocultas poprvé přijedou do Brna. Jejich koncert se bude konat v rámci festivalu Maraton hudby Brno v sobotu 8. srpna. My si poslechneme ještě skladbu Porto Seguro z alba Alentu z roku 2004 a na závěr skladbu Caixinha de Música z alba Dentro de Semar z roku 2018.

0: Poslouchali jsme portugalské akordeonové kvarteto Dansaž Okultaž, které 8. srpna vystoupí v Brně na festivalu Maraton hudby Brno. Dalším hostem tohoto festivalu bude trumpetista ze Sardinie Paolo Frézu. Jemu se v hudebním kompasu budeme věnovat zítra ráno. A dnes odpoledne si představíme katalánské duo Facoresta. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař. Nyní se blíží 8. hodina a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 8 hodin 4. června, tohle je Ranní Plus a dobrý poslech čtvrtečního vysílání vám přeji Daniela Vrbová
2: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
2: O čem budeme dále mluvit? Podaří se Evropě díky novému balíčku dosáhnout nezávislosti na americkém a čínském technologickém sektoru?
1: Jaké pojistky proti politickému vlivu na vysoké školy hodlá nabídnout nový vysokoškolský zákon?
2: A jak se do německé aukce dostal uměle vybudovaný ostrov z dob NDR?
1: Teď si poslechněte zprávy v podání Martina Matějky.
4: Odbory a zaměstnanci úřadu vlády právě jednají s vedoucí úřadu Tinde Barta. Nesouhlasí s převodem některých agent pod ministerstva a včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Obávají

0: Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci.
1: Zvláštní režim by podle návrhu měli mít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Budou moci říct, že nechtějí EET, že chtějí v režimu EET off, ale pak zaplatí místo takové té symbolické 100 korun na daní z příjmu 1500.
1: Znovu zavedení EET by mělo podle ní přinést státnímu rozpočtu každoročně 14 miliard korun. Obnovit by se taky měly i některé daňové slevy. Podle opoziční poslankyně Věry Kovářové ze Starostů si kvůli nim ale v součtu tu státní rozpočet nepolepší.
3: Ten přínos pravděpodobný do státní kasy tak samozřejmě bude okamžitě odečten.
1: Návrh teď projednají výbory. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel se dnes sejde s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem a kabinet navrhuje jmenovat nového šéfa armády od 1. července. Pavel je připravený Hlaváče jmenovat v nejbližším možném termínu. Nejdřív ale chce slyšet jeho priority.
4: Určitě má na srdci, aby armáda plnila to, co od ní veřejnost očekává, to znamená, že bude plně připravená zajistit bezpečnost, že bude schopna naplňovat naše spojenecké závazky, modernizovat, že bude schopna nabírat dostatek nových lidí.
0: Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč zatím působí jako Řehkův první zástupce v armádě, slouží od 80. let. Všechny země Evropské unie souhlasily s první fází přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Na síti X to oznámila ukrajinská premiérka Julia Svěridenková. Kyjev oficiálně zahájil rozhovory o přístoupení k unii už před 2 lety, jednání ale blokovalo Maďarsko. Jeho nový premiér Peter Maďar ale včera oznámil, že se mu podařilo uzavřít s Ukrajinou komplexní dohodu o rozšíření práv maďarské menšiny žijící na Ukrajině.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Česká konference rektorů dnes bude jednat o chystané reformě univerzit a novém vysokoškolském zákonu. A ten má přinést změny v řízení i financování vysokých škol. Do diskuze se má zapojit i ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Rektorům má představit další postup přípravy legislativního návrhu. Rektoři se zajímají hlavně o to, jaké jsou v systému záruky proti případným problémům a politizaci českých univerzit. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
6: Mezi tématy, o kterých chtějí zástupci ministerstva školství na zasedání České konference rektorů hovořit, jsou například příprava nového vysokoškolského zákona, do které jsou zástupci České konference rektorů, ale i rady vysokých škol aktivně zapojeni, a dále výsledky hodnocení vysokých škol nebo rozpočet na vědu, výzkum a inovace.
0: Izrael a Libanon zveřejnili detaily o prodlouženém příměří, počítá třeba se zřízením bezpečnostních zón bez bojovníků Hizbaláhu. Výlučnou kontrolu v nich budou mít libanonské ozbrojené síly. Z dokumentu vyplývá, že klid zbraní je také podmíněný úplným zastavením palby ze strany militantního hnutí a vyhoštěním všech jeho členů z oblastí jižně od řeky Litány. Tel Aviv a Bejrut se na příměří původně dohodli už v dubnu. Izraelská armáda ale dál pokračovala v invazi. Obě strany se navzájem obvinovaly porušování klidu zbraní. Drážní úřad začíná připravovat legislativu a nutné bezpečnostní požadavky pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Chce jí mít hotovou zhruba za rok. Dnes někteří výrobci autonomní technologie testují, vždy ale musí s řidičem.
7: Třeba společnost AŽD provozuje na své dráze autonomní motorový vůz Edita.
8: Předběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém, protože na tom vlaku teda jsme museli umístit strojvedoucího. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod dohledem v rámci legislativy.
7: Říká ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Drážní úřad připraví podmínky pro provoz autonomních kolejových vozidel bez personálu. Pokračuje Radek Šafránek z drážního úřadu.
9: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího. Řidiče. Musí být zajištěná bezpečnost, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
7: Materiál by měl být hotový zhruba do roka. Drážní úřad pak navrhne i změny předpisů na evropské úrovni. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Přes 100 expozic a desítky přednášek nabídne ode dneška do soboty veletrh vědy na pražském výstavišti v Letňanech. Návštěvníci si tak budou moct vyzkoušet nejrůznější pokusy nebo se zúčastnit workshopů a diskuzí. Největší populární vědecká akce v Česku má podle organizátorů ukázat i složité výzkumy jednoduchou formou.
1: Veletrh vědy pořádá letos po 10. Akademie věd, která představí novinky ze současného výzkumu, říká za organizátory akce Marek Todorov.
10: Mezi expozicemi Akademie věd se mohou návštěvníci zapojit do světa vědy, například u stánku Botanického ústavu, který přiblíží, jak vědci a vědkyně čtou informace ukryté v rostlinách. A ústav

0: pro jazyk český připomene 80 let své existence prostřednictvím expozice věnované slovům a jejich významu.
1: Kromě Akademie věd se na veletrhu představí taky vysoké školy, firmy nebo vědecká centra. Vstup je zdarma, vybrané přednášky je ale nutné předem rezervovat na webu veletrhvědy.cz. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Dálnici D1 velmi pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy kvůli svátkům v Německu je mimořádně silný provoz a kolona kamionů stojí už od Velkého Mezříčí z kilometru 145 a to až do Brna do omezení na kilometru 196. Pro nákladní auta je zdržení na několik hodin, pro osobní je zdržení asi 40 minut, stojí to od Ostrovačice z kilometru 175. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici nad Labem na 24. kilometru je tam nehoda dvou osobních aut. Kolona je asi 3 kilometry a zdržení 15 minut. A na dálnici D5 kolony na příjezdu do Prahy z Plzně pomalu se jede od Loděnice z 9. kilometru a zdržení na Pražský okruh k Ořechu asi na 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až jasno, na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 8 hodin 12 minut a pověsme si, co přinese čtvrtek s datem 4. červen. Katolické farnosti prožívají slavnost těla a krve Páně. I na řadě míst Česka jsou mše svaté spojené s eucharistickými procesími ulicemi měst a obcí. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes předsedá bohoslužbě v katedrále svatých Víta Václava a Vojtěcha na Hradčanech, následuje setkání v zahradě arcibiskupského paláce. Slavnostní vyhlášení vítězů 21. ročníku projektu Dětský čin roku se uskuteční na staroměstské radnici. Ocenění předá prezident Petr Pavel dětem, které prokázaly odvahu, empatii nebo pomohly druhým lidem či přírodě. Ocenění Hlas onkologických pacientů se bude udílet v hlavním městě při letošním dnu onkopacientů. Na pražském výstavišti Expo začíná 10. ročník veletrhu vědy s více než 100 interaktivních expozic, desítkami přednášek a diskusí a doprovodným programem pro děti i dospělé. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet virtuální návštěvu jaderného reaktoru, detektivní pátrání po stopách zvířat nebo nahlédnout do budoucnosti zemědělství. Mši svatou za zemřelé lidi bezdomová slouží biskup Pavel Konzbul v brněnském kostele svatého Michala. Z Popůvek na Brněnsku pojede na Ukrajinu 5 mobilních filtračních stanic pro zajištění pitné vody. Součástí přepravy je další humanitární zdravotnický materiál. Duchovní profil Karla Kryla představí religionista a teolog profesor Pavel Hošek ve sboru Kristova kříže v Plzni. V oblastním muzeu a galerii v Mostě bude historik umění profesor Jan Reuth přednášet o středověkém umění na Mostecku. Výstavu Kraj bez kraje zahájí v kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích. Představí tvorbu studentů, absolventů a vedoucích ateliérů Fakulty umění a designu Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Zaměřuje se na téma krajiny, domova, identity a paměti místa. A duchovní cvičení za vnitřní uzdravení vede indický kněz Vincentin Anthony Saji v kině Luník v Červeném kostelci.

0: Při generální audienci pro vatikánské poutníky včera pokračoval papež Lev XIV. V sérii katechezí věnovaných druhému vatikánskému koncilu. Po týdnu znovu otevřel konstituci o liturgii Sacrosanctum Concilium. Prvotním úkolem liturgické formace je podle něj schopnost člověka vnímat symboly, následovat obřady a pěstovat krásu těchto oslav. Papežova slova tlumočil v televizi Noé Pater Petr Smolek.
1: Druhý vatikánský koncil, který čerpal z cenného díla liturgického hnutí, nám pomohl znovu objevit pravdu, která je velmi živá a byla živá ve vědomí starodávné církve i v učení otců. Obřady křesťanské liturgie nejsou vnějším pláštěm svátostného tajemství, souborem nějakých libovolných obřadů, ale jsou církevním zprostředkováním, skrze které se nám dostává Boží dar. Obřad utváří liturgické jednání a skrze něj i naše životy a vytváří v nás duchovní vnímavost, která nám umožňuje vychutnávat Boží přítomnost skrze Ježíše Krista. To se přirozeně děje, pokud nezůstaneme někde mimo nebo němými diváky liturgie, ale účastníme se jí celým svým srdcem v poslušnosti k Pánovu příkazu. Skrze posvátný obřad jsme tak formováni k naslouchání Božímu slovu, k díku činění a k adoraci. Bratrskému sdílení a církevnímu společenství. Objevujeme, že jsme shromážděním, které má mnoho tváří a je sjednocené stejnou vírou. Obřad nás zapojuje do jasně definované posloupnosti gest a modliteb, což může být někdy v rozporu s naším individuálním sklonem ke spontánnosti. Jeho logika však nespočívá v tom, aby se svoboda ovládla různými vzory. Naopak, slavnostní střídmost rytmu jednotlivých obřadů přerušuje frenetickou aktivitu a vrací nás zpět k podstatě. Objevujeme tak jiný rozměr jednání, který není veden kalkulacemi produkce, ale jiným prožitkem času a prostoru. V obřadu zažíváme logiku, velkorysosti, nacházíme zastavení, které obnovuje srdce, rozpoznáváme, že je to Boží milost, která nás předchází a učíme se žít v rytmu, ve kterém přebývá Duch Svatý.
0: Účast na dnešní slavnosti Božího těla papež Lev označil za odvážné svědectví víry. Sám ji prožije v neděli v Madridu, v programu druhého dne své apoštolské návštěvy Španělska.
1: V Eucharistii kontemplujeme Ježíše, který je lámaným chlebem a darovaným pro každého z nás. Vyjádření eucharistické úcty a lidové zbožnosti jsou průvody z nejsvětější svátostí, které se odehrávají na ulicích v tolika zemích. S ohledem na toto vás pozbuzuji, abyste uchovali živé toto veřejné svědectví víry. Vám všem patří mé požehnání.
0: Řekl papež Lev v závěru generální audience na náměstí svatého Petra ve Vatikánu. V přímém přenosu televize Noé tlumočil pater Petr Smolek.

0: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Přijďte 6. června na brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.
1: Speciální kolekci oblečení a doplňků připravilo biskupství brněnské k sobotní slavnosti blahořečení kněží Buly a Drboly. Upřednostnilo přitom etickou módu z organické bavlny a s důrazem na hodnoty. O detailech promluvil na Proglasu člen organizačního týmu a dramaturg dne Michal Koch.
2: Ta myšlenka, která byla úplně na začátku, byla, aby ten merch, to oblečení, abychom ho mohli nosit i po té slavnosti, protože ta slavnost není jenom jeden výstřel do prázdna, ale je to něco, co bychom si měli připomínat a získáváme další silné zástupce příbuzce v nebi, takže právě proto jsme chtěli něco, co se bude nosit i delší dobu, než jenom na té slavnosti, proto na to merchiny nedete datum, nedete tam Brno, výstaviště 6.6., ale najdete tam právě ty různé zprávy, messages, právě z života Jana Buly a Václava Drboly, aby ten příběh žil i dál.
1: Hesla kolekce odkazují na životy obou mučedníků, sdělil nám dále Michal Koch a popsal, jak se podařilo propojit jejich silné příběhy s minimalistickým designem.
2: To byl docela oříšek trochu z jiného úhlu pohledu, protože my, když jsme ten merch začali tvořit, tak jsme hledali nějaký vizuální styl, který by mohl být sjednocující pro jednotlivé proudy, jednotlivé věky lidí v církvi, které máme, nebo těch, kteří na tu slavnost přijedou, aby to bylo zajímavé pro mladého člověka, z hlediska právě střihu, z hlediska etiky toho textilu, aby to bylo třeba i pro někoho z konzervativnějších kruhů nebo zástupce nějaké starší generace. Takže proto jsme zvolili vlastně tenhle ten styl, který nevyčnívá nějakým způsobem, zároveň díky té čistotě toho minimalismu, věřím tomu, že to může, a zatím podle prvních ohlasů to tak vypadá, že opravdu dokáže oslovit lidi úplně napříč. Takže ta naše snaha byla, aby to bylo univerzální právě pro ty jednotlivé proudy i věky všech účastníků, aby jsme se třeba i v tomhletom mohli společně propojit.
1: A co se bude v sobotu podle dramaturga slavnosti dít?
2: V první řadě všechny vás opravdu moc srdečně zvu. Ještě stále je možné se registrovat, je i na místě možné se registrovat, i když třeba s nějakým rizikem nějaké fronty. Ale opravdu doražte, protože to je zásadná příležitost, abychom se jako církev společně mohli na nějaké akci sjednotit. Právě tam, ve takové slavnostní premiéře, se vůbec tenhle ten merch bude prodávat. Následně ho potom budete moct získat i na Petrově, na brněnském biskupství, na dalších akcích, jako je třeba Charis, nebo například na té slavnostní mši v Lutkově, která bude hned 7.6. Nebo třeba potom i později v místě kultu v Jarměřicích na Rokytnou. Takže tam všude merch bude k dispozici. No a na co se dalšího těšit, kromě toho, že na té akci přijede i taký zásadní host Michael Černý, ten kardinál, který bude předsedat vlastně celému tomu blahořečení, tak má brněnské kořeny, tak je to takové hezké, že zástupce Vatikánu má zároveň kořeny v brněnské diecézi, tak tam je samozřejmě strašně moc doprovodného programu. A zvlášť bych možná chtěl podpořit rodiny s dětmi, kteří váhají, protože tam budeme mít kojící koučky, bude tam možnost jezdit na odrážetlech po tom areálu. Budou tam šlapací motokáry, budou tam herci, kteří budou znázorňovat Bulu Drbolu během toho dne, budou rozdávat takové jednorázové české tetovačky, budou si kopat s dětmi do míče a tak dále a tak dále. Opravdu bude o co stát a celé, protože to je samozřejmě krásné slavnostní mše, tak to potom celé bude vrcholit potom i takovou, nebo celé to vrcholí to mší samozřejmě, ale potom i také v rámci afterparty bude koncert Michala Horáka na té venkovní stage, takže si myslím, že opravdu ten program je pestrobarevný opravdu pro všechny jednotlivé proudy a zástupce věků různé, které v té naší krásné rozmanité typy máme, takže přijměte opravdu co nejsrdečnější pozvání.
1: Obrátil se na posluchače Proglasu Michal Koch z organizačního týmu sobotní slavnosti blahořečení na brněnském výstavišti.

máme po půl deváté, čtvrtek, 4. června 2026, je katolická slavnost Božího těla a Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese. Ten připomíná desítky dětí, které zahynuly při izraelském náletu na palestinské tábory v Bejrútu za občanské války v Libanonu 4. června 1982. Zároveň pamatuje na všechny dětské oběti terorismu, válek a násilí. Je také památka zakladatele menších řeholních kleriků a patrona Neapole italského Františka Caracciola. Také si můžeme připomenout, že před 85 lety zemřeli pruský král a poslední německý císař Vilém II. A vynálezce František Janeček, zakladatel továrny na výrobu motocyklů značky Java. A tohoto dne před 85 lety se otevřela rozhledna na Velkém Blaníku. Výročí tohoto dne slaví dnes 50. církve duchovní církve Československé husitské Jan Kozler, bývalý hlavní kaplan armády České republiky. 60. narozeniny slaví italská pěvkyně, mezzosopranistka Cecilia Bartoliová. 67 let se dožívá předseda Papežské akademie pro život, italský arcibiskup a lékař Renzo Pegoraro. 80. slaví česko-německá fotografka, výtvarnice a pedagožka Magdalena Jetelová. A o 2 roky starší je výtvarnice, režisérka, choreografka a pedagožka Zdeňka Čechová, prezidentka Unie českých počítačových a multimediálních umělců. 87 let se dožívá kytarový virtuos profesor Milan Zelenka. 89. narozeniny má americký spisovatel Robert Fulghum. A k svátku přejeme všem Daliborům. Podívejme se, co vám ještě nabídneme dále v našem vysílání. Od 16 hodin to bude hit paráda. Tou vás provede ve 4 hodiny Milan Tesař. Pořad Jak se vám líbí nás tentokrát pozve na 5. ročník festivalu Brno Brass Fest a ten nabídne nejen běžné koncerty, ale také brass party ve vozovně, folklorní program i jazzovou plavbu po brněnské přehradě. S ředitelkou festivalu Kristýnou Ratajovou budeme hovořit také o popularizaci žesťových nástrojů, o Moravia Brass Bandu, o zahraničních hostech letošního ročníku. Rozhovor vede od 7:15 večer Josef Javůrek.

Bazilika svatého Petra ve Vatikánu prodloužila o hodinu otevírací dobu. Od začátku týdne je největší chrám světa přístupný až na výjimky denně mezi 7 a 20 hodinou. Poslední vstup je přitom v 19.15. Otevírací dobu naleznou zájemci na webových stránkách Vatikánské baziliky, stejně jako časy bohoslužeb a příležitostí ke zpovědi. Za poplatek 7 eur si mohou návštěvu rezervovat online, což by mělo pomoci vyhnout se hodinám stání ve frontě na svatopetrském náměstí. Podle portálu Vatican News přijde do baziliky svatého Petra ročně přes 12 milionů lidí, to je zhruba 33 tisíc denně.

Zlatý střevíček, hlavní cenu Zlín Film Festivalu, dostali při slavnostním zakončení včera večer egyptský snímek Všechno nejlepší, polský film Ministranti, dánský snímek Beztíže a švýcarský animovaný film Pštros. Snímek Piotra Domalevského Ministranti zabudoval na 660. ročníku Zlínského festivalu dvakrát. Získal cenu za nejlepší celovečerní film pro dospívající a cenu Mezinárodní ekumenické poroty. Členové nominují katolické a protestantské organizace Signis a Interfilm. Za Česko v ní pracoval filmový archivář a historik Petr Hasan z Národního filmového archivu.

Prezident Charity Evropa a bývalý dlouholetý šéf Charity Rakousko Michal Landau popřál své vlasti ke zvolení s nestálým členem Rady bezpečnosti OSN. Podtrhl, že v tomto orgánu se projednávají ústřední otázky naší doby, konflikty, krize, migrace a mezinárodní bezpečnost. Rakousko má silnou diplomatickou tradici a osvědčilo se jako mediátor a místo důvěryhodného dialogu, prohlásil kněz, který stojí v čele sítě charit 46 evropských států, včetně Česka. Úspěch Rakouska ve volbě označil za velkou radost země, velkou příležitost a velkou zodpovědnost. Dalšími nestálými členy Rady bezpečnosti zvolilo včera valné shromáždění OSN Portugalsko, Trinidad a Tobago, Zimbabwe a Kyrgyzstán. Místa zaujmou 1. ledna na 2 roky. Ke stejnému datu naopak radu opustí Somálsko, Panama, Dánsko, Řecko a Pákistán. Připomeňme, že 15členná Rada bezpečnosti je jediným orgánem Spojených národů, který může přijímat závazná rozhodnutí podle mezinárodního práva, například stran uvalení sankcí. 5 stálými členy s právem veta jsou Británie, Čína, Francie, Rusko a Spojené státy.

0: tedy,
1: i když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti jiní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady.

0: kdybys byla tady.
1: Přibližně 20 skautů a další desítky lidí doprovodili včera odpoledne na svatý hostýn prezidenta Petra Pavla, který výšlapem ukončil dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Na přední poutní místo Moravy se vydal z Rusavy. Cestou na podnět skautů rozhoupal zvon na rusavské zvoničce svatého Krištofa. Krátce se zastavil se členy spolku připomínajícího historii portášů, kteří v minulých staletích střežili průsmyky a hranice na Valašsku. 5-kilometrovou trasu s převýšením zhruba 350 metrů zvládl v chladném počasí s mlhou a deštěm za hodinu a čtvrt. Nepříznivé podmínky podle svých slov příliš nevnímal. Dominantu hory, poutní baziliku na Nebevzetí Panny Marie, si prohlédl zřejmě poprvé.
2: Jestli jsem šel někdy předtím, tak jako dítě, nepamatuju si to, ale byl jsem tady naposledy asi před rokem na motorce za mnohem hezčího počasí. Tak jsme si to tady užili, celý jsme si to prošli, nebylo to ani moc lidí, ale tady na hostině je krásně vždycky. Já jsem vlastně ani moc nezaregistroval, že jsme šlapali nahoru, protože jsme si celou dobu povídali se skauty, s panem hejtmanem, takže to byla zajímavá cesta, takže já vlastně jsem ani moc nevnímal, že prší.

tady tě nechám a dal bys po svých. Už nemáš strach ani ostych.

Rozdělaná píseň Cactusy z alba Tají ledy, což je nový hudební, ne z alba, ale z nového hudebního projektu Tají ledy. To je projekt zlínského autora Jakuba Navrátila, známého ze skupin Listolet nebo Láska. Jeho nové album Předsklizní obsahuje 9 autorských písní na škále od jemného folku přes výraznější rytmické skladby až k lehce elektronickému zvuku. Texty se vedle osobních témat dotýkají i nejistoty současného světa.

0: Vítejte u poslechu Radia Proglas a konkrétně pořadu Na stole je téma. A dneska nezůstaneme jen u stolu, ale vyrazíme společně na kolo. Já vítám mého dnešního hosta, který se jmenuje Petr Gabriel. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Já jsem uvedl takový zvláštní úvod, nám se ten pořad jmenuje Na stole je téma, ale my budeme opravdu jezdit na kole, minimálně v myšlenkách. A můžete představit, kdo jste a co děláte?
1: Ano, tak mě jmenuje Petr Gabriel. Já vlastně dá se říct, že už 22 let nebo 22. ročník organizuji takové cyklistické poutě. My to nazýváme cyklopoutě. Vlastně každým rokem nebo každým létem víceméně putujeme na nějaké významné poutní nebo poutní místa, jak v Česku, tak dá se říct po celé Evropě. Vlastně ten projekt v vozovkách vznikl tak trochu, nechci říkat náhodou, ale já říkám vždycky řízením božím, protože prostě

0: tak to vůbec jako neproběhne ani, protože my jsme tam byli rok předtím jako o prázdninách, ta menší skupinka, asi tehdy čtyři nebo já nevím, možná trochu víc. A tak jsem říkal, to bude pár lidí, no a tak ono to, kdo si tehdy zveřejnil právě v médiích, možná to bylo dokonce Rádio Proglas, kdo přinesl první nějaký takový rozhovor nebo rozhovor, že se pojede jak kdyby na kole a vlastně během víkendu tehdy, pamatuju si, na můj mail přišlo asi 10 přihlášek a když další víkend přidalo další 20, tak jsme říkali, tak to bude asi autobus, teda zpátky, teda, že tam jsme jeli na kole. A nakonec toho bylo, myslím, že přes nějakých 115 účastníků, jako jo, ve tři autobusy, jako jo, zpátky, jako té hry. Ale to bylo takové velice zajímavé, ten první ročník, protože my jsme vlastně vyráželi ze Znojma té hry. A když jsme dorazili do Mariacel, tak to počasí bylo takové přívětivé, možná je, jako je teď pomalu, že jsme se tam koupali, v Kremzu nám dali jako regeneraci po té etapě jedné bazén a za dva dny nám v Mariacel sněžilo, jako jo, prostě, takže... A dokonce pršelo. Takže
1: hory jsou nevyspytatelné.
0: Takové, jako, ano, to bylo takové hodně, kde jsme tam přijeli v kraťasích a odjížděli jsme, co jsme všechno na sebe dali, tak aby nám nebylo zima. Prostě, jako, jo, takže to bylo takové, opravdu to byla pout tehdy, jako, jo, ze všeho všudy. Prostě to byla oběť, opravdu. Jako, jo, takže a pak samozřejmě ty ročníky přibývaly, ale tak to asi...
1: Dotkneme se jich později. Vy jste teda začínal, vy jste říkal jako ministranti a postupně, když jsme spolu komunikovali, tak jsem našel kontakt na stránkách cyklopoutě.cz. Kolik lidí stojí za organizací těch vašich cyklopoutí teď, jak je to už několikátý ročník?
0: Tak ano, ten organizační tým se postupně jako rozrůstal, vyvíjel, takže už to nejsem jenom já jako hlavní organizátor, ale mám k sobě samozřejmě kolem sebe ten tým, který jak opraví tu prasklou duši, tak i tu lidskou duši. To znamená, jedou s námi jak upravář těch kol, tak řada kněží, kteří patří taky do toho týmu organizačního. Ta duchovní stránka je důležitá, protože vždycky každý ten den se snažíme mít mši svatou a většinou začínáme ráno a pak teprve vyrazíme na tu etapu, také pozbuzující. Pak taky samozřejmě potřebujeme se nějakým způsobem občerstvit a toto, takže máme sebou vždycky, už teda většinou se to rozrostlo i takového polního kuchaře, který nám vlastně připraví snídaně a připraví i večeře. A v tom množství, když nás jede 100 a více, tak je to opravdu kuchař i s pomocníkem nebo s pomocnicí nějakou, protože opravdu to už je takový i peloton pomalu, i když jezdíme po skupinkách, to se nedá samozřejmě, nejsme závodníci, my nejdeme žádný závod, že vždycky říkám, ale v cíli je spíš odměna, že to každý ujede prostě, jako jo, nebo takto, že jo, to je, protože to jsou určitě amatéři a tak do. To znamená, že tam je i ten servisák prostě a pak tam máme i takového řidiče vlastně, protože buď s námi jde doprovodný kdyby autobus, který převáží ty bagáže, anebo i dodávka prostě a takový logistik a prostě k tomu jak kdyby ten tým, no, takže prostě už to není o jednom, o dvou, o třech lidech, ale mnohdy i o pěti a o více lidech prostě, jako jo, takže vlastně, když jsme byli loni i v Římě, tak nás bylo prakticky nevím, 140, plus ještě jedna skupinka se k nám přidala pak na ten závěr, tak to už byl prostě opravdu peloton čítající 170 účastníků pomalu a se podíváte, kolik cyklistů dojede Tour de France, tak je to podobné číslo. Prostě. Takže je to opravdu náročné. Tak samozřejmě nespíme ještě po žádných hotelích, ale to jsem chtěl ještě říct, jak kdyby, že vždycky vyjednáváme nějaké takové společné místo, jako nějaká tělocvičná, nějaká sportovní hala, případně i nějaký klášter, který má třeba velké sály a prostě takto, takže se nám občas jako podařilo spát ve velmi zajímavých prostorech, jako je třeba klášter v Melku, vzpomínám, který má v sobě vlastně i jak kdyby školu a tam má zabudovanou takovou krásnou tělocvičnu třeba, tak to byly takové ty noclehy, na které člověk vzpomíná, že prostě je večer unavený po té etapě a přece jenom se kochal nějakým výhledem třeba na to Wachau, anebo jsme spali kolikrát, jakože i když bylo horko třeba někde prostě, tak člověk samozřejmě si dal sprchu a v té hale bylo prostě nesnesitelně, tak jsme spali pod širým nebem, to, což je prostě úplně běžné, že jo, prostě jako jo, takže vždycky máme to zázemí, musí být, protože třeba zrovna právě v loni, když jsme byli v té Itálii, tak všichni čekali obrovské horka, někteří se toho fakt báli a nejeli. A nakonec my jsme nám tam jedna etapa

0: nebo prakticky dvě, úplně propršely. Prostě jako stála voda na poli, tam, kde pěstovali vlastně jablka, prostě tak stále vody, vidět jako vodu v Itálii, tak to byl takový menší zázrak, ale a bylo až moc teda, jako jo, prostě, jako jo,
1: kdybych
0: takže dokonce se nedalo ani koupat v moři, jako jo, ten den.
1: No já právě chci říct, že kdybych si mohl vybrat, tak si radši vyberu to horko, než déšť v Itálii.
0: Ano, jo, to je zkušenost za ty 22 ročníků určitě je ta, že lepší horko, jakýkoliv déšť prostě a takhle, prostě to je pak samozřejmě nebezpečné na různé pády a takto, přece jenom na to horko se dá trošičku připravit a dá se to v zovkách ujet. Když člověk jede na kole, tak víceméně trošku ten organismus chladí. Pokud samozřejmě nejde v horku do nějakého extrémního kopce, jako to je zas věc druhá samozřejmě, jako jo, že jo.
1: Já jsem se chtěl zeptat, vy jste říkal, že jedete po skupinkách a já si přesně dokážu představit, jak když vyjedu s mým taťkou na kole, tak každý máme jiný tempo, každý jsme na tom jinak fyzicky. Jak je to u vás? Musí se přihlásit člověk, který už má něco naježděné, že musí držet to vaše tempo, nebo se může přihlásit člověk, který si kvůli vám koupí kolo a pojede ty první kilometry?
0: Tak já vždycky říkám, že ono je to kolikrát, jak si říká, trošku o té psychice, je to v hlavě. Když ten dotyčný si řekne, že mám před sebou 700 kilometrů, mám to ujet za nějaký týden nebo za nějaké etapy a řekne si v hlavě, to v životě nemůžu ujet prostě, nebo tak to nedám prostě, tak to nedá prostě v té hlavě, to je jasné. Ale když si to tak spočítá, že na to má celý den, na tu etapu, která má třeba 70 až 100 kilometrů, vyjedu ráno kolem té 9. hodiny a přijedu večer v 6 s nějakým odpočíkem a takto, rozvrhnu si to, tak samozřejmě, že se to dá ujet. My to taky koncipujeme ty etapy, když je nějaká opravdu horská etapa, tak má třeba do těch 50 kilometrů. A když je to po rovině, tak se dá ujet i 120 kilometrů. Prostě jako to je jako bez diskuze, že jo, prostě jako jo. Takže samozřejmě znám i názory i některých kněží, že lepší, jak se říká, umřít na trase, než prostě při tréninku. Ale to je jenom prostě, nevím, jestli to ani na vystřižení. Ale jako jo, tak doporučuje se, aby ten člověk jako prostě něco jako natrénoval. Ale když si vzpomenu i na Patra Liznu, který chodil pěšky, tak i on říkal, že prostě trénuje po trase, prostě jako jo, že prostě jako opravdu, jako že by se zničil ještě předtím než tohle. Ale samozřejmě nějaké osezení si sedadla na tom kole prostě a takto, tak je prostě důležité, než prostě vyrazí jenom prostě tak, jako samozřejmě. Ale jsou i takoví, kteří to zvládnou. A pak jsou i takoví, kteří během té etapy toho nemají dost a zvládnou třeba ještě si vyjet na nějaký vrchol, který je po cestě a dají k tomu 20 kilometrů víc velkým převýšením. Prostě, jako jo. A ten peloton je opravdu velmi, velmi pestrý i věkově. Prostě, jako kolikrát že jo, mezi těmi účastníkama jsou jak děti, prostě, tak i seniorů máme hodně dostatek, no prostě dostatek, je jich celkem hodně. Jo, já vždycky říkám, že teď třeba ty ročníky už tolik ne, když jsme tehdy začínali, tak oni mě kolikrát říkali, že no, my jsme byli mladí, ale my jsme tu možnost neměli. My jsme mohli jezdit od Aše do Košic, prostě dneska sedneme na kolo a zajedu se podívat do Vídně, že jo, prostě nikdo mě v tom jako neomezuje a tohle, že jo, prostě jako jo, takže i ti seniori se to trošičku vynahrazovali, proto jsme jich měli jako mezi sebou docela i vždycky jako hodně máme do dneška prostě. Aha. Určitě takovou partu, která si i schází mimo ty cyklopoutě, jako jo, že jim občas pošlou pohled, kde spolu pak vyrazili a takto. Takže prostě tam tento společenství je tam taky takové pestré a důležité prostě. A myslím, že takovým bonusem toho všeho je, že my za těch 22 ročníků ty lidi mezi sebou i seznamujeme prostě a teď za 3 týdny nás čeká v pořadí 16. svatba mezi těma účastníky z těch našich cyklopoutí, takže prostě plníme i tuhle roli prostě křesťanských manželství a je to v pořádku prostě. Jako.
1: Napadá mě osazenstvo žen a mužů, tak je na stejné úrovni nebo muži převyšují?
0: Muži samozřejmě převyšují, ale není to úplně výrazně, je to zhruba 65-35%, tak bych to nějak nazval. Jako jo, samozřejmě je to takové samozřejmě logické, že ti chlapi jsou k tomu sportu jako víc, jakože takový na toto, ale opravdu těch žen tam není málo. Jako když si porovnáte, že nás jede 130 třeba a z toho je nějakých 45 žen, tak to je hodně.
1: To jo.
0: A nejsou jenom v kuchyni, prostě, jako bocho, pozor. Jako. Jo, takže i toto, no.
1: Jak vypadá průměrná etapa? Vy už jste trošku nakousl, že začínáte mši svatou, a pak se předpokládám nasnídáte. A...
0: Ano, tak to většinou je, že ten den začínáme prostě nějakým společným budíčkem ještě. To hodně lidí si kvituje. My tam máme takové i mezi námi kněze, kteří se podíváte naše videa někde z těch sociálních sítí a takto, tak někdo bere kytaru a probudí celou tu sportovní halu ráno 6:30, že jo. S budíčkem, tak je to takové příjemné. Máme rozcvičku, že jo, takovou rychlou a ano, dám základní hygienu a vlastně máme vždycky mši svatou. Pokud teda není během té etapy něco významného, že bychom tu mši svatou posunovali, jo, že jdeme přes nějaké poutní místo, kde prostě se nezastavujeme a jenom přes ten den, tak tam dáme třeba taky kolikrát, že to bude ten bod, jak kdyby toho dne na tu mši svatou, ale většinou začínáme tu mši na tom místě, kde nocujeme, když to je vlastně v té farnosti prostě nebo někde poblíž prostě v přírodě a tak to kolikrát, jako jo, takže je to takové pozbuzující a pak vlastně vyrážíme po zbalení těch věcí na kládce do toho doprovodného vozidla nebo do toho autobusu, protože pak už jedou každý, jak se říká, nalehko, vezou si minimální zátěž prostě a mají ten celý den pro sebe. My jim to většinou jako neorganizujeme, prostě kde se zastaví, tam se zastaví. Je to na nich prostě jako jo, taková
1: dobrovolnost. To setkání máte až teda na konci té etapy.
0: Ano, vždycky se potkáváme, pokud teda říkám, není nějaké místo, kde se všichni jako sesedeme, protože každý jede vlastním tempem i v těch skupinkách, prostě kolikrát musíme tu skupinku třeba i někoho přeřadit, protože na někoho je rychlá, někdo je na někoho pomalý, anebo už je jich tam hodně a čekají na sebe při různých sjezdech, výjezdech, ten jde pomalu, ten se zastaví někde, prostě jo, takže ta zkušenost je, že aby ta skupinka nebyla větší, pokud možno než třeba 10, protože pak už je to aj problém na těch cestách někde a takto. Ale jedou fakt po těch skupinkách prostě jako, a zase, aby nejel každý sám, protože se nám občas stalo takové i různé, k tomu dojdeme, kuriozity, nebo tak to, že si občas někdo v mapě podíval ráno, jak se probouzel, kam že to jede a my jsme jeli do Číhoště a on dojel do Čížova. Jako, jo, prostě, jako, ono to nebylo úplně daleko od sebe, bylo to asi 25 kilometrů, myslím, nebo tak nějak. Tak ho pak dovezli toho dotyčného na nějakém traktoru ve vlece, prostě už bylo hodně pozdě, že to uvědomil. Takže to je jako jenom taková kuriozita, prostě jako samozřejmě mě i s vývojem těch různých map, online map, kdy jsme začínali prostě, když si vzpomenu třeba v Německu v roce 25, kdy jsme jeli do Kolina nad Rýnem a setkání s papežem Benediktem vlastně tehdy, tak my jsme měli jednu mapu podél toho Rýna prakticky a dokoliv vyjel 5 kilometrů mimo tu mapu, tak už byl ztracen prostě, jako jo, prostě to jsme si ještě kopírovali, ty mapy byly dost jako, nebyly úplně levné prostě. A to vím, že jsme to tam jako tak jako bloudili v těch velkých městech, to ani nepočítají, protože žádné navigace nebyly, to je dneska nepředstavitelné. Prostě si představte, že máte projet město jako Frankfurt nad Mohanem, prostě na kole, no je tam večer v 6 hodin a my spíme na druhé straně toho Frankfurtu, máme nějakou mapu, prostě jako jo, tak...
1: A to předpokládám, že nebyly ani cyklotrasy rozšířené, jak je dneska úplně...
0: To nebyly, ne, to ne, to ne. I když třeba v tom Německu zrovna podél toho Rýna, ta cestka už třeba byla hodně, to už tam bylo zrovna, ale prostě ty začátky, některé ty ročníky opravdu, jsme byli v roce 2008 někde v Polsku, v té Częstochowie, tak prostě tam nebyla ani dálnice, že jo, prostě jako na tož cyklostezky, prostě jako, tak to bylo hodně takové, jak se říká, s tím kolize, ne, neříkám s autama, to se naštěstí nikdy nestalo, ale prostě jakože to bylo takové náročné. To samé, když jsme byli někde opravdu v cizině, že jo, data, tak to vůbec pomalu neexistovalo, tak orientovat se někde tehdy, pamatuju, v roce 2012 jsme byli v Loretu, tak jak loni, a prostě si člověk řekne, jede podél pobřeží, ale on to pobřeží není jako rovné, tam je to skalisté, že jo, prostě a ty se musí dostat zpátky někde prostě, tak to bylo bloudění, To bylo hodně, hodně velké bloudění. Prostě člověk je třeba unavený, je to na konci etapy a má najít to místo bez navigace, tak není to nic jako příjemného. Prostě jako, tak to, když se člověk odpoutá od té skupinky, tak je třeba, tak je to kolikrát. Ale ta doba je samozřejmě už někde jinde. Dneska se člověk podívá, prostě kam přesně jede, jaká bude převýšení a tohle, ale tehdy to bylo opravdu prostě moment překvapení, kam člověk jede. Že jo? Prostě jako, no. A to bylo možná i kouzelnější někdy prostě. No.
1: Teď to chci říct, že vlastně vy to máte pojmenované jako cyklopouť, jak pouti patří a ty těžkosti. A tak mě napadá, říkal jste, že jdou kněží. Kněží oslovujete nebo už máte tak profláklý ten projekt, že se hlásí sami a máte jich dostatek?
0: Dostatek, tak vždycky je jich potřeba na to množství lidí, prostě, aby jich bylo aspoň třeba 5-6. Prostě, ano, většinou se nám opakují ty tváře, zaplať mám za ně. Ale tak občas se někdo přidá i nováček mezi nimi a pak už tam je třeba zůstávají, nebo se vrací po nějakém čase, třeba nemůžou z různých svých různých povinností a tak to prostě, ale většinou máme ty naše cyklisty prostě, toto a většina jich je teda tady z naší olomoucké arcidiecéze. Já jsem teda víceméně z Uherského Brodu, takže prostě tady to naše olomoucká arcidiecéze, pak samozřejmě i z brněnské arcidiecéze.
1: Arcidiecéze.
0: Jo, pardon, diecéze. Omlouvám se, my máme zaužívané. Arcidiecézy. A pak ještě občas jede někdo z Hradce Králové, ano, tam taky kněz jede, Dvořák. Nevím, jestli máme vyjmenovat ty kněze, pochválit jejich činnost fyzickou, tak to prostě tak dost často a vlastně zakladatelem se mnou je otec Alvarez Kudeda, který je teď dominikánem v Olomouci. On byl v Českém Brodě a s tím jsme právě jezdili na takové ty poutě a zhodou okolností jedna z takových prvních v roce 2001, to bylo ještě před naší s klukama, co jsme byli ministranti, před maturitou jsme vyrazili do Jablonného, k svaté Zdislavě, k té Lebce, která je teď vlastně taková vozovka populární, tak jsem si říkal, jestli bychom po 25 letech neměli vyrazit už teda ti ministranti se svými dětma, znova Alvarezem, poděkovat, že se Lebka zpátky dostala do míst, kde má patřit, jako prostě, jako jo, takže to je taky velmi, velmi zajímavé, kuriozní trošku, jo, takže pak taky dost často s námi vyráží otec vlastně Petr Utíkal, říkáme Pedro, který vlastně je takovým samoukem v jazycích, a musím pochválit, on hodně jako se dokáže naučit spoustu sám a když jsme vyřizovali, a to by ještě podotknul, to je opravdu práce hodně mravenčí, zajistit všechny ty noclehy během těch etap, protože někde nás i odmítnou, prostě řeknou, tady dojedete, něco nám tady zničíte, vůbec nepochopí tu naši myšlenku, že potřebujeme poutní nocleh, střechu nad hlavou, jak se říká. Aha. Občas dostává, takže ten otec Petr Utíkal hodně, kdyby v tom pomohl i té organizaci, tím tlumočením a takto prostě, jako jo, a když jedeme kolikrát i přes dva státy a je potřeba umět španělsky a tu přepnout zase do portugalštiny. My jsme jeli vlastně ze Santiago třeba do Fátimy, tak se mi vždycky ptal, už byl dezorientovaný, jestli jsme v Portugalsku na tom úřadě nebo ve Španělsku. Jako. Takže to je jenom jako, že taky taková kuriozita. No. No, pak ještě jezdí otec Pavel Kaška z Milotic, často, tam je takový zámek, že jo, prostě farnost Milotice. Pak teď jezdí otec Josef Zelinka, ten byl tady ve Vracově, teď je vlastně v Voláčovicích. Občas jede otec Radek Šidlaja, ten je Krásensko, tuším, že je u Vyškova. Ano, abych na někoho nezapomněl. Pak občas, a teď jede s námi na to vlastně na tu cyklopouť, na to blahořečení otec Pavel Pacner, což je mikulovský probošt, mám z vašeho biskupství. Ano, ten byl s námi i v tom Německu 2005, tak jsem to vzpomínal bez těch mám a takhle. Uh-huh. Vím, že ty jeho příjezdy po půlnoci byly velmi odvážné. Odpočívali přes den tehdy a pak jako věděli, že do konce etapy hodně kilometrů, tak to byly dojezdy opravdu v noci. Jako jo, vlastně, no.
1: Ale já vím, že
0: takové kuriozní momenty tam jsou. No,
1: on prostě je velký cyklista, oni jeli právě s naším ano, generálním vikářem.
0: Vím, sleduji, ano, jeli.
1: A toho jste nám neměli, Pavla Kavku?
0: Toho ne, možná je to výzva pro něho, musím říct. Pavlovi mu se říká Fox, že jo, všichni víme, o koho jde. Mm-hmm. Pavel Pacner, ano, takže toho jsme neměli. Ale měli jsme jednou, poprvé jsme do toho Maria Cel, tak s námi jel otec biskup Kajnek. Mm-hmm. 24, jak jsem vzpomínal, to sněžení a tohle, tak ten jel se svými kaplany tehdy, Pátrem Machem, dneska je tuším, že proboštem v Litomyšli, a ten druhý se jmenoval Pátr Brokeš, ano, ten je ten, myslím, někde jsem registroval Ústí nad Orlicí nebo Kutná Hora možná teď. Jako, takže to si pamatuju matně, že ti to dva jeli. A pak ještě, aby někoho nezapomněl, pak ještě Dominikán, to je Cyril Molnár s nama jel několikrát, ale touto otázkou jsem mě zaskočil. Ještě musím vzpomínat, že za 20 ročníků se tam vystřídalo taky. Pousta kníží taky s námi jezdil ještě Trvalý Jáhen, Jiří Dvořáček, Žďár nad Sázavou. Ten je opravdu takovým dojenem, bych řekl, těch Trvalých Jáhnů u nás vůbec, protože už samozřejmě věkem postoupil mezi ty seniory, a to zdatné seniory. A pak ještě teda vlastně dva účastníci, tehdy jako studenti, to školský, dneska jsou z nich kněží, jeden je Marek Husák, který je vlastně děkanem ve Žďáru nad Sázavou nyní, tak ten s námi jezdil ještě co by tuším, že středoškolský student. Uh-huh. Byl v tom Německa, se to vzpomínal, taky tehdy koně nad Rýnem. A taky otec Jiří Luňák, který je tady kousek v Dolním Němčí farářem, takže je to dva vlastně během těch ročníků absolvovali studia vlastně a jsou z nich kněží taky. Jako, takže prostě máme i mezi sebou ty, kteří prostě plní to duchovní povolání z těch účastníků, což je taky pěkné, si myslím. Uh-huh. Doufám, že jsem někoho nezapomněl, možná, že určitě jo, těch kněží bylo samozřejmě víc, se připojovali, a tak musel bych na to opravdu jako pátrat akce po akci, nebo po cyklopu.
1: Myslím, že ty stále a účastníky jste určitě nezapomněl.
0: Když jsem zapomněl, tak se omlouvám. Jako.
1: Já se dostanu k tématu, proč vlastně spolu mluvíme. Vy organizujete teď cyklopouť, takovou menší podakci, jestli jsem to pochopil.
0: Mimořádnou.
1: Mimořádnou, kde jedete na blahořečení patera Buly a Drboly. Můžete nám přiblížit a vlastně i pozvat, protože posluchači uslyší ten pořad ještě předtím, než vyjedete, tak jestli jsou volná místa, jestli se můžou přidat a o co vůbec jde.
0: Ano, odpovím hned, ano, volná místa jsou, tak rádi ještě někoho určitě přijmeme. My jsme teda tu cyklopouť koncipovali opravdu jako mimořádnou, protože je to mimořádná událost, to blahořečení. A víme, že prostě je to v sobotu 6.6. a my musíme nicméně vyrazit na kole o něco dříve, a tak jsme přemýšleli, aby to bylo takové co nejjednodušší, prostě jak na tu organizaci, tak prostě pro ty cyklisty. Takže vyrážíme víceméně v pátek 5.6. a to ze dvou směrů. Jeden směr, takové to naše orelské křídlo, protože ty cyklopouti organizujeme pod organizací Orel, to jsem ještě nedodal, naše křesťanská sportovní organizace. Takže jedno to křídlo vyrazí z Moravských Budějovic, což je vlastně, vedle je Lukov, Moravský Budějovic, což je rodiště Pátra Buly. A to vyrazí tak v ten pátek, 5.6. a to naše druhé orelské křídlo vyrazí z Velehradu a pojede kdyby ve směru na ty starovičky u Stopičí u Brna, to je rodiště Pátra Drboly. V obou těch místech bude mít mši svatou. Obě ty skupiny doprovází kněží. Jak jsem tady vzpomínal, tak vlastně nás z Velehradu bude doprovázet to naše křídlo Pátr, ten Pavel Pacner Fox. A bude mít tu mši svatou vlastně v těch starovičkách odpoledne toho 5.6. Zhruba asi o půl čtvrté tam dorazíme na kole, máme to nějak vypropočítané, že bychom to měli stihnout z Velehradu ráno. A zase ta druhá skupina, která vyráží z těch Moravských Budějovic, tak to má hned, jak se říká, za rohem, ten Lukov. Takže ti budou mít mši svatou ráno toho 5. v 8 hodin a bude sloužit pátr Marek Husák, náš cyklopoutník, jsem ho vzpomínal. Aha. Takže oba dva ty kněží brněnské diecézy budou si, myslím, symbolizovat oba ty blahořečené, jakožto brněnští kněží této diecéze, vaší diecéze, něco jsme z Olomoucké, tak to podpoříme, tu akci samozřejmě. A vyrazíme ty dvě skupiny. Momentálně je ten stav přihlášený zhruba 50 účastníků. Víc je nás teda z té strany od Velehradu, Takže pokud někdo ještě váhá, tak samozřejmě může se připojit na adrese cyklopoutě, se tam přihláška, a může zapojit i během té cyklopoutě. To znamená, když nám napíše, že bude čekat po trase, do trasu jsme zveřejnili pro ty účastníka, zveřejníme i, kudy se pojede vlastně přes ty místa, jak jsem říkal, takže ta skupina, co vyráží z těch Moravských Budějovic, tak pojede přes Jaroměřice nad Rokytnou. To se nabízí, protože tam bude i relikviář těch dvou blahořečených našich mučedníků. A pak ve směru na Moravský Krumlov, tam budeme takovou větší zastávku. A ta naše skupina pojede zase ze směru od Velehradu a bude mít zastávku ve farnosti Vracov. Tam budeme nabírat tu naši kuchařku, taky důležitý součást toho týmu. A pak jedeme ze směru zase na Svatobořice Mistřín a pak ve směru na ty Starovičky. A obě ty skupiny se potkáme večer, jak kdyby v Rajhradu. A tam budeme večeři v klášteře, spíme zase v tělocvičně nebo v sportovní hale místní základní školy a ráno vyrazíme společně už zase asi ve skupinkách, ale na to výstaviště dorazíme, pokud možno se potkáme všichni společně. Je to asi 20 kilometrů, přímo z toho Rajhradu, tam krásná cyklostezka až na výstaviště, takže to bude opravdu i pro ty, kdyby se chtěli přijít úplně na poslední chvíli, zjistit, že bude opravdu krásné počasí, věřím, že bude. A že by chtěli přijet třeba v sobotu ráno za námi, tak samozřejmě můžou. Budeme startovat něco po 8 hodině, abychom tam byli na celý ten program, pokud možno. Ten začíná vlastně o 9:30, jsem dobře díval na tom výstavišti a zúčastníme se všech těch akcí, co tam proběhnou. Takže možná v těch brněnských zácpách tam budeme nejrychleji na tom kole.
1: To jo. A musím říct, já často jezdím, teda opačnou trasu, jezdím z Brna do Rajhradu a je to velmi, velmi pěkná cyklostezka, takže i jak jste říkal, ten poslední den, tak velmi doporučuju, protože tam neuděláte chybu.
0: Ano, výborně.
1: A vy jste říkal, že to děláte pod hlavičkou Orla. A musí se přihlášení být členové Orla nebo nemusí a může se přidat kterýkoliv poutník?
0: Může se přidat kdokoliv, samozřejmě. My to nerozlišujeme. Podstatnou část opravdu tvoří členové Orla, to musím říct. Uh-huh. Ale prostě to se nedá ani rozlišovat. My kolikrát jsme třeba zjistili až na místě, kdy jsme si tak nějak rozdělovali úkoly, třeba při bohoslužbách, kdo by co četla, tak se střídali, tak to jsme třeba zjistili, že určité procento lidí s námi jede a vůbec nejsou věřící, prostě, nebo prostě nemají, nebo takhle, to bychom nazvali špatně, že nejsou věřící, prostě jsou spíš hledající, prostě a tak to, a líbila se jim ta naše skupina a někdo je tam vzal, protože prostě pojet s námi, ale tady je dobrá opravdu parta prostě všech možných těch lidí a opravdu musím říct, že pro někoho je to třeba kolikrát dovolená, že jo, prostě když jsme je to Španělská, tak jako ano, to byla pro někoho dovolená, ale myslím si, že pro všechny je to cyklopouť. Ono jakože, jak se říká i pěší poutníci, to kolikrát potvrdí, jak se dostanete na tu trasu, tak kolikrát máte během toho dne jedinou myšlenku dojet do toho cíle. A tím si člověk hodně jako vyčistí hlavu, jak se říká prostě, jako jo, protože opravdu dáte nějaký fyzický výkon. Jo, a prostě máte opravdu myšlenku něco pojíst prostě a zalehnout. Jako jste unavení, šťastně jste dorazili, ale to je možná to, že prostě člověk během toho dne má spoustu času přemýšlet o sobě, o prostě svých pocitech, prostě o tom, že tu pojď opravdu za někoho obětuji. A to musím říct, že prostě asi taková moje to, že prostě kdy to odlišuju od nějakého závodu, kdy ten závod jdete s tím, že to musíte vyhrát. Jo? Prostě jako, když to tady je to, snažím se dojet do toho cíle prostě, jako jo, a je to takový dobrý pocit, že jo, prostě když člověk ujede 700 kilometrů na kole, jo, za nějakou to cyklo, pojď průměru, co tak jezdíme, jo, prostě, jako jo, tak je to i nějaký výkon prostě, jako jo, takže prostě to určitě.
1: Takže, když to shrnu, tak volná místa jsou, přihlašovat se můžou naši posluchači na cyklopoutě.cz a pokud nebudou chtít celou trasu, tak vlastně vůbec nevadí a můžou se připojit kdykoliv v průběhu, ale chtěli by vám dát vědět. Mám ještě čas. Já se zeptám, mě to hrozně ta otázka láká, kde jste byli nejdál?
0: Nejdál? Tak asi to bylo ve Fátimě. Myslím, že to bylo to Portugalsko. To bylo vlastně v roce 2017. My jsme to tehdy koncipovali tak, že jsme vlastně vyráželi z kamina, jak kdyby. Tu minimální vzdálenost jsme urazili kamino do Santiago, tehdy jsme jeli. I když musím předestřít, že jsme tam v roce 2011 jeli vlastně půlku toho kamina z Burgosu do Santiago, tak jsme to zkušenost měli po tom kaminu. A to, co jsme propojili vyloženě Santiago s Fátimou, jak kdyby to bylo asi úplně nejdál, kde jsme byli. Samozřejmě tam jsme se dostali autobusy, protože prostě ta vzdálenost je jakože poměrně velká a ne každý má tu dovolenou nebo takhle prostě. Jako jo, takže prostě tak to. No. Takže to bylo asi to byla Fátima. No.
1: A vy průměrně to trvá tady týden, ty cyklopoutě, nebo nemáte úplně pevně dané hranice toho, jak často, jak dlouho to bývá?
0: Tak není to úplně pevně dané. Je logické, že prostě, když jdeme do zahraničí, tak nám zabere třeba i 2 dny cesta tím autobusem, protože když máme zebrat ten vlak, autobus nemůže jít rychle, že jo, s tím vlakem, tak jsme pomalí prostě, takže i během té jízdy autobusem jsme si dávali vždycky ty přestávky. A někdy jsme zavítali i do zajímavých míst, jako třeba Šamony, vlastně tam byla i olympijské hry, jsme tam měli přestávku, pamatuju si, nebo jsme byli někde u moře, prostě v rámci té bezpečnostní přestávky, ta teda byla vždycky celý den, jako jo, takže prostě to taky trvalo, takže když jsme kolikrát přijeli, tak ta akce měla, a konec konců i to Německo, si vzpomínáme se pět, to bylo opravdu nadlouho, tam jsme byli vlastně s tím setkáním mládeže ještě, to jsem ještě neřekl, že původně ta myšlenka byla, jsme vyráželi jako mladíci vlastně na setkání mládeže. Postupně jsme za ty 22 roku zestárli, to z nás rodiče, takže teď nechci říkat, že vyrážíme na dospělácké akce, ale samozřejmě čas nikdo nezastaví a z 22 ročníků je samozřejmě znát. Jo, ten peloton se i obměnil, to bych musel říct, že různě už s námi jelo asi zhruba 1500 opravdu lidských duší. Takže to je jedna velká vesnice, jo, prostě, takže to jako opravdu jo. Někteří už nás i předešli na věčnost, tak to samozřejmě je. Určitě i ten peloton doznává těch změn, prostě, jako, jo, že třeba za těch 10 let ta moje generace vlastně teď těch mých kamarádů a tak to víceméně nejezdí, protože každý má menší nebo malé děti zatím, takže očekávám v dohledné době přísun právě té mladší generace, kteří se zapojí v průběhu možná 3-4 let, prostě každý už mě hlásí, že už má 3-4 děti, prostě, takže se určitě nemusíme o svou budoucnost cyklopouti obávat, protože vyrazí rodiče se svými dětmi opět prostě, jako jo, takže to bude takové určitě pěkné. Těším se na to určitě, až se tam potká víc těch našich, nebo těch mých vrstevníků jako rodičové. Věřím, že k tomu brzo dojde.
1: Vy tak pěkně vyprávíte, tak já se zeptám na nejsilnější duchovní zážitek za tu dobu.
0: Tak ty zážitky byly asi, mi se teda velice líbilo ve Fátimě. Musím říct, že to bylo opravdu, i ta země, to Portugalsko bylo takové taky. Pak to byly samozřejmě asi i ty dvě naše audience u papežů. Jedna byla v roce 2012 vlastně v Castel Gandolfo v Itálii v Římě, vlastně u papeže Benedikta. To jsme tam byli vlastně v srpnu 2012. A loni vlastně jsme byli prakticky první velkou skupinou, kterou přijímal z Česka papež Lev 14. Jako jo, takže to bylo taky v srpnu po tom setkání mládeže. Tam prakticky i hned dorazili na tu jeho audienci. Takže to byly určitě dvě takové momenty, kdy jako potěšili. A mě třeba osobně rád vzpomínám třeba i na tu cyklopouť, jak jsem vzpomínal, do toho Německa. Ačkoliv se jeví Německo jako taková země, prostě toto, tak musím říct, že tehdy nás jako velice přijali v těch různých farnostech. Taky nás bylo míň. Nás bylo asi 50 tehdy. Ale opravdu jako musím říct, že jsme to jeli vlastně podél těch řek, jako je Mohuč, Rýn a tak dále. Prostě tak opravdu v každé farnosti nám udělali nějakou večeři tehdy. Prostě. My jsme to tehdy moc neřešili, my jsme ani kuchaře a tak, tak jsme byli mladí, tak jsme to prostě nějak tak pojali, pardon, jakože nechci říkat výletnický prostě, ale tak nějak, že někde pojedeme, někde vyjedeme, proto jsme neměli ani pořádné ty mapy, což by dneska nás asi strašilo pomalu ze sna, že nevíme, kde dojet prostě pomalu, tak to, taky ta organizace byla taková, že jsme to domlouvali ne na poslední chvíli, ale Němci v tom byli opravdu jakože dobří, že když jsme tam na to setkání dorazili vlastně i na ten předprogram, pamatuju si tehdy do Koblenců, tak mám do dneška ten minutovník doslova, co nám připravili za program. Výlet lodí, tehdy výlet vlakem na Trevíru prostě a když se nás ptali, co chceme v rámci volného dne v těch rodinách, tak každý řekl slovo šláfnu. Protože to bylo opravdu jako vyčerpávající, jak po té trase. Protože jsem ještě nedodal, kromě toho, že ty mapy, když jsme měli, neměli, tak ta etapa byla naplánovaná třeba do 100 kilometrů, ale vlivem toho, že ta cyklotrasa se klikatí, tak měla třeba 130. Prostě, jako jo. Takže si dokážete představit, že pak ti naši otcové, foxové, tak to dojížděli po té půlnoci, protože prostě ten kilometr byl možná míle, prostě, jako jo. Takže takové a trošku nepříjemné, a my jsme to brali spíš humorem, jako tehdy, jo. Ale opravdu tehdy byl problém změřit tu etapu. Dneska to problém není, že jo, prostě máme všechno. Digitalizujeme to, že jo, prostě vidíme pomalu ten výkon, kolik spálíme kalorii, že jo. Ale tehdy to bylo opravdu takové, že máme jednu vytisklou mapu a tak si poraďte, že jo, prostě jako jo. Takže, a nešlo jinak prostě, jako jo. A zvládlo se to prostě, jako jo. Taky byly kuriozní momenty, si vzpomenu, když se špatně přejel most, což v Německu po druhé válce těch mostů moc není, tak jsme dojeli na jednu stranu Rýna, ale ubytování bylo na druhé straně Rýna. Tak se nás ptal ten převozník, jestli ještě tam přijedou nějací cyklisté další, že převážel postupně ty skupinky na druhou stranu, takže tam čekal dost dlouho na to, aby ještě splnil svůj úkol, kdyby náhodou ještě někdo přijel a potřeboval na tu druhou stranu toho Rýna. Což jako je opravdu řeka, která prostě dá zabrát a kdyby se to měl objíždět, tak by etapě přibylo dalších třeba 50 kilometrů, což by bylo asi ani nemožné. Jako jo, takže to si vzpomínám, že to byl taky takový oříšek, ale nějak jsme to zvládli, vyřešili a tak dále.
1: Blíží se nám čas pomalu ke konci a já se zkusím zeptat na nějaké statistiky, klidně řekněte, když tak, že nevíte, kolik průměrně za den píchnete duší.
0: Těžko říct, protože to budou třeba, myslím si, že do 10 možná i, jako jo, prostě, no. Takže,
1: průměrně kilometrů za den?
0: Průměrně kilometrů za den si myslím, že bylo takových 80, no.
1: Průměrně účastníků?
0: Průměrně účastníků, to jsem, myslím, nedávno počítal, je něco kolem těch 130, no. Že byly cyklopoutě, kdy nás bylo třeba rekord po západních Čechách, se nezná, bylo 190, jako, to už bylo opravdu hodně. Jako, takže,
1: Věkový průměr? Zkuste střelit od pasu?
0: Ono záleží jako v kterém ročníku. Když by to bylo v roce 2005, tak by ten věkový průměr byl něco pod určitě 25 let. A když je to teď, tak ten věkový průměr bude možná ke 40 letům.
1: Dobře, tak moc děkuji za rozhovor a doufám, že jsme naše posluchače nalákali na to, aby vyrazili na kole, třeba i s vámi. Ještě tedy zdůrazním, že vás najdou na stránce cyklopoutě.cz, je to tak?
0: Určitě, já bych ještě řekl jednu věc, že my letos plánujeme tu naši velkou cyklopouť, jestli můžu, a to jedeme určitě na Slovensko. Tam je taky nějaké volné místa, ještě kdyby se někdo přidat, je to vlastně přelom července a srpna, opět najdou informaci na stránkách cyklopoutí, taky se můžou přidat i v průběhu, není to úplně daleko, jo, pojedeme vlastně přes ty poutní místa, jako je Turzovka do Levoče a vlastně vrátíme se zpátky, takový okruh uděláme po Slovensku, takový opravdu výlet, ono to taky nebude úplně nejkratší cyklopouť, ono najedeme určitě něco, takže a Slovensko je opravdu krásné. Je to zahraničí taky. A pro nás blízké zahraničí, tak třeba by se chtěl dovídat, tak taky může samozřejmě. Děkuji.
1: Pozval vás Petr Gabriel, já moc tady děkuji za rozhovor a zase na vlnách Proglasu někdy naschledanou.
0: Ano, se stalo. Naschledanou.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: blíží se 10. a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Po mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: A bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Šéfka úřadu vlády nesouhlasí s výtkami zaměstnanců, jsou podle ní neopodstatněné. Sněmovna v prvním čtení schválila znovu zavedení EET a inflace oproti dubnu zpomalila. Meziročně nejvíc zdražily služby a alkohol. Zprávy a Martin Matějka. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta nesouhlasí s výtkami zaměstnanců a odborářů, podle ní jsou neopodstatněné. Bárta to řekla po společném jednání. Odbory a zaměstnanci úřadu protestují proti převodu lidskoprávních agend na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a k odchodu zkušených pracovníků. Vyhlásili kvůli tomu stávkovou pohotovost a zvažují stávku. Podle vedení úřadu je rozhodnutí o převodu politické a nevratné. Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby, počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci.
4: Zvláštní režim by podle návrhu měli mít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: Budou moci říct, že nechtějí EET, že chtějí v režimu EET off, ale pak zaplatí místo takové té symbolické 100 korun na daní z příjmu 1500.
4: Znovu zavedení EET by mělo podle ní přinést státnímu rozpočtu každoročně 14 miliard korun. Obnovit by se taky měly i některé daňové slevy. Podle opoziční poslankyně Věry Kovářové ze Starostů si kvůli nim ale v součtu státní rozpočet nepolepší.
6: Ten přínos pravděpodobný do státní kasy tak samozřejmě bude okamžitě odečten.
4: Návrh teď projednají výbory. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Spotřebitelské ceny v květnu meziročně vzrostly o 2,1%. Inflace tak zpomalila v dubnu a byla na 2,5%.

0: o 6,4%. Nejmenší meziroční nárůst byl v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak nejvíce mzdy vzrostly v odvětvích nemovitostí, administrativní a podpůrné činnosti a bez stavebnictví. Česká konference rektorů bude dnes jednat o připravované reformě vysokých škol. Chystaný vysokoškolský zákon má přinést změny v řízení i financování vysokých škol. A podle jeho předsedy a rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milana Pospíšila má ministr školství Robert Plaga za ANO představit další postup přípravy návrhu. V uplynulých dnech skončila jednání v pracovních skupinách a tak rektory zajímá, k čemu došli a jak se to v zákonu projeví.
1: Otázky, které se dají očekávat od rektorů, to znamená hlavně nastavení pojistek, když něco nebude v tom novém systému fungovat, tak, aby se předešlo nějakým nepředvídatelným situacím, které by pak třeba soudně se museli řešit a tak dál.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Drážní úřad začíná připravovat legislativu a nutné bezpečnostní požadavky pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Chce ji mít hotovou zhruba za rok. Dnes někteří výrobci autonomní technologie testují vždy, ale musí s řidičem.
2: Třeba společnost AŽD provozuje na své dráze autonomní motorový vůz Edita.
3: Přeběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém, protože na tom vlaku teda jsme museli umístit strojvedoucího. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod ohledem v rámci legislativy.
2: Říká ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Drážní úřad připraví podmínky pro provoz autonomních kolejových vozidel bez personálu. Pokračuje Radek Šafránek z drážního úřadu.
4: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího. Řidiče. Musí být zajištěná bezpečnost, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
2: Materiál by měl být hotový zhruba do roka. Drážní úřad pak navrhne i změny předpisů na evropské úrovni. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Oblíbený francouzský zpěvák Patrick Bruel zrušil sérii koncertů v Kanadě kvůli obvinění ze znásilnění a sexuálního napadení. Bruel čelí vyšetřování ve Francii i v Belgii. Všechna obvinění popírá.
5: Patrick Bruel patřil v 90. letech nejpopulárnějším francouzským zpěvákům. V té době se dokonce mluvilo o Bruelmánii. Oblíbený zpěvák a herec sbíral ocenění a převzal taky insignie rytíře Národního řádu za zásluhy. Teď čelí 8 trestním oznámením kvůli sexuálnímu napadení. Ze znásilnění ho obvinila moderátorka Flamy Flamánová. Ta tvrdí, že ji Bruel zneužil v pařížském bytě v roce 1991, když jí bylo 16 let. Zpěvák všechna obvinění odmítá. Už dříve zrušil svá letní vystoupení na festivalech ve Francii, ve Švýcarsku a taky v Belgii. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Na dálnici D1 stále výrazně vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Jede velké množství kamionů a kolona nákladních aut začíná už na Vysočině u Měřína na kilometru 132 a to až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Pro nákladní auta je zdržení na několik hodin, pro osobní je zdržení asi 25 minut v okolí Kývalky mezi kilometry 182 a 186. Na D1 kolona i z Vyškova do Prahy za Vyškovem mezi kilometry 228 a 223, je to tam asi na 20 minut. Na dálnici D1 je kolona i z Ostravy do Olomouce u sjezdu na Odry na kilometru 318. Pracují silničáři a zdržení ve 3 kilometrech je asi 15 minut. Na dálnici D5 kolony na příjezdu do Prahy z Plzně pomalu se jede od Loděnice z 9. kilometru a zdržení na Pražský okruh k Ořechu je asi na 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až jasno a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Vážení posluchači, mé jméno je Jaroslav Pokorný. V současné době sloužím jako kazatel a vedoucí sboru Církve bratrské v Opavě a mám výsadu celý tento rok sdílet s vámi svá zamyšlení nad biblickými texty. Už v mnoha dílech těchto úvah byla řeč o tom, že Bohu jde o nás, o jednotlivé lidi, o jejich záchranu skrze Kristovo dílo, které přijímají vírou, a také o proměnu jejich osobního života skrze Ducha Svatého. Ale jde Bohu jen o toto? Nebo je jeho záměrem ještě něco více? Než se podíváme na jeden důležitý text z Bible, chtěl bych s vámi sdílet svědectví z mého života. Když jsem se po velkém vnitřním boji rozhodl odejít, řekněme ze spirituálně teologických důvodů, z jedné křesťanské denominace, kde jsem mnoho let žil a sloužil, nastal pro mne zvláštní čas. Na jedné straně jsem prošel těžkým a bolavým procesem, na straně druhé jsem vnímal velmi výrazně Boží blízkost a vedení. Nevěděl jsem, co bude dál, ani to, co budu dělat a čím se budu živit. Ale když se začala blížit první neděle po mém odchodu, rostla ve mně touha a potřeba být na shromáždění Božího lidu, církve. A tak přišlo období, kdy jsem navštěvoval různá společenství křesťanů v mém okolí a trochu zkoumal, jaká jsou, a hlavně se těšil, že se můžu s křesťany pravidelně potkávat. Po několika měsících jsem si však uvědomoval, že se musím posunout z pozice jakéhosi pozorovatele a hodnotitele církví k tomu, abych se stal součástí nějakého konkrétního společenství. A to bylo přesně to, co jsem potřeboval a co se opravdu díky Bohu stalo. Od té doby až dodnes jsem vždy byl a jsem součástí nějaké konkrétní církevní rodiny. Před několika týdny jsme četli z novozákonní biblické knihy Skutků apoštolů o události letnic, prvním vylití Ducha Svatého na skupinu nejbližších Ježíšových učedníků. Hned poté se tam zhromáždilo množství lidí a apoštol Petr, plný Ducha Svatého, k ním promluvil. A nyní se dozvíme, jak posluchači zareagovali na Petrovu řeč. Čteme z 2. kapitoly Skutků apoštolů, verše 37 až 41. Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát, co máme dělat, bratři? Čiňte pokání, odpověděl Petr, a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha Svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko, kohokoliv povolá Hospodin náš Bůh. Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo 3000 lidí. To, co tady biblický autor popisuje, je vlastně příběh nového narození mnoha jednotlivých lidí, zde konkrétně Židů z mnoha různých míst celého tehdy známého světa. Byli Božím slovem skrze Petrovu řeč zasaženi v srdci, činili pokání, tedy se rozhodli celým srdcem obrátit k Bohu, nechali se pokřtít a vyjádřili tak, že přijímají záchranu a odpuštění svých hříchů, které jim Bůh nabídl skrze oběť Ježíše Krista, a že chtějí žít nový život ve spojení s Ježíšem z mrtvých stalým a že to veřejně a radikálně dosvědčují. Byl jim také zaslíben dar Ducha Svatého. Ale stalo se ještě něco více. Tito nově duchovně narození jednotlivci se připojují do nového celku, Duchem Svatým oživeného společenství Ježíšových učedníků. Vyprávění knihy Skutků apoštolů o prvním vylití Ducha Svatého velmi rychle přechází k vylíčení nové skutečnosti,
vzniku proměněného společenství věřících. V den letnic se zrodila církev. Hned další verše z 2. kapitoly Skutků od 42. do 47. verše pak tvoří takzvanou první souhrnnou zprávu, v knize Skutků je jich několik, o životě první církve. Text zní takto. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k ním pak denně přidával další zachráněné. To, o čem tady biblický autor píše, můžeme nazvat pilíři života v církvi nebo trvalými projevy společenství věřících křesťanů. Nacházíme zde vyjmenovány ve verši 42 čtyři takové pilíře, které potom v dalších verších text rozšiřuje a upřesňuje. Prvním je apoštolské učení, tedy vyučování a poslušnost Božímu slovu. Zvláštní roli v tom tehdy hráli apoštolové, lidé mající niternou znalost písma Starého zákona a zároveň reprezentující roli očitých svědků Ježíše plných Ducha Svatého, skrze které se dělo mnoho zázračných znamení. Vidíme, že Bůh v době první církve výrazně jednal skrze apoštoly. Ale i dnes Bůh buduje svou církev skrze své slovo a skrze učedníky, které vystrojuje svou autoritou. Apoštolské učení je naukou, která má uvolňovat Boží jednání. Druhým pilířem života v církvi je společenství. V originálním textu je řecké slovo koinonia, vyjadřující vzájemné vztahy, vazbu, těsné spojení. Výše zmíněný text upřesňuje, že jde o trávení času spolu, ale také o společenství majetku. A to proto, aby učedníci naplnili vzájemně své potřeby. Sdílení majetku nebylo tehdy nějakým organizačním opatřením nařízeným autoritami, ale důsledkem přijímané a prožívané Boží lásky, způsobující, že si Ježíšovi učedníci radikálně cenili více lidí než majetku. Vždyť i oni sami se vším svým jměním patřili Ježíši. Údajně takový přístup mezi křesťany přetrvával až do 2. století. Bůh budoval a stále buduje svou církev skrze lidi, kteří se navzájem sdílí a naplňují své potřeby. Třetím projevem společenství křesťanů bylo lámání chleba. Zdá se, že hlavním významem tohoto termínu v citovaném biblickém textu je společné stolování. To patřilo ve starověku ke znakům téměř všech zvláštních skupin lidí, ať u pohanů či židů. Vyjadřovalo to a budovalo vzájemnou blízkost a důvěru. Co ale bylo jiné u skupin křesťanů je, že se setkávali u jídla tak často a že ona setkání propojovali se studiem Bible, sdílením a uctíváním Boha. A v rámci toho nepochybně i lámali chléb na připomínku Ježíšovy oběti. V textu se tady zdůrazňuje radost a upřímnost. Bůh buduje svou církev i skrze mezilidské sdílení radosti. Čtvrtým fundamentem života v církvi byly a jsou modlitby. První křesťané vyhledávali Boží přítomnost, tehdy se ještě účastnili i veřejných židovských bohoslužeb. Ale především se scházeli spolu v různě velkých skupinách, aby Boha chválili, aby se přimlouvali za sebe navzájem i za šíření evangelia o Boží milosti a lásce. Bůh buduje svou církev zvláště skrze modlitby.
a vidíme, že prvotní církev nebyla rozhodně nezajímavým či uzavřeným společenstvím. Tato církev měla vliv na okolí a Bůh do jejího společenství stále přidával další lidi. Milí přátelé, pokud nejste křesťané, tak vám moc přeji, abyste narazili na společenství věřících, kterého budete chtít být součástí, protože má potenciál být jiné než všechny jiné spolky, organizace a týmy. A pokud jste křesťany, tak si připomeňme, že jsme povoláni být připojeni k Božímu lidu a propojeni navzájem. Máme být online připojení, ne offline odpojení. Jsme pozváni být insidři, ti jsoucí uvnitř, ne outsidři, ti, co jsou venku, mimo. Závěrem zkusme toto poselství aplikovat na sebe. Ty čtyři pilíře života v církvi můžeme chápat i jako čtyři klíčové věci pro růst učedníků Ježíše Krista. A tak se můžeme zamyslet každý sám u sebe nad tím, v čem z těch čtyř oblastí jsme docela silní a v čem potřebujeme porůst. V čem dobře sloužíme druhým, v čem druzí slouží nám, nebo v čem jsem trochu izolovaný křesťan sám pro sebe. Ještě jednou ty čtyři věci pojmenuji. Znalost a poslušnost Božímu slovu. Sdílení času a potřeb s druhými a pomoc jim. Sdílení radosti s druhými. A konečně modlitby osobní a společné.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí: Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Rodnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u čtvrteční voničky pro milovníky dechové hudby. Zveme vás na tuto neděli 7. června do Dolních Dubňan, kde se koná festival dechových hudeb. Program festivalu začíná ve 13.30 na fotbalovém hřišti v Dolních Dubňanech. Vystoupí dechové hudby Straňanka, muzikanti z Jižních Čech, Mistříňanka a pochopitelně domácí Dubňanka. Zaspívají mužáci z Trboušan, programem provází Karel Hegner. Dechová hudba Dubňanka vám hraje i v dnešní voničce. Přejeme příjemný den a zůstávejte s námi u poslechu Rádia Proglas.

Kulturní zařízení, obecní úřad a stárci obce Sudoměřice vás zvou na krojované hody, které se konají v pátek a v sobotu 5. až 6. června v Sudoměřicích. Páteční hodová zábava začne ve 20 hodin, sobotní program odstartuje ve 14 hodin hodová mše svatá v kostele Krista Krále. Následovat bude průvod na kolečko a vystoupení krojovaných párů v areálu na Starém potoku za doprovodu cymbálové muziky Danaj. Hodová zábava odstartuje ve 20 hodin, k tanci a poslechu zahraje dechová hudba Vracoviáci. Občerstvení a bohatá tombola zajištěna. Přijďte se pobavit o víkendu na hody do Sudoměřic.

Právě vyšlo třetí číslo národopisného časopisu Malovaný kraj, jenž se zaměřuje na region Slovácka. Po tradičním fejetonu Nadi Horákové, tentokrát o paměti, následuje článek Petra Grubera o poměrech vojáků za první světové války. Zájemce o užité umění jistě zaujme dvojice článků od Josefa Šolce a Miroslava Potyky. První ze jmenovaných pojednal o dopisnici s motivem Galerie výtvarného umění v Hodoníně, druhý o stěhování fontány v Uherském Hradišti. V aktuálním čísle nechybí ani tradiční letošní seriál Lukáše Pachla o Ochotnickém divadle na Hodonínsku. Text Petra Slintáka pojednává o Cyrilometodějském centru ve Starém městě, které je jistě dobrým typem na víkendový výlet. Na rekreaci zve i článek ze série Opomíjené návštěvnické skvosty Slovácka z pera Zdeňka Šmída, jenž se tentokrát zaměřil na rybníky říčky Kyjovky. Jediným rozhovorem aktuálního čísla je dialog Barbory Turčanové s muzikantem Petrem Ingrem, který dlouhá léta působil u dechové kapely Skoroňáci.

Krátce po 11. hodině vás na Proglasu zdraví Daniel Blaške a chce vás pozvat ke čtení na pokračování z knihy Jiřího Mikuláška Sejdeme se v nebi. Z ní nám bude číst Jan Novotný.

čekají a prosil za jejich potřeby. Nezapomínal na to ani při práci v keramičce. Tehdy byly jeho modlitby ještě vroucnější. Teď drží v ruce dekret, kterým byl ustanoven kooperátorem v Rokytnici nad Rokytnou. Není to daleko od jeho rodné farnosti, a tak se na bratrově motorce hned vydal na návštěvu svého prvního působiště, aby se tam představil panu faráři a domluvil se s ním, kdy má nastoupit. Nejdříve ale zašel do místního kostela pozdravit svého pána. Při pohledu na oltářní obraz překvapeně zjistil, že kostel je zasvěcený jeho patronu, svatému Janu Křtiteli, jako v Lukově. Pane Ježíši, svatý Jan pro tebe připravoval cestu do lidských duší. Po ničem jiném netoužím ani já. Prosím, propůjč mým slovům a skutkům moc svatého Jana, abych vždycky ukazoval cestu k tobě. Požehnej také mému prvnímu setkání s panem farářem, abychom si dobře rozuměli. Vroucně prosil před svatostánkem. Z kostela zamířil k faře a u dveří zatáhl za zvonek. Po chvíli otevřela hospodyně, příjemná žena, asi čtyřicátnice. Tázavě se na něj podívala. Protože měl na sobě kožené kalhoty a bundu, nenapadlo jí, že je to kněz. Co si přejete? Jenda pochopil důvod jejího váhání, lehce se uklonil a řekl: Já jsem Jan Bula a mám zde nastoupit jako kooperátor. Tvář hospodyně se rozjasnila. Buďte vítán, pan Rada se už na vás těší. Rokytnický páter Stanislav Lakomý přivítal svého mladého kaplana upoutaný na lůžko. Bratříčku, vítám vás. Jsem moc rád, že mi poslali posilu. Vidíte, sám už jsem úplný Lazar. Páter Jan se na pana Radu směje. Energie mám zatím dost. Někteří moji spolužáci jsou už rok ve farnostech. Já jsem byl nasazený v keramičce, a tak ani nevíte, jak se těším na pastoraci. Když mě pomůžete svými zkušenostmi, uvidíte, že půjde všechno dobře. Také tvář pana Rady prozářil úsměv. Budu moc rád, když si budeme rozumět. Přiznám se, měl jsem trochu strach, koho mi pošlou. Víte, bratříčku, už to tady táhnu 18. rok a cítím se unavený. Na svatého Václava si lidé v kostele zvědavě prohlížejí mladého kaplana. Usměvavý, ochotný, zbožný, horlivý. S panem Radou jsou jako otec se synem. Páter Jan objíždí na motorce přifařené obce, ujímá se škol, ministrantů, mládeže, ale i nemocných. Projevuje se také jako zdatný sportovec. V Rokytnici ožívá okupací a válečnými událostmi narušený společenský život. V Orlovně se pravidelně hraje divadlo. Páter Jan s ochotníky nacvičuje, maluje plakáty i kulisy. Rokytnická fara je stále plná dětí a mládeže. Za teplých večerů kaplan rád posedí s mladými na zídce u kostela pod starými lipami a návsí se nese zpěv nebo se rozléhají salvy smíchu. Bula by chtěl získat jejich srdce pro Krista, aby dovedli obhájit svou víru i v prostředí škol, továren a úřadů, kde se snaží ovládnout pole komunisté. Jednoho mladíka, který měl plnou hlavu nového učení, přivedla mládež na faru. Páter Jan se chlapce zeptal, jak se jmenuje, a pak ho vybídl. Tak povídej, Zdeňku. Mladík byl zaskočený klidným a přátelským přijetím, ale brzy se rozohnil. Proč nejdete s komunisty? První křesťané měli přece taky komunismus a měli všechno společné. Pan kaplan hned odvětil, ano, měli, jenomže k tomu nebyli nuceni, zříkali se majetku dobrovolně. Prodali pole, donesli peníze apoštolům a tak pomáhali chudým.

je křesťanský komunismus, který říká, co je moje, to je i tvoje, tedy dává. Novodobý komunismus však říká, co je tvoje, to je i moje, a bere. Ale výsledek je přece stejný, ne? Namítl Zdeněk. Právě že není, odpověděl kněz. Komunisté člověka připravují o jeho svobodu, kterou nám Bůh dal jako nejvyšší dar. Ale oni říkají, že žádný Bůh není, že si ho vymysleli kněží, vyhrkl Zdeněk. Příroda se přece vyvíjela miliony let a člověk se vyvinul z opice. Víš co, Zdeňku, zkusme přemýšlet společně, navrhuje Páter. Lidé zpočátku chodili pěšky, potom si ochočili zvířata, pak je zapřáhli do vozu, dnes jezdíme na motorce, v autě nebo vlakem. To je také vývoj. Ale vyvinulo se to samo? Ne, vymysleli to lidé. V přírodě se také objevovaly postupně dokonalejší tvorové, až se objevil člověk. Ale nelze to pochopit bez existence velmi moudré, dobré a mocné bytosti, bez Boha, vysvětloval trpělivě pan Kaplan. Tak proč říkají, že věda je proti víře? Namítl už velmi nejistě Zdeněk. To nechci posuzovat. Mohu ti však uvést jména stovek věřících vědců. Pan Kaplan se odmlčel. Až po chvíli dodal. Vážím si tě, Zdeňku, že ses nebál přijít a že dovedeš svůj názor zastávat před druhými. A že poctivě hledáš pravdu. Když budeš chtít, přijdi zase.

Ve volných chvílích se páter Bula rád toulá po okolí s kufříkem malířských potřeb. Jednou se u něj zastavil Hajný. Se zájmem pozoroval zručné tahy jeho štětce a byl překvapený, že najednou i on vnímá krásu místa, kolem kterého léta nevšímavě chodil. Dali se do řeči a mladý kněz se zmínil o tom, že hledá nějakou chatu, kde by mladí orly mohli o prázdninách prožívat svá dobrodružství. Hajný mu nabídl chaloupku, kterou Jan právě maloval. Kdysi sloužila panstvu při honech, teď je prázdná. Bude jenom rád, když se trochu vyčistí a provětrá. A tak po svatém Cyrilu a Metoději šlapalo 20 chlapců po zámecké cestě vstříc romantice zálesáků. Nebylo to poprvé, řadu týdnů si chaloupku připravovali. Vyčistili ji, vyzdobili a stloukli pryčny na spaní. Teď jen rozložili deky, postavili stan a pustili se do vaření oběda. Po obědě se sbírali v lese suché dříví na večerní táborák a těšili se na první noc mimo domov. Před setměním za nimi přijel na motorce kaplan Jan. Když potom slavnostně zapálil táborák, mohl za praskotu hořícího dříví začít své večerní vyprávění. Nazval ho o Lojzíkovi. Vstávej, budí ráno maminka Lojzíka. Jako obvykle se mu z postele moc nechce, ale pak si vzpomene, co slyšel včera v náboženství. Uvidíte, děti, že když budete jednat podle Božích přikázání, Pán Bůh vám už tady na zemi udělá nějakou radost. Tak tohle bych si dnes mohl zkusit, napadlo Lojzíka. Budu celý den hodný a uvidím, co je na tom pravdy. Nebudu štípat holky, nebudu plivat na trpaslíka v zahradě, umyjí nádobí, zametu kuchyň a nebudu nadávat Ferdovi. To jistě Pána Boha překvapí a udělá mi nějakou radost. To pak bude znamení, že mám být hodný pořád. Rychle vyskočil z postele, pomodlil se, umyl, ustrojil a velmi slušně pozdravil maminku v kuchyni. Všiml si, že maminka byla překvapená, že je tak brzy hotov, protože jindy ho musela tahat z postele, aby nepřišel pozdě do školy. Způsobně posnídal a sklidil po sobě ze stolu. Když se loučil, maminka se na něj usmála. Ale jinak nic. Vyšel z domu. Na trpaslíka se ani nepodíval. Děvčatům dal pokoj. Do třídy vešel bez kotrmelce. S kluky se nepral, při vyučování dával pozor. Byl vyvolaný, ale nešlo mu to, protože předsevzetí být hodný si dal teprve ráno a učit se měl včera. Tak zase žádná zvláštní radost. Na chodbě ho navíc neprávem okřikl školník. Ty kluku ušatá, žes to zahodil ty ten papír, co tamhle leží. Ale Lojzík se zachoval hrdinsky. Beze slova zvedl papír a zanesl ho do koše. Ale domů přišel celý posmutnělý. Radost pořád nikde. Nějaký hlásek mu radil. Nechej toho, nemá to cenu. Ale Lojzík si řekl, že musí aspoň ten jeden den vydržet. Vrátil se včas z lítačky domů, bez odmlouvání zašel mamince nakoupit a čekal, že od ní dostane aspoň bonbon, ale ona mu jen poděkovala a poslala ho, aby se šel učit. Tak se dostal Lojzík až na konec dne a radost pořád nikde. Lehl si s knížkou do postele, když za ním přišla maminka. Usmála se na něj a s láskou ho pohladila po vlasech. Dnes si mi udělal velkou radost. Lojzíkovi se najednou někde hluboko uvnitř udělalo krásně teplo. S překvapením zjistil, že je moc šťastný. Pan kaplan se rozhlédl po tvářích chlapců ozářených ohněm a zeptal se,
Co myslíte, neskusíme to zítra také? A za chvíli se už údolím nesla píseň, jež umocňovala kouzlo večera. Lučiny, lesy, skály jsou naši přátelé, ve svůj klín nás pozvali, zpívejme vesele. Zápas o čisté mládí pojí nás v jeden kruh. Chceme se mít rádi, chránit ti druha druh. Když světla hvězd se rojí, ohníček zahoří, o věčném lásky zdroji k nám tiše hovoří. Než se rozešli před spaním, ještě se všichni u dohasínajícího ohně pomodlili. Poděkovali za krásný den, vzpomněli na rodiče a všechny blízké doma a prosili za boží ochranu. I přes své povinnosti je otec Jan každou volnou chvilku u svých orlíků. Někdy přichází i před svítáním a s hlídkou společně pozorují východ slunce. Jsou to chvíle důvěrných rozhovorů i povzbuzujících přátelských setkání. Když se po čase chlapci loučí s chaloupkou, už se těší na příští prázdniny.

Po únorovém převratu nastaly církvi těžké časy. Od 1. ledna 1949 bylo zastaveno vydávání všech náboženských časopisů, prý pro nedostatek papíru. Komunistická vláda se snažila přinutit církev, aby sloužila novému režimu, který však výslovně zakazoval náboženskou výchovu mládeže a usiloval všemi prostředky o vymýcení víry v Boha jako feudálního přežitku. Svatý otec byl napadán v tisku i v rozhlase jako spojenec nepřátel našeho lidu. Také z domova přicházely Jendovi smutné zprávy. Lékaři zjistili tatínkovi rakovinu žaludku. Svým blízkým se ztrácel před očima. Nakonec musel být převezen do třebíčské nemocnice. Když za ním Jenda přišel, bylo vidět, že ho návštěva potěšila. Namáhavě šeptal: Jeníku, nechal jsem si zavolat kněze a jsem připravený na cestu. Cítím, že mě brzy pochováte. Jsem rád, že jsi jako kněz šťastný. Sám na sobě jsem teď poznal, že kněz může pomoci i tehdy, kdy už žádný jiný člověk pomoci nemůže. Jan hladil tatínka po rukou a dojatě šeptal: Díky, tatínku, za všechno, co jste pro mě udělal. Pán Bůh vám to oplatí. Druhý den tatínek zemřel. Po pohřbu pozval pan Rada Bojanovský Jana na faru na kus řeči. Vypadal unaveně a ustaraně. Jeníku, vstupujeme do velmi těžkého období. Když jsme před válkou slyšeli o pronásledování křesťanů v Mexiku, ve Španělsku nebo v Rusku, mysleli jsme si, že u nás se nic podobného nemůže stát. Ale pak přišel Hitler a kněží byli dokonce stříleni nebo umírali v koncentrácích. Však to arcibiskup Beran a biskup Trochta zažili na vlastní kůži. Teď o nich komunisté mluví jako o zrádcích. A Vatikán je podle nich nepřátelská mocnost. Zakázali orla, ruší církevní školy a s tou jejich takzvanou katolickou akcí by chtěli mezi nás vrazit klín. Pan Rada se odmlčel. Jan prolomil ticho. Pane Rado, myslím, že přes všechno těžké se dá ještě hodně dělat. Ale pokud nastanou horší poměry, musíme na ně lidi připravit. Už Pius XI. Upozorňoval, že největším nepřítelem církve je nevědomost katolíků. Je taky na nás, aby jejich víra byla opravdová. Tvář pana Rady se rozjasnila. Však já také nejsem takový pesimista. Pán Ježíš přece řekl, že ani pekelné brány církev nepřemohou. Ale musíme se navzájem podporovat. Vidíš, ještě jsem se nezeptal, co je nového v Rokytnici a jak se daří panu Radovi. Jan pokýval hlavou. Poslední dobou stále víc churaví. Pan doktor má vážné obavy o jeho srdce. Po májové pobožnosti, když vycházel z kostela, čekali na Jana Bulu u dveří mladí lidé. Vypadali jako snoubenci. Nevzpomínal si, že by některého z nich znal. Vzal je do kanceláře a začal chystat snubní protokol. Mladý muž ho zarazil. Pane kaplane, my jsme nepřišli kvůli svatbě. Neseme něco od pana děkana do Ležala Střebíče. Dívka vytáhla obálku. Nedalo se to poslat poštou. A kněze prý sledují, tak pan děkan poslal nás. My nejsme snoubenci, jenom to předstíráme. Tušil, oč se jedná. A jak se dostanete domů? Jsme tady na motorce, odpověděl mladík. A máme ještě několik návštěv před sebou. Pan kaplan se na ně usmál. Jste odvážní, děkuji vám za vaši statečnost. Ale jestli máte vypadat jako snoubenci, tak se do sebe aspoň na oko zavěste, bude to věrohodnější.
Když je vyprovázel před faru, všiml si, že u horní cesty postává až příliš nenápadný muž. Proto ještě na dvojici zavolal: a nezapomeňte mi brzy donést to potvrzení o křtu, jinak svatba nebude. V kanceláři otevřel obálku. Byl v ní tajný pastýřský list, hlas československých biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky. Pozorně ho pročetl až k závěrečným slovům. Museli bychom se před vámi cítit zahanbeni, kdybychom si nepočínali jako pastýři, kteří jsou v zájmu spásy ochotni dát i svůj život za své ovce, nýbrž jako pastýři najatí, kteří své státce v době nebezpečí zrádně opouštějí. Zůstaňte věrni svatému otci, který na vás myslí. Zůstaňte věrni svým biskupům, kteří s vámi trpí, a nedejte se zvyklat ani tehdy, kdyby k vám už nemohl proniknout jejich hlas. Církev je nezničitelná a trpět pro Krista je největší slávou. Katolíci celého světa jsou s vámi ve spojení. Následovala ještě výzva. Tento pastýřský list budiš přečten během bohoslužeb ve všech katolických kostelích třetí neděli po slavnosti seslání Ducha Svatého, to jest 26. června 1949. Důstojní páni nechť se nedají zastrašit žádnými hrozbami. V této těžké době jsou ve svědomí pod těžkým hříchem vázáni oznámit věřícím pravý stav věcí. Do přečtení zbývá ještě skoro měsíc, pomyslí si páter Jan. Do té doby musím list někde ukrýt, aby ho policie nenašla. Kněží, kteří pastýřský list přes varování státními orgány přečetli, byli potrestáni pokutou do 5 000 korun. Když se to věřící dozvěděli, pořádali mezi sebou sbírky a kněžím pokuty nahradili. Také páteru Janovi donesli farníci peníze na pokutu. Vysvětlil jim, že žádnou pokutu nezaplatil. Proč? Protože pastýřský list nejen přečetl, ale doplnil ještě výzvou: my nechceme zradit svůj národ, ale ani Krista. Krista dokázal zradit Jidáš a stal se tak příkladem každého zrádce. Vy buďte věrní. Nesklamte důvěru církve, v níž jste se narodili. A tomu vyneslo odsouzení na měsíc vězení podmíněně po dobu 1 roku. V den svátku svatého Prokopa postihla pana Radu mozková příhoda a za 3 týdny zemřel. Pohřeb se konal na svatého Jakuba a pohřební obřady vykonal sám pan biskup Karel Skoupý. V promluvě vyzvedl věrnost zemřelého pastýře církvi i věřícím až do posledního dechu. Mezi svými farníky prožil pan Rada 22 let. Páter Jan stačil biskupovi říct mezi 4 očima jen několik slov: vaše excelence, stojíme za vámi a věříme vám. Zůstaneme věrni i svatému otci. Biskup pokýval smutně hlavou, vzal do ruky pektorál a potěškal jej. Víš, Jene, nemyslel jsem si, že tento kříž bude tak tížit. Modlete se, potřebuji vaše modlitby. Biskup jmenoval mladého kaplana administrátorem v Rokytnici po zemřelém panu Radovi a Jan převzal otěže farnosti. O Vánocích překvapil věřící novinkou. Kromě jitřní mše a dopolední hrubé zavedl tradici půlnoční bohoslužby se slavnostním vyzváněním. O svátcích vyhlásil sbírku na opravu kostela a už na jaře se začalo stavět lešení. Všude se hemžilo plno lidí ochotných něco dělat. Největší radost měl z toho, že práce lidi stmelila.
Koncem května se už odstraňovalo lešení a na slavnost posvěcení chrámu světil pan děkan Střebíče opravené sochy, novou kazatelnu a oltářní mřížku. Jan na rekonstrukce věnoval všechny peníze za odsloužené mše. Začal také šetřit na nový oltář a plánoval úpravy hřbitova. V létě roku 1950 zůstala chaloupka u zámecké cesty opuštěná. Jan Bula dostal výslovný zákaz pokračovat v práci s mládeží, která je nadále vyhrazena jen sjednoceným sportovním a mládežnickým organizacím. Nevzdával se a bral chlapce po malých skupinkách domů do Lukova, kde chodili také na výlety po okolí. Paní Bulová je na zápraží vždycky vítala s mísou ještě teplých buchet. Měla radost, když dům ožil jejich bezstarostným smíchem.

0: Už po třetí jsme otevřeli knihu Sejdeme se v nebi Jiřího Mikuláška. Načetl Jan Novotný a o zvuk se postarala Zuzana Pedlanová.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

11 hodin a 35 minut, to je aktuální čas, vyladíte Proglas se Zdislavou Horníkovou. Dnes je 4. června, katolická slavnost Božího těla a také Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese. 4. června 1608 zemřel spoluzakladatel řádu menších řeholních kleriků a patron Neapole, italský svatý František Caracciolo. Z té narozeniny by oslavil tenorista Ivo Žídek, první polistopadový ředitel Národního divadla, laureát cen Itálie za celoživotní mistrovství. Zemřel v roku 2003. Jsou některá výročí, které ty už známe, ale možná nevíte, co nás čeká v dalším vysílání. Ve 12 hodin to bude tradiční polední modlitba a na ní naváže hudební siesta, kde zazní díla Antonia Salieriho, Jana Křtitele Krumpolce a Josefa Haydna. Ve 14 hodin si v hudebním kompasu představíme katalánskou skupinu Foresta. Tak doufám, že vás něco z nabízených relací zaujalo a budete poslouchat i nadále.

0: Přibližně 20 skautů a další desítky lidí doprovodili včera odpoledne na svatý hostín prezidenta Petra Pavla, který výšlapem ukončil dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Na přední poutní místo Moravy se vydal z Rusavy. Cestou na podnět skautů rozhoupal zvon na rusavské zvoničce svatého Krištofa. Krátce se zastavil se členy spolku připomínajícího historii portášů, kteří v minulých stoletích střežili průsmyky a hranice na Valašsku. Chladnější počasí podle svých slov příliš nevnímal. Na svatý hostín šel pěšky zřejmě poprvé.
1: Jestli jsem šel někdy předtím, tak jako dítě, nepamatuju si to, ale byl jsem tady naposledy asi před rokem na motorce za mnohem hezčího počasí. Tak jsme si to tady užili, celý jsme si to prošli, nebylo to ani moc lidí, ale tady na hostíně je krásně vždycky. Já jsem vlastně ani moc nezaregistroval, že jsme šlapali nahoru, protože jsme si celou dobu povídali se skauty, s panem hejtmanem, takže to byla zajímavá cesta, takže já vlastně jsem ani moc nevnímal, že prší.

Prezident Charity Evropa a bývalý dlouholetý člen Charity Rakousko Michael Landau blahopřál své vlasti ke zvolení nestálým členem Rady bezpečnosti OSN. Podtrhl, že v tomto orgánu se projednávají ústřední otázky naší doby. To jsou konflikty, krize, migrace a mezinárodní bezpečnost. Rakousko má silnou diplomatickou tradici a osvědčilo se jako mediátor a místo důvěryhodného dialogu, prohlásil Landau. Úspěch Rakouska ve volbě označil za velkou radost země, velkou příležitost a také velkou zodpovědnost. Dalšími nestálými členy Rady bezpečnosti zvolili včera valná hromada OSN, Portugalsko, Trinidad a Tobago, Zimbabwe a Kyrgyzstán. Místa nově zvolení členové zaujmou 1. ledna na 2 roky. Ke stejnému datu naopak radu opustí Somálsko, Panama, Dánsko, Řecko a Pakistán. Připomeňme, že 5členná Rada bezpečnosti je jediným orgánem Spojených národů, který může přijímat závazná rozhodnutí podle mezinárodního práva, například stan zvolení sankcí. 5 stálými členy v právem veta jsou Británie, Čína, Francie, Rusko a Spojené státy.

Za domem máme dřevník, o kus dál jsou úly a manželčiny včely. Mezi včelami a dřevníkem je takový ten prostor, kde tráva moc neroste, moc na něj nevidíme, sousedé také ne, no a tak tam spočívá hromada kamení. Kameny menší i větší, většinou z pole nebo ze zbouraných staveb. Takové kameny se mohou někdy hodit, jsou vlastně ušlechtilé a pěkné. A když se mezi nimi vyskytne kus betonu, je na první pohled patrné, jak je vůči ostatním úbohý a že tam nepatří. Hromada se časem snižovala a o to více se rozšiřovala. Předevčírem bylo pod mrakem, včely tolik nelétaly a tak mě napadlo hromadu kamení trochu upravit. Než jsem jednotlivé kameny zvedl, štouchl jsem do nich hráběmi nebo krumpáčem, přece jen netušíte, jakého tvora vyrušíte. Dopadlo to bez výrazného dobrodružství. Házel jsem kameny nahoru, z velkých a pěkných jsem udělal kolem hromady takový lem, aby se už nezvětšovala a každému, aby bylo jasné, kde hromada končí. Na závěr jsem byl spokojen, vypadalo to moc dobře. Příští den ráno, což bylo včera, jsem ovšem moc dobře nevypadal já. Záda. Nesourodými záchvěvy těla a s mocným hekáním jsem se snažil opustit postel. Nějak se mi přece jen podařilo spustit nohy na podlahu a zahájit proces přemisťování. Zvládl jsem to a zvládl jsem to i dnes ráno. Je to trochu lepší, sedím poněkud nakřivo za stolem a tvořím tohle povídání. A přemýšlím, zda to vůbec stálo za to. Mně bolí záda. A ty kameny, co? Je jim, teda myslím, úplně fuk, že jsou o kousek vedle. Neprotestují, že se jim dříve leželo lépe nebo že měli lepší sousedy. Ale jo, stálo to za to. Držel jsem je v ruce, ty kameny. Kdo ví, kolik jim je let? Určitě více než mě. A budou tu, i když já už tu nebudu. A je na ně takhle srovnané pěknější pohled. A tak se, milí posluchači, přemístím do kuchyně, pokusím se o to, uvařím si kafe, židli si venku posunu tak, abych na tu krásu viděl. Úly, srovnaná hromada kamení, dřevník a za nimi krásná lípa u sousedů. A to dokonce, považte, možná dnes bude i pršet. Pěkný den vám, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

0: Přejíme dobré poledne z Proglasu. V dnešní modlitbě chceme pozdravit vás, milí, v obcích Hliněná, Poustka a Prosetín. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paní Marii.
1: Amen. Počala z Ducha Svatého. Zdrává Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: A se mi stane podle tvého slova. Zdrává Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
1: A přebývalo mezi námi. Zdrává Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jak bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Je rok svatého Františka. Svatý Františku z Assisi, náš bratře, ty, který před 800 lety šel vstříc sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který si v ukřižovaném u svatého Kosmy a Damiána

0: Boží,
1: pomilujte se nás.
0: Pán s vámi,
1: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Pár minut po 12. nabízíme pravidelnou hudební siestu. V úvodu zazní předehra k opeře Mouřenín Antonia Salieriho. Československý rozhlasový symfonický orchestr Bratislava diriguje Michal Dittrich.

Vyslechli jsme předehru k opeře Mouřenín Antonia Salieriho. Československý rozhlasový symfonický orchestr Bratislava umělecky řídil Michael Dittrich. Na tuto skladbu naváže koncert opus 4 číslo 2B dur pro harfu a orchestr Jana Křtitele Krumpholce. Na harfu zahraje Jana Boušková. Pražskou komorní filharmonii vede Jiří Bělohlávek.

Skončil koncert opus 4 číslo 2 B-dur pro harfu a orchestr Jana Křtitele Krumholce. Na harfu se představila Jana Boušková. Nastudoval Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Poslední skladbou dnešní hudební siesty bude symfonie číslo 102 B-dur Josefa Haydna. Přednese kapela Instropolitana, v čele stane Barry Wordsworth.

0: Slyšeli jsme symfonii číslo 102 B-dur Josefa Haydna. Hudebního nastudování se ujala kapela Instropolitana a za dirigentským pultem se představil Perry Wordsworth.
1: So when we can come together in large numbers like at this
2: Ich glaube, es ist sehr einfach. Mutter Teresa hat immer gesagt,
3: anche si chiude la porta santa rimane sempre spalancata.
4: Zpravodajská redakce Proglasu mluví mnoha světovými jazyky.
5: Naše zprávy jsou ale srozumitelné pro všechny lidi dobré vůle.
6: We are here for serving you.
4: Jsme tu proto, abychom vám sloužili.
5: Vaše zpravodajská redakce Proglasu.
4: Je 13 hodin a začínají zprávy, které pro vás připravila Lenka Pekařová. Dobré odpoledne. Španělsko zvyšuje bezpečnost před apoštolskou cestou papeže. Ostrava poslala do Dnipra 5,6 tuny pomoci. Reuse centra ušetřila 2600 tun odpadu. Španělsko zpřísňuje bezpečnostní opatření před apoštolskou cestou papeže Lva 14., která se uskuteční od soboty 6. do pátku 12. června. Důvodem jsou výhrušky extremistů napojených na Islámský stát, kteří na internetu šíří plakáty s motivy zničeného stadionu Santiago Bernabeu či baziliky Sagrada Familia. Organizace pro náboženskou svobodu v reakci na to vyzvala k posílení ochrany kostelů a věřících. Navzdory hrozbám zůstává program cesty zahrnující Madrid, Barcelonu i Kanárské ostrovy beze změny. Úřady ujišťují, že přijali veškeré kroky, aby statisíce poutníků mohly prožít setkání v bezpečí. Nabíjecí stanice, zdravotní pomůcky, invalidní vozíky i potravinová pomoc. Celkem 22 palet materiální pomoci o hmotnosti necelých 6 tun a v hodnotě téměř 2 miliony korun míří z Ostravy do ukrajinského Dnipra. Podrobnosti zjišťoval náš ostravský kolega Antonín Žoldnerčík.
7: Veřejnou sbírku na pomoc partnerskému městu Dnipro vyhlásila Ostrava ve spolupráci s diecézní charitou Ostravsko-Opavskou. Za měsíc svého trvání sbírka vynesla celkem 1 milion 121 tisíc korun. Z toho 1 milion tvořil dar statutárního města Ostrava. Za vybrané prostředky bylo například pořízeno 47 nabíjecích stanic, které pomohou v místech, kde je kvůli pokračujícím útokům poškozována energetická infrastruktura.
4: Na pražském výstavišti Expo začal 10. ročník veletrhu vědy s více než 100 interaktivních expozic, desítkami přednášek a diskuzí a doprovodným programem pro děti i dospělé. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet virtuální návštěvu jaderného reaktoru, detektivní pátrání po stopách zvířat nebo nahlédnout do budoucnosti zemědělství. Téměř 2600 tun různých předmětů a materiálů se za uplynulé 4 roky nestalo odpadem. Dobročinné obchody s různým zbožím či nábytkové banky dokázaly více než milionu položek najít nového majitele. Podle Jitky Hofmanové z Reuse Federace je však tento sektor v Česku stále vlastně na startu. Jeho výsledky by mohly být výrazně lepší, pokud by jej stát začal řídit a podporovat. Zmínila 3 základní benefity, které Reuse centra společnosti přinášejí.
8: Jedná se o benefity v oblasti environmentální, to znamená, že předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu a nacházejí nové majitele. A současně jsou velmi efektivní v tématu sociálním, to znamená, že jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma. A v neposlední fázi šetří obecní rozpočty prostě tím, že navrací předměty zpět do oběhu a obce tyto předměty nemusí likvidovat.
4: V současnosti Reuse centra fungují bez větší koordinace a jsou obvykle závislá na aktivitě konkrétních lidí. Zatímco v některých krajích

0: lící drobnými dary, čímž berla symbolizuje hlubokou lidovou zbožnost Katalánska. Podle autora nejde jen o dekoraci, ale o připomínku duchovních kořenů Evropy, které Gaudí svou prací celý život zpřítomňoval.
1: Počasí.
0: Bude většinou polojasno. V Čechách bude od západu postupně oblačno až zataženo. K večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky, výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia na západě Čech kolem 21. V 1000 metrech na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní a jižní až jižní vítr, který se bude k večeru v Čechách měnit na severozápadní. Tlak vykáže slabý až mírný pokles, večer od západu slabý až mírný vzestup. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. V noci a zítra bude zataženo, ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Nejnižší teploty 15 až 10 stupňů Celsia. Zítra vyšplhají teploty na 16 až 21. Ze zpráv pro Glasu je to vše. Od mikrofonu se loučí Lenka Pekařová. Naslyšenou.

Jenom jeden vítězí a písnička Pavla Helana. Zlatý slavíček, hlavní cenu z Lean Film Festivalu dostali při slavnostním zakončení včera večer egyptský snímek Všechno nejlepší, polský film Ministranti, dánský snímek Bestíže a švýcarský animovaný film Pštros. Snímek Piotra Domanovského Ministranti zabodoval na 66. ročníku zlínského festivalu dvakrát. Získal cenu za nejlepší celovečerní film pro dospívající a cenu Mezinárodní ekumenické.

katolické poroty. Členy nominují katolické a protestantské organizace Cygnis a Interfilm. Za Česko v ní pracoval filmový archivář a historik Petr Hasan z Národního filmového archivu.

0: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
1: A já vám ho i tak ráda řeknu, je to 13 hodin a 13 minut. To byla Vlasta Procházková a Remorker. Nasleduje MySpace a Vladimír Merta.

Jím bioodpad, mé písně plní zvláštní kontejner. Chtěl jsem být kosmonaut, ale špatně jsem dopad. Jsem směrovka, která si sama plete směr. Tajnej, co ztratí,

planeta je velký supermarket. Nerozeznávám makro od bylí. Sirena hlásí, tanečníci vyklidí parket. A já doufal, že jsme se jich dávno zbavili.

uhne va spiku. Hledám svůj MySpace, léčivý pramen, místo nouzového přistání.

0: Kotača Orchestra, mezinárodní jazzový big band, připravuje další studiové album. Spustili na něj crowdfundingovou kampaň. Proglas zjistil detaily od kapelníka Jiřího Kotači. Třeba to, že na nové desce bude také hlas několikanásobné držitelky ceny Anděl Lenky Dusilové.
1: Bude pestré z mého pohledu, protože tak, jak ta první deska načrtla směr, kterým jdeme, tak jsme to v podstatě na tom druhém albu víc rozvinuli a je tam poměrně dost různých žánrových vlivů. Máme taky hosty z různých prostředí hudebních, takže to je deska pestrá a velkolepá. V dnešní době zaplatit náklady na desku, celý ten proces té tvorby a následného vydání je docela složitý a proto jsme chtěli oslovit fanoušky, kdyby nám s tím mohli finančně pomoct, protože přece jenom v době streamovacích platform už ty viděl, který se do toho alba následně vrátí, jsou nižší než náklady. Takže nabízíme různé služby a nebo odměny i fyzické, často i praktické a nebo zábavné v rámci naší kampaně na Donio. V tomto roce se skutečně soustředím hlavně na to album, ale následující koncert není v Čechách, je na jazzovém festivalu v Debrecíně v Maďarsku, ale český koncert nás čeká na podzim. Ten nejbližší je v Přerově a je to na jazzovém festivalu a budeme tam hrát s Emilem Vitickým a hosty z Británie jejich hudbu.
0: Zaznělo od Jiřího Kotači, kapelníka Kotača Orchestra, který Anděla obdržel v loni. Jejich debut, big bandová elektrotechnika, vyhrál v soutěži stanice Českého rozhlasu Jazz, Česká jazzová sklizeň a s Lenkou Dusilovou spolupracují na koncertech dlouhodobě. A tady je písnička Pláčeš, tak doufám, že vás se to netýká a že vy se máte dobře.

是痴认真，však si si nejsi. Jsem tvojí hračkou, tu máš, hrej si. To bylo, bylo kdysi.

0: co bys tak řekl tomu?
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.

cíl, kam upírat zrak, proč nevidím maják nad útesy čnít, tvý světlo mít, tak nech ohně plát, na, ať vím, kudy jít.

kde svítit máš mlhou i tmou. Bezesné noci, útesy, strach, rozháníš světlem a odvahou svou. Každej ať má po každý směr do jeho sfér. Ten maják na skále paprsky

i v těch mých snech. Ta zář nikdy nekončí, tají se dech, jsi bodem tím všech světových stran, co zahání stín a zbaví mě ran. Jen maják smí mou společnost mít, sám ji mít, to je můj cíl, tam upírat zrak, vidí.

13 hodin a skoro 31 minut. Dobrý poslech odpoledního proglasu přeje Zdislava Horníková. Píše se čtvrtek 4. června. V katolickém kalendáři si připomínáme slavnost těla a krve Páně, lidově Božího těla. Podle biskupa Malého je to díku vzdání za Ježíšovu nabídku pokrmu a nápoje na cestu našeho pozemského putování, provázeného bolestmi i radostmi, únavou ve víře a konání dobra. Zároveň je probuzení z bludu samospasitelnosti. Podle rozhodnutí valného shromáždění OSN je dnes i Mezinárodní dnem nevinných dětských obětí agrese. Připomíná desítky dětí, které zahynuly při izraelském náletu na palestinské tábory u Bejrútu za občanské války v Libanonu. To se stalo 4. června 1982. Zároveň pamatujeme na všechny dětské oběti terorismu, válek a násilí. Laďme se teďka na trochu veselější notu, a to, že ještě půl hodiny budeme vysílat blok písní a zpráv z naší zpravodajské redakce. O 14 hodin pak naladíte hudební kompas, kde vás seznámíme s katalánskou skupinou Foresta. A pozvu vás na ještě jeden hudební pořad, a to bude hitparáda Milana Tesaře. Naladíte ji v 16 hodin.

Jsou tady další výročí a to, že stovku by oslavil nejlepší český tenorista své doby Ivo Žídek. Dlouholetý solista opery Národního divadla v Praze a častý host zahraničních scén. Proslulý jako Jeník v Prodané nevěstě, Steva nebo Laco v Její pastorkyni, Manolius v Řeckých paších, Don José v Carmen či Pierre Bezuchov ve Vojně a mír. Po listopadu 1989 byl prvním ředitelem Národního divadla. Roku 1998 pak dostal cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Zemřel roku 2003. 95 let nás dělí od narození básníka, prozaika a překladatele Jana Zábrany. Jeho osud krutě poznamenal komunistický režim, když mu nedovolil dostudovat. Jeho otce uvěznil na 10 let a matku potom na 18. Poslední báseň mu směla vyjít v roce 1969. Zábrana se stal brilantním překladatelem, českému čtenáři zprostředkoval desítky děl z ruštiny a angličtiny. Tento svět opustil v roce 1984. Literární kritika vysoko cení i jeho deníkové záznamy. 95 let by se dožil i pater Stanislav Malinský, zesnulý roku 2021. Polák z kongregace kněží Mariánů a dlouholetý kaplán farnosti Broumov a Nedašov. A třetí a zároveň závěrečný blok relace Dnešku v kalendáři, kde si povíme, další výročí nás čeká už za malou chvíli po písničce.

Padesátiny dnes slaví duchovní církve Československé husitské Jan Kozler, bývalý hlavní kaplán armády České republiky. 60. narozeniny slaví italská pěvkyně mezzosopranistka Cecilia Bartoliová, nositelka řady prestižních cen gramofon a Grammy. 64 let se dožívá americký křesťanský pastor, zpěvák a hudebník Paul Belash. Z jeho písní Chval zmiňme alespoň jednu. Open the eyes of my heart. Ať srdce mé tebe vídá. 87. narozeniny slaví italský arcibiskup a lékař Renzo Pecoraro, předseda Papežské akademie pro život. 80. slaví česko-německá fotografka, výtvarnice a pedagožka Magdalena Jetelová, autorka monumentální šidle na pražské Kampě. Také si připomínáme bývalého unitářského pastora Roberta Fulgiuma. V češtině vyšla jeho knížka pod názvem Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole. Ten má 87 let. A svátek má Dalibor, slovanské jméno, které znamená vzdaluj boj.

0: zrýt záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zrýt, okopat, hnojit, hrabat, zametat.
1: Na Proglasu! Už je jaro v plném proudu!

soustřed se na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zahřivi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

Blíží se 14. hodina a s ní i hudební kompas. V něm si dneska představíme katalánské duo Foresta a jeho první album nazvané Esclat de Manche, květové splanutí. Začneme skladbou Els Malzamans, špatní milenci.

Katalánské duo Foresta vzniklo v roce 2023. Jeho členové našli inspiraci v americkém a irském folku. Zpočátku pracovali s překlady, úpravami a kombinacemi tradičních písní, postupně však dospěli k vlastní autorské tvorbě. Jejich cílem je, aby hudba inspirovaná vzdálenými tradicemi zněla přirozeně a domácky, jako by vyrůstala přímo v krajině severního Katalánska. Jednotlivé písně vycházejí z konkrétních míst a příběhů. Najdeme zde například skladbu inspirovanou horskou trasou v pohoří Tramuntana, poctu krajině mokřadů Ačvamons de Lamporda, písně o stýskání po přátelích v Barceloně nebo milostnou skladbu Como fan el Zaltra.

Poslouchali jsme katalánské duo Foresta. Zítra ráno se v hudebním kompasu budeme věnovat sardinskému trumpetistovi Paulovi Frézu, který bude v srpnu hostem festivalu Maraton hudby Brno.

Německá zpěvačka a písničkářka Hanna Kapp vydala album Flower Mind. Ve své tvorbě vychází z americké žánru, jako je folk, country, bluegrass nebo jazz, ale zároveň si zachovává osobitý evropský rukopis. Nahrávka obsahuje intimní autorské písně s bohatými aranžemi. V níž vejde akustických nástrojů, zní například pedal steel kytara nebo více hlasé vokály. Texty se věnují osobním vzpomínkám, rodinným vztahům i současným společenským tématu, jako jsou klimatická krize nebo mezilidská solidarita. A my si právě z tohoto alba pustíme písničku Ancestor Song.

jak bez końca. A žízení

Švédská houslistka Livette Nurd vydala nové album Paper Bird, na kterém čerpá ze severské lidové a komorní hudby a také z umění improvizace. Akusticky laděné skladby staví na dialogu houslí, violončela, dechových nástrojů i hlasů a vytváří atmosféru mezi melancholií, hravostí a filmovou obrazností. Album navazuje na dlouhodobý zájem Livette Nurd o folklorní tradici a jejich současné a otevřené pojetí. A my si právě od této houslistky pustíme písničku, tak tady je.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Je 14 hodin a 30 minut, vyladíte Proglas se Zdislavou Horníkovou. Je čtvrtek 4. června, katolická slavnost Božího těla a dnes je i Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese. Připomeňme i další výročí, která připadají na tento den, a to, že na následky atentátu skonal 4. června 1942 zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě, prominentní nacista Reinhard Heydrich, jeden z hlavních strůjců Shoah. Před 85 lety zemřeli pruský král a poslední německý císař Vilém II., a také vynálezce František Janeček, zakladatel továrny na výrobu motocyklů značky Java. Tento den před 85 lety se otevřela rozhledna na Velkém Blaníku. Také vás ráda pozvu na několik pořadů. Jedním bude v 17 hodin a 10 minut pořad za 5-5. Obecně prospěšná společnost Živá paměť pečuje o oběti totalitních režimů 20. století a zprostředkovává jejich příběhy dalším generacím. Lze lépe pochopit nacistický útok třeba pomocí mobilní aplikace a děláme dost proto, aby se naše kolektivní paměť živá zůstala. I o tom se budeme povídat se spoluzakladatelkou Živé paměti Darinou Sedláčkovou. A uslyšíte i pamětnici Jarminu Pleteníkovou. Ještě jednou připomenu, že je to pořad za 5-5 v 17 hodin a 10 minut. Zve k poslechu Hana Šarfová. A v 19 hodin a 15 minut naladíte pořad Jak se vám líbí, který pro vás připravil redaktor Josef Javůrek.
1: Mezi básní a mdlým plkem, v čase mezi psem a vlkem tichne.

Delfín ještě jednou skočí a mně spadne ten sen z očí. Vracíme se zpět. Než se báseň stane plkem,

0: 14 hodin 36 minut a my až do 16. hodiny vás budeme provázet písněmi a zprávami z naší zpravodajské redakce. Přidáme i nějaké pozvánky na aktuální události. Tady je jedna z nich. Salesiánské středisko mládeže v brněnské části Šapovřesky ohlašuje na zítra Best Fest. Letos má heslo Z toho rostu. Podrobněji za organizátory Jakub Krnáč.
1: Best Fest je už pro nás tradiční festival, který probíhá vždy na konci školního roku a nabízí pro návštěvníky několik zajímavých interaktivních stanovišť, kde si můžou vyzkoušet to, co se naučili děcka z kroužku v průběhu toho školního roku, nebo nějaké sportovní výzvy, případně tvořivé dílničky. Zároveň celé odpoledne je doprovázeno taky živými kapelami, které tvoří hudební skupiny taky z našich hudebních kroužků. A letos nás čeká i modní přehlídka, kroužku modní návrháš, ale také nás čeká modní přehlídka střediskového merče, který je taky takovou novinkou a který vznikl ve spolupráci s Vojtou Čižmářem, který je taky z Brna, máme s ním velmi dobrou spolupráci, takže to je něco, na co se fakt jako velmi těšíme, a taky vystoupení kroužku akrobatický rock and roll, které jsou v tomhle školním roce pro nás takové dvě novinky. Zpětná vazba je velice pozitivní, jak od návštěvníků festivalu Best Fest, tak i od samotných pomocníků, samotných těch děcek, kteří se toho Best Festu účastním, protože je to festival od dětí pro děti. To znamená, že děti z našich kroužků, když se něco naučili, něco se jim povedlo, tak si připraví stanoviště pro ty ostatní děcka a jsou moc nadšené z toho, že můžou něco, co se sami naučili, předávat dál a ukazovat to jak i kamarádům, tak i rodičům, kteří se přijdou podívat. Velmi si to pochvalují naše děcka z kroužku, ale zároveň návštěvníci můžou vidět fakt ten posun, který děcka za ten celý školní rok u nás udělali.
0: Shrnuje na Proglasu k zítřejšímu Best Festu Jakub Krnáč ze Salesiánského střediska mládeže v Brně Šabovřeskách. A tady je písnička Ten.

0: Písni Anděl, inspirovaná Karla Kryla, kostel ve Velkém Chvojině na Ústecku, který byl zdemolovaný roku 1977. Pozemek bývalého chrámu se podařilo převést ze státu do obecního majetku. Na jeho místě se částečně nachází hřiště mateřské školy. Znalec Krylova života a díla, teolog a religionista Pavel Hošek vyprávěl o slavné písni a jejím autorovi včera v Ústeckém muzeu.
1: Jsou to jeho umělecké začátky, on dostal umístěnku do Teplic a tak se ocitl najednou v kraji, který pro něj byl jako pro mladého muže z Moravy úplně nový a fascinující. On vlastně vroucně vypráví o těch letech strávených tady na Ústecku, protože ačkoliv to bylo období přerušené teda povinnou vojenskou službou dvouletou, no tak to byly ty umělecké začátky Karla Kryla. Jo? A i ta svébytná atmosféra Ústecka s těmi omšelými domy.
0: Dnes vyloží profesor Pavel Hošek duchovní profil Karla Kryla v Plzni ve sboru Kristova kříže na Mikulášském náměstí od 17 hodin. Beseda nese název podle Hoškovy poslední knihy Jako anděl s polámanými křídly. Náš rozhovor o ní najdete v audioarchivu na webu Proglasu. A po písni si popovídáme o Kroměříži a tamním hudebním festivalu, ze kterého vám poskytneme pozvánku.

0: Za další pozvánkou zamíříme do Kroměříže. Přesně za týden zde odstartuje hudební festival, který nabídne 6 hudebních večerů zaměřených především na klasickou hudbu. Akce propojí duchovní díla, komorní koncerty i slavné operní melodie. Dirigent zahajujícího programu David Macek vzkazuje.
1: Milí posluchači, přijměte moje pozvání do nádherné Kroměříže na 27. ročník Mezinárodního festivalu Hudba v zahradách a zámku. Zažijte s námi nezapomenutelné letní večery plné skvělých interpretačních výkonů v jedinečném prostředí památek UNESCO. Těšíme se na vás.
0: Návštěvníci se mohou těšit třeba na Dvořákovo Stabat Mater, operu La Traviata Giuseppe Verdiho nebo zastoupení předních českých i zahraničních interpretů. Kompletní program najdete na webu hudbakroměříže.cz.

Herečka, zpěvačka a moderátorka Tereza Richtrová vydala své první autorské album Místa krajiny. Ve spolupráci s producentem Martinem Kišperským z kapely Květy vytvořila kolekci písní inspirovaných krajinou Jižní Moravy, Prahou, mezilidskými vztahy i osobní pamětí. Album spojuje intimní písničkářství s prvky folku a alternativního popu a působí jako osobní hudební mapa míst, kterými autorka během svého života prošla. A tady je její písnička Z hory.

hvězdy mlčej, nemají čas, nic se neděje, jen ohlídej svý naděje. Není moudré hned to vzdát, na sítích se můžeš ptát, kde jsou přátelé a kde jsou zlatý neděle. Sláva byla, Bůh se smál, jak tvý koně zvládej, co ale kolem anděle a stále zlatý neděle. Náhle nějak spadnul prach, můj milý, žádnej strach, nic se neděje, jen končej zlatý neděle, už dnes.

vlastně lampy, proč se bát? Po nocích se můžem smát, v rámci veselí jít najít zlatou neděli. Není se nadné podní pást, na cesách je mnohá past. Ptej se nesměle, kdo hledá zlatý neděle. Je to těžký, snad to víš, ztracená je tajná skrýž. Sny lžou zmateně, tak kde jsou zlatý neděle? Zapal oheň, vchází mráz, všichni mlčej,

0: 15 hodin a Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Budapešť a Kyjev možná našli řešení sporu, které jejich vztahy zatěžoval celé roky. Maďarský premiér oznámil dohodu o právech maďarské menšiny na Ukrajině, která by mohla ovlivnit i ukrajinskou cestu do Evropské unie. Více letů Praha-Taipei nebo peníze pro české a tchajvanské startupy. To jsou výsledky zahraniční cesty předsedy Českého senátu na Tchajvan. Co dalšího tam vyjednal? A Polsko stojí o větší americkou vojenskou přítomnost na svém území, proto požádalo o zřízení nové stálé vojenské základny. I k tomu dodáme podrobnosti. Teď jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
2: Na udělení nejvyššího státního vyznamenání navrhli poslanci prezidentu Petru Pavlovi i jeho předchůdce ve funkci Miloše Zemana. Mezi dalšími adepty jsou taky třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý, oba in memoriam. Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání patří například herec a moderátor Marek Eben nebo herec Jiří Lábus. Kolik jmen celkem sněmovna na hrad poslala, řekl šéf podvýboru pro přípravu návrhů státních vyznamenání Patrik Nacher z hnutí ANO.
3: My jsme původně jako podvýbor přišli se 151 jmény, dva individuálně byly načteny, takže 153, a jestli jsem dobře počítal, 23 neprošlo. To znamená 153 minus 23, 130 jmén posíláme na Pražský hrad panu prezidentovi, a to bylo to usnesení, a teď je na něm, jak on se s těmi jmény popasuje.
2: Návrhům prezident může, ale taky nemusí vyhovět. Státní vyznamenání uděluje tradičně jednou ročně, a to 28. října při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě. Úřad vlády dál odmítá ustoupit od plánovaného přesunu některých agent pod jednotlivá ministerstva. Po raním jednání s odboráři to řekla vedoucí úřadu Tinde Barta. Odbory s přesunem agent nesouhlasí, požadují zastavení změn. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost a zvažují stávku.
4: Podle odborářů šéfka úřadu vlády na jednání odmítla jejich požadavky s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už nejde zvrátit, pokračuje mluvčí stávky Ondřej Medal.
5: Furt to neodpovídá na ty apely, které my jsme zdůrazňovali několikrát. Příkladem je odbor lidských práv. Jeho agenda se rozdělí mezi 4 celkem rezorty, tím pádem ten tým se změní. Jako ta frustrace je opravdu veliká.
4: Odbory se teď poradí se zaměstnanci, zda a kdy vyhlásit avizovanou stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta komentovala jednání SMS zprávou.
6: Většina té kritiky, která v médiích opakovaně zaznívá, je zcela neopodstatněná. Agendám ta změna zcela jistě naopak pomůže a posílí je.
4: Zároveň nabídla osobní pomoc při přesunu zaměstnanců na ministerstva. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Česko chce příští rok předsedat výročnímu zasedání Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka ze strany Motoristé sobě. V Paříži jednal s generálním tajemníkem OECD Matthiasem Cormanem.
7: Česká republika je připravená, rádi bychom po 30 letech svého členství v OECD přitáhli OECD blíže k České republice a také třeba představili to, co dělá a na čem pracuje i českým občanům.
8: Česko je členem OECD od roku 1995, pro své členy vydává pravidelné ekonomické výhledy. Česku v aktualizované zprávě doporučuje, aby vládní dotace u cen energií byly jen dočasné a cílené hlavně na nejzranitelnější domácnosti a podniky.
7: To je krizové opatření na něco, co se stalo jinde mimo území České republiky a co vyvolalo nějakou energetickou krizi nebo nějaký problém.
8: Petr Macinka v Paříži jednal s brazilským ministrem zahraničí Maurem Vierou i izraelským ministrem hospodářství a průmyslu Nirem Barkatem. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Maximální povolená cena za litr benzínu klesne zítra o 9 haléřů a čerpací stanice ho budou moct prodávat na nejvýš za 41,89 Kč. Na svém webu o tom informuje ministerstvo financí. Naopak za naftu se řidiči nejspíš připlatí, litr bude moct stát až 39,97 Kč, což je o 46 Kč víc než dnes. Vláda plánuje ceny pohonných hmot regulovat do konce června. Státy Evropské unie zvažují vyřazení Ukrajinců z branou povinností ze systému dočasné ochrany. Ten umožňuje Ukrajincům bydlet a pracovat v Evropě bez azylového řízení. Současný systém platí do března příštího roku. Ministři vnitra států 27 v Lucemburku jednají o jeho prodloužení a možných úpravách. Česká vláda omezení dočasné ochrany s ohledem na věk nebo místo původu Ukrajinců podle dřívějších vyjádření podporuje.
1: V posledních měsících mezi Ukrajinci s dočasnou ochranou stoupá počet mužů ve věku branné povinnosti, uvedl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Na ně by se tak podle německého ministra v budoucnu nemusela vztahovat automatická dočasná ochrana. Místo toho by mohli žádat o individuální posouzení v rámci azylového řízení. To před jednáním podpořil také švédský ministr vnitra Johan Frosell.

0: to byl kdysi můj dávný sen.
1: Říká herečka Aneta Krejčíková, která v inscenaci stvární Lucianu.
0: Luciana je sestra hlavní postavy a tím, že ona je flegmatik, sestra je trošičku taková impulzivní, tak to naskýtá spoustu humorných situací.
1: Společně s ní se v ravé Shakespeareově komedii představí i Marek Taclík, Jakub Kohák nebo Marek Adamčík.
2: Já hraju Antifola Efeského a ta komedie Omylu je specifická v tom, že základ té zápletky jsou záměny postav, takže Antifolové jsou tam dva. Shodou okolností vypadají úplně stejně, přestože se v životě neviděli.
1: Letní Shakespeareovské slavnosti potrvají do začátku září a nabídnou více než 150 představení na 9 scénách. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy před Mudřicemi na 4. kilometru stále vyšetřují nehodu nákladního a osobního vozidla. Už se projíždí alespoň jedním pruhem, kolona ze 7. kilometru je na víc než 20 minut. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy popojíždí kamiony otosové bytýšky z kilometru 154. Od Ostravy se zpomaluje před omezením u Rousínova. Na kilometru 220 je průjezdný pouze levý pruh. Fronta od Vyškova se sune bezmála půl hodiny. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové narostla kolona před sjezd na Pečky na 33. kilometr. Přes 40 minut se jede za sjezd na Jičín na 42. kilometr. Tam po nehodě zůstává průjezdný pouze pravý pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až zataženo, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm nebo přeháňkami a ojediněle bouřkami. Odpoledne od západu budou srážky postupně ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Jsme ve Vás k modlitbě novény před blahořečeným Janem Buly a Václava Drboli. Pokud se chcete modlit s námi, jako už v 7 předchozích dnů, najdete texty na stránkách buladrbola.cz nebo v aplikaci novény před blahořečeným Jana Buly a Václava Drboli. Modlit se s vámi bude dnes Jirka
1: a Láďa.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Začneme z Janova evangelia. Jestliže vás svět nenávidí, uvažte, že mne nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co mu patří. Že však nejste ze světa, ale jsem vás ze světa vyvolil, proto

0: Vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl. Služebník není víc než jeho pán. Když pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás. Když zachovávali moje slovo, budou zachovávat i vaše. Ale to všechno vám způsobí kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal. Kdybych byl nepřišel a k ním nemluvil, neměli by hřích. Nyní však pro svůj hřích nemají výmluvu. Kdo nenávidí mne, nenávidí mého otce. Kdybych nebyl mezi nimi, vykonal skutky, jaké nevykonal nikdo jiný, neměli by hřích. Nyní však je viděli a přesto mají v nenávisti mne i mého otce. Ale má se splnit slovo napsané v jejich zákoně. Nenáviděli mě bez příčiny. Až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od otce, duch pravdy, který vychází od otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku.
1: Jsou místa, která v Božím slově jen přelétneme očima, protože zrovna nezapadají do našeho aktuálního života. Začneme k ním být vnímaví až tehdy, když je třeba se s nimi konfrontovat, přijmout je a prožít. Následovat Ježíše není možné jen ve chvílích slávy, kdy se nám daří v osobním, rodinném či pracovním životě, ale i v dobách utrpení. Ježíš nechtěl svým učedníkům následování idealizovat, proto o pronásledování mluvil často a otevřeně. Jestliže byl pronásledován on, budou pronásledováni i jeho učedníci.
0: Nevíme, v který moment Jan a Václav tato Ježíšova slova hlouběji přijali za svá. Zda to bylo ve chvíli, kdy byli odvedeni ze svých farností, nebo když stáli před soudem, nebo když v celé smrti čekali na den popravy a dozvídali se o nenávistných komentářích na svou adresu ze světa i z tehdejší církve. Jan ve svém dopise na rozloučenou bratrovi a švagrové napsal: Největší posilou je mi to, že jsem věrně Bohu sloužil až do konce. Člověk Boha nikdy dost nemiluje a to je jediné, čeho musí litovat.
1: Již od prvních staletí si církev nese zkušenost. Sanguis martyrum semen christianorum. Krev mučedníků je semenem křesťanů. Mučednictví je nejvyšším svědectvím lásky ke Kristu a k církvi. Věříme, že krev mučedníků Jana a Václava se stane impulzem pro křesťany i v našich farnostech, v naší diecézi i v celém dnešním světě. Kéž se díky jejich oběti stane Ježíš pro mnohé láskou, jistotou a radostí i uprostřed osobního utrpení a zkoušek.
0: Ze žalmu 73. Když se mé srdce jitřilo a bolest bodala v ledví, byl jsem nerozumný a nechápal jsem. Byl jsem před tebou a podobný němé tváři. Já však chci stále být u tebe. Uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě svou radou a potom mě vezmeš do slávy. Koho mám na nebi kromě tebe? Když jsem u tebe, nevábí mě země. Touhou hyne mé tělo i duše. Bůh je navždy skála mého srdce a můj podíl. Vždyť hle, kdo se od tebe vzdaluje, zahyne. Zahubíš všechny, kdo jsou ti nevěrní. Mé štěstí je však být na blízku Bohu, mít útočiště v Pánu, Hospodinu. O všech tvých skutcích budu vypravovat v branách sionské dcery. Pane, smiluj se.
1: Pane, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Pane, smiluj se.
1: Pane, smiluj se.
0: Bože náš nebeský Otče,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože Synu vykupiteli světa,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože Duchu svatý,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože v Trojici jediný,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, srdce Syna věčného Otce,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem Svatým v lůně Panenské Matky.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se slovem Božím.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, stánku nejvyššího.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, hlubino všech cností.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost božství.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, pramení života a svatosti.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, potupami nasycené.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše strýzněné.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, kopím probodené.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, pramení dokonalé útěchy.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, pokoj náš a naše smíření.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tebe umírají.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých.
1: Smiluj se nad námi.
0: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa.
1: Smiluj se nad námi.
0: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa.
1: Smiluj se nad námi.
0: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa.
1: Smiluj se nad námi.
0: Ježíši tichý, srdce pokorného.
1: Přetvoř naše srdce podle srdce svého.
0: Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, pohleď na srdce svého milovaného syna. Zhlédni na chvály a dosti učinění, které ti přináší za nás, za hříšníky. Usmiř se a odpust nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství, neboť s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, náš pastýři a příteli, děkujeme ti za život a svědectví kněží Jana a Václava, kteří odpovědějí na tvé volání a věrně ti slouží i tváří v tvář utrpení a smrti. Jejich statečnost, pokora a důvěra v tebe jsou pro nás inspirací a výzvou. Prosíme tě o dar živé a zralé víry za všech okolností. Dej nám sílu k lásce, která odpouští, i když je to těžké, a odvahu k vytrvalému hledání pravdy. Připomínej nám, že s tebou nejsme nikdy sami. Ať nás příběh kněží Jana a Václava osloví a posílí na cestě k tobě, nebo ty žiješ a kraluješ na věky věků.
0: Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Po modlitbě je tu další zpráva ze zpravodajské dílny. V obci Červený dvůr v jižních Čechách startuje zítra v 15 hodin další část charitativní výzvy Himalajská koruna. Jejím cílem je v průběhu 14 let pomyslně zdolat všech 14 8000ovek nachozením odpovídajícího počtu výškových metrů na jedné trase. Z Červeného dvora přes horu Kleť na parkoviště k Rasitíně a zpět. Blíže za pořadatele Oldřich Pažant.
1: Jsou to jeho umělecké začátky, on dostal umístěnku do Teplic a tak se ocitl najednou v kraji, který pro něj byl jako pro mladého muže z
2: Nápad Himalajská koruna vznikl na podporu lidí s omezenou schopností se pohybovat pro IPOS, občansky prospěšná společnost v Krumově, která pomáhá opuštěným seniorům na osobní asistenci. Každý rok to probíhá první víkend v červnu za Červeným dvorem za psychiatrickou léčebnou, která je velký podporovatel této aktivity, protože celou tu organizaci dělají bývalí uživatelé návykových látek, který dneska jako fungují, se uzdravili a my to ve své podstatě chodíme od Červeného dvora nahoru, pak se jde pod Lanovkou dolů a zpátky. Ta trasa má 12 km a 810 výškový, to znamená pro zdolání 8000ovky to jednotlivci mají 20 vrcholů, ale 10 těch tras a je to 8200 výškových metrů.
0: Tento rok účastníci symbolicky vystoupají na vrchol Kašembrun s nadmořskou výškou 880 metrů nad mořem a třetí nejvyšší horu Pakistánu a 11. nejvyšší na světě. Akce pořádá do nedělních 15 hodin. Účastníci budou mít 48 hodin na zdolání všech výškových metrů. V rámci zmíněné charitativní výzvy je tento pomyslný výstup na Himalajskou 8000ovku v pořadí čtvrtý.

0: 15 hodin a 31 minut. S vámi je Proglas a hezký poslech od mikrofonu přeje Stislava Horníková. Dnes máme čtvrtek, 4. června. Připomínáme si slavnost Božího těla i Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese. 95 let uplynulo od narození Jana Zábrany, básníka, prozaika a překladatele se zkušeností komunistické represe. Odešel roku 1984. 95 let by se dožil i pater Stanislav Malinský, zesnulý roku 2021. Polák z kongregace kněží Mariánů, dlouholetý kaplán farnosti Brumov a Nedašov. Devadesátiny by oslavil někdejší předseda kongregace biskupů Slovenska a spišský biskup František Tondra, profesor morální teologie. V pastýřském znaku měl heslo Poslušnost dílo Ducha Svatého. Zemřel v roce 2012. Také se pojďme podívat, co nás čeká večer, a to ráda vás pozvu na pořad Radio Report, který začíná ve 20 hodin a 15 minut. Bude se týkat charitní sestry roku, která je známá jako cena Qualitas Optima a je to prestižní ocenění, které každoročně uděluje Charita Česká republika. Výjimečným zdravotním sestrám působících v charitních, ošetřovatelských a domácích zdravotních potřebách. Jak probíhalo letošní květnové předání v Senátu, kdo cenu získal a s jakými největšími výzvami se dnes charitní sestry ve své práci potýkají? To vše se dozvíte ve společném radioreportu našich pražských redaktorek. Naladíte ve 20 hodin a 15 minut. A tady je písnička Londýn.
1: Večer se zbalím.

0: Esence je výstava dvou autorek Elišky Šárkové a Zlaty Lamrové, která pod taktovkou kurátorky Sarah Adnanové v podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie v Sedlci v Kutné Hoře se zamýšlí nad tím, co je základním stavebním kamenem lidského života a také, co je jeho hlavní esencí. Vernisáž výstavy proběhne zítra v 18 hodin a 30 minut a celá výstava potrvá od 6. června do 9. srpna. Viceredaktor Martin Weisbauer.
1: Organizátoři zvou na procházku po novém schodišti přes nově otevřenou oratoř do osvětleného prostředí Sedlecké galerie současného umění. Volná prezentace textilních objektů Zlaty Lamrové umožňuje v instalaci kombinovat geometricky přesně adjustované práce fotografky Elišky Šárkové a zároveň autorsky reagovat na prostorové podmínky v podkroví katedrály. Obě umělkyně působící v Praze se setkávají v podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie v Sedlci a zasazují do ní komplexní výběr své tvorby z posledních dvou let. Využívají rozdílná média k citlivému zachycení konkrétních okamžiků, které svým uměleckým jazykem zvětšňují převážně na textilních podkladech.

samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr, samota v srdci.

0: Máme tu další pozvánku, tentokrát do Litomyšle. Zámecké návrší v Litomyšli je nově dějištěm interaktivní výstavy sakrálního umění Anděle na návrší. Pomocí interaktivních vizuálních prostředků nabízí prostor pro setkávání návštěvníka s uměleckými díly křesťanské kultury. Podrobněji programová vedoucí Helena Marie Hendrich.
1: Chrám nalezení svatého kříže v Litomyšli obsahuje několik náplní, které v kostele úplně běžně nepotkáte. Tou nejvýraznější je expozice sakrálního umění Anděle na návrší. Jedná se o sbírkové předměty královéhradecké diecéze. To nejcennější ze sbírek této diecéze je vystaveno právě u nás. Drtivé většině se jedná o barokní umělecká díla. Příběhovou linkou té expozice je život Ježíše Krista od zvěstování paní Marie až po ukřižování a potom také zmrtvých stání a život české a světové církve, především ve vyobrazení svědců, a máme tam také některé umělecky cené liturgické předměty. Kromě téhleté vážnější expozice tam máme potom interaktivní hernu určenou nejenom pro děti, ale i pro jejich rodiče, protože vyhrají si tam i dospělí. A tahleta naučná herna se zaměřuje na církevní historii a liturgii. Kromě těchto dvou věcí všichni návštěvníci kostela mohou vystoupat na naší nádhernou vyhlídkovou terasu mezi věžemi kostela, odkud je nejkrásnější pohled na zámek Litomyšl a na celé město.
0: Pozvolána pro Glasu programová vedoucí zámeckého návrší Litomyšl Helena Marie Hendrich. A už po písničce vás vezmu do Olomouce a něco si povíme o archeologických dnech.

0: Jak jsem slibovala, podíváme se do Olomouce, a to na den otevřených dveří v archeologickém centru. Ten se uskuteční tuto sobotu od 10 do 17 hodin. Mluvčí centra Nikola Jandová řekla.
1: Máme program pro veřejnost, kterou se připravili odborníci. Začíná od 11 hodin, kde archeoložka Michaela Bartoš-Dvořáková a historik Šimon Pulínek představí příběh jednoho kávového zrnka z D11, kde představíme i náš nový merch, kafe 1866, který návštěvníci se budou moci odnést i domů. Kolem 2 hodiny začne druhá přednáška na téma Mysterium Magnum, počátky metalurgie ve střední Evropě. Tady tu přednášku bude prezentovat pan ředitel, docent Jaroslav Peška, který je vedoucí toho mezinárodního projektu a tento rok by měl tento projekt končit, takže bude představovat nějaké poznatky, jak probíhá celkový výzkum a tento projekt, jak se daří. A následně pro odpolední návštěvníky bude program zopakován z dopoledního programu, tedy příběh kávového zrnka z D11 se bude opakovat. Opět bude přednášet archeoložka Michaela Bartoš-Dvořáková a následně Šimon Pulínek.
0: Pro veřejnost budou dostupná veškerá pracoviště, laboratoře, kresírna i knihovna, potvrdila mluvčí centra Jandová.
1: Také pro návštěvníky máme připravenou vitrínu s aktuálníma nálezama z výzkumu D11, kde to týká toho příběhu kávového zrnka, takže k dispozici budou i skutečné artefakty a nálezy toho daného období. Co se týče laboratoří, tak si návštěvníci budou moci oskoušet práci v laboratoři, budou moci si vyzkoušet práci s keramikou, případně nahlédnout na zpracování těchto novodobých artefaktů z 19. století, které pracovávali jsme tady u nás v archeologickém centru Olomouc. Kresírně bude pro malé návštěvníky, budou dostupné korálky, budou si moci navlíkat, budou si moci vyzkoušet také kreslení v kreslírně. Potom, když návštěvníci navštíví jednotlivé pracoviště, tak získají od jednotlivých kolegů odznáčky nebo razítka do takových kartiček a následně si mohou vyzvednout odměnu, kde budou mít jak ten náš nový produkt kafe 1866, což je spíše pro dospělé, ale i budou tam odměny pro nejmenší návštěvníky.
0: Během sobotního dne otevřených dveří se zájemci seznámí třeba s osudem kávového zrnka nalezeného při výzkumu na trase dálnice D11 u Trutnova. Prozradila nakonec Proglasu Nikola Jandová, mluvčí archeologického centra Olomouc.
1: Příběh kávového zrnka je zajímavý a originální právě v tom, že je to novodobý nález, což se často jak neděje. Tady to kávové zrnko bylo nalezeno v hromadném hrobě ruských vojáků a právě u jednoho ruského vojáka, konkrétně dědince číslo 7 v kabátu, bylo nalezeno tady to zrníčko kávy, které odborníky zaujalo a následně jsme se toho příběhu ujali a začali jsme pátrat po té cestě, jak se vlastně káva a celkově další potraviny dostávali vojákům a jak se s těma surovinama pracovalo. Takže tady ten příběh té kávy se všechno dozví návštěvníci na přednáškách.
0: A vám posílám ořechovou čarodějnici ze souboru Moře dní.

0: Blíží se 16. hodina a s ní i paráda Milana Tesaře. V tuto chvíli se s vámi loučí Zdislava Horníková a moderátorské křeslo i mikrofon předává moderátorce Aleně Rubášové.
1: Dozněla známá znělka a vy posloucháte hitparádu na Proglasu s pořadovým číslem 1525. Milan Tesař vám přeje co nejpříjemnější poslech. Postupně si budeme odhalovat jednotlivé stupně našeho žebříčku a já doufám, že si to užijete. Pořadí jste samozřejmě určili vy svými hlasy a mne prosím berte jen jako nutného prostředníka. Pokud nás posloucháte poprvé, tak vězte, že naše hitparáda není jen tucet písní, ale jsou to také informace o hudbě, anketa nebo reakce na vaše dotazy a podněty. Chcete-li se zapojit do hry, vyberte si 3 písně z naší nabídky. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Uzávěrka je ve středu v poledne. To nejpodstatnější už víte, a tak si pojďme představit první novou píseň. Na 12. místě do hry vstupuje Sylvie Krobová, která zhudebnila báseň Michala Horáčka Veronika.

Text Michala Horáčka Veronika pochází z jeho nové sbírky Pozemský prach a boží dech. Báseň zhudebnila a zpívala Sylvie Krobová, dnes na 12. pozici. Pravidla jsme si už řekli, ještě jednou připomínám, že hlasy pro 3 písně byste nám měli poslat do středečního poledne. Markéta Irglová napsala píseň Nameless Children, věnovanou všem dětem, které nějak zasáhly válečné konflikty. U nás je to dnes místo 11.

I dnes pro vás mám tipy na nová alba. Slovenská zpěvačka Miriam Kaiser vydala album zhudebněných žalmů Skrytá v těbe. Na zhudebněné verše Federica Garcia Lorky se zaměřuje mezinárodní projekt z Belgie Sonetos de l'amor oscuro. Právě mu vyšlo druhé album s názvem Secretos de Melancolia a své druhé album dokončuje brněnský big band Kotača Orchestra. My si na 10. místě představíme zlínskou skupinu Tají ledy. Z alba Před sklizní posloucháme píseň Kaktusy.

sádáš si jako robot, co mu teče olej do bot, tak dál běž sama. Tady tě nechám a dál běž po svých, už nemáš strach ani ostych.

Zvu vás na koncerty. Písničkářka Elka bude hrát 6. června na Ghetto Festu v Brně, 23. června v klubu Pomezí v Brně a 26. června ve finále Porty v Řevnicích u Prahy. Skupina Něco Něco představí své nové album 9. června v kabinetu Moose v Brně a 16. června v Praze v Meat Factory. Koncert Vzpomínky na Marcias se koná v Cross Café u Práce v Plzni 10. června. Hrát a vzpomínat budou Jaroslav Olin, Nejez Chleba a Pavel Skála. V klubu Jazz Dog v Praze má 16. a 17. června dva koncerty Michal Pavlíček. Dále zde 5. července vystoupí Sisa Feher se skupinou Mamatus a 15. července americká skupina The Bad Plus. Skupiny Madame v triku a The Folks mají společný koncert 23. června v experimentálním studiu v Liberci. Festival Colors of Ostrava se bude letos konat od 15. do 18. července. Vystoupí na něm například Moby, LP, Ibrahim Málův, Good Times Only, IMT Smile, Načeva, Tolstoj, Václav Havelka se sborem Elpida a další. Festival židovské hudby Štetlfest bude probíhat v Brně od 26. do 30. srpna. Hlavním tématem jubilejního 5. ročníku festivalu bude připomínka Velké synagogy a také představení významných židovských rodin, které do ní před válkou chodili. Na 9. místě se tentokrát udržel Roman Hampacher s písní Nevcházej něžně.

0: Napsal posluchač Ondřej. Před týdnem mě zaujal pořad Slyšte lidé, nazvaný Hudební knihovnička. Ze zmíněných knih sice mám a četl jsem jen dvě, antologii osamělých písničkářů a nedávno knihu Anděl s polámanými křídly, ve které Pavel Hošek dle mého geniálně vysvětluje duchovní motivy Karla Kryla. I výběr písní k těm knihám byl velmi inspirativní. Já Ondřejovi moc děkuji za reakci. Ondřej se také zúčastnil naší ankety, kdy bylo vaším úkolem vytvořit příběh, v němž by se vyskytovaly názvy písní z hitparády. Ondřej to zkusil ve verších a já jej cituji. Chceš vztáhnout ruku? Nedotýká ti se. Ze všech snů ti zbyla ohlodaná kost. Nevcházej něžně, to není tvá mise, za zatáčkou mizí železniční most. Opouštíš rodný kraj, Beskydy známé, pray stronger together, jen prázdné řeči. Hej, horo divoká, tvá krása klame, hodláš teď zkusit, zda samota léčí. Utiš nás, tvá mysl křičí. Teorie něhy, hrači by sněhu, teď ale utíkáš bez zjevných příčin. Zpíváš blues o orientačním běhu. Maják již zhas, temnotou dál musíš jít, tak zkus v té tmě nahmatat na duši klid. Já moc děkuji a pouštím z 8. místa blues o orientačním běhu Mňau Mňau Band.
1: Permanentně v pěsti tisklu steky skře.

že mě to obloudili mor a bídu na ně. S každým krokem ladně půjdu blíž k onomu břehu a to všechno kvůli orientačnímu sakraběhu. Prej, pojď s náma, užijem si, v horách bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda, s buzelou ti hrozí maximálně ruplák šanda. Jo a v loni teda zmizel nějakej Slávek Janda. Zkrátka fůra legrace a samý skopičiny. Jo a tak

svý vlastní pravidla, jak objevil jsem včera. Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním na severní straně, na týdě.

S těmi názvy je to vůbec zvláštní. V hitparádě třeba máme písně Teorie něhy a Nevcházej něžně. Máme tu Nahmatat na duši klid a Nedotýkat se a tak podobně. Zkuste si představit, že právě v těchto dnech, případně v této minutě, jste dokončili svou básnickou sbírku a musíte ji nějak pojmenovat. Jak se taková sbírka bude jmenovat a proč, to je naše dnešní anketní otázka. Místo sedmé skupina Na boso a Nahmatat na duši klid.

0: co pro vás chystáme v rámci našich večerních hudebních pořadů. V pátek 5. června vás v pořadu Jak se vám líbí budeme zvát na festival Midsummer Tunes k Máchovu jezeru. V pondělí 8. června si představíme jazzové duo Toša, které hraje v obsazení saxofon a kontrabas. S písničkářem Martinem Čmelíkem budeme o jeho albu Pábitelé hovořit v úterý večer. Na středu chystáme rozhovor se slovenskou zpěvačkou Dorotou Nuotovou a ve čtvrtek 11. června vám nabídneme rozhovor s maďarskou skupinou Cimbaliband. V týdeníku Slyšte lidé se budu v sobotu 6. června věnovat hudebním novinkám v rytmu funku. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. 6. místo Petr Linhart a archivní nahrávka Železniční most.
1: Miláčku, za to zvíře, miláčku, za to zvíře, jsou noci stejně zabitý. Někdo si pod peřinou oči

Dáme si hned další sadu pozvánek na koncerty. Tomáš Klus a cílová skupina vystoupí v pátek 5. června v Brně na hradě Špilberku. Koncert gospelu Tehillah Experience se koná v prostoru Kolaps v Brně na Kounicově ulici v sobotu 6. června od 16 hodin. Václav Havelka má koncert 10. června ve Vodojemech na Žlutém kopci v Brně. Jazzová skupina Sakoby představí své nové album 15. června v Brně v divadle Husa na provázku. Také v divadle Husa na provázku představí své nové album 19. června skupina Lucky Mary. Skupina Meziměsto zahraje 17. června v Cross Café Třída míru v Pardubicích. Pavel Čadek má koncert na Špilberku v Brně 25. června. Skupina Shuffle Show zahraje 9. července v experimentálním studiu v Liberci. Festival Amfolk Fest se koná 24. července v Půlčíně na Vsetínsku. Účinkují Jasoň, Dominika, Vojta Šňupárek, Alfa Srnec, Za koncem, Podjezd nebo Jaroslav Samson Lang. Brazil Fest Brno bude probíhat od 30. července do 2. srpna. Jedním z letošních hostů bude mandolinista Hamilton G. Olanda. Festival Beseda se bude konat v Tasově u Veselí nad Moravou 31. července a 1. srpna. Účinkují Anna Vaverková, Něco Něco, Jakub Kénik, Aténa Chlebová, Kišperský Pilgr, Doubrava Nikl, Načeva a další. Jsme u 5. místa, Teorie Něhy a Žamboši.

0: pozdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: V kapli v Nesvačilce na Brněnsku se 14. června koná benefiční koncert na podporu výstavby Varhan. Zahrají Beata Bocek, Barbora Ši, Jan Běťák nebo Lilium Liste. Vedle Varhan budete moci na místě přispět také na vysílání Proglasu. Naše pořady totiž mohou vznikat jen díky vám, kteří je finančně podporujete. Děkujeme vám za to. Čtyřka Vladimír Merta a píseň Nedotýkati se.

te. Hvězdy mizí od tmy, ty ostatní dál klidně svítí. Nedotýkejte se drátů ani padlých na zem,

0: Posluchačka Jitka z Karlových Varů napsala: moc vám děkuji za úžasný dárek, který jsem od vás včera obdržela. Bylo to pro mě velké překvapení a zároveň velká radost. Nikdy jsem za svůj dlouhý život dárek jen tak od nikoho nedostala. Děkuji. Já jsem moc rád, že jsme takto mohli někomu udělat radost a obdarovávat budeme i dnes. Z vás, kdo jste se zapojili do naší hry s názvy písní, jsem vylosoval posluchače Pavla, který byl stručný, ale úkol splnil. Napsal: když navštívíš Beskydy, máš touhu nahmatat na duši klid. Zavoláš Hej horo divoká a maják v tvé hlavě ten klid navodí. Bude-li nás víc, můžeme být stronger together. Ze všech hlasujících jsem pak vylosoval Moniku Proboštovou, která se také může těšit na dárek. Na třetím místě je dnes Roman Dostál, kterému po 6 kolech měníme píseň. Roman mi nedávno poslal novou skladbu Samota, kterou nahrál jako duet s Ditou Zangeovou Holou, svou někdejší kolegyní ze skupiny Oboroch.
1: Samota plíživá, samota úplná.

O příběh složený z názvů písní, které minulý týden bodovaly v hitparádě, jsem požádal také umělou inteligenci, placenou verzi chatu GPT. S úkolem si poradil takto. Když jsem jednou putoval po Beskydech, narazil jsem na starý železniční most. Na zábradlí visela cedule "nedotýkati se", ale já jsem ji všeru přehlédl. Pod mostem seděla beťar dívka, která si pobrukovala blues o orientačním běhu. Když mě uviděla, řekla: "Nevcházej něžně do každého příběhu, nejdřív si osvoj teorii něhy." Pak ukázala na vzdálený maják na kopci a dodala: "Jsme stronger together. Pojď, tam možná dokážeš nahmatat na duši klid." Šli jsme spolu lesem a ona cestou zpívala: "Hej, horo divoká." Když jsme dorazili k majáku, zvedl se vítr a z dálky zazněl hlas: "Utiš nás." A tehdy jsem pochopil, že některé cesty se nehledají mapou ani buzolou, ale srdcem. Skupina Hrdza, Beťar dívka a druhé místo.

Do tohoto kola hitparády nepostoupili Toky a Vlnobíci, Tori Amos a Šimon Bylina s Robinem Schenkem a Richardem Autnerem. Vítěznou písní 15. 25. kola hitparády na Proglasu jsou Beskydy v podání skupiny Za koncem.

Ještě vám přečtu, jak se s anketním úkolem popasoval posluchač Honza. Napsal: jedu vlakem z Frenštátu pod Radhoštěm do Frýdku Místku, kde se mám sejít se svou přítelkyní Marikou. Jen co vlak vyjede ze stanice, je tu železniční most přes říčku Lomná. Po pravé straně jsou Beskydy. Na vrcholu lysé horyční k nebi jako maják věž vysílače. Říkám si, co mě asi ve Frýdku čeká, protože Marika je beťár dívka a určitě chystá nějaké překvápko. Před příjezdem na nádraží vstávám a přesouvám se ke dveřím vagónu. Vlak se kymácí, tak se chytám stěn, abych neupadl. Kousek od ruky mám záchranou brzdu. Nedotýkati se, protože sebou může vagon prudce cuknout a nastane polízanice jako ve Švejkovi. Snažím se nahmatat na duši klid a těším se na setkání. Vystoupím na peron a Marika nikde. V tom mi na mobilu začne vyzvánět melodie Stronger Together. Volá Marika, že na mě čeká u bludných balvanů ve Frýdeckém lese. Před nádražím hledám mapu a turistické značky a přitom si pískám blues o orientačním běhu. To nám to setkání pěkně začíná. A Honza dodává, a tady bych to raději ukončil, protože se na mě začala sápat kočka, tak aby mi to náhodou celé nesmazala. Poslouchali jste 15. 25. kolo hitparády na Proglasu. Pojďme si na závěr připomenout všech 12 soutěžních písní.

12. místo Sylvie Krobová, píseň Veronika. A nevleče kříž a strach.

0: by ta srdce dožil.
1: Devítka, Roman Hampachr, Nevcházej něžně.
0: Vyhořet je tak snadné, rozdášli víc než máš. V kalné vodě až na mě marně se ukrýváš.
2: Ty... Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra, zítra půjdu k stráním.
1: Osmé místo, blues o orientačním běhu, Mňau Mňau Band.

0: Psát nám můžete na adresu hitparada@proglas.cz nebo přes formulář, který najdete na webu hudbaproglas.cz/hitparada. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.
1: A zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Dagmar Havlová odstupuje od knihovny Václava Havla, potvrdila to Radiožurnálu. Odbory ve Strakově akademii budou zítra stávkovat kvůli přesunu agent. Čeští fotbalisté nastoupí v generálce na světový šampionát proti Guatemale. Vážná nehoda zablokovala bratislavskou dálnici D2 v obou směrech. A zítra bude zatoženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní. Teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Dagmar Havlová odstupuje od knihovny Václava Havla, kterou před 22 lety spolu se svým mužem zakládala. Radiožurnál to exkluzivně potvrdila přímo nikdejší první dáma. Reaguje tak na dění posledních týdnů kolem knihovny, která má nést odkaz prvního českého prezidenta. Už dřív z projektu knihovny Václava Havla odstoupili zásadní sponzoři a mecenáši a odešli také zaměstnanci. Dagmar Havlová Radiožurnálu řekla, že knihovnu neřídila a ani nebyla jejím zaměstnancem a bude odkaz svého manžela pečovat jiným způsobem.
4: Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mě nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil. V její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila.
3: Dagmar Havlová své dnešní rozhodnutí zdůvodnila mimo jiné i tím, že na další řešení situace kolem knihovny Václava Havla už nemá sílu. Ředitel knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček byl z vedení odstaven k 1. dubnu. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítra stávku. Agendy, které se věnují duševnímu zdraví, protidrogové politice nebo třeba ochraně lidských práv, jsou podle nich v ohrožení. Vláda rozhodla o jejich přesunu z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost včera. Dnes ráno se kvůli tomu sešli s šéfkou úřadu Tinde Bartou. Ta řekla, že přesun útvaru už nejde zastavit. Podle jednoho z organizátorů stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
5: Sociální dialog má smysl jen tehdy, pokud je stále možné o výsledku jednat. Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolů působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
3: Šéf libanonského militantního hnutí Hizballah Najim Qasim odmítl dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem. Útoky Hizballahu na sever Izraele budou podle něj pokračovat, pokud izraelská armáda nestáhne své jednotky z Libanonu a nepřestane útočit na libanonské území. Izraelský ministr obrany Yisrael Katz zároveň uvedl, že Izrael bude pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu navzdory dohodě. V pražském obecním domě končí mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Na závěrečném koncertě zazní Messa de Requiem italského skladatele Giuseppe Verdiho. Pokračuje umělecký šéf festivalu Josef Třeštík.
6: Zazní, myslím, v mimořádném nastudování, kdy vystoupí štátskapela Dresden se svým šéf-dirigentem Danielem Gattim. Mezi solisty nebudou chybět ty největší hvězdy, jako je sopranistka Eleonora Burato, mezzosopranistka Alina Garanča, tenorista Benjamin Bernheim nebo basista Ricardo Canellato.
7: Čeští fotbalisté mají před sebou generálku na mistrovství světa. V noci na zítřek se v New Jersey utkají s Guatemalou. Záložník národního týmu Tomáš Souček popisuje, co očekává od posledního utkání před šampionátem.
8: Víme, jak chceme hrát a chceme to ukázat, aby jsme měli zase o to větší sebevědomí na ten celý týden před tím prvním zápasem a hlavně na ten zápas. Co se týče Guatemaly, koukali jsme na ně, jsou to dost typy toho mexického stylu, ale je to hlavně o nás.
7: Utkání Česko-Guatemala začne zítra ve 2 hodiny ráno našeho času. Mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku startuje za týden. Češi nastoupí ve skupině proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Lezec Adam Ondra se na světovém poháru v Praze kvalifikoval v obtížnosti z 12. místa do nedělního semifinále. Mezi ženami na štvanici uspěli z Češek Tereza Širůčková a Michaela Smetanová.
9: Požár na D10 u Tuřic a zavřená D2 u Blučiny. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov zasahují hasiči u požáru osobního auta na 26. kilometru. Zatím se projíždí levým pruhem, ale je tam kolona směrem z Prahy. Brzdí se za sjezdem na Kostelní. Hlavně opatrně dojíždějte. Dálnice D2 stále zavřená ve směru z Bratislavy do Brna na 8. kilometru. Těžká nehoda dodávky s kamionem s následným požárem obou vozidel. Kvůli zásahu hasičů dálnice zavřená v obou směrech. Ve směru do Brna dopravu odklánějí na Blučinu na 11. kilometru. Ve směru do Bratislavy teď vypouštějí kolonu na 8. kilometru odstavným pruhem. Jinak stále odklánějí dopravu, a to už v Brně na 3. kilometru. A tam to pak výrazně brzdí i sjezd z D1 na Bratislavu, takže i na dálnici D1 teď kolona zpomalila ve směru z Prahy. Je to dlouhá kolona, kamiony tam brzdí už na 169. kilometru. Na D1 vázne provozy za Prahou směrem do Brna na 10. od 10. kilometru pojedete pomaleji až ke Šmykalce a celý ten úsek pojedete 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech. Je to od Zličína až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude zatoženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se i vyjasní. Teplot vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: 17 hodin a 10 minut. Na Proglasu vám hezké odpoledne přeje Alena Rubášová a zve k poslechu pořadu Za 5-5 Hany Šarfové. Jedná se o reprízu z roku 2022.
1: Za 5-5.
2: Za 5-5. Dozvědět se víc.
1: Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Zlepšujeme kvalitu života obětem totalitních režimů a uchováváme jejich vzpomínky. To je motto obecně prospěšné společnosti Živá paměť, která s nadcházejícím rokem oslaví dvacetiny. Učíme se ze zkušeností dříve narozených a děláme dost pro to, aby naše kolektivní paměť živá zůstala. I o tom si budeme povídat s doktorkou Darinou Sedláčkovou. Darino, za 5-5, vítej v Rádiu Proglas.
3: Děkuji za pozvání, Haničko. Jsem moc ráda, že se můžeme bavit vlastně o mojí vášni, což je živá paměť. Je to moje druhé dítě a velmi ráda budu sdílet svoje zkušenosti z práce v této organizaci.
1: Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Stále jsou mezi námi lidé, kteří mají autentické vzpomínky na zlomové okamžiky 20. století a právě o ně se stará společnost Živá paměť, kterou si Darino spolu zakládala. Co přesně je tedy jejím posláním?
3: Tak ty jsi to, Haničko, řekla na začátku, vlastně nejen uchovávat společný vzpomínkový odkaz obětí totalitní režimu, zejména nacionálního socialismu, protože my se specializujeme na období vlastně nacionální socialismu, nacistických perzekucí českého obyvatelstva a je to dáno tím, že jsme vznikli v rámci odškodňování obětí nacismu v roce 2003, ale nejen uchovávat vzpomínkový odkaz, ale také pečovat vlastně o nositele tohoto odkazu. To je asi unikum, které nás odlišuje od ostatních paměťových organizací a institucí v České republice, že pro nás je stejně důležité vlastně jak to vzdělávací dokumentační činnost, osvětová činnost, uchování vzpomínkového odkazu, nahrávání vzpomínek s pamětníky a jejich předávání mladším generacím na jedné straně, na druhé straně je pro nás velice důležité se starat přímo o nositele toho

0: to odkazu o přeživší, ale také jejich blízké, protože nakonec dneska i jejich děti už jsou ve věku vlastně mladších seniorů a jak víme, transgenerační přenos traumatu vlastně v rodinách není vlastně věc, kterou by si vymýšleli psychologové jako z nudy, ale jsou to vlastně prokázané procesy a my to vlastně v té každodenní praxi sami vnímáme a vidíme, takže tu naší péči postupně rozšiřujeme vlastně na širší rodinu přeživších nacismu.
1: Takže především ta péče byla důvodem, proč jste Živou paměť založili? To byla ta takzvaně díra na trhu, pokud můžeme takto mluvit o vašem prospěšném oboru?
0: No, paradoxně právě, že ne. Ono, tím, jak my jsme vlastně v rámci odškodňování obětí nacismu shromáždili naprosto unikátní archiv historických materiálů, dobových materiálů, vlastně i osobní povahy, korespondence, fotografií, nejrůznějších i třeba trojrozměrných předmětů a zároveň vlastně dobové dokumenty, které vydávala nacistická okupační správa, ať už protektorátu, například přikazovací výměry na nucenou práci, nebo potom přímo tedy orgány v Německu, což byly ty různé průkazy, táborové propustky, pracovní knížky, tak nám přišlo velmi líto, že by do budoucna vlastně všechny tyto unikátní záležitosti měly skončit ve fondech Národního archivu, kam by se dostali vlastně pouze vybraní badatelé nebo takový zvídaví novináři, jako seš ty. A my jsme chtěli vlastně zpřístupnit ty vzpomínky širší veřejnosti. Chtěli jsme si vytvořit vlastně určitý základ, až odškodňovací kancelář naplní svůj mandát a vyplatí posledního žadatele oprávněného odškodnění za nucenou či otrockou práci, tak jsme chtěli mít vlastně možnost s těmi vzpomínkami dále pracovat a zpracovávat je v podobě historického výzkumu, publikací, učebních pomůcek pro učitele, různých manuálů, ale také výstav pro veřejnost. A to vlastně byl takový hybný motor v tom roce 2003. A zároveň jsme ale si již v té době uvědomovali, že vlastně v rámci pomoci s vyřizováním odškodnění jsme měli informační poradenské centrum a tam jsme často vlastně se dostávali do situace, že vlastně si žadatelé o odškodnění se nám otevřeli a sdíleli s námi i svoji aktuální životní situaci. A nám bylo jasné, že se vlastně s postupem věku bude jenom vlastně zhoršovat. A jak se bude vlastně zhoršovat její zdraví, vlastně bude se zhoršovat finanční situace a nebudou mít možnost si to vlastně řešit vlastními silami. A tak jsme si byli vědomi, že po ukončení činnosti celé odškodňovací kanceláře zanikne to informační poradenské centrum, které bylo součástí, a že by ti lidé vlastně mohli také zůstat bez prizvení a bez pomoci. Takže vlastně ta motivace byla dvojí. A nejprve to byl opravdu ten archiv, který jsme chtěli jako více zpracovávat po odborné stránce, aby nesloužil pouze k doložení těch individuálních žádostí, ale aby ty doklady mohly vlastně vytvářet nějaké ucelené soubory, které budeme zkoumat vlastně historicky. A zároveň ale jsme nikdy vlastně neměli ten přístup, že vytěžíme ty nositele těch vzpomínek, té historické paměti, vytěžíme z toho odborného hlediska a jako pomineme tu lidskou stránku. Pro nás to bylo vlastně stejně důležité vlastně vidět v nich individuality, lidi, kteří mají svoje i třeba duchovní, spirituální, kulturní potřeby, nejen právě ty materiální nebo zdravotní nebo sociální.
1: Staráte se o speciální skupinu pamětníků. Můžeš uvést některé z osudů či životních příběhů, které tě obzvláště zaujaly?
0: Ono, upřímně řečeno, od toho roku 1999 se tím tématem zabývám, těch příběhů a osobností, které prošly mým životem a obohatily mě po všech stránkách, tak to jsou stovky až tisíce. Nicméně, kdybych si měla vybrat například z velké skupiny necech nasazených jednu, tak bych zazpomínala na paní Jarmilu Pláteníkovou, protože ona konec konců naše společná fotka je i na baneru Živé paměti. A my jsme se spolu hodně rádi povídali a naslouchali jsme jedna druhé. A paní Pláteníková, která byla vlastně ve velmi raném věku, se zapojila i do odboje, vlastně pomáhala vlastně svýmu strýčkovi a tatínkovi s distribucí letáků odbojové skupiny v Českých Budějovicích. A také vlastně byla za to vězněna a byla vlastně odsouzena k smrti. A my se potom asi k tomu ještě vrátíme, ale to byla taková vlastně velmi těžká situace pro ní, protože vlastně jí nebylo ani 17 let, jako když tohle se stalo, a ona vlastně měla největší strach vždycky ne o sebe, ale o svou maminku, jak vlastně to zvládne ta maminka. A naštěstí teda ta poprava neproběhla, ona vlastně na té pankráci vlastně čekala v celé smrti, ale k popravě na poslední chvíli nedošlo. A nakonec to vlastně skončilo tím, že ona byla potom deportována na nucenou práci do Německa. Vlastně i to odškodnění vlastně potom získala vlastně co by necí nasazená. A nicméně ten zážitek vlastně z toho, z té pankráce, z toho věznění gestapa a i vůbec jako ta blízkost té smrti, jako myslím, že pro její život vlastně byla velice potom určující.
1: Nakonec poslechněme si autentickou vzpomínku Jarmily Pláteníkové, tak jak ji zaznamenala živá paměť.
2: Asi to bylo nějak polovině dubna nebo ještě později. Najednou v noci přišlo bouchání a maminka šla ven a co já, oni tam byli gestapáci. A maminka říkala, a oni řekli, dcera, ven, jde s námi, oni, a maminka, proč? A oni český řekli, zběh likvidacion. A to maminka rozuměla, a jsem měla strach, takže běžela k sousedce, která paní Černá na Brocích, nevím, jestli ta rodina žije, a ona měla za muže Rakušana, paní Černá. A takže uměla německy a chodila k nám, maminka měla malého chlapečka a neměla mlíko ani nic pro něj. A maminka měla tu jednu kravičku a když ta kravička zrovna dojela, byla po telátku, tak maminka pro toho chlapečka vždycky dávala trochu mlíka. A nebo i tak měla na tvaru, no podobně, když jako měla, tak i dala. A tak paní říká, maminka říká, prosím vás, paní Černá, Jarušku odvádějí gestapáci a řekli mi likvidaci, on zběh, ona, ježišmáne. A říká, paní Hubínková, tak pojďte honem, prosím, máte doma chleba? Mám. A máte nějaké sádlo? Mám. Tak maminka vzala, tak vemte sebou chleba a sádlo. Maminka mi vzala, to je pro mě, nebo tak, tak to vzala chleba a sádlo. A ona říká, podívejte se, půjdeme do Týnce a tam z nádraží jezdí lokálka, paštám se v těch tunelech na Prahu, to byl ten Pacific, ten posázavský, a tam byly továrny, tam se vyráběly nějaký ty V-Aunts nebo co takovýhle, a tam se nesmělo jezdit, tam jezdí jenom těm lokálkou, ty, kteří tam chodili pracovat. A Němci, ale tam se špatně jezdilo i autama, takže ty Němci i ty gestapáci jezdili tím, i jako do Prahy jezdili tím posázavským autem. A paní Černá říká, oni tam jezdí, pojďte, třeba tam budou, jestli dovozou do Prahy. Tak maminka tam s ní na to nádraží doběhli a já jsem tam stála na konci toho s těma dvouma gestapákama. A když to paní Černá viděla, tak říkala, počkejte tady, a šla k ním, řekla, že je Němka, a řekla jim, že prostě jako, že maminka pomáhá a že by chtěla, kdyby ta maminka mohla se mnou rozloučit. To bylo nejhorší, co mohli vůbec udělat, protože když se máma nerozloučí s dcerou, která jde na popravu a dcera se rozloučí s mámou, to byl nejhorší okamžik v mém životě, ale když já toto říkám i dneska, tak já týden z toho budu úplně zoufalá. A takže maminka, oni mě pustili dovnitř, maminku pustili ke mně, sami si vzali chleba a bavili se s paní Černou ve vedlejším kupé a já jsem maminka, nechali u mě maminku až skoro do Prahy. Maminka plakala a já jsem těšila. Já jsem nějak byla úplně pomalovaná z toho a říkala jsem, mami, neplač, to bude dobrý, mami, prosím tě. A maminka strašně naříkala, plakala a já jsem jí těšila, si představte. No a před Prahou teda opravdu vysadili maminku a paní Černou a paní Černá se dozvěděla, že mě vezou na pankrác. A tak maminka jela jako k likvidaci. Tak maminka tam jela, aby já tam vždycky vysela na věznici vysel papír a tam bylo napsáno, dnes byli popraveni tito a byly tam jména. Tak maminka tam seděla a čekala i s tam prům to. Tak ta maminka chodila 3 dny. vždycky spala u tety a tam 3 dny chodila. A
3: co jste vy prožívala? Vy jste byla u mě, co se tam dělo?
2: Já jsem prostě čekala, až mě zavolají. Já jsem prostě neměla nějaký strach. Já jsem nevím, co to bylo. Já jsem byla úplně jak pomámená, protože vždycky zavolali, odešli, nevrátili se. A já jsem čekala.
3: Nevyslychali vás?
2: Nevyslychali. Já jsem čekala, až mě zavolají. Opravdu jsem čekala. A oni mě nevolali a asi za těch 4 dny nebo tak nějak najednou přišli, zavolali, bylo tam posledních 5. A zavolali a řekli do té takové jako kanceláře, nebo tam, kde byla vyšetřovna, a řekli, prosím vás, jde omyl, vy nejste z Běhové, vy jste byli evakuovaní. A my jsme říkali, ano, my jsme byli evakuovaní. Tak my to jsme zjistili, tak jste volný. A pustili nás, představte si, a to bylo, už tady byli Rusové. Pustili nás a my jsme vyšli a maminka mě uviděla a omdlela. A já nevím, já jsem se probudila až u tety v posteli a maminka vedle mě. Představte si, jak lidi jsou hodní, jak se mají rádi Češi, když jim jim zle.
1: Tolik tedy Jarmila Pláteníková, ročník 1924, zesnulá letos v lednu v 97 letech. Darino, živá paměť pečuje o poslední žijící, nuceně nasazené nebo oběti pronásledování i Šoa. Jak vaši činnost proměňuje ta skutečnost, že pamětníci odcházejí?
0: Tak samozřejmě to se propisuje do veškeré naší činnosti, protože v roce 2003, když jsme vznikli, teď to vlastně bude, za 2 dny tomu bude 19 let. My jsme byli zapsáni 8. prosince roku 2003 a v té době vlastně největší cílovou skupinu tvořili nuceně nasazení. Bylo to i z toho důvodu, že vlastně i v rámci odškodňovacího procesu, na jehož pozadí jsme vlastně zakládali živou paměť, tvořili naprostou většinu vlastně z odškodněných v České republice. Kdybych uvedla ta celková čísla, 84 500 osob bylo odškodněno, ale vlastně z toho 74 500 bylo v kategorii nucené práce, tedy co by civilní zaměstnanci. Potom těch zbývajících 11 000 zhruba byly vlastně vězni koncentračních táborů, pracovních táborů, věznická gestapa a vyhlazovacích táborů, kteří vlastně byli nuceni a k otrocké práci. To vlastně jsme rozlišovali vlastně ty dvě kategorie. A my jsme se rozhodli v živé paměti vlastně skupinu nuceně nasazených převzít jakýsi patronát nad nimi v roce 2005, kdy zanikla celostátní organizace Svaz nuceně nasazených a právě s tím, že bylo naplněno jejich poslání a vlastně zajistit pro oběti nucené práce nejen tedy sociální uznání nebo společenské uznání, ale i určitou finanční kompenzaci, ono to je možná nejvhodné slovo, spíš finanční uznání toho jejich utrpení.
1: A no to nelze vyjádřit.
0: To nelze vyjádřit, takže i to slovo odškodnění, to je taková novinářská zkratka, vlastně novináři to v té době začali používat, vlastně oni to jsou v podstatě humanitární platby. Tak vlastně když se na to podíváme z hlediska třeba statistiky čísel, což mě vždycky jako socioložku baví mít i jako tvrdá data a pak interpretovat, tak vlastně z toho poměru se nám to zcela otočilo. Protože pochopitelně ti, kteří byli deportováni na nucené práce, buď to do Německa nebo na německém okupovaná území, ale i třeba případně dislokování v rámci protektorátu, tak to byly většinou ročníky 1919, 20 až 24, výjimečně 25, 26, 27 byly ty nejmladší. Samozřejmě z hlediska tedy toho, že se bavíme v roce 2022, tak oni patří vlastně mezi nejstarší. Kdežto ti, kteří byli pronásledováni z rasových politických důvodů, ať už to byly přeživší Shoa, osoby židovského původu nebo přeživší romské genocidy, nebo vlastně děti, které pocházely z rodin politicky pronásledovaných za druhé světové války, tak tím, že vlastně to pronásledování zažili v dětském věku nebo v nějakém raně juvenilním věku, tak jim dneska v uvozovkách, jak já hezky říkám, teprve 80+, když to nuceně nasazím 90+, hodně přes 90 a někteří se blíží ke stovce. Tak to samozřejmě velmi rázně proměnilo.
1: Což je úžasné, že jsou mezi námi stále.
0: Jsou ještě mezi námi, ano, a proměnilo to ale samozřejmě tu skladbu. skladbu z hlediska formy, nebo formy postižení během druhé světové války, té nacistické perzekuce, proměnilo to tu skladbu a naší klienteli z hlediska genderu, protože tím, že přece jako střední délka života je výrazně další u žen než u mužů v České republice, tak vlastně se nám dostává jako více a více žen vlastně do naší cílové skupiny, když to vlastně mužů ubývá.
1: Tak trochu v pozadí zájmu u nás stojí romský holokaust, který si sama zmínila. Daří se vám povědomí o něm zvyšovat a je obtížnější oslovit pamětníky či přeživší v této skupině?
0: Já tedy velmi doufám, že se nám to daří, protože my se tomu tématu specificky věnujeme velice systematicky už od dob odškodňování, kdy jsme spolupracovali s Muzeem romské kultury, které mělo sice dobré přehledy o Romech, kteří byli v táborech, vlastně ať už v internačních táborech na Slovensku, v Novákách a v Serdi, tak vlastně v táborech na Moravě, v Hodoníně, v Kunštátu či v Letech u Písku, ale nebyla příliš dobře zmapována problematika vlastně romských ukrývaných dětí nebo i dospělých, a to byla především otázka slovenských Romů. Protože většina českých Romů, jak víme, vlastně skončila bohužel v koncentračních táborech a nepřežila. Nicméně my jsme teda dělali nejrůznější studie i ve spolupráci s katedrou romistiky Filozofické fakulty, abychom vlastně mohli prokázat tu formu vlastně rasového pronásledování, nikoli teda v té individuální rovině, protože tam vlastně kolikrát neexistovaly vůbec základy. Ti Romové, kteří vlastně přišli po válce ze Slovenska, tak často vlastně ani tam neměli třeba jako domovskou příslušnost, neměli prostě ty domovské listy a dalo, vlastně velice těžko se to prokazovalo. Takže jsme dělali přípravné studie, kterými se vlastně vždycky prokázala jakoby ta forma perzekuce v určité oblasti a tím pádem se tomu vlastně takhle věnujeme naprosto systematicky už někdy od toho roku 2001. A tam nám i hodně pomáhal Člověk v tísni, prostřednictvím svých terénních pracovníků, sbírat vlastně data v terénu. Dělali se osobní audio výpovědi, protože často se jednalo o negramotné Romy, kteří vlastně by nemohli ani vlastně sepsat tu svoji osobní vzpomínku, takže máme i poměrně unikátní audio vlastně takovou audiofond vzpomínek právě přeživší romského holokaustu. A tomu tématu se vlastně nadále věnujeme jak z hlediska vzdělávání. Máme vzdělávací projekty na toto téma, máme výstavu, vlastně mezinárodní výstavu, která česko-anglická vznikla s podporou Ministerstva zahraničních věcí a která se věnuje specificky otázkám romského holokaustu. A také máme speciální projekt ve spolupráci s nadací, vlastně bývalou odškodňovací nadací Stiftung EWZ. V Berlíně už to od roku 2018 spolupracujeme v rámci takového mezinárodního programu, který se jmenuje Romsky Lačo Džives, česky Dobrý den. Je to pro mě projekt zaměřený na připomínku romského holokaustu a na přímou péči o oběti romského holokaustu. A vlastně v rámci tohoto projektu máme možnost vlastně pomáhat i finančně. Pracujeme aktivně teď se skupinou 150 přeživších romského holokaustu. A ten projekt teda naštěstí už má zajištěnou podporu a bude pokračovat až do roku 2025.
1: Což je skvělé.
0: To mě velmi těší.
1: Ačkoliv se zabýváte převážně historií, vaše metody jsou nanejvýš současné. Pověz nám prosím více o vaší mobilní herní aplikaci Train to Sachsenhausen.
0: Tak ano, musíme reagovat samozřejmě na výzvy dnešní doby a musíme zejména hledat metody a způsoby, jak oslovit nejmladší generaci. Vlastně tato herní aplikace je vlastně taková špička ledovce. My se tématu v studenti 17. listopadu 1939 věnujeme také dlouhodobě. Je to taky taková naše jedna srdeční záležitost, protože vlastně jsme měli možnost natáčet příběhy studentů 17. listopadu roku 39, sedm příběhů zmapovat vlastně pro účel dokumentárního filmu, který se jmenoval Zvláštní akce studenti. To vlastně odkazoval na ten název, vlastně pod kterým gestapo vedlo represivní akce proti studentům. A ten film byl vlastně vyprodukován společně s Českou televizí, byl opakovaně promítán a my s ním jezdíme i po školách nebo děláme i promítání pro veřejnost, Bohužel nikdo z těch protagonistů už nežije. Poslední žijící, vlastně pan Vojmír Srdečný, ten zemřel předloni. Bylo to krátce poté, kdy obdržel v Senátu stříbrnou medaili za zásluhy. A bylo to právě za zásluhy, jak vlastně při připomínce odkazu studentů 17. listopadu a vůbec boje za svobodu, tak ale i za jeho činnost v oblasti vlastně terapeutické péče o děti se zdravotním postižením. A pan Vojmír Srdečný byl takový, on byl vlastně také předsedou Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých. On s náma velmi spolupracoval právě i v té oblasti cvičení pro seniory, cvičení bez tělocvičny, on nás zaváděl. Mě vždycky fascinovala ta jeho energie, když prostě v 97, 98 jako proběhl naši dlouhýma chodbama pác Imka a vždycky v letu jako mě zdravil a volal jako zdravím, běžím, nemám čas, mám toho hodně. S ním bylo téměř nemožné si dát schůzku, protože jeho diář byl upřímně řečeno nabitější než můj. Nicméně v té době tedy my jsme vyprodukovali i ten dokumentární film, dělali jsme promítání pro veřejnost. Některé příběhy jsou zachyceny i v naší výstavě Tváře paměti, paměť tváře, nejen si nasazených, tam je právě osud pana Vojmíra Srdečného, ale nikdo z nich již nežije a navíc jako ta moderní doba vyžaduje moderní technologické postupy a my jsme se chtěli přiblížit vlastně studentům.
1: A na to se chci zeptat, protože zdánlivě, když se spojí koncentrační tábor a hra, ano, tak to zní absurdně.
0: Tak to zní
1: ale
0: absurdně.
1: Není to tak, že?
0: Zní to absurdně, ale to je prostě je to dáno tím, že my si vlastně pod tou hrou představíme něco, jako co je vlastně, řekněme, zábava, je to veselé, ale vlastně ta herní aplikace sama o sobě je vlastně pouze nástroj, vlastně, který přibližuje mladým lidem, vlastně, kteří jsou vlastně už tak závislí na technologiích. V podstatě to je ta generace mileniálů, která vyrostla s mobilem v ruce.
1: Je to tak.
0: A vlastně je to to osloví mnohem jako lépe, než nějaká tematická výstava nebo přednáška vlastně frontálního typu ve škole. A my jsme, pro nás je nejdůležitější vlastně, aby jsme dokázali oslovit ty vybrané cílové skupiny vlastně způsobem, kterým oni jsou zvyklí komunikovat, aby jako to bylo jim ušito na míru. A v tom případě potom to vlastně není paradox, protože my pouze využíváme technologický nástroj k tomu, aby jsme vlastně předali tu myšlenku. Navíc jako tím, že to je zážitkové, tak já si myslím, že prostě pro mladé lidi a ne pro mladé lidi je mnohem jako snažší se potom jako vcítit, vžít do té situace a vlastně v okamžiku, kdy to má tu podobu prožitku, nikoli informace, kterou vlastně získávají pouze racionálním způsobem, ale jako je tam vlastně spojená, vlastně je tam propojení vlastně té informace, levá hemisféra, pravá hemisféra, emoce, tak já věřím tomu, že vlastně potom to má sílu vlastně a takový to zážitek vlastně třeba i ovlivnit, či případně změnit určitý názor, který může být z jakýkoliv důvodu třeba předpojatný.
1: A jak to funguje? Student si tady otevře aplikaci a co se začne dít?
0: Takhle, tu aplikaci vlastně mě na starosti můj kolega, který by určitě jako po té technologické stránce dokázal
1: velice na to se neptám.
0: Perfektně popsat.
1: Píše,
0: a i vlastně
1: co
0: i potom
1: člověk uvidí
0: to, i tu uživatelskou roli. Nicméně je to určeno vlastně pro studenty, ale i jejich učitele, protože oni to mohou vlastně zařazovat i do výuky, ale zároveň vlastně, když si studenti stáhnou tu aplikaci, tak oni vlastně potom mohou si vybírat určité úkoly, můžou vlastně se dostávají do situací, kdy vlastně oni musí se rozhodovat, jak by vlastně v určitém momentu se k tomu oni osobně postavili,
1: jak by
0: situaci oni řešili. Hmm. Protože ono vlastně z tepla našich domovů je velmi jako snadné si myslet, jak my bychom se chovali statečně nebo někoho odsoudit, že možná nebyl tak statečný, ale v okamžiku, kdy my se sami ocitneme vlastně v té situaci, jsme konfrontováni vlastně s tou volbou a zároveň vlastně nevíme, jak to dopadne. Tak potom samozřejmě ta statečnost může mít úplně jinou podobu. A my si právě říkáme, že vlastně pro ty studenty je vlastně velice důležité, aby oni pochopili, že vlastně v každém okamžiku, každou volbou vlastně spolu určují nejen svůj osobní život, ale vlastně i osudy vlastně svého společenství. Snažíme se vlastně vychovávat i trošku jako k určité zodpovědnosti za volby, které dělají.
4: Poslali tam německou policii s zbraněma a ti prostě zasáhli hned ostře.
5: Až do příchodu vlastního koncentráku Sachsenhausen jsme neměli nikdo nejmenší tušení, co se vlastně děje.
6: V táboře platilo heslo Nicht auffallen, nebýt nápadný.
1: Co tedy studenti a školáci, jak reagují na vzpomínky pamětníků a jsou právě školy místem, které formují náš postoj k minulosti?
0: My tedy se školami spolupracujeme velice rádi a dlouhodobě a to v nejrůznějších podobách. Ať už to bylo vlastně v minulosti tím, že jsme zajišťovali setkávání s pamětníky přímo na školách, to byla vlastně taková hodně moje srdeční záležitost, že jsem mohla s pamětníky přímo do školních tříd a umožnit studentům, ale jejich učitelům vlastně ten zážitek, osobní zážitek s pamětníkem, protože do dneška věřím, že navzdory všem technologiím a prostě toto nic se nehradí. Samozřejmě také jsme dělali hodně besedy ve veřejném prostoru, vlastně, aby byla zapojená i širší veřejnost. Musím říct, že většinou chodí teda lidé, kteří mají vlastně o to téma jako takové zájem. Občas se samozřejmě najdou ti, kteří přijdou tak trošku jako provokovat nebo spekulují prostě to utrpení nebo nějakým způsobem si myslí, že se za to ty oběti mohly sami, což je samozřejmě jako velice nepříjemné potom.
1: Jak takové situace řešíte?
0: Vlastně máte moderovat takové situaci a najednou vlastně máte v publiku někoho, kdo vlastně toho dotyčného tak jako nepřímo obvinuje nebo zpochybňuje třeba tu jeho autenticitu té výpovědi a tvrdí, jako to tak nemohlo být, protože kdyby to tak bylo, tak to byste to nepřežila. Takže to je velice nepříjemné, to je zejména spojeno teda s popíráním holokaustu. To jsem několikrát zažila a musím říct, že potom do toho teda vstupuju jako vlastně docela nekompromisně a radikálně, protože a to mi přijde jako neuvěřitelný, jako aby vlastně někdo vlastně dokázal tu oběť vlastně jako obměňovat a v podstatě z ní dělat jako pomalu pachatele.
1: Ono zlo, které tu bylo v minulém století, nevymizelo jen proto,
0: bohužel,
1: že jsme v čase
0: dál. Takže to je vlastně tak nekonečná práce, kterou vlastně musíme asi jako společnost, jako společně projít a každý svým způsobem přispívat. Nicméně ty školy jsou strašně důležité z toho důvodu, že děti tam tráví hodně času, vlastně tráví tam čas v období, které je pro ně velmi formativní, kdy oni se vlastně stále více a více jako stotožňují nebo konfrontují s názory svých vrstevníků, třeba více než názory rodičů či prarodičů. A my na těch školách působíme velmi rádi, protože zároveň vidíme, že a speciálně třeba na učilištích, že tam i kdyby třeba u několika málo jedinců došlo ke změně názorů a postojů, takže je to vlastně dobře, protože oni zase můžou jako to šířit dál. Takže my velice rádi spolupracujeme i třeba ze studenty pedagogických fakult a z pedagogiky jako takovými, protože tam je vlastně potom velký potenciál toho multiplikačního efektu.
1: Co se s prací s pamětníky naučila ty?
0: No, velké pokoře. Já musím říct, že velké pokoře. Mě vždycky historie zajímala a nestudovala jsem sice historie, studovala jsem sociologii, nicméně dějepis byl můj maturitní předmět a nakonec i moje diplomová práce byla zaměřena historicky. Na katedře sociologie nicméně teprve vlastně práce s pamětníky v takovémto rozsahu mě umožnila vlastně pochopit hlouběji vlastně tu míru bezpráví, která vlastně byla v 30. 40. letech spojena s obdobím nacionálního socialismu, vlastně to selhání demokratických mechanismů, demokratických principů, takové to ustupování zlu, že se nevyplácí. A vlastně my to vidíme i dneska v dnešní době. A takový to myslet si, že když jako ustoupíme diktátorovi, jako jsme ustoupili, jako myslím ne my, ale jako demokratický svět v Mnichově v roku 1938, že zachováme trvalý mír, tak vlastně to se skutečně opakují ty situace v dějinách a někdy se zdá, že lidstvo je nepoučitelné a my se snažíme v živé paměti stále jako tady tomu zdorovat a právě z té historické paměti vlastně se učit a vlastně je to naše poslání. Myslím si, že prostě asi do našich posledních dnů se tomu můžeme věnovat a budeme mít stále plné ruce práce. Je dobře, když se toho procesu mohou vlastně zúčastnit osobně pamětníci, ale oni bohužel odcházejí, takže proto děláme vlastně hodně na poli orální historie, zachycujeme její vzpomínky, snažíme se je přetavovat vlastně do těch různých publikačních výstavních činností, teď už teda do těch herních aplikací. No. Je důležité, aby vlastně těm lidem bylo stále umožněno promlouvat, když už to bude třeba jenom z nějakých audio videozáznamů. A ještě důležitější je teda, aby bylo stále dost těch, kteří jim budou naslouchat. A byli ochotni se z toho také něco poučit. Jinak si to budeme muset prožívat znova a znova.
1: Na vlnách Proglasu plujeme s Darinou Sedláčkovou, spoluzakladatelkou a předsedkyní správní rady obecně prospěšné společnosti Živá paměť. Darino, tvá činnost nezůstala bez odezvy. V roce 2007 si za svou činnost a osobní angažmá kolem česko-německého smíření a mezinárodního programu odškodnění obětí otrockých a nucených prací získala státní vyznamenání, a to řád za zásluhy záslužného kříže na stuze Spolkové republiky Německo. Bylo to pro tebe důležité, že německý prezident ocenil tvé mnohaleté úsilí?
0: Bylo to pro mě velice překvapivé, protože já jsem byla nominována tehdejším vedením Česko-německého fondu budoucnosti panem Kafkou a panem Wernerem, aniž jsem o tom měla tušení, a zároveň vlastně vedení Stiftung EWZ, naší partnerské organizace, tuto nominaci podpořilo, ale to je vlastně poměrně zdlouhavý proces, takže ta nominace byla učiněna někdy v roce 2005 a já jsem potom přebírala to vyznamenání 11. května 2007 zde na německé ambasádě v Praze. A pro mě to bylo zejména uznání naší týmové práce. Pro mě to bylo samozřejmě důležité jako osobně, že jsem mohla vlastně převzít vyznamenání, ale zároveň jsem byla strašně ráda, že přitom bylo vlastně mnoho mých kolegů z odškodňovací kanceláře Česko-německého fondu budoucnosti a spoluzakladatelů Živé paměti, protože to je činnost vlastně, kdy my jsme byli všichni na jedné lodi, všichni se tomu věnovali velice obětavě. Jsem tam měla spoustu mladých kolegů, kteří třeba přišli rovnou ze škol, nebo ještě někteří přitom studovali. A vlastně všichni to vzali za své, jako historickou možnost, aby bylo učiněno vlastně zadost jisté nespravedlnosti, když vlastně až do toho roku 1998-99, když probíhala mezinárodní jednání o odškodnění obětí ze střední východní Evropy, vlastně neexistovala cesta právní mezinárodní vůči Německé demokratické republice. Jsme se pod taktovkou Moskvy zdali vlastně veškerých nároků. S Německou spolkovou republikou nebyly diplomatické vztahy, takže ta cesta byla vlastně po dlouhá desetiletí uzavřená, mnozí se toho nedožili. A my, kteří jsme pak měli tu čest být u toho, vlastně, že jsme se té agendy mohli ujmout, tak skutečně jsme běželi takový závod vlastně proti času. A my jsme prostě chtěli být rychlejší než smrt. My jsme chtěli, jako, aby se toho dožilo co nejvíc lidí. Takže to byla vlastně velice náročná doba a zároveň úžasná v tom, že jsme měli společný cíl. A já bez svého týmu bych nikdy nedokázala jako ty výsledky, které jsme dosáhli. Takže pro mě to bylo vlastně ocenění celé odškodňovací kanceláře, nejen mojí osoby.
1: Musím říct posluchačům, že ty jsi veskrze pozitivní člověk. Úplně záříš, když tě potkám, máš úsměv na rtech. Nedoléhá na tebe někdy ta tíživost témat, kterými se profesně od rána do večera zabýváš?
0: Ale ano, samozřejmě, to bylo první roky, protože to přece jenom jako pro mě bylo téma svým způsobem nové, i když já jsem předtím pracovala s uprchlíky přímo z oblasti válečného konfliktu v Jugoslávii, tak už jsem určitý jako základ, určitou vnitřní rezilienci měla, ale přesto musím říct, že někdy v roce 2007-2008 jsem měla pocit, že už vlastně nedokážu vyslechnout žádný další příběh, že už jsem byla tím tak naplněná a nedokázala jsem si vybudovat takové ty ochranné mechanismy, protože A pro mě ty lidé byli tak blízcí, jako kdyby to byli příslušníci mý rodiny. Možná i protože jsme také vlastně v rodině s obou tedy stran, jak ze strany maminky, té strany tatínka vlastně měli pro následování nacistickým režimem, tak to bylo pro mě hodně osobní. A já si pamatuju, že prostě jednoho dne jsem si řekla, já už vůbec nedokážu jako těm lidem naslouchat a já už jim nedokážu pomáhat. Ale potom naštěstí my jsme měli možnost s podporou vlastně nadace německé spolkové Stiftung EWZ, my jsme měli možnost vybudovat první kontaktní centrum pro oběti nacismu, které jsme symbolicky tedy vybudovali v prostorách našeho bývalého odškodňovacího archivu, který jsme teda odevzdali do Národního archivu. Nicméně my jsme chtěli vlastně, aby to místo ožilo těmi vzpomínkami. A tím, že jsme měli možnost vlastně pro přeživší připravovat různé kulturní vzdělávací programy, vlastně zajišťovat pro ně psychoterapeutickou podporu, ale dělat pro ně nejrůznější třeba výlety, exkurze, tak najednou jsem měla možnost vlastně s těmi lidmi pracovat jiným způsobem, takovým pozitivním. A já jsem si řekla, že vlastně nastává nová fáze práce s oběťmi nacismu, a že už se nebudu tolik nořit do té bolesti, do toho utrpení, ale že vlastně to přetavím v to, abych jim mohla vlastně zpříjemňovat jejich dny a strašně mi začalo bavit plánovat pro ně akce a vlastně to mě dalo takovou nějakou novou asi energii a dosud mě to baví a doufám, že ještě hodně dlouho bude, že se můžu vlastně společně s nima těšit na každé naše další setkání a za nimi jezdím po celé republice a vlastně velice mi to těší a mezi nimi vlastně vznikla mnoha přátelství opravdu jako dlouholetá, takže oni jsou součástí moje širší rodiny a v rodině jsou prostě někdy lepší dny, někdy horší dny, ale jsme v tom všichni společně a já si vždycky hlavně říkám na to, co oni zažili. A přesto jako si dokázali uchovat optimismus a úsměv na tváři, to je pro mě taková inspirace, takový zdroj síly, že vlastně, když mám někdy třeba slabší den a horší náladu, nebo zatažená obloha, zataženo v duši, vzpomenu si na to, že prostě oni s tím vším, s těma vzpomínkama, se všema těma ztrátama, které utrpěli vlastně nejen za období nacismu, ale mnozí potom byli perzekováni komunistickým režimem. Když vlastně oni si nestěžují, takže vůbec nemám právo si stěžovat. A vlastně mě naopak ta práce v tomhle ohledu asi dává právě ten optimismus a ten úsměv, o kterém si hovořila.
1: Poučili jsme se z 20. století. Reagujeme na naši současnost podle tebe optimálně?
0: Já bych asi odpověděla jako typická váha, protože jsem ve znamení váh. Ano i ne, my jsme se z mnohého poučili, ale zároveň před některými věcmi máme tendenci zavírat oči. A pro mě třeba současný válečný konflikt, vlastně ruská vojenská agresa naproti Ukrajině je toho důkazem, že jsme se zcela jako nedokázali poučit. Vlastně bylo to, myslím si, že už to začalo prostě v roce 2014 anexí Krymu, kdy ta reakce byla vlastně velmi, velmi slabá a nedůsledná a upřednostnili jsme takový ten okamžitý momentální ekonomický zájem, to naše pohodlí, to, že se nás to netýká, to, že se to děje někde jinde a někomu jinému. A to samozřejmě byla vlastně velice pštrosí politika, protože to byla otázka času, kdy se to začne dít i nám. A tady si mnozí lidé stěžují, nebo i vlastně se vyjadřují kriticky ve vztahu k podpoře a pomoci vlastně Ukrajině a přijímání ukrajinských uprchlíků. A mě to hrozně jako trápí, protože si myslím, že my se ještě máme vlastně velmi dobře, že bychom měli být schopni si vlastně o to naše bezpečí a teplo tady sdělit vlastně s těmi, kterým padají vlastně domy nad hlavou, že to je opravdu hrůza, který si nikdo z nás neumí představit a nechceme si to ani představovat.
1: Někdy, tak, když hledím na to, co se děje na Ukrajině, ale také při pohledu do dějin, do naší vlastní minulosti, říkám si, zda existuje naděje na úplné zahlazení ran, usmíření, odpuštění. On čas sám o sobě nestačí. Co proto musíme dělat?
0: Já si třeba myslím, že právě v oblasti česko-německých vztahů bylo učiněno mnohé a že vlastně to, co by si možná nikdo nedokázal třeba před nějakými 50, 60 lety představit, a že se stalo skutečností, že skutečně žijeme vlastně ve velmi pěkných sousedských mezilidských vztazích. Nakonec obě toho jsme důkazem, protože já jsem třeba osobně jako narozená v Teplicích, takže 17 km od německé hranice. A jak jsem říkala, měli jsme tam vlastně formy perzekuce, jak nucené práce, tak vlastně partizánský boj v rodině z obou stran. Nicméně pro mě je vlastně naprosto přirozený jezdit do Německa, setkávat se tam se svými kolegy, přáteli. A vlastně jsem ráda, že živá paměť již je od roku 2005 hostitelskou organizací německých dobrovolníků, kteří přijíždí pomáhat obětem nacismu. A jsem třeba ráda, že pro moji dceru, která byla narozena v roce 1991, už je vlastně to naprosto jako normálně přirozený, že vlastně Němci nejsou žádní naši nepřátelé. A to navzdory tomu vlastně, jaká se tady dělá, jaká se tady vlastně dělá příkoří a bezpráví, když tomu bude teprve 80 let od konce druhé světové války. A když vidím, čeho jsme dosáhli v těch vzájemných stazích, tak jako mě to naplňuje vlastně určitou nadějí a optimismem, že minimálně třeba v rámci evropského kontinentu bychom mohli časem opravdu být u jednou velkou evropskou rodinou.
1: Jsem velice ráda, že náš rozhovor končí optimismem. Socioložka a spoluzakladatelka organizace Živá paměť Darina Sedláčková byla hostem za 5-5. Srdečně za to děkuju a přeju všechno dobré do příštího roku, který už klepe na dveře.
0: Moc děkuji a přeju také všechno dobré vám i všem posluchačům Rádia Proglas.
1: A protože se do Vánoc už neuslyšíme, přeji i vám, milí posluchači, pokojný advent a požehnané svátky. Naslyšenou se těší Hana Šarfová.
7: Poslouchali jsme reprízu pořadu z roku 2022.

17 hodin a 56 minut vám k poslechu nabízíme myšlenku na den Daniela Ženatého s názvem Hromada kamení.

Za domem máme dřevník, o kus dál jsou úly a manželčiny včely. Mezi včelami a dřevníkem je takový ten prostor, kde tráva moc neroste, moc na něj nevidíme, sousedé také ne, no a tak tam spočívá hromada kamení. Kameny menší i větší, většinou z pole nebo ze zbouraných staveb. Takové kameny se mohou někdy hodit, jsou vlastně ušlechtilé a pěkné. A když se mezi nimi vyskytne kus betonu, je na první pohled patrné, jak je vůči ostatním úbohý a že tam nepatří. Hromada se časem snižovala a o to více se rozšiřovala. Předevčírem bylo pod mrakem, včely tolik nelétaly a tak mě napadlo hromadu kamení trochu upravit. Než jsem jednotlivé kameny zvedl, štouchl jsem do nich hráběmi nebo krumpáčem, přece jen netušíte, jakého tvora vyrušíte. Dopadlo to bez výrazného dobrodružství. Házel jsem kameny nahoru, z velkých a pěkných jsem udělal kolem hromady takový lem, aby se už nezvětšovala a každému, aby bylo jasné, kde hromada končí. Na závěr jsem byl spokojen, vypadalo to moc dobře. Příští den ráno, což bylo včera, jsem ovšem moc dobře nevypadal já. Záda. Nesourodými záchvěvy těla a s mocným hekáním jsem se snažil opustit postel. Nějak se mi přece jen podařilo spustit nohy na podlahu a zahájit proces přemisťování. Zvládl jsem to a zvládl jsem to i dnes ráno. Je to trochu lepší, sedím poněkud nakřivo za stolem a tvořím tohle povídání. A přemýšlím, zda to vůbec stálo za to. Mně bolí záda. A ty kameny, co? Je jim, teda myslím, úplně fuk, že jsou o kousek vedle. Neprotestují, že se jim dříve leželo lépe nebo že měli lepší sousedy. Ale jo, stálo to za to. Držel jsem je v ruce, ty kameny. Kdo ví, kolik jim je let? Určitě více než mě. A budou tu, i když já už tu nebudu. A je na ně takhle srovnané pěknější pohled. A tak se, milí posluchači, přemístím do kuchyně, pokusím se o to, uvařím si kafe, židli si venku posunu tak, abych na tu krásu viděl. Úly, srovnaná hromada kamení, dřevník a za nimi krásná lípa u sousedů. A to dokonce, považte, možná dnes bude i pršet. Pěkný den vám, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Vítejte na dnešní slavnostní liturgii, slavíme slavnost těla a krve Páně. A je čtvrtek, tak zároveň vítám i posluchače a zdravím posluchače Rádia Proglas, tady u Panny Marie Sněžné čtvrtky vysíláme odtud pro Rádio Proglas taky. Eucharistie je vždycky něco, co na jednu stranu je nám blízko, ale pořád nás může překvapovat a pořád ty její ta různé rysy nebo toho tajemství nikdy nebudeme mít nějak v ruce úplně jasně. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Pane Ježíši Kriste, ty jsi za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi. Dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
1: Čtení z páté knihy Mojžíšovy. Mojžíš řekl lidu,

pouze chlebem, ale že člověk může žít vším, co vychází z Hospodinových úst. Nezapomeň tedy na Hospodina svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví, který tě vedl po velké a strašné poušti, kde byli ohniví hadi a štíři, po pustině bez vody, který pro tebe vyvedl vodu z nejtvrdší skály, který tě sytil na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali. Slyšeli jsme slovo Boží.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři, kalich požehnání, který žehnáme, není to účast v Kristově krvi? Chléb, který lámeme, není to účast v Kristově těle? Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl zástupům: Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa. Židé se mezi sebou přeli a říkali: Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo? Ježíš jim řekl: Amen, amen, pravím vám. Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne takový, jaký jedli naši otcové a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věky. Slyšeli jsme slovo Boží. Četli jsme k té dnešní slavnosti ze 6. kapitoly Janova evangelia. Je to text snad většinou pro nás celkem známý. Čte se v liturgii častěji, ale zase neznamená to, že bývá vždy nějak dobře pochopen. Musíme mít na zřeteli, že Janovo evangelium vytváří trošku takový svébytný celek, který si nějak nárokuje úplnost těch jakýchsi nejdůležitějších věcí. To znamená, že v Janově evangeliu třeba máme letnice, ale podané úplně jinak, než ty letnice v Lukášově podání. A mimo jiné, ono s tím tajemstvím Eucharistie je to nemálo spojené. Dalo by se říct, že ten počátek letnic Janových je Ježíšova smrt na kříži. Tady aspoň někteří, kteří sem chodí pravidelně, tedy pokud slyší někdy moje promluvy, tak já se opakovaně vracím v Janově evangeliu k tomu, že to máme špatně přeloženo, velmi špatně přeloženo v našem liturgickém lekcionáři, protože Ježíš tam na kříži není tam v originále, že naklonil hlavu a skonal, ale ve skutečnosti naklonil hlavu a vydal, předal, odevzdal ducha. Tam začínají letnice Janovy, a které jsou ještě zdůrazněny potom za chvíli, když kopím voják probodne Ježíšův bok a vyřine se ta krev a voda, a teď je tam vlastně takové velké zpomalení a autor evangelia evidentně tomu dává dost zásadní význam a zdůrazňuje to své vydávání svědectví, protože to je skutečně jak symbolika Ducha Svatého, který se rozlévá do celého stvoření a vlastně začíná, dalo by se říct, novou etapu světa a stvoření. A je to spojeno s Ježíšovým tělem a s tím, jak to
církev vždycky od počátku chápala s těmi tajemstvími té Ježíšovy projevené, dokázané lásky, kterou se sytíme a která je vyjádřená právě úžasným způsobem v Eucharistii. Tady ta řeč Ježíšova v Kafarnaum v 6. kapitole Janova evangelia, z které jsme četli, tak snad víte, jak končí. Nekončí dobře. Zakrátko za pár veršů tam stojí, že mnozí z posluchačů reagovali, to je tvrdá řeč, kdo to má poslouchat. A přestali, pokud to byli Ježíšovi učedníci, tak přestali s ním chodit. Přestali být jeho učedníky a bylo jich mnoho. A teď se právě nabízí otázka v této souvislosti. Je to reakce na to, že nepochopili, anebo právě proto, že pochopili, co Ježíš myslí a co chce. Protože většinou, myslím, že tak jako z toho vyznívá, že je to, že vlastně celou tu jeho řeč oni nechápou. Je to naznačeno i v tom, co jsme četli mezi sebou, že si říkají, jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo. V tom samozřejmě semickém a židovském chápání to je něco nepředstavitelného. Navíc, jak Ježíš ještě zdůrazňuje, to pít jeho krev, pít krev v židovství, prostě naprosto nepředstavitelné krev jako to, co vlastně výsostně znečišťuje. Prostě to se nesmělo. A tak bylo to nepochopení celkové tady těch posluchačů, když říkají, je to tvrdá řeč. No právě už z této reakce se naznačuje, že kdy, to by spíš řekli, to je nesmyslná řeč. Ale oni říkají skutečně doslova, to je tvrdá řeč. A z toho přece jenom vysvítá, že oni ve skutečnosti víceméně pochopili, co po nich Ježíš chce. Co po nich chce. A zase není to prostě jen tak samozřejmé chápání, protože zase musíme tady trošku se držet v kontextu čistě Janova evangelia. A tam se na více místech objevuje taková dvojička toho, co ono to, často je to spojené s tím, co to znamená uvěřit v Krista. A co to obnáší. A vlastně, když Ježíš říká, že je potřeba jíst jeho tělo a pít jeho krev, ono je to vlastně zdůrazněno víceméně totéž. Z toho, z té posily, a to nám napovídalo to první čtení, kdy se mluví o té maně na poušti starozákonní, která darovala život, i když velmi nedokonale. Ve skutečnosti Ježíš neříká naši otcové, nevím, tedy aspoň tady v tom, tenhle verš jsem nekontroloval, ale on tam předtím říká vaši, on se trošku distancuje od tady to chápa, toho chápání tradice otců a konec konců i zákona jako takového. Nikdy neřekne v Janově evangeliu náš zákon. Několikrát opakuje, je to váš zákon, ve vašem zákoně stojí. Ježíš v Janově evangeliu odmítá Mojžíšův zákon. Bere ho jako pasé, jako něco, co sice připravovalo, ale nakonec de facto selhalo. Naopak vlastně vztahuje
toto celé bohatství těch předpovědí Starého zákona na sebe. Ta nedokonalá mana, která nebyla schopná vlastně tu první nejdůležitější generaci dovést z Egypta do zaslíbené země, ale všichni nakonec skoro zhřešili a vlastně bylo z toho to 40-leté putování. Takže ti vlastně ty nejslavnější otcové, včetně Mojžíše, ten se mohl podívat na tu zaslíbenou zemi a zemřít tam nahoře nebo nemohl vstoupit. Nemohli vstoupit tito otcové do té zaslíbené země. Ježíš nabízí novou manu, která je dokonalejší. Nabízí nový exodus, s kterým se skutečně ten cíl zaslíbený je možné dosáhnout. Ale vrátím se tedy k tomu, k té dvojičce, co to předpokládá. Ta mana tedy naznačuje to první téma Ježíš jako nová mana, jako dárce života. Dárce posilující život. A tedy i tajemství Eucharistie jako život. Jako pokrm. Ale ono to jíst Ježíšovo tělo znamená právě něco víc. Vlastně znamená to přijmout, vstřebávat i druhý rozměr toho celého. A to je Ježíš jako norma života. Je to v podstatě taková docela jednoduchá, ale velmi zásadní dvojička, bez které ani to tajemství Eucharistie nelze pochopit. Protože není to jenom právě posila třeba na cestu. A ono to má samozřejmě řadu toho rozměru, toho tajemství, co všechno přináší Eucharistie nového. Ale jíst jeho tělo a pít jeho krev znamená přijmout Ježíše a jeho způsob konání, jeho darování se až do krajnosti jako normu života. A to už je horší. Ano, samozřejmě křesťané to berou vážně, ale myslím, že někdy se to tak vzdaluje z té obvyklé mentality, když se říká, že je praktikující třeba křesťan, katolík a chodí tedy pravidelně ke svátostem. Ale ono to neznamená vždycky, že ten člověk žije naplno ten druhý rozměr. To znamená, že bere Ježíše jako normu života. Toho, kdo vlastně nehledá svou slávu, ale jeho oslavením je vyvýšení na kříži. Jeho maximální darování se, protože je to jednání Boha. Je to prostě nejvyšší způsob představení toho, co je Bůh a co všechno je nám ochoten a schopen dát. A to zároveň je samozřejmě požadavek. A ti Židé, kteří poslouchají, ti učedníci do té doby někteří, to pochopí, to pochopili, že když říká pít jeho krev, protože to je symbolika toho, známe to i z jiných textů, jiných evangelií, tentokrát tam můžete pít kalich, který já piju, a oni říkají, můžeme. Oni neví, že to je kalich utrpení, že Ježíš bude na kříži, že to není žádný mesiáš král, mesiáš masakrátor, ale mesiáš, který bude vydán, zrazen, zabit. A takže pít jeho krev je znamená vstřebávat tady to, že tu nějakou připravenost, tu normu života Ježíše brát i s těmito důsledky. Je to tedy klíčová dvojička, dalo by se říct i celého Janova evangelia, ale zároveň krásná. A je to právě, jak Ježíš trošku k závěru tam říká, jako mne poslal živý otec a já žiji z otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne.
To je přesně, to je i příslib. Kdo jí mne, bude žít ze mne. Když tady tu dvojici bude prostě žít.

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky, Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe, skrze Ducha Svatého, přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem, byl za nás ukřižován, za dnu Poncia Piláta, byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází. S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil v ústy proroků. Všeobecnou apoštolskou církev vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Sestry a bratři, mějme na paměti mocné skutky, které Hospodin kdysi prokázal našim předkům, a dříve, než přistoupíme k eucharistickému stolu, předložme mu své prosby.

0: Prosme za ty, kterým je svěřena zvláštní odpovědnost za jednotu Božího lidu. Prosme tě, vyslyš nás. Prosme za sestry a bratry, kteří z různých příčin nemohou přistupovat ke stolu Páně. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme, aby každý člověk přijal od Boha dary, které potřebuje k životu v plnosti. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme o nastolení a zachování míru mezi znesvářenými národy. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za neúspěšné, chudé a hladovějící, kteří si sami nedokáží pomoci. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za ty, kdo strádají duchovně, protože ještě nenašli živý pramen evangelia. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za naši obec, vlastně za naše město Prahu a za všechny, kdo zde žijí. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme na úmysl této mše svaté za zemřelého tchána a za živé zemřelé členy rodiny.
1: Prosíme tě, vyslyš nás. Neboť ty žiješ a králuješ na věky věku.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Klademe, Bože, na tvůj oltář tyto dary, které jsou obrazem jednoty, chléb sebraný z mnoha zrn a víno z mnoha hroznů spojených v jedno. A prosíme tě, veď svou církev k jednotě a naplni svým pokojem skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť On je naše jediná a dokonalá oběť. Jako beránek neposkvrněný se obětoval na kříži za spásu celého světa a na svou smrt nám odkázal trvalou památku, když naposledy večeřel se svými apoštoly. A my přicházíme odevšad, abychom jedli z jeho svatého stolu a měli účast na jeho vykoupení. A ty nás sjednocuješ ve víře a lásce a dáváš nám naději, že se svým spasitelem jednou zasedneme za stůl v tvém věčném království. A proto tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme.

Pravdě jsi svatý, Bože, a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna, našeho pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, s našimi blahoslavenými 14 pražskými mučedníky a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Stanislava, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit.

0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatením a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě a protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Přijali jsme, Pane Ježíši Kriste, tvé tělo a krev. A toto přijímání naznačuje naše spojení s tebou a dává nám účast na tvém božském životě. Dej, ať naše spojení s tebou nikdy nepřestane, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Nemáme tady žádnou další obřad nebo k liturgii, akorát můžu pozvat po skončení mše svaté vedle v kapli svatého Michala jsou nešpory, také ještě z dnešní slavnosti. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Mši svatou jsme dnes přinášeli z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Zítřejší přenos mše se uskuteční mimořádně už od 17 hodin a 30 minut z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. A nyní se už na Proglasu můžete zaposlouchat do hudebního zastavení. Uslyšíme skladbu Laudate Pueri, chvalte služebníci, Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Sbor Brněnské státní filharmonie Cantilena doprovází na varhany Martin Jakubíček, diriguje Ivan Sedláček.

Dozněla skladba Laudate Pueri Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Sbor Brněnské státní filharmonie Cantilena doprovázel na varhany Martin Jakubíček, dirigoval Ivan Sedláček. Je tu 19. hodina a s ní i večerní zíváček s pohádkou pro děti.

Ahoj holky a kluci, máme pro vás 12. pohádku z knížky Lenky Rožnovské Škola pohádkového kouzlení. Děti tu plní kouzelnické domácí úkoly a dnes je řada na dceři pana učitele Čáry Ráda, tak si to pojďte poslechnout.

Děti pohádkových bytostí z rodiny Vodníkových, Hejkalových, Loupežníkových, Perníkových a Peciválových se jmenují Marlenka, Medovník, Vodomila, Davajsem a Honzička. Nedávno začali všichni chodit do školy, kde se učí kromě psaní a čtení také kouzlit. Kromě nich je ve třídě také dcera pana učitele Čáry Ráda Karolínka. Do školy chodí, věřte tomu nebo ne, všichni moc rádi, protože můžou mít s sebou kočičky a pejsky, mají dlouhé přestávky a kouzelné obědy. Protože už se toho děti naučili hodně, dostali domácí úkol. Vykouzlit něco, co by rodičům pomáhalo. Už jsme se byli podívat u Hejkalů, Perníkových, Vodníků i Loupežníků. Jen ke Karolínce učitelovic jsme ještě nenakoukli. Co pak dělá? Nezapomněla na své povinnosti? Jestli pak stihne splnit domácí úkol do prvního sovího zahoukání?

0: Pan učitel Čáry rád má velmi šikovné žáčky. Vodomila vykouzlila pracovitou chobotnici, medovník s Marlenkou novou střechu na perníkovou chaloupku, davaj sem šiškové počítadlo a halekal výtah. A jaké překvapení mu uchystá Karolínka? Tatínek si sáhl na klobouk, zdali nedrnčí. Nedrnčel. To je divné. Karolínka by už své kouzlo měla mít hotové. Že by si s ním nevěděla rady? Tatínek Čáry rád byl celý nesvůj, nevydržel déle čekat. Vzal kocoura Duháka do náruče a nakoukl do Karolínčina pokoje. Tam byl ale nepořádek. Kouzelnický klobouk visel na okenní kličce, plášť byl hozený pod postelí, na lustru se houpala aktovka, knížky místo v knihovničce byly naskládané na podlaze, na posteli ležela židle a stůl přikrývala peřina.
1: Karolínko, co se stalo?
0: Najednou se proti tatínkovi vyřítila příšera. Na uších měla ponožky, na hlavě koupací čepici, na rukou kalhoty, na nohou košily a obutá byla do různobarevných bot. Pohybovala se po čtyřech s nosem u země.
2: Buf!
0: Bafla příšera. Tatínek se lekl a upustil duhového kocoura. Ten vzal do zaječích. Tatínek spráskl ruce.
1: Holka, cos to zas vykouzlila?
0: Příšerná příšera se začala smát.
2: Tati, to není kouzlo, to jsem já.
0: Tatínkovi se ulevilo.
1: Karolínko, co to vyvádíš?
2: Hrajeme si se strakáčem na psy. Koukej, tati, tady máme boudu. Z knížek jsou patníky a židle. A na posteli je naše cvičiště.
0: Tatínek pokývala hlavou, ale v očích měl zklamání.
1: A pro samé hraní si na úkol zapomněla, viď?
0: Karolínka se plácla do čela.
2: Je, já zapomněla.
0: Hned si sundala nohavice s rukou, s nohou sundala košily a oblékla se, jak se na kouzelnici sluší a patří.
2: Když já nevím, tati, co ti mám vykouzlit, co ti udělá radost?
1: No, radost by mi udělalo, kdyby si uklidila pokojíček. Podívej se, jak to tady vypadá.
0: Tatínek sundal aktovku z lustru a trochu se mračil.
1: Já ti pomůžu s úklidem, ale s úkolem ti pomáhat nesmím.
0: Tatínkovi i Karolínce šlo uklízení od ruky a tak bylo v pokojíčku brzo zase útulně.
1: Tak Karolínko, já si teď na chvilku odpočinu a ty zatím kouzli.
0: Řekl tatínek a položil se na postel. Jak se natáhl, tak usnul. Dcera se posadila. Pejsek strakáč jí skočil na klín. Oba pak pozorovali tatínka, jak odfukuje.
2: Chudák táta, dopoledne učil a teď uklízel pokojík. Ani se nedivím, že tak tvrdě spí.
0: Zaznělo souhlasné psí zaštěknutí.
2: Pst, ticho, ať tátu nezbudíš. Raději vymysli, co vyčarujeme.
0: Pejsek zavrčel a přinesl Karolínce tátovu bačkoru.
2: Ale ne, strakáči, papuče kouzlit nebudeme. Pro tátu musíme vymyslet něco ohromujícího, něco velkolepého, něco...
0: Pejsek nevěděl, co. Karolínka taky nevěděla. Zamyšleně vzala do ruky tátovu bačkoru. A je celá prošlapaná a druhá bačkora rozšklebená, podrážka se odlepuje.
2: Víš co, strakáči, přeci jen tátovi nové bačkory vykouzlíme. Já vím, není to nic moc, ale něco udělat musíme.
0: Strakáč štěkl, Karolínka ho pohladila a mezi prsty jí zůstaly psí chloupky.
2: Ať má táta nožky v teple, ať má táta pohodlí. Papuče, co sami chodí, ať už nožky nebolí.
0: Bim bum, na zem dopadly dvě nové bačkory. A nutno říct, že byly značně pejskovi Strakáčovi podobné. Měli hlavičku i z oušky, tlamičku i s čenichem a vypláznutý jazyček se dotýkal podlahy. Že bude v papučích teploučko, to sliboval.

0: Karolínka se nestihla zeptat, kam tatínek tak pospíchá. Než otevřela pusu, byl tatínek zpátky.
1: Karolínko, to se ti povedlo. Představ si, papuče poznali, že mám hlad a odnesli mě k lednici. Cestou, tomu neuvěříš, nám jazykem vylízali podlahu. Já jsem tak rád, já mám takovou radost. Cero, pojď sem, ať tě můžu obejmout.
0: Karolínka ani nevěděla, jak to všechno dokázala. Tatínek si vytáhl zápisník se známkami a i Karolínce napsal jedničku. Pak zalistoval v notesu.
2: Ať se koukám, jak se koukám, jedna známka mi tu chybí. Honzička Peciválová se skouzlením taky loudá, za chvíli bude houkat naše školní sova. Jestli to Honzička nestihne, já jí snad dám pětku.
0: Ale o Honzičce Peciválové uslyšíme až zítra.

Tak jste to děti slyšeli. Karolínka vyčarovala papuče, které člověka odnesou, kam potřebuje, a ještě jazykem vytřou podlahu. To by bylo něco taky pro vaši anebo pro moji maminku. Tak až tyhle papuče seženete, dejte mi vědět. Já si tam pro ně taky zaběhnu. Marcela Kopecká vám četla z knížky pro prvňáčky jménem Škola pohádkového kouzlení, kterou vydalo nakladatelství Grada. Zítra bude svůj domácí úkol vymýšlet Honzička Peciválová. A tady už je dnešní písnička. Jmenuje se Molly a je od kapely Yellow Sisters.

Tak a po písničce se teď pojďme s dnešním dnem rozloučit modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Můj Bože, chystám se ke spánku, ale je spousta lidí, kteří budou i nadále bdít. Moc prosím, ochraňuj je. Těm, kdo budou pracovat, dej sílu do každé minuty. A ty, kteří jsou na cestách, ochraňuj. A všem nám dej pokojné srdce. Amen. Víc už se nám do dnešního zíváčku nevejde. Holky a kluci, dávejte na sebe pozor a dobrou noc.

0: Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Dnešním hostem je Kristýna Ratajová.
1: Dobrý den, jsem ředitelka Brno Brass Festu.
0: Letos už se koná 5. ročník tohoto festivalu, na který dnes v tomto pořadu pozveme a pozveme na všech 5 dní tohoto festivalu. Ale já bych se prvně rád zeptal, jaká je jeho historie, jak vznikl?
1: Tak jelikož je to 5. ročník, tak ta historie není ještě moc velká, ale nejdříve naše agentura pro koncert založila orchestr, jediný žestový orchestr v České republice, Moravia Brass Band, a tak nějak nám chyběla poslední skládanka do naší práce a rozhodli jsme se, že založíme ještě jediný žestový festival v republice. Nazvali jsme ho Brno Brass Fest, protože v Brně působíme, je to náš domov, a tak to všechno začalo.
0: Vy sama v Moravia Brass Bandu hrajete. Na co hrajete?
1: Hraju, založila jsem ho se svými kamarády a kolegy Vítkem Němečkem a Lukášem Daňkem z agentury pro koncert a já hraju na lesní roh.
0: Někteří posluchači se možná neorientují v dechových souborech, tak jak velký orchestr to je?
1: No, výborně, tak proto jsem tady, protože já se snažím o popularizaci žestových nástrojů, proto taky, když někde zazní moje jméno, tak mezi muzikanty už se ví, že prostě jsem žestěř. Je nás 30 hráčů na žestové a bicí nástroje, plus máme dirigenta. V některých programech se stane, že máme trošku menší obsazení, je to možné, když třeba hrajeme barokní hudbu. A to obsazení je takové, že naši trumpetisté nejsou trumpetisté, ale kornetisté, protože používají kornety. Potom tam máme lesní rohy, což je malinko takové výjimečné, protože po celém světě brass bandy nemají tyto nástroje. Jsou využité jinými nástroji, ale my, jelikož jsme z České republiky a lesní roh je tady tradiční nástroj, no a taky protože já hraju na lesní roh, tak máme 5 lesních rohů. Potom tam jsou eufonia, trombóny, tuby a již zmíněné bicí nástroje.
0: Vy už jste zmínila tu barokní hudbu, tak co tvoří váš repertoár?
1: Barokní hudba, to je můj nejoblíbenější program. Jmenuje se Žesti rozezní chrám a je to vlastně repertoár založený s aranží pro žestové nástroje. Někdy můžeme spolupracovat třeba i s varhany nebo i se solovými zpěváky, anebo hrát jenom žestě. A opravdu se tady bavíme o autorech jako Bach, Vejvanovský, měli jsme tam Haydna, Handla, takový významný autory.
0: Teď taková trošku odlehčující otázka pro mě jako pro laika. Hráči ve vašem orchestru třeba hrají na více nástrojů nebo mají ten jeden svůj? A je třeba těžké přejít z jednoho nástroje na druhý, když je to dechový nástroj?
1: No, je to tak, že my se opravdu specializujeme na jeden nástroj, protože každý má svoje specifika, každý má jinak velký nátrubek. Výjimku bych tak nějak řekla mezi eufonisty a hráči na trombon neboli pozoun a eufonium a k tomu příbuzný nástroj tenorová tuba, kterou můžete znát, abych to přiblížila posluchačům, třeba z dechovek, normálně korito se tomu tady říká na Moravě, tak tito muzikanti hrajou na oba nástroje, protože jsou příbuzné. Ale pokud nejsou příbuzné z té naší rodinky žestové, tak já opravdu hraju na lesní roh, ale pokud byste se přišel podívat na náš edukační koncert, kterým začínáme náš festival ve čtvrtek dopoledne, tak tam ukazuju třeba i lovecké rohy, takže hraju na lesnici například. Jinak trumpetisté, teda ty mají obrovskou rodinku těch trumpet, trumpety, kornety, pikoly, pak je tam křídlovka, největší jako trumpeta, ale to bychom tady byli hrozně dlouho, než bych vám to všechno popovídala.
0: Pustíme si první skladbu, jak se jmenuje?
1: My jsme vybrali první skladbu vlastně z našeho CDčka Moravia Brass Bandu. A je to skladba Summon the Heroes od Johna Williamse, kterou pro nás upravil Ondřej Moďka a zazní právě na zahajovacím koncertu letošního 5. ročníku Brno Brass.

0: Posloucháte pořad, jak se vám líbí. Mým dnešním hostem je Kristýna Ratajová, ředitelka Brno Brass Festu a společně se bavíme o letošním 5. ročníku tohoto festivalu. Já už se vás zeptám, kdy letos festival začíná?
1: Brno Brass Fest začíná letos 11. června a končí 15. června v pondělí.
0: Začneme hned prvním dnem, to je čtvrtek. Co mohou diváci čekat a posluchači hned ten první den?
1: Tak první den se festival usídlí na Biskupském dvoře v Brně a začneme tradičně edukačním koncertem pro děti s názvem Co jsou žestě, kde v komorním uskupení Moravia Brass Bandu ukážeme dětem většinu žestových nástrojů a takovou zábavnou formou je představíme, aby vůbec měli povědomí o tom, co žestě jsou a třeba si do budoucna i ten žestivý nástroj vybrali jako svůj nástroj.
0: Máte třeba i zpětnou vazbu od dětí z minulých ročníků, že je to chytalo a začali hrát na nějaký žestivý nástroj?
1: No já jsem hrozně šťastná za to, že mám, že na konci se vlastně ptáme. Jiří Kokmotos moderuje celý tento program, co jsou žestě a na konci se třeba ptá, který nástroj se mi nejvíce líbí a na který by chtěli hrát a vypadá to dobře. Zdá se mi, že možná malinko přispějem k tomu, aby ty žestě zase začaly být populární a líbí se dětem.
0: Který nástroj u dětí nejvíce vítězí?
1: No tak já musím říct, že lesní roh samozřejmě, jo. Protože já ho představuju. Ale nejen, je to různé. Někdy je to trumpeta, protože mají velice zajímavou takovou balkánskou dechovku, tam hrajeme. Někdy je to tuba, protože náš tubista David Křížek nechává zahrát na ten nástroj, což je velice zajímavé. Někdy je to trombon, protože zase náš trombonista Jan Pospíšil hraje žabáka v převleku žabáka. Takže to je taky velice zajímavé. Záleží. Ale snažíme se, aby všechny ty nástroje byly atraktivní, aby to děti bavilo. No, takže to je dopoledne, pak to všechno musíme přestavět a večer je zahajovací koncert. To je pro mě největší taková sláva, nejvíce se na to těším, protože s Moravia Brass Bandem už celým uskupením, celou kapelou, 30 členů, zahajujeme festival a letos máme nádherný program s podtitulem West Side Story, protože jsme letos s naším orchestrem byli v New Yorku v lednu, takže tak nějak jsme si řekli, že letosní rok tomu trošku zasvětíme a že se budeme trošku více tomu zabývat a vybrali jsme program americký. Pod vedením Roberta Kružíka tak zahájíme festival.
0: Pustíme si skladbu, která je intrádou festivalu.
1: Ano, to jsem moc ráda, protože ne každý festival má svoji intrádu a já jsem za to moc ráda, že Ondřej Moďka, náš vlastně takový dvorní aranžer a skladatel, pro nás jednu intrádu napsal a nebude chybět ani na zahajovacím koncertu. Vždycky tím ten festival zahajujeme.

0: Poslouchali jste intrádu Brno Brass Festu. Mým dnešním hostem je Kristýna Ratajová, ředitelka tohoto festivalu, a společně zveme na letošní pátý ročník, který startuje 11. června. Už jsme prošli první den a společně se teď zaměříme na ten druhý. Ten se bude odehrávat ve vozovně dopravního podniku města Brna Pisárky. Co tam mohou posluchači a diváci čekat?
1: Takže Brass Party, to je teda něco. Protože v loňském roce jsme se rozhodli udělat zase nějaký netradiční krok, uspořádat koncert na místě, kde se normálně koncerty nedějí. A to je ve vozovně, v tramvajové vozovně Pisárkách, která, když kolem ní jedete, kolem výstaviště, tak je to krásná taková červený kvádr. Chtěla jsem říct kostka, ale je to kvádr. A normálně je plná šalin, ale na ten náš den 12. června se vyklidí. Musí se tam udělat spousta věcí, aby to vůbec bylo možné, a postaví se tam stage, postaví se tam krásná světla a udělá se z toho úžasný prostor pro party. A jelikož jsme žestivý festival, tak se na tom představí kapely, které hrají takovou mainstreamovou hudbu a dokáží lidi pobavit. Samozřejmě si k tomu posluchači můžou dát pivo nebo něco dobrého a užít si to, uvolnit se a zažít žestě zase v jiném duchu.
0: Můžeme některé z těch kapel jmenovat. Mám tu například Plecha dřevo, Harmálek orchestr nebo Tut ensemble.
1: Ano, přesně tak. Jsou to kapely, které se něčím odlišují a řekli si, že prostě ty žestě dostanou i mezi mladé posluchače. To je taky naším cílem. Ale byli jsme překvapeni, že v loňském roce nepřišla na Brass Party jenom ti mladí, ale normálně 30, 40, 50 a i 60 víc.
0: A v loňském roce už jste hráli právě ve vozovně?
1: Přesně tak, hráli jsme ve vozovně, byl to takový pokus, bylo to technicky, organizačně celkem náročné, tak jsme si říkali, že když se to tak ujalo, když se lidi ptali, jestli zase ta akce bude, ta Brass Party, tak jelikož to know-how už jsme získali, tak to zase chceme posunout trošku dál, aby to bylo ještě lepší. A opakujeme to ve vozovně v Pisárkách, možná naposledy, protože my zas u jedné věci nezůstaneme moc dlouho, takže všechny srdečně zvu, aby se přišli podívat.
0: Ještě moje otázka poslední k tomuto. A jaká je akustika ve vozovně?
1: No, musí se trochu utvořit, protože samozřejmě je to ozvučené. Je to celé ozvučené. A je to takový oříšek, protože jsme to vůbec nevěděli, jak to bude vypadat, a samozřejmě je to jenom krabice. Takže je to slyšet docela i daleko.
0: Pustíme si další skladbu, která to bude.
1: Je to skladba Guča od právě Harmálek orchestra, která vám možná tu atmosféru navodí. Je to balkánská dechovka.

0: Poslouchali jste skupinu Harmálek Orchestra. Mým dnešním hostem je Kristýna Ratajová, ředitelka Brno Brass Festu, a my se společně zaměříme na třetí den tohoto festivalu, který se odehrává v sobotu na Moravském náměstí.
1: Brass hody. Je to taky letošní novinka. My jsme se rozhodli, že ten sobotní program trošku uspůsobíme tak, jak opravdu chceme jenom my, a přesouváme se z náměstí Svobody na Moravské náměstí a budeme se tam snažit udělat atmosféru takovou hodovou, opravdu jen atmosféru, ale chceme ten folklor a tu lidovou hudbu dostat mezi co nejvíce lidí. Přijdou nejenom, že tam budou hrát dechovky, jako například dechová hudba Kumpánka, Miločanka, Tejstovánka ze Slovenska, Plech a dřevo z Rakouska a na závěr Tufaranka, ale také dáváme prostor i mladým muzikantkům, řekla bych, a bude tam Zůže z Velkých Bílovic, která to úplně zahájí, tuhletu akci. Budou tam k tomu chodit krojovaní, ukážeme, co to vůbec kroje jsou, a tak naznačíme spoustu těch folklorních věcí, které se na Moravě dějí, aby byly na jednom místě a aby lidi nenásilnou formou, tak jak bych to řekla, se mohli prostě dotknout toho našeho folkloru, který tady máme. Samozřejmě tam bude i pro děti připravenou spoustu krásných věcí, takže rodiny s dětmi, ať neváhají dojít, protože to bude krásné.
0: Spolupracujete se základními uměleckými školami každý rok, nebo to je specialitou letošního roku?
1: Ano, spolupracujeme každý rok, jelikož ten festival má opravdu jít napříč všemi žánry a napříč všemi cílovými skupinami a snažíme se na nikoho nezapomenout. Takže pro děti děláme spoustu věcí, jak edukační koncert, který je úplně pro ty nejmenší. Pak se snažíme vždy zapojit rád prostor právě na pódiu mladým hudebníkům, a jelikož sama jsem pedagog, tak vím, že nejvíce děti baví právě komorní hra nebo orchestr, ale problém je, kde vystoupit s tím programem. Takže dáváme prostor dechovým mladým orchestrům, aby na tom pódiu mohli vystoupit, a pak ještě právě v pondělí zase pro starší, a připravujeme vlastně pro začínající profesionály, kteří studují buď na konzervatoři nebo na Janáčkově akademii, takovou besedu vždycky s hosty, našimi nejvýznamnější zahraničními hosty, aby se s nima mohli potkat, zeptat se jich na různé věci, jak vůbec to funguje v tom jiném státě, a popovídat si o tom, třeba získat nějakou inspiraci.
0: Teď jsme se bavili o sobotě a neděle bude takovým možná pomyslným vyvrcholením celého festivalu. Tak co nás čeká tam? Něco na Brněnské přehradě?
1: No, na Brněnské přehradě to je taky záležitost, která je pro mě velmi osobní. Je to jazzová plavba na Plíglu. Můj tatínek byl jazzový trumpetista a vlastně, když začal festival, tak se svojí kapelou na té lodi hrál. Bohužel teď už se na nás dívá někde ze zhora, věřím. A ta plavba je už bohužel vyprodaná. Takže to je takovej solo kapr, že když se to spustí, tak během chvilku je to pryč, protože to je úžasná dvouhodinová plavba, kde hraje tradiční Dixieland. K tomu si můžete dát kvalitní víno, dobré pivo a poslouchat, tančit. Děláme tam i výuku Charlestonu například, a k tomu létu to neodmyslitelně patří. Takže tím obsáhneme i ten jazz. No a pak se musíme rychle přesunout na Špilberk, kde nás čeká závěr vyvrcholení toho festivalu. A letos jsme pozvali Vienna Brass Connection orchestr, vlastně naše kolegy, bych řekla, takové kolegy Moravia Brass Bandu, i když jich není 30, je jich o něco méně, kolem 20, ale jsou to hráči z významných vídeňských orchestrů, žestoví hráči, kteří se dali dohromady a několik let už spolu hrají a zkouší velice zajímavý repertoár. Takže mám radost, že přijali naše pozvání, a vlastně ta neděle je od toho, aby jsme do Brna přinesli umělce, kteří tady ještě nikdy nebyli. A jelikož nevím, kdo jiný by je pozval než my na žestový festival, tak jsem velice ráda, že oni to naše pozvání už přijímají, protože nějaká historie za námi už je a vlastně vidí, kdo na tom festivalu hrál. Nebylo tomu tak první ročník, protože nevěděli, co je to za blázny, co tady dělá v takovým malým státečku, ještě ne v hlavním městě, ale v Brně, nějaký festival, a troufají si pozvat Takže jsem na to ráda, Vienna Brass Connection bude letošní rok. Moc se na to těším, protože jenom ten prostor toho hradu, to nádvoří toho Špilberku a vlastně podvečer letního dne opravdu dodá ještě k tomu nádhernou atmosféru. Takže je to velice krásné završení našeho Brno Brass Festu.
0: Budou mít také nějaké téma koncertu, jako třeba Moravia Brass Band?
1: Bude tam trošku filmové hudby, bude tam trošku i její hudby. Neřekla bych, že ten koncept můžu nazvat nějakým jako my, ale podmínka byla, aby to nebylo jako my samozřejmě.
0: Dobře.
1: Ale oni ani nechtěli, takže je to všechno v pořádku, že vlastně se všichni tak krásně domluvíme, že celý ten festival probíhá v takové přátelské atmosféře. Myslím si stejně tak, jako ty hráči na žestivé nástroje jsou vlastně hrozný pohodáři. Tak se snažíme, aby ten festival byl taky velice pohodový a každý si tam měl co najít.
0: My si teď poslechneme skladbu od Vienna Brass Connection.
1: Je to vlastně taková ukázka toho, co nás čeká, abyste pochopili ten zvuk, protože oni hrajou na trošku jiné nástroje, což je pro nás taky důležité, aby do Čech přijížděli ansámbly, které mají trošku jiný zvuk než my. Používají vídeňské horny, což je úplně něco zajímavého v celé Evropě, řekla bych, a jen tak si je neposlechnete.

0: V pořadu Jak se vám líbí jste nyní vyslechli skladbu, kterou hrál Vienna Brass Connection, orchestr rakouský, dechový. A mým dnešním hostem je Kristýna Ratajová, ředitelka festivalu Brno Brass Fest. Náš rozhovor se už pomalu blíží ke konci, ale přesto ještě pozveme na poslední den festivalu, a to sice pondělí, kde nás čeká beseda.
1: Ano, vždycky v pondělí po závěrečném koncertu, letos to vyšlo na 15. června, pořádáme ve spolupráci, letos ve spolupráci s Hudební fakultou JAMU, besedu s umělci, kteří právě vystupovali na závěrečném koncertu. Jsem za to velice ráda, protože právě studenti se můžou osobně setkat s umělci, které vidí jenom na tom pódiu, a teď se jich můžou ptát na cokoliv, si zamanou. Takže zjišťují informace i ze zákulisí, zjišťují, jak vůbec ty umělci se dostali na taková pódia, jak se spolu dali dohromady, a někdy jsou i ty diskuze takové, že jak cvičí například, jaký mají repertoár, co by těm umělcům poradili. Takže to je pro nás i důležité, aby toto se uskutečňovalo, aby ten zájem o ty žestě a vůbec o klasickou hudbu a řekla bych i hlavně o to živé umění tady byl.
0: Na závěr bychom ještě mohli dodat, kde se dají ještě stále koupit vstupenky.
1: Mm-hmm. Vstupenky jsou k dispozici na www.brnobrassfest.cz. Jsou k dispozici online, ale i na některých místech, kde prodává vstupenky Go Out nebo SMS Ticket.
0: A moje asi poslední otázka. Plánujete další ročník příští rok už teď?
1: Posluchači to nevědí, ale já se docela směju, my neplánujeme příští, my plánujeme další dva, další tři, čtyři, protože když máme sem pozvat nějaké významné umělce, tak to není, že si teď vzpomeneme a příští rok by dojeli, takže my třeba řešíme 4 roky dopředu, kdo tu bude. A já teda si dovolím tady u vás poprvé prozradit, kdo přijede příští rok. Věřím, že to všechno klapne a podařila se nám opravdu neuvěřitelná věc, že přijede umělec, který je, myslím si, mezi žestovou komunitou nejvýznamnější žestěř na světě, a je to James Morrison. Je to australský trumpetista, trombonista, multiinstrumentalista, protože hraje ještě na více nástrojů a bude hrát s Moravia Brass Bandem, takže to bude neuvěřitelný zážitek.
0: Tolik Kristýna Ratajová, ředitelka Brno Brass Festu. Děkuji, že jste přijala pozvání do pořadu Jak se vám líbí.
1: Já moc krát děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek, od zvukařského pultu Šimon Vítek a rozloučíme se skladbou.
1: Pustíme vám skladbu Fire in the Blood, kterou napsal pan Paul Lovat Cooper, a hraje ji Moravia Brass Band.

0: touch the wall. Red kerchiefs sail and fall, cut smiling into me.
1: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: 10 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Pokuty z dopravních radarů by měly jít do státní kasy. Ministerstvo dopravy trvá na změně. Hnutí Hezbalách odmítlo podmínky prodloužení klidu zbraní v Libanonu. Maňasová posunula v běhu na 100 metrů český rekord. 45 let patřil Jarmile Kratochvílové. A zítra bude zataženo s občasným deštěm. K večeru se vyjasní, teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministerstvo dopravy pokračuje v práci na změně, která by radarové pokuty za rychlost převedla do státní kasy. Ve vysílání radiožurnálu to řekl ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik. Teď jde celý zisk obci, která přestupek vyřizuje. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO v programovém prohlášení slíbil, že v budoucnu peníze půjdou do státního fondu dopravní infrastruktury. Ministr Bednárik řekl, že poslanci by o novém zákoně mohli hlasovat v polovině příštího roku.
4: Plán platí, máme to rozpracováno, diskutujeme to zatím in-house, inými slovy za zavřenými dveřmi na ministerstvu dopravy a snažíme se vychytat ty mouchy, které by mohly být úzkým hrdlem u schvalování.
3: V Česku bylo loni necelých 500 úsekových rychloměrů. Města, která pokuty vybírají, z nich mají až několika milionové příjmy. Financovat z nich můžou třeba opravy silnic nebo nové přechody. Dánská společnost Novo Nordisk začne v Česku vyrábět léky na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil nedaleko Prahy investovala několik miliard korun. Vyplývá to z pozvánky na otevření výrobny. Příští pátek se ho zúčastní taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Léčba obezity patří v současnosti mezi nejlukrativnější segmenty zdravotnictví. Injekční přípravky nové generace užívají podle odhadů desítky milionů lidí po celém světě. Šéf libanonského militantního hnutí Hezbalah Najim Kasim odmítl dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem. Útoky Hezbalahu na sever Izraele budou podle něj pokračovat, pokud izraelská armáda nestáhne své jednotky z Libanonu a nepřestane útočit na libanonské území. Izraelský ministr obrany Izrael Katz zároveň uvedl, že Izrael bude pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu navzdory dohodě. Východočeské muzeum v Pardubicích získalo do svých sbírek cenný dokument. Osobní zápisník velitele paraskupiny Silver A. Alfreda Bartoše. Podle muzea přinese nový pohled do života jedné z nejvýznamnějších postav československého domácího odboje.
5: Vzácný dokument, který byl desítky let v soukromých rukou, muzeu darovala Adela Šobíšková z Prahy. Při hledání vhodné instituce se přitom obrátila na umělou inteligenci.
6: ChatGPT mi poradil vlastně Východočeské muzeum.
5: Zápisník obsahuje Bartošovy poznámky, adresy, náčrtky i záznamy z období před jeho vysazením do protektorátu.
7: Mě to přesvědčilo, že Alfred Bartoš byl člověk, který šel do odboje naprosto vědomě, připravoval se ke svému vysazení do vlasti, že moc dobře věděl, že se nejspíš z téhle mise nikdy nevrátí.
5: Říká historik Jan Tetřev. Veřejnost si zápisník Alfreda Bartoše bude moct prohlédnout od poloviny července na Pardubickém zámku. Naděja Kubínková, Radiožurnál.
8: Novou českou rekordmankou na 100-metrové trati je 22-letá sprinterka Karolína Maňasová. Na atletickém mítinku v Rakousku posunula 45 let staré maximum Jarmily Kratochvílové, když ve finále zaběhla čas 11,1 sekundy. To halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel dnes čeká první venkovní čtvrtka v této sezóně. Česká reprezentantka poběží večer na Diamantové lize v Římě.
9: To startovní pole je hodně nabitý, takže to nebude úplně snadné, ale určitě bych teda se chtěla přiblížit samozřejmě svému osobnímu rekordu, ale je to první závod, takže uvidíme, jak se to povede, jaký podmínky budou. Je to docela dost pozdě večer, takže to může mít na ten závod taky nějaký vliv.
8: Ženská čtyřstovka odstartuje v Římě ve 22 hodin a 15 minut. Na olympijském stadionu budou po 21. hodině závodit i další dva Češi. Tyčkařka Amálie Švábíková a výškař Jan Štefela. Oštěpař Jakub Vadlejch skončil v předprogramu devátý.
10: Na Na D2 před Brnem uzavírka a u Břeclavy kolona. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov stále neprůjezdná. Na 8. kilometru pokračuje odklízení následků tragické nehody. Objíždí se plynule sjezdem z exitu 11 přes Židlochovice, Rajhrad a po D52 z Mikulova. Na D2 z Brna do Bratislavy je od sjezdu na Břeclav kilometru 48 kolona. Není souvislá, na kilometru 56 stálo v omezení, nákladní auto je mimo pruh, osobním autem se to dá objet přes Hodoní nebo Břeclav, připomínáme kvůli opravě mostu neprůjezdnou trasu Lanžhot Kůty. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na chodce Rady možné nebezpečí, kilometr 29 zvěř u dálnice.
11: Na hlas Vyprnku na D1 a je velká docela a živá.
10: V Brně na křížení Ostravské s Černovickou ulicí je po nehodě převrácená dodávka. Čekejte, omezený průjezd i uzavírku místa.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Říká se o něm, že byl náčelník.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 20 hodin a 15 minut. Na Proglasu je s vámi Alena Rubášová ve čtvrtek 4. června 2026. K poslechu vám nyní nabízím radioreport Adély Šimoníkové a Jany Rambouskové, charitní sestra roku 2026. Následovat bude slovenské vysílání Radia Vatikán a od 21 hodin večerní chvály a po nich živý růženec světla.

0: Zdravotní sestry, které každý den pečují o nemocné, seniory i umírající, převzaly ve Valdštejnském paláci ocenění Charitní sestra roku 2026. Pod záštitou manželky prezidenta Evy Pavlové a České biskupské konference ocenila Charita Česká republika 9 výjimečných zdravotních sester z celé republiky.
1: A s Proglasem jsme byli u toho. U společného radioreportu vás vítá Adéla Šimoníková
0: a Jana Rambousková.
1: Příjemný poslech.

0: Ještě před samotným předáním cen jsme si do vysílání Proglasu pozvali manažerku pro oblast zdravotnictví v Charitě Ludmilu Kučerovou. Rozhovor s ní ve vysílání vedla naše kolegyně Natálie Fajtová.
1: Proč ocenění Charitní sestra roku udělujete a jaký je jeho hlavní význam?
2: No, zdravotnictví je pro Charitu Česká republika jednou z priorit. Domácí zdravotní péči Charita po revoluci vlastně zakládala. V současnosti pracuje v Charitě asi přes 1700 sester a to už je pořádná armáda. A v Charitě si zakládáme především na kvalitě poskytnuté péče. Naše sestry jsou, jak říkáme, srdcařky. Jedou naplno v odbornosti i v soucitu. A to v dnešní době opravdu stojí za povšimnutí. Proto naše odborná společnost, kterou máme při Charitě Česká republika, nazývá se Qualitas Optima, chce tímto oceněním charitním sestřičkám poděkovat a povzbudit je do další práce.
1: Mohla byste nám přiblížit, podle jakých kritérií probíhá výběr nominovaných a posléze vítězných sester?
2: Sestry mohou nominovat místní nebo diecézní ředitelé, většinou na doporučení vrchních sester. A protože máme sestry různých odborností, pracují nejenom v domácí péči, ale i v pobytových zařízeních, v mobilních i kamenných hospicích a v různých ambulancích, mohou za diecézi ředitelé nominovat až 3 sestry. Ale není to podmínkou. Letos se celkově nominovalo 18 sester. Jedno z kritérií je délka práce v charitě, další samozřejmě vztah k pacientům i ke kolegům, také obětavost a ochota k dalšímu vzdělávání. Ocenění tedy vyzdvihuje odbornost i ten lidský přístup zdravotních sester, které stojí každý den v první linii péče o nemocné. A z těchto nominovaných potom porota vybrala laureátky z každé diecéze jednu, a navíc vybrala porota jednu sestru za mimořádné zásluhy.
1: A na závěr se vás zeptám, s jakými největšími výzvami se podle vás dnes charitní sestry ve své práci setkávají?
2: No, žijeme v době, kdy zdravotnictví prodělává rychlý vývoj. Nastupuje nová generace zdravotních služeb, například jednodenní chirurgie, telemedicína a podobně. Stále víc pacientů nemusí být hospitalizováno, ale můžeme o ně pečovat doma. To klade samozřejmě vysoké nároky na další vzdělávání sester. Ale je to ovšem i doba, kdy soukromé subjekty, především nadnárodní řetězce, skupují jednotlivé poskytovatele domácí péče, nabízí sestrám vysoké finanční ohodnocení, které třeba Charita sestrám ani nemůže dát. Ale zároveň taky tlačí sestry do výkonu, kdy už potom nelze udržet kvalitu péče. Ten rychlý zisk je pro ně důležitější než spokojený pacient. A proto se naše charitní zdravotní služby orientují především na komplexní zajištění všech potřeb u pacientů a na profesionalitu, na vzdělávání, na standardy. V tom myslím, že jsme úplně nejlepší ze všech poskytovatelů. Takže jsou to výzvy, které jdou ruku v ruce se vzděláváním a jako reakce na ohrožení našeho českého zdravotnictví.
3: Důležitou součástí programu ve Valdštejnském paláci byla úvodní debata na téma jak udržet lidskost v českém zdravotnictví? Co udělat proto, aby z něj nevymizela člověčina? Debaty se zúčastnil také pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
4: Tak já mám na vás poměrně jednoduchou otázku. V čem vy sám spatřujete největší přínos charity a co každý z nás může udělat aspoň v malém, jak může pomoci zdravotní péči v České republice?
5: Tak z hlediska dobré pověsti katolické církve je na charitě skvělé, že je současně empatickou organizací, kde se dbá právě na ty lidské příběhy, protože máme ten imperativ od Krista, že je potřeba milovat bližního jako sám sebe a to je vlastně ta myšlenka, se kterou charita působí. A na druhé straně je to organizace vysoce profesionální. Právě tato kombinace téměř u nás nemá obdoby a to je to, na co si na charitě cením.
4: A jak vy sám vnímáte toto ocenění, které se každoročně koná v letošním roce tady v Senátu České republiky?
5: Každé ocenění je poděkování, je zároveň povzbuzení a inspirací pro jak pro ty oceněné, tak pro ty ostatní. A tak to vnímám velmi pozitivně. Gratuluji všem, kteří jsou oceněni, a přeji všem, aby se inspirovali těmi příběhy těch jednotlivých oceněných a třeba jim to vyjde jednou a budou oceněni také.
0: Do debaty se dále zapojil senátor Bohuslav Procházka, profesí lékař-pediatr. Mimo jiné poukázal na kvalitu českého zdravotnictví i důležitost vlastní péče o naše zdraví.
4: My jsme teď byli svědky debaty, která právě proběhla. Jaký je váš názor na to, kam kráčí české zdravotnictví a co bychom tedy mohli udělat každý z nás pro to, aby z něj nevymizela člověčina?
6: No, myslím, že české zdravotnictví potřebuje určité změny. Jo. Kvalita je neuvěřitelná v rámci světového porovnání, je nesmírně důležitá, ale je potřeba do něj přidat tu lidskost, o které se tady mluvili, to je strašně důležité, zracionalizovat zdravotnictví, to znamená i ta síť zdravotnických zařízení by měla být racionální, měla by odpovídat požadavkům, které jsou na ní kladeny. A každý z nás bychom asi měli udělat sám od sebe, začít se víc starat o své zdraví. To je strašně důležité, že jo? To znamená, aby jsme ten kvalitní svůj život si prodloužili co nejvíc možný to je.
4: Možná jedna z nejpodstatnějších věcí. A jak si myslíte, že se stojíme ve světovém měřítku, jakožto Česká republika, co se zdravotnictví týče?
6: Jsou obory, kde jsme na jednom z prvních míst, když jsme měli novorozeneckou úmrtnost, tak se mnoho let držíme mezi 4-5 nejlepšími zeměmi na světě. Když to člověk srovná s úrovní, která tady byla před listopadem, když jsme patřili k těm nejhorším v Evropě, tak dneska to je neuvěřitelný postup. Kardiovaskulární péče je naprosto jednoznačně jedna z nejlepších v Evropě. Všichni říkají kardiologové po celé Evropě, budete mít štěstí, když dostanete infarkt v České republice. Jo? Takže ta péče se výrazným způsobem zlepšila, když máme úmrtnost, která klesá nějakým způsobem, prodlužuje se průměrný věk života. Takže ta úroveň jako taková je, ale jde tomu dát ten lidský rozměr tomu zdravotnictví. Jo? To znamená, ta spokojenost těch pacientů není jenom v tom, jaká je úroveň té péče jako takové, ale jak jí prožívají tu péči. To si myslím, že je strašně důležité. A to je to o těch osobních vztazích a každém tomu přístupu toho zdravotníka jako takového.
4: Jednou z oceněných sester byla Lenka Goldmanová. Ta působí více než 20 let v domácí zdravotní péči Salvia v charitě Frýdek Místek. Oceněna byla za to, že pomáhá rodinám citlivě zvládat náročné životní situace. Je také profesionálkou v ošetřovatelské rehabilitaci. Ptali jsme se jí, na jaký okamžik své práce nikdy nezapomene.
7: A na jaký okamžik nezapomenu, možná je to doprovázení těžce nemocných při jejím odchodu dále na věčnost. Tam je více těch okamžiků, ale třeba zůstáváme hodně potom propojení i s rodinou, s těmi blízkými. Jsou takové silné momenty.
4: Co vás i při náročných dnech drží u této práce?
7: Je to víra. Víra v cestu dál. Tak jako je zrození na tento svět, tak je potom zrození dále pro tu věčnost.
0: Cenu charitní sestra roku si dále odnesla Marta Entlerová. Více než 20 let je nepostradatelnou součástí domácí zdravotní péče oblastní charity Znojmo. Pacienti i kolegové oceňují její mimořádné pracovní nasazení. Bez váhání vyráží k akutním případům, slouží o víkendech i během pohotovosti a vždy hledá cestu, jak pacientům pomoci co nejlépe v prostředí jejich domova.
4: Co je pro vás největší motivací nebo největším oceněním ve vaší práci?
8: Oceněním největším, no tak to není moje ocenění, že jo, to je cena jako nás všech, celého kolektivu, bez prostě toho zázemí bych se sem v životě nedostala, bez naší vrchní a jako to si myslím, že to je to jako nejdůležitější, ten kolektiv, ta parta a že proto jsem se sem dostala vůbec, že to ocenění bylo díky těm kolegím.
4: A teď jsem to myslela tu otázku i obecně. Když pracujete jako charitní sestra, co vám dodává tu motivaci přímo v té vaší práci, nehledě na toto krásné ocenění, které jste dnes obdržela? Co je pro vás ta největší motivace?
8: Ti pacienti, ta radost z toho, že se něco podaří, když pacienta třeba i dochopáte a ta rodina je spokojená a ten pacient je spokojený, i když to třeba nedopadne, prostě dopadne to dobře, ale ten člověk prostě odejde, tak máte pocit, že jste něco dělala, že je za váma něco vidět, to je strašně krásný pocit. Jo. Bez takový ty pokory a bez lásky, bez ty komunikace s těma lidma by to nešlo.
4: Co je pro vás nejnáročnější ve vaší práci a co je naopak nejkrásnější?
8: Nejnáročnější? Nároční jsou pro mě mladí pacienti. Jo. Ale když to dobře všechno dopadne, třeba když se zahojou nebo tak, tak z toho mám radost samozřejmě. A máme radost všichni.
3: Následuje rozhovor s Želmírou Plecháčkovou, která je jednou z klíčových osobností oblastní Charity Polička. Významně se podílela na stabilizaci a rozvoji charitní ošetřovatelské péče a sehrála zásadní roli při vzniku domácího hospice svatého Michaela. Je oceňována také za svoji schopnost empatie, klidu a lidského přístupu ke každému pacientovi.
4: Já bych se chtěla zeptat, jestli je něco, co vám práce charitní sestry dala i do osobního života?
9: To jsou otázky, na které člověk jako by se měl hodně zamýšlet a spíš možná obráceně. Osobní život, jako, jak to jde skloubit. Řekla by, že se to vzájemně velmi dobře doplňuje. Moje práce mě velmi naučila pokoře a myslím, že je dobré tohle jako přenést i do rodiny.
4: Je něco, co si myslíte, že by stran veřejnosti pomohlo k tomu, aby se vám vaše práce vykonávala lépe, s větší radostí, nějaké možná větší pochopení nebo něco, co by veřejnost měla vědět o práci charitní sestry?
9: Nevím, či je to chyba, jako jestli ze stran jakoby charity, jakože, že se o sestrách jako tolik jako nemluví nebo neví se, ale to bych řekla, že spíš jakoby obecný problém, že to nemají jenom charitní sestry, ale jakýkoliv další sestry. Ta prestiž jako zdravotní sestry si myslím, že vlastně byla kdysi, já si pamatuju docela hodně, protože jsem sestrou jako přes 30 let a ta prestiž byla ze začátku větší a pak to nějak jako postupně klesalo a možná to mě chybí jako, jo, u ty veřejnosti, jako, že to nedoceňuje tu práci. Jako, jo, a jako finance, myslím, že tohle se dá nějakým způsobem dorovnat a dorovnává se to. Není to nic, co by, myslím, sestrám nejvíc chybělo. Nějaká úcta k jejich práci a pochopení, jak jste říkala, možná jako to pochopení jako ze strany veřejnosti, že ta práce jako není jednoduchá a tím vlastně tím pochopením i podpora jako těch sester.
4: Určitě, určitě. A možná by i ta cena charitní sestra roku mohla pomoct veřejnosti k tomu, aby víc nakoukli pod povrch toho, co vlastně je v rámci té práce potřeba nutné a aby se právě veřejnost dozvěděla.
9: 100%. Já si myslím, že jakýkoliv oceňování jako zdravotních sester bude zvedat i tu prestiž toho zaměstnání a povolání a oceňování není nikdy dost. No.
10: Je to tak. No.
0: Z Charity České Budějovice byla oceněna Renata Bartošová. Svou práci vykonává s mimořádnou pečlivostí, empatií a ochotou stále hledat nové cesty, jak pacientům poskytovat co nejlepší péči.
11: Vážím si toho ocenění, je to velký úspěch pro naši celou charitu České Budějovice. Obecně se říká, že práce s lidma je náročná, natož pak s nemocnýma lidma.
0: Co by podle vás měla veřejnost o práci zdravotních sester, klidně těch charitních, vědět, více chápat?
11: Zdravotní sestry na Charitě jsou velmi citlivé, kvalifikované a není pro ně ta všední práce jenom úkon, ale vždy je zatím schovaný člověk a tu práci dělají srdečně. Já neznám žádnou sestřičku na Charitě, která by tu práci nedělala ráda a srdcem, protože je to neziskový sektor.
0: No. A ještě se zeptám, které vlastnosti jsou podle vás pro dobrou charitní sestru nejdůležitější?
11: Je to houževnatost, pružnost, srdečnost, upřímnost.
3: Na stejnou otázku jsme se ptali i Pavlíny Šimkové, která získala zvláštní uznání za mimořádný osobní přínos. Svou profesní dráhu totiž zasvětila rozvoji domácí zdravotní péče a dlouhodobě patří k významným osobnostem charitního zdravotnictví. Od roku 2008 vede charitní ošetřovatelskou službu v Mladé Boleslavi a její činnost neustále posouvá dál.
10: Vlastnost, no já bych řekla, že musí mít empatii, musí mít to srdce, bez toho to nejde a musí mít ráda svoji práci, bez toho to taky nejde. Takže dneska spousta mladých holek, který jdou třeba na zdrávky, tak nevědí vlastně pořádně, co budou jednou dělat a poznají to během třeba těch 4 let a pak to poznají, odcházejí jinam, jo, protože ve zdravotnictví nemůžete hledat peníze, protože tam to není, nemůžete to dělat jenom pro ty peníze, i když v životu je potřebujete, ale musíte vlastně chtít tu práci dělat. Je to, opravdu to není práce, není to zaměstnání, je to poslání. A ta sestra s tímhle vědomím, jelikož vlastně pomáhá nemocným lidem v nouzi, tak potřebuje tady tu empatii, to srdce a to chtít těm lidem pomoct. A to nemá každý.
12: Co je pro vás osobně ta největší motivace?
10: No, miluji své povolání. To bych řekla, že je základ. A pracuji pod takovou značkou, jako je Charita. A tam vlastně se mi líbí na tom, že nejsme jako nějaká agentura, nejsme jenom nějaký řetězec. My jsme prostě Charita, kde vlastně dáváme kus sebe, jako z toho srdce na té dlaní těm lidem. Takhle já to chci i po svých sestrách, aby jako to nebrali jenom jako profesionální sestra, to je důležitý. Důležitý být profík, ale aby tam dávali to něco navíc, co nemá jiná firma, dá se říct.
12: Takže je právě tohleto tím aspektem, kterým se liší práce charitní sestry od sestry ve zdravotnictví?
10: Ano. Ano, já bych řekla, že to je, protože když vidím kolikrát sestry v nemocnici, teď jsem toho byla zrovna úplně náhodou, byla jsem v nemocnici, viděla jsem, jak se tam chovají sestry, já jsem se styděla, že jsem sestra, jakým stylem jednají, i to ne, i něco špatného se dá říct úplně jinak, ale pak tam byla sestra, která byla skvělá, jo, a to mi dělá pak radost, jo, protože To jsme my s těma pacientama, i když nejsou úplně příjemný, i když jako to není vždycky úplně tak, jak byste chtěla, ale musíte s nima umět mluvit. Musíte je pomoct, dá se říct, rozesmát, trošku je usměrnit, jo. A to je, jako, není to jednoduchý a je to velká taková psychologická zátěž i pro ty sestry, protože není to jednoduchý.
12: Možná ještě bych měla poslední otázku právě na ty pacienty, jestli je třeba něco, čím vás pacienti překvapili i po letech praxe.
10: Pacienti překvapujou neustále, tak já mám teda radost, když pacienti vám poděkujou nebo jsou rádi, jako jo, že tam chodíte. To je úplně úžasný. Pak jsou ty pacienti, kde teda řešíte, jestli pomalu to půjde přes právníky, protože někdy ani ne ten pacient, ale ta rodina. To je někdy hodně složitý. Jo, pacient je skvělej, ale ta rodina pomalu neví, co bych chtěla a vlastně odnáší to trošku ta sestra, ten pacient a je to někdy takový začarovaný kruh. Ale s čím jako pacienti překvapujou, no třeba u mojí sestřičky v Boleslavi, když říkala, že byla u pacienta, on se jí ptal třeba na ráno, ona mu na to odpověděla, nějak jak to vidí, co a jak a on pak říkal paní doktorce, takhle to sestřička řekla a tak to prostě bude, jo, paní doktorce, která to indikuje, tu péči. Takže to bylo hezký, jako věří té sestře víc, než komukoliv jinému a o tom ta naše péče je, že ty naši pacienti nám věří.
12: Máte tu autoritu. Tak vám moc krát děkuju.
10: Nemáte vůbec záč.
0: Roli patronů cen Charitní sestra roku převzali Taťána Medvecká, Ivana Chýlková a Jan Čenský. Obě herečky vyjádřily na základě osobních životních zkušeností hluboký obdiv k práci sester. Také moderátor Jan Čenský zná dobře práci Charity, a to nejen díky každoročnímu moderování přímých přenosů tříkrálových koncertů vysílaných na České televizi.
13: Vnímám to jako obrovský přínos a jsem hrozně šťastná, že jsem tady mohla být u toho, kdy sestřičky byly odměněny.
14: Jaký je to pro vás pocit, že jste patronkou předávání cen Charitní sestra roku?
13: No, přiznám se, že vlastně člověk se mnohdy zúčastní i akcí, u kterých má pocit, že kdyby se nekonaly, tak se nic nestane, ale tady ve Valštejnském sále a při téhle příležitosti mám prostě pocit, že to mělo smysl a jsem ráda, že jsem u toho mohla být.
3: A jak cenu samotnou a obřad předávání hodnotí mluvčí Charity Česká republika Jan Oulík?
0: Zeptám se, co Charita chce tím oceněním Charitní sestra roku vyjádřit. V čem vidíte smysl té ceny?
15: Tak především ta cena je poděkováním, byť jenom nějakému výběru sester, protože jak tady zaznělo, těch sester je asi 1600 a ne na každou se dostane, byť by si to všechny zasloužili. Ale především ta cena je poděkování za tu nelehkou, obtížnou, namahovou, zodpovědnou práci, která třeba málo kdy je oceněna. A tak jsme cítili potřebu své díky nějakým způsobem vyjádřit a proto ta cena před 2 lety vznikla. Letos je 3. ročník.
0: A ještě se zeptám jednu otázku, jak hodnotíte dnešní předávání, jak se to za vás povedlo, jak se vám to líbilo?
15: Líbilo se mi to moc, povedlo se to a hodně k tomu přispěli jednak to, že ty sestry přijeli, ale i ty krásné prostory, které nám zapůjčil Výbor pro zdravotnictví Senátu parlamentu České republiky. Za to jsme velmi vděční a rádi a prostě ta atmosféra tady je už v té stavbě a ti lidé ji ještě umocní.
0: Poslední otázka, kdybyste mohl něco vzkázat charitním sestrám, nejenom oceněným, nejenom nominovaným, všem charitním sestrám v Česku, co byste jim vzkázal?
15: Vzkázal bych jim, že si jich velice vážíme, že jejich práce je prostě nepostradatelná a jak už tady zaznělo v té diskuzi, vlastně kdyby tyto sestry svým obrovským nasazením nějakým způsobem nebyly, tak ten svět by byl studenější, obtížnější, prostě by tady hrozně moc chyběly. Neumím to jinak říct. Jinými slovy řeknu to pozitivně, jsem rád, že tady jsou a myslím, že to je dobro pro všechny.
0: Dnešní radioreport jsme začali rozhovorem s Ludmilou Kučerovou, koordinátorkou zdravotních aktivit Charity Česká republika. A teď s ním také skončíme. Letos poprvé se předání koná ve Valštejnském paláci. Proč jste se rozhodli pro tento prostor? Proč jste ho vlastně změnili?
16: No, letos už je to 3. ročník, kdy oceňujeme sestřičky a víceméně vždycky vybíráme prostory, které jsou i pro nás nějak finančně únosné. A vzhledem k tomu, že už byla navázaná spolupráce s panem senátorem Procházkou, tak proto jsme využili této nabídky a letos jsme tu akci udělali v Senátu. Myslím si, že je to bomba.
0: Jak náročná byla organizace takovéto akce? Je tady plno lidí. Povedlo se vše podle představ?
16: My máme skvělý PR tým, který, když já dám myšlenku, tak oni ji zrealizujou. Takže pro mě prostě skvělé. Ty se tady pohybují všichni PRisti, každý si rozebral nějaký úkol a já jenom se můžu obtávat, tohle nebo tohle je to OK. Takže je to na nich víceméně.
0: Dneska je to celé o charitních sestrách. Co byste jim třeba popřála, co byste jim vzkázala, tak to prostřednictvím Proglasu?
16: Ať jsou šťastné, ať jsou zdravé, ať se jim daří i mimo tu práci, ať jsou oceněny v tom osobním životě za to, co dělají pro ostatní lidi. A to myslím, že jim vždycky přejou i naši pacienti. Ať se vám sestřičko daří, takže já přeju taky, ať se sestřičkám daří.
3: Ocenění Charitní sestra roku i letos připomnělo, jak nenahraditelnou roli zdravotní sestry v naší společnosti mají. Každý den přinášejí odbornou pomoc, lidskost, trpělivost i podporu těm, kteří ji nejvíce potřebují. Právě jejich příběhy ukazují, že kvalitní zdravotní péče nestojí jen na moderních postupech a technologiích, ale především na lidech.
0: Ve Valdštejnském paláci slavnostní předávání cen charitní sestra roku 2026 sledovaly pražské redaktorky Adéla Šimoníková
3: a Jana Rambousková.
0: O zvuk se staral Vojta Pchálek. Naslyšenou.

0: Dnes prožíváme slavnost těla a krve páně. Všechny texty vezmeme z této slavnosti ve starším vydání breviáře od strany 764, 764, v novějším vydání breviáře od strany 861. Strana 861. A modlit se dnes s vámi bude Alena
1: a Michal.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kriste, rozkoši andělská, pokrme nebeský, tebe žádá mysl lidská, srdce, síly všecky. Nad tebe nic vzácnějšího, nic není tebe sladšího, nic není lepšího.
1: Nemůže obsáhnout tebe svět svou širokostí, ty jsi však z lásky k nám skryl sebe v maličké svátosti. O milování úžasné, dobrodění nevídané, dříve neslýchané.
0: Ve svátosti je tělo tvé, i tvá krev předrahá, tu sjednocení předivné člověka a Boha. Co nevidím, tomu věřím, nebže jsi tu můj Pán a Bůh, vím, a proto tě zde ctím.
1: Před časy tebe plenkami matka obvinula, teď láska pod způsobami chleba vína skryla. Hle, tak jsi s nás zamiloval, že se s nám sám za pokrm dal. Kdo se toho nadál?
0: Popřej nám, Ježíši milý, své božské milosti, abychom tě vroucně ctili v oltářní svátosti. Tebe teď ctíme skrytého, ať tě spatříme slavného v slávě Otce tvého.
1: Pán Ježíš, kněz na věky podle řádu Melchizedechova, se obětuje pod způsobami chleba a vína.
0: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Žezlo moci ti podává Hospodin ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova.
0: Hospodin je po tvé pravici. Potře krále v den svého hněvu.
1: Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pán Ježíš, kněz na věky podle řádu Melchizedechova, se obětuje pod způsobami chleba a vína.
1: Vezmu kalich spásy a přinesu oběť díků.
0: Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl, jsem tak sklíčen.
1: Pravil jsem ve svém rozrušení, každý člověk klame.
0: Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
1: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: Drahocená je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.
0: Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník. Jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice. Rozvázal si moje pouta.
1: Přinesu ti oběť díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: V nádvořích domu Hospodinova uprostřed tebe, Jeruzaléme.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Vezmu kalich spásy a přinesu oběť díků.
1: Pane, ty jsi cesta, ty jsi pravda, ty jsi život světa.
0: Aleluja. Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
1: Aleluja. Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte, a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja. Pán náš Bůh vševládný se ujal království. Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
1: Aleluja. Neboť nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta se připravila. Aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane, ty jsi cesta, ty jsi pravda, ty jsi život světa. Krátké čtení z prvního listu Korinťanům. Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil. Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: toto je moje tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoliv z něho budete pít, čiňte to na mou památku.

0: Bůh jim dal chléb z nebe. Aleluja, aleluja.
1: Bůh jim dal chléb z nebe. Aleluja, aleluja.
0: Člověk jedl chléb silných.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bůh jim dal chléb z nebe. Aleluja, aleluja. Svatá hostino, při níž nás Kristus živí svým tělem a svou krví, slavíme památku jeho utrpení, do duše se nám vlévá milost a přijímáme záruku budoucí slávy. Aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.

0: prosme ho.
1: Kriste, chlebe života, dej nám život věčný.
2: Kriste, synu Boha živého, ty jsi přikázal, abychom slavili eucharistickou hostinu na tvou památku.
0: Dej, ať věrné plnění tohoto příkazu přináší celé církvi hojnost tvých milostí.
2: Kriste, nejvyšší velknězi, ty jsi svěřil kněžím slavení svaté oběti.
0: Dej, ať jejich život odpovídá tomu, co konají.
2: Kriste, nebeská mano, ty spojuješ v jedno tělo všechny, kdo mají účast na jednom chlebě.
0: Zpevňuj pokoj a svornost všech, kdo v tebe věří.
2: Kriste, nebeský lékaři, ty nám dáváš pokrm, který v nás posiluje a chrání věčný život.
0: Navrať nemocným zdraví a hříšníkům živou naději.
2: Kriste, králi budoucího věku, ty jsi přikázal konat památku své smrti až do dne, kdy přijdeš ve své slávě.
0: Dej všem, kdo zemřeli ve spojení s tebou, účast na slávě svého vzkříšení. Kriste, chlebe života, dej nám život věčný. Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Pane Ježíši Kriste, ty jsi za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi. Dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
2: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
2: Amen.

Je 21 hodin a 15 minut a my vás na Proglasu zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se pomodlíme růženec světla. A vy můžete volat do našeho studia pomodlit se s námi na číslo 739 850 345 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby nabízíme ještě chvíli ztišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Dnešní první desátek Růžence světla, Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn, se pomodlíme s paní Hanou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych se ráda pomodlila za zemřelé v rodině a za svoji dceru, za boží požehnání, ochranu a vedení a taky za duše v očistci. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš bezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně. Přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Já děkuji všem, kteří se se mnou modlili, a vám děkuji za možnost společné modlitby s Pánem Bohem.
0: Děkujeme vám s Pánem Bohem.

0: Druhý desátek růžence světla, Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc, se s námi pomodlí paní Helena. Dobrý večer, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Tady je Helena z Ostrova České farnosti. Já bych se chtěla pomodlit, poprosit o modlitbu za mého zemřelého manžela, za moji i manželovu živou zemřelou rodinu. Zvlášť za boží požehnání, dar víry a dar zdraví pro moje děti a vnoučata. Za všechny duše v očistci, za našeho otce Jiřího a celou naši farnost, za ukončení války na Ukrajině a také za naši zemi, za náš národ, za správné směřování naší země, za pravdu a lásku. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji vám i všem, kteří se se mnou modlili a přeji pokojnou a dobrou noc. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem také vám přejeme dobrou noc.

0: Třetí desátek Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání, se s námi pomodlí paní Ludmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Prosila bych všechny, aby se se mnou pomodlili. Další desátek za moji rodinu zemřelou, za sestru, dva bratry, rodiče. Prosila bych, aby jsme se pomodlili i za víru v rodině a také za moje zdraví. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který hlásal
0: Boží království a vyzýval
1: Boží království a vyzýval k pokání, promiňte.
0: Pořádku, svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji vám všem, kteří jste se mnou modlili, děkuji vám v proglasu. A hezkou dobrou noc s Pánem Bohem.
0: Děkujeme, přejeme i vám totéž s Pánem Bohem.

0: Čtvrtý desátek Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu, se pomodlíme s paní Vandou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak kterého jsi? To je třetí desátka, jo?
0: Čtvrtý desátek Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
1: Ano, ano, tak dobře. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnány plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. A já děkuji za modlitvu a prosím, dobrou noc přeju.
0: Děkujeme také, přejeme dobrou noc s Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem.

0: Pátý desátek Ježíš, který ustanovil Eucharistii, se dnes s námi pomodlí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Rádia Proglas a moc bych vás chtěla poprosit, abyste se se mnou pomodlili za moji zemřelou maminku, za duše v očistci a za mír a pokoj v rodinách. Oče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas královno, matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a pláčíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám potom to putování ukaž. O milostivá, o přivětivá, o přesladká, Pano Maria.
0: Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, již posvátném růženci blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme a také podle nich žijeme, a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista, našeho Pána. Amen. Moc krát děkuji vám všem, že jste se se mnou pomodlili a přeju vám pěkný večer a dobrou noc a vám proglasu ještě pěknou pohodovou službu.
0: Děkujeme mnohokrát a s Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem děkuji mnohokrát, s Pánem Bohem.
0: A my ještě přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí, vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Když nastala hodina, usedl Ježíš ke stolu a apoštolové s ním.

Je 22 hodin a na Proglasu otevíráme už po třetí knihu Jiřího Mikuláška Sejdeme se v nebi. Čte Jan Novotný.

Jiří Mikulášek, Sejdeme se v nebi. Část třetí.

Modlete se už teď za farnost, do které vás pan biskup pošle. Jenda si stále připomíná výzvu exercitátora, pronesenou při duchovních cvičeních v alumnátě. Od té doby si vždy představoval děti, mládež, táty a mámy, dědoušky s holemi a zhrbené stařenky, kteří na něj někde čekají, a prosil za jejich potřeby. Nezapomínal na to ani při práci v keramičce. Tehdy byly jeho modlitby ještě vroucnější. Teď drží v ruce dekret, kterým byl ustanoven kooperátorem v Rokytnici nad Rokytnou. Není to daleko od jeho rodné farnosti, a tak se na bratrově motorce hned vydal na návštěvu svého prvního působiště, aby se tam představil panu faráři a domluvil se s ním, kdy má nastoupit. Nejdříve ale zašel do místního kostela pozdravit svého pána. Při pohledu na oltářní obraz překvapeně zjistil, že kostel je zasvěcený jeho patronu, svatému Janu Křtiteli, jako v Lukově. Pane Ježíši, svatý Jan pro tebe připravoval cestu do lidských duší. Po ničem jiném netoužím ani já. Prosím, propůjč mým slovům a skutkům moc svatého Jana, abych vždycky ukazoval cestu k tobě. Požehnej také mému prvnímu setkání s panem farářem, abychom si dobře rozuměli. Vroucně prosil před svatostánkem. Z kostela zamířil k faře a u dveří zatáhl za zvonek. Po chvíli otevřela hospodyně, příjemná žena, asi čtyřicátnice. Tázavě se na něj podívala. Protože měl na sobě kožené kalhoty a bundu, nenapadlo jí, že je to kněz. Co si přejete? Jenda pochopil důvod jejího váhání, lehce se uklonil a řekl: Já jsem Jan Bula a mám zde nastoupit jako kooperátor. Tvář hospodyně se rozjasnila. Buďte vítán, pan Rada se už na vás těší. Rokytnický páter Stanislav Lakomý přivítal svého mladého kaplana upoutaný na lůžko. Bratříčku, vítám vás. Jsem moc rád, že mi poslali posilu. Vidíte, sám už jsem úplný Lazar. Páter Jan se na pana Radu směje. Energie mám zatím dost. Někteří moji spolužáci jsou už rok ve farnostech. Já jsem byl nasazený v keramičce, a tak ani nevíte, jak se těším na pastoraci. Když mě pomůžete svými zkušenostmi, uvidíte, že půjde všechno dobře. Také tvář pana Rady prozářil úsměv. Budu moc rád, když si budeme rozumět. Přiznám se, měl jsem trochu strach, koho mi pošlou. Víte, bratříčku, už to tady táhnu 18. rok a cítím se unavený. Na svatého Václava si lidé v kostele zvědavě prohlížejí mladého kaplana. Usměvavý, ochotný, zbožný, horlivý. S panem Radou jsou jako otec se synem. Páter Jan objíždí na motorce přifařené obce, ujímá se škol, ministrantů, mládeže, ale i nemocných. Projevuje se také jako zdatný sportovec. V Rokytnici ožívá okupací a válečnými událostmi narušený společenský život. V Orlovně se pravidelně hraje divadlo. Páter Jan s ochotníky nacvičuje, maluje plakáty i kulisy. Rokytnická fara je stále plná dětí a mládeže. Za teplých večerů kaplan rád posedí s mladými na zídce u kostela pod starými lipami a návsí se nese zpěv nebo se rozléhají salvy smíchu. Bula by chtěl získat jejich srdce pro Krista, aby dovedli obhájit svou víru i v prostředí škol, továren a úřadů, kde se snaží ovládnout pole komunisté. Jednoho mladíka, který měl plnou hlavu nového učení, přivedla mládež na faru. Páter Jan se chlapce zeptal, jak se jmenuje, a pak ho vybídl. Tak povídej, Zdeňku. Mladík byl zaskočený klidným a přátelským přijetím, ale brzy se rozohnil.
Proč nejdete s komunisty? První křesťané měli přece taky komunismus a měli všechno společné. Pan Kaplan hned odvětil, ano, měli. Jenomže k tomu nebyli nuceni, zříkali se majetku dobrovolně. Prodali pole, donesli peníze apoštolům a tak pomáhali chudým. To je křesťanský komunismus, který říká, co je moje, to je i tvoje, tedy dává. Novodobý komunismus však říká, co je tvoje, to je i moje, a bere. Ale výsledek je přece stejný, ne? Namítl Zdeněk. Právě že není, odpověděl kněz. Komunisté člověka připravují o jeho svobodu, kterou nám Bůh dal jako nejvyšší dar. Ale oni říkají, že žádný Bůh není, že si ho vymysleli kněží, vyhrkl Zdeněk. Příroda se přece vyvíjela miliony let a člověk se vyvinul z opice. Víš co, Zdeňku, zkusme přemýšlet společně, navrhuje Páter. Lidé zpočátku chodili pěšky, potom si ochočili zvířata, pak je zapřáhli do vozu, dnes jezdíme na motorce, v autě nebo vlakem. To je také vývoj. Ale vyvinulo se to samo? Ne, vymysleli to lidé. V přírodě se také objevovaly postupně dokonalejší tvorové, až se objevil člověk. Ale nelze to pochopit bez existence velmi moudré, dobré a mocné bytosti, bez Boha, vysvětloval trpělivě pan Kaplan. Tak proč říkají, že věda je proti víře? Namítl už velmi nejistě Zdeněk. To nechci posuzovat. Mohu ti však uvést jména stovek věřících vědců. Pan Kaplan se odmlčel. Až po chvíli dodal. Vážím si tě, Zdeňku, že ses nebál přijít a že dovedeš svůj názor zastávat před druhými. A že poctivě hledáš pravdu. Když budeš chtít, přijdi zase.

Ve volných chvílích se páter Bula rád toulá po okolí s kufříkem malířských potřeb. Jednou se u něj zastavil Hajný. Se zájmem pozoroval zručné tahy jeho štětce a byl překvapený, že najednou i on vnímá krásu místa, kolem kterého léta nevšímavě chodil. Dali se do řeči a mladý kněz se zmínil o tom, že hledá nějakou chatu, kde by mladí

stloukli pryčny na spaní. Teď jen rozložili deky, postavili stan a pustili se do vaření oběda. Po obědě se sbírali v lese suché dříví na večerní táborák a těšili se na první noc mimo domov. Před setměním za nimi přijel na motorce kaplan Jan. Když potom slavnostně zapálil táborák, mohl za praskotu hořícího dříví začít své večerní vyprávění. Nazval ho o Lojzíkovi. Vstávej, budí ráno maminka Lojzíka. Jako obvykle se mu z postele moc nechce, ale pak si vzpomene, co slyšel včera v náboženství. Uvidíte, děti, že když budete jednat podle Božích přikázání, Pán Bůh vám už tady na zemi udělá nějakou radost. Tak tohle bych si dnes mohl zkusit, napadlo Lojzíka. Budu celý den hodný a uvidím, co je na tom pravdy. Nebudu štípat holky, nebudu plivat na trpaslíka v zahradě, umyjí nádobí, zametu kuchyň a nebudu nadávat Ferdovi. To jistě Pána Boha překvapí a udělá mi nějakou radost. To pak bude znamení, že mám být hodný pořád. Rychle vyskočil z postele, pomodlil se, umyl, ustrojil a velmi slušně pozdravil maminku v kuchyni. Všiml si, že maminka byla překvapená, že je tak brzy hotov, protože jindy ho musela tahat z postele, aby nepřišel pozdě do školy. Způsobně posnídal a sklidil po sobě ze stolu. Když se loučil, maminka se na něj usmála. Ale jinak nic. Vyšel z domu. Na trpaslíka se ani nepodíval. Děvčatům dal pokoj. Do třídy vešel bez kotrmelce. S kluky se nepral, při vyučování dával pozor. Byl vyvolaný, ale nešlo mu to, protože předsevzetí být hodný si dal teprve ráno a učit se měl včera. Tak zase žádná zvláštní radost. Na chodbě ho navíc neprávem okřikl školník. Ty kluku ušatá, žes to zahodil ty ten papír, co tamhle leží. Ale Lojzík se zachoval hrdinsky. Beze slova zvedl papír a zanesl ho do koše. Ale domů přišel celý posmutnělý. Radost pořád nikde. Nějaký hlásek mu radil. Nechej toho, nemá to cenu. Ale Lojzík si řekl, že musí aspoň ten jeden den vydržet. Vrátil se včas z lítačky domů, bez odmlouvání zašel mamince nakoupit a čekal, že od ní dostane aspoň bonbon, ale ona mu jen poděkovala a poslala ho, aby se šel učit. Tak se dostal Lojzík až na konec dne a radost pořád nikde. Lehl si s knížkou do postele, když za ním přišla maminka. Usmála se na něj a s láskou ho pohladila po vlasech. Dnes si mi udělal velkou radost. Lojzíkovi se najednou někde hluboko uvnitř udělalo krásně teplo. S překvapením zjistil, že je moc šťastný. Pan kaplan se rozhlédl po tvářích chlapců ozářených ohněm a zeptal se, co myslíte? Neskusíme to zítra také? A za chvíli se už údolím nesla píseň, jež umocňovala kouzlo večera. Lučiny, lesy, skály jsou naši přátelé, ve svůj klín nás pozvali, zpívejme vesele. Zápas o čisté mládí pojí nás v jeden kruh. Chceme se mít rádi, chránit druha druh. Když světla hvězd se rojí, ohníček zahoří, o věčném lásky zdroji k nám tiše hovoří. Než se rozešli před spaním, ještě se všichni u dohasínajícího ohně pomodlili. Poděkovali za krásný den, vzpomněli na rodiče a všechny blízké doma a prosili za Boží ochranu. I přes své povinnosti je otec Jan každou volnou chvilku u svých orlíků. Někdy přichází i

svítáním a s hlídkou společně pozorují východ slunce. Jsou to chvíle důvěrných rozhovorů i povzbuzujících přátelských setkání. Když se po čase chlapci loučí s chaloupkou, už se těší na příští prázdniny.

Po únorovém převratu nastaly církvi těžké časy. Od 1. ledna 1949 bylo zastaveno vydávání všech náboženských časopisů, prý pro nedostatek papíru. Komunistická vláda se snažila přinutit církev, aby sloužila novému režimu, který však výslovně zakazoval náboženskou výchovu mládeže a usiloval všemi prostředky o vymýcení víry v Boha jako feudálního přežitku. Svatý otec byl napadán v tisku i v rozhlase jako spojenec nepřátel našeho lidu. Také z domova přicházely Jendovi smutné zprávy. Lékaři zjistili tatínkovi rakovinu žaludku. Svým blízkým se ztrácel před očima. Nakonec musel být převezen do třebíčské nemocnice. Když za ním Jenda přišel, bylo vidět, že ho návštěva potěšila. Namáhavě šeptal: Jeníku, nechal jsem si zavolat kněze a jsem připravený na cestu. Cítím, že mě brzy pochováte. Jsem rád, že jsi jako kněz šťastný. Sám na sobě jsem teď poznal, že kněz může pomoci i tehdy, kdy už žádný jiný člověk pomoci nemůže. Jan hladil tatínka po rukou a dojatě šeptal: Díky, tatínku, za všechno, co jste pro mě udělal. Pán Bůh vám to oplatí. Druhý den tatínek zemřel. Po pohřbu pozval pan Rada Bojanovský Jana na faru na kus řeči. Vypadal unaveně a ustaraně. Jeníku, vstupujeme do velmi těžkého období. Když jsme před válkou slyšeli o pronásledování křesťanů v Mexiku, ve Španělsku nebo v Rusku, mysleli jsme si, že u nás se nic podobného nemůže stát. Ale pak přišel Hitler a kněží byli dokonce stříleni nebo umírali v koncentrácích. Však to arcibiskup Beran a biskup Trochta zažili na vlastní kůži. Teď o nich komunisté mluví jako o zrádcích. A Vatikán je podle nich nepřátelská mocnost. Zakázali orla, ruší církevní školy a s tou jejich takzvanou katolickou akcí by chtěli mezi nás vrazit klín. Pan Rada se odmlčel. Jan prolomil ticho. Pane Rado, myslím, že přes všechno těžké se dá ještě hodně dělat. Ale pokud nastanou horší poměry, musíme na ně lidi připravit. Už Pius XI. Upozorňoval, že největším nepřítelem církve je nevědomost katolíků. Je taky na nás, aby jejich víra byla opravdová. Tvář pana Rady se rozjasnila. Však já také nejsem takový pesimista. Pán Ježíš přece řekl, že ani pekelné brány církev nepřemohou. Ale musíme se navzájem podporovat. Vidíš, ještě jsem se nezeptal, co je nového v Rokytnici a jak se daří panu Radovi. Jan pokýval hlavou. Poslední dobou stále víc churaví. Pan doktor má vážné obavy o jeho srdce. Po májové pobožnosti, když vycházel z kostela, čekali na Jana Bulu u dveří mladí lidé. Vypadali jako snoubenci. Nevzpomínal si, že by některého z nich znal. Vzal je do kanceláře a začal chystat snubní protokol. Mladý muž ho zarazil. Pane kaplane, my jsme nepřišli kvůli svatbě. Neseme něco od pana děkana do Ležala Střebíče. Dívka vytáhla obálku. Nedalo se to poslat poštou. A kněze prý sledují, tak pan děkan poslal nás. My nejsme snoubenci, jenom to předstíráme. Tušil, oč se jedná. A jak se dostanete domů? Jsme tady na motorce, odpověděl mladík. A máme ještě několik návštěv před sebou. Pan kaplan se na ně usmál. Jste odvážní, děkuji vám za vaši statečnost. Ale jestli máte vypadat jako snoubenci, tak se do sebe aspoň na oko zavěste, bude to věrohodnější.
Když je vyprovázel před faru, všiml si, že u horní cesty postává až příliš nenápadný muž. Proto ještě na dvojici zavolal: a nezapomeňte mi brzy donést to potvrzení o křtu, jinak svatba nebude. V kanceláři otevřel obálku. Byl v ní tajný pastýřský list, hlas československých biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky. Pozorně ho pročetl až k závěrečným slovům. Museli bychom se před vámi cítit zahanbeni, kdybychom si nepočínali jako pastýři, kteří jsou v zájmu spásy ochotni dát i svůj život za své ovce, nýbrž jako pastýři najatí, kteří své státce v době nebezpečí zrádně opouštějí. Zůstaňte věrni svatému otci, který na vás myslí. Zůstaňte věrni svým biskupům, kteří s vámi trpí, a nedejte se zvyklat ani tehdy, kdyby k vám už nemohl proniknout jejich hlas. Církev je nezničitelná a trpět pro Krista je největší slávou. Katolíci celého světa jsou s vámi ve spojení. Následovala ještě výzva. Tento pastýřský list budiš přečten během bohoslužeb ve všech katolických kostelích třetí neděli po slavnosti seslání Ducha Svatého, to jest 26. června 1949. Důstojní páni nechť se nedají zastrašit žádnými hrozbami. V této těžké době jsou ve svědomí pod těžkým hříchem vázáni oznámit věřícím pravý stav věcí. Do přečtení zbývá ještě skoro měsíc, pomyslí si páter Jan. Do té doby musím list někde ukrýt, aby ho policie nenašla. Kněží, kteří pastýřský list přes varování státními orgány přečetli, byli potrestáni pokutou do 5 000 korun. Když se to věřící dozvěděli, pořádali mezi sebou sbírky a kněžím pokuty nahradili. Také páteru Janovi donesli farníci peníze na pokutu. Vysvětlil jim, že žádnou pokutu nezaplatil. Proč? Protože pastýřský list nejen přečetl, ale doplnil ještě výzvou: my nechceme zradit svůj národ, ale ani Krista. Krista dokázal zradit Jidáš a stal se tak příkladem každého zrádce. Vy buďte věrní. Nesklamte důvěru církve, v níž jste se narodili. A tomu vyneslo odsouzení na měsíc vězení podmíněně po dobu 1 roku. V den svátku svatého Prokopa postihla pana Radu mozková příhoda a za 3 týdny zemřel. Pohřeb se konal na svatého Jakuba a pohřební obřady vykonal sám pan biskup Karel Skoupý. V promluvě vyzvedl věrnost zemřelého pastýře církvi i věřícím až do posledního dechu. Mezi svými farníky prožil pan Rada 22 let. Páter Jan stačil biskupovi říct mezi 4 očima jen několik slov: vaše excelence, stojíme za vámi a věříme vám. Zůstaneme věrni i svatému otci. Biskup pokýval smutně hlavou, vzal do ruky pektorál a potěškal jej. Víš, Jene, nemyslel jsem si, že tento kříž bude tak tížit. Modlete se, potřebuji vaše modlitby. Biskup jmenoval mladého kaplana administrátorem v Rokytnici po zemřelém panu Radovi a Jan převzal otěže farnosti. O Vánocích překvapil věřící novinkou. Kromě jitřní mše a dopolední hrubé zavedl tradici půlnoční bohoslužby se slavnostním vyzváněním. O svátcích vyhlásil sbírku na opravu kostela a už na jaře se začalo stavět lešení. Všude se hemžilo plno lidí ochotných něco dělat. Největší radost měl z toho, že práce lidi stmelila.
Koncem května se už odstraňovalo lešení a na slavnost posvěcení chrámu světil pan děkan Střebíče opravené sochy, novou kazatelnu a oltářní mřížku. Jan na rekonstrukce věnoval všechny peníze za odsloužené mše. Začal také šetřit na nový oltář a plánoval úpravy hřbitova. V létě roku 1950 zůstala chaloupka u zámecké cesty opuštěná. Jan Bula dostal výslovný zákaz pokračovat v práci s mládeží, která je nadále vyhrazena jen sjednoceným sportovním a mládežnickým organizacím. Nevzdával se a bral chlapce po malých skupinkách domů do Lukova, kde chodili také na výlety po okolí. Paní Bulová je na zápraží vždycky vítala s mísou ještě teplých buchet. Měla radost, když dům ožil jejich bezstarostným smíchem.

0: skončila třetí část z knihy Jiřího Mikuláška Sejdeme se v nebi. Četl Jan Novotný, zvukovou režii měla Zuzana Petlanová.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Celých 9 000 kilometrů po transsibirské magistrále. Náročná cesta plná napětí, boje, strategie. Očekávaná hra založená na skutečných historických událostech československých legionářů. Silný příběh, o němž se moc neví, jako počítačová hra z dílny herního studia Ashbourne Games, Poslední vlak domů, už co nevidět spatří světlo světa. Prozradí jeho virtuální stvořitele, kdy se tak stane? Nebo je součástí jejich marketingu napínat milovníky videoher až do poslední chvíle? Každopádně by se tak už po letech vývoje této počítačové hry mělo stát letos. Co všechno zatím stálo? Jak vůbec vzniká počítačová hra a jak velký tým ji vlastně tvoří. Zavítejte s námi společně do kuchyně vývojářů a odhalte alespoň některá tajemství jejich práce. Začíná pořad Na stole je téma dnes s Petrem Kolářem a Dominikem Jíchou z brněnského studia Ashbourne Games. Vítejte, pánové.
1: Dobrý den.
0: A od mikrofonu vás zdraví Alena Šedivá. Tak to vypadá, že o udržování národní hrdosti se bude starat český herní průmysl. A víte co? Mě to neva. Fantastický trailer Husí kůže. Hodně štěstí s lančem, jdu vyšlistovat. Borci z Ashbourne Games. Naprosto boží trailer. Fantastický. Okamžitě si to dávám do seznamu na Steamu. Vypadá to opravdu skvěle. Moc se na hru těším. Tak to je masakr, vážení. Tohle bude pro každého Čecha, který má alespoň trochu pozitivní vztah k historii své vlasti, naprosto neskutečná záležitost. Tak pánové, jistě víte, co jsem říkala, co jsem četla. To jsou jen některé reakce z internetu na trailer k Poslednímu vlaku domů. Sotva jste ho spustili, objevily se právě takovéto, řekla bych přímo, nevídané fantastické reakce. To vás musí asi těšit, zvláště když ještě ta hra vůbec není na světě.
2: Tak musím říct, že samozřejmě nás to těší, že reakce po oznámení naší hry byla takhle pozitivní a že hráči si našli k němu cestu a že je zaujala nejenom teda samotná vizuální stránka nebo ten samotný trailer, ale ta hra samotná, o čem je to hlavně. A máme z toho samozřejmě takhle radost.
0: Petr Kolář, co na to říká, na ty reakce? Asi nic špatného.
1: Tak já jsem byl už od začátku nadšený, stejně jako byli hráči, protože to, co se našemu týmu podařilo dodat za upoutávku, tak to je úžasné a já jsem to viděl třeba 50krát dřív, než to šlo jako oficiálně ven.
0: Ten trailer.
1: Postupně se to zlepšovalo a potom to vidět, my jsme si to promítali ve firmě na velkém plátně, poslouchali jsme to přímo živě a lidi tam potom začali tleskat i sami sobě, co jsme všechno dokázali.
0: Tohle to vlastně je také součástí práce vývojáře, že musí nejdříve vymyslet i ten trailer, aby tady nejdříve upoutal a potom se uvidí, jestli se to podaří či nikoli, jestli splníte vlastně ta očekávání, ale dělají tedy i trailer vývojáři?
2: Určitě. Jednak vývojáři nám, určitě na tom pracuje celý tým z toho týmu, protože marketing sice vezme nějaký nápad toho, jak ten trailer zpracovat, co ukázat, proč, dá tomu tu vizuální stránku, dá tomu hudbu, dá tomu scénář, ale vždycky musí pracovat s tou hrou, s tím samotným, my říkáme buildem, což znamená
0: klidně říkejte. Vlastně
2: ta hra, ze který se potom ten trailer musí natočit. Takže bez těch vývojářů, který dělají ty přímo postavy v té hře, mapy, ty herní mechaniky, zvuky, tak by to nešlo natočit.
0: Zdá se tedy, že opravdu, co se týče traileru, tak jste skutečně nalákali své hráče, své potenciální klienty a zákazníky, které chcete nalákat, aby si hru v budoucnu koupili. A oni i v těch reakcích jsou v napjatém očekávání. V jaké fázi tedy teď Poslední vlak domů je?
1: My teďka hru dokončujeme a dokončíme všechny věci tak, aby to bylo pro hráče co možná nejlepší.
0: To asi vždycky, u každé hry.
1: V průběhu vývoje totiž věci se hodně mění. A teďka na konci už máme ustálené, co ta hra je, jaké v sobě má třeba obrázky a podobné věci, které je potřeba potom poupravovat, aby to k sobě sedělo. Takže grafici teďka ladí třeba barevnost a programátoři taky řeší, aby to všechno fungovalo dohromady, aby ta hra nespadla a hráč to mohl od začátku do konce dohrát.
0: Tak ještě jednou se zeptám, v jaké fázi tedy? Vy jste to v podstatě řekl, ale já se ptám možná na ten konkrétní deadline. Máte nějaký svůj vlastní deadline?
1: Máme deadline, nebo máme termíny, ve kterých musíme odevzdávat jednotlivé milníky, protože Ashburn Games je vlastně nad skupinou THQ Nordic a ti po nás chtějí, ať odevzdáváme nějaké milníky. V tomhle ohledu se už blížíme mírovými kroky k vydání. Už dokonce máme nějakou uzavřenou betu, kde hráči si to můžou vyzkoušet. Máme tam plus minus 50 lidí, kteří to hrají. Jsou to hráči, kteří se přihlásili, že by si to chtěli vyzkoušet a dávají nám nějakou zpětnou vazbu. V tomhle ohledu se už blížíme i tomu, abychom ukázali něco víc hráčům. Teďka minulý týden jsme ukázali přímo i hratelnost, nejenom nějakou upoutávku, ale i hratelnost. A pokračujeme k tomu, abychom tu hru ideálně letos vydali.
2: Já to doplním, vlastně ta hra je už hotová, co se týče herních prvků a i obsahem. A teď se vlastně balancuje, ladí, optimalizuje, aby to bylo co pro hráče vlastně
0: nejpříjemnější
2: a aby to taky běželo co nejlíp na takovým technickým stavu.
0: Takže rozumím tomu dobře, že nejdříve je tady na světě beta verze, potom alfa verze a potom, nebo je to naopak, ta řecká písmena, takže vy jste teď v té lepší fázi a potom tedy po betě verzi už je hra na trhu?
1: V podstatě tak se to dá říct. Ono těch milníků je víc, jsou tam nějaké řezy, vertikální řez, horizontální řez, které jsou jenom průřezy tou hrou a je hotová jenom malinká část na to, abychom ukázali, že to, co chceme dělat, dává smysl. Potom je tam vertikální řez, omlouvám se, horizontální řez, který ukazuje tu délku a šířku té hry a potom přichází fáze alfa, ve které ta hra už má veškeré ty vlastnosti hotové, jsou ve hře, ještě se samozřejmě potom mění. Následně v betě už je ta hra kompletně hratelná od začátku do konce, včetně všeho, včetně veškerého obsahu. A pak už následuje jenom lazení, a vylepšování a vydání.
0: Je to skoro jak v medicíně, vertikální, horizontální řez. Možná ještě skalpel byste potřebovali, ale ten vy máte v jiné podobě. Pojďme se podívat skutečně na tu hru. Už jsem říkala, že se jedná o skutečnou historickou událost, kdy se po konci první světové války legionáři vraceli zpět do vlasti, do nového Československa. Vydali se na východ po transsibiřském magistrále do Vladivostoku a potom přes Ameriku do Evropy. Vy se konkrétně věnujete a zpracováváte téma cesty na východ do Ruska. Co je vlastně smyslem tedy této epizody, jaké úkoly na hráče čekají? Zkrátka řekněme úplně jednoduše, co se tam všechno bude dít?
1: My vyprávíme příběh. Vyprávíme příběh fiktivního posledního vlaku, protože legionářů reálně bylo 70 tisíc, podařilo se jim obsadit celou transsibiřskou magistrálu, měli tam i různé výrobny a podobně. Logisticky to byla velká akce. My zpracováváme jenom malinkou část toho, ten fiktivní poslední vlak, o který se hráč stará a snaží se, aby posádka toho vlaku pokud možno přežila a aby doputovali domů. V tom jim brání spousta věcí, ať už je to Rudá armáda, která se snaží se zbavit vojenské jednotky, která nepřísluší k jejich státu a je uvnitř jejich státu. Stejně tak ale jsou tam útrapy, když vlak jede přes zamrzlou Sibiř, tak je málo jídla, je tam zima. Tohle všechno musí hráči vyřešit tak, aby jejich vojáci přežili. A dostali se až do konce do toho Vladivostoku.
0: Jde o strategickou hru. Hráč musí tedy vymýšlet taktiku, to je jasné. Co tedy bude muset dělat? Řekl jste, čím si bude muset projít, budou to velké útrapy. A co vlastně bude tedy jeho úkolem? Aby ty jeho postavy tedy přežily a zároveň?
1: V tomhle máme v podstatě nějaké dvě hlavní části. Jedna část jsou bitvy, kde takticky hráč rozhoduje o tom, co jednotliví vojáci budou dělat, používá jejich schopnosti k tomu, aby překvapil protivníka, obplížil nějakou nepřátelskou pozici nebo zaútočil čelně, to už záleží na hráči, jaký přístup si vybere. Zároveň potom v bitvách se můžou jeho vojáci zranit a můžou tam získávat zkušenosti. To jsou věci, které zúročí mezi těmi bitvami při tom putování vlakem, kde musí se postarat o to, aby zranění byly ošetření, a musí se postarat o to, aby hráči, aby vojáci, kteří získali nějaké zkušenosti, tak aby se zlepšili, vybrat pro ně nějaké nové schopnosti, které potom zúročí v dalších bitvách.
0: Když jde o skutečné události, měly by odpovídat samozřejmě realitě. To je jako jednoznačné. Vy jste ovšem veškeré události napasovali, nashromáždili do jednoho roku. Přitom ve skutečnosti dobře všichni víme, že šlo o celých 5 let. Jak moc se vlastně jinak ta realita liší od té samotné hry?
1: A v tomhle my jsme si říkali, že vyrábíme hru, neděláme nějakou encyklopedii. Když se podíváme, tak třeba Charles Game v Praze, tak ti vyrábí hry, které jsou opravdu edukativní. My děláme hry, které mají za úkol být zábavné.
0: Bavit.
1: A přitom zároveň hráče ideálně trochu poučit. Čili my jsme vzali ty události, které byly na plus minus 5 letech, a zúžili jsme je do užšího období, takže hráč po cestě může zažít veškeré ty věci jako založení republiky, bitvu o Bajkal, což je námořní bitva, kterou české legie vyhrály, i když neměli ani žádnou loď. To je něco, co je historicky fascinující a něco, co spousta lidí ani neví, že takovéhle věci byly. Tohle všechno jsme se pokusili vměstnat do té krátké cesty jednoho vlaku fiktivního, tak, aby hráči mohli zažít veškeré tyhle silné zážitky a na základě toho se dozvědět i něco o té historii.
0: A to je možná i ta přidaná hodnota té hry. Byla už vlastně na začátku, protože vaším cílem je samozřejmě nalákat ty hráče, udělat jako skvělou hru, zábavnou, aby je bavila, aby měla odezvu. A najednou se z toho vylouplo to, že se i něco dozvíme o období, o kterém jsme mnoho nevěděli. V podstatě na to reagují i ti budoucí hráči v těch recenzích vašich na ten trailer, že je to skvělé, že udržuje národní hrdost a že díky vám se více o historii dozvíme. Takže stálo vlastně tohleto už na začátku, nebo teď se vám vlastně vyloupl tady tento skvělý benefit?
2: Já bych řekl, že už to souviselo s nápadem našeho tehdy vedoucího kreativního ředitele, který přišel s nápadem československých legionářů zpracovat to vlastně na žánru strategie a managementu, což je vlastně po herní stránce naše hra. A tehdy, když jsme zakládali studio, tak vlastně 9 vedoucí se na tom nápadu shodlo, že jim to přijde jak po herní stránce dobrý, tak i zajímavý.
0: Z hlediska toho příběhu.
2: Z hlediska toho příběhu a že to je vlastně trochu neprobádaná část naší historie, která stojí za to ukázat a zároveň, když to řeknu jednoduše, marketiácky, jako cool příběh na to zpracovat to dobře.
1: No. A trochu jsme bojovali s tím, že Češi obecně nejsou dostatečně hrdí na svoji historii. V tomhle ohledu ze začátku jsme si říkali, uděláme to opravdu jenom jako anonymizovaný příběh, kdy vojáci se snaží dostat se do vlasti, což je něco, co jako je pochopitelné napříč celým světem. Na druhou stranu, díky tomu, že to zasadíme do té reálné historie a opravdu budeme vyprávět ten příběh českých legií nebo československých legií, omlouvám se, tak v tu chvíli to přidá něco i k té národní hrdosti. Je to do nějaké míry i vtipné, protože hru o tom, jak českoslovenští legionáři, kteří vzdorovali Rakousko-Uhersku, tak hru o tom sponzoruje rakouská firma.
0: To tak někdy se stává v současné době, ale bez historiku a legionářské obce byste se zřejmě asi neobešli. Vy jste vývojáři, takže nechci vás podceňovat z hlediska znalostí historie, ale přece jen, když budete k sobě upřímní, v čem především vám vlastně oni pomáhali? Abyste neudělali chybu.
2: Určitě, spolupracoval jsem s nimi už od začátku, konzultoval jsem vlastně narrativ, aby ty historické události, o kterých se tam třeba opíráme, kterých v té hře nějakým způsobem jsou zmíněny, dávaly smysl a byly přesný. Referencích na modely nebo uniformy, zbraně a podobné jako vlastně reálie, které využíváme v té hře. A konkrétně z hlediska marketingu a komunikace nám velmi pomohly a vyšly vstříc při natáčení těch trailerů a spolupráce, kdy vlastně jsme měli k dispozici celý legiovlak, který jste viděli v tom jednom z trailerů, bude jich ještě dalších 6, můžu prozradit. A vlastně celá československá legionářská obec nám v tomhle vyšla velmi vstříc a i vlastně hráli v tom traileru.
0: A měli i radost z toho, že vlastně vy ty legionáře ukazujete, propagujete a vracíte se do té historie?
2: Určitě měli radost, protože je to zase nějaký oživení tématu těch československých legií novým formátem, prostě interaktivním médiem, hrou, což samozřejmě může zaujmout nové publikum novým způsobem, a nebo zase aktualizovat to téma v médiích, takže si myslím, že z jejich strany určitě to vřele přivítali a mám to potvrzený tím, jak spolupracujeme i doteď a bavíme se.
0: Takže legionáři budou hrát i legionáře sebe. Zahraj si možná počítačovou hru.
1: S tím, že už od začátku ten Legioblack jsme využili, jakmile jsme došli k tomu, že chceme dělat na téhle hře, tak jsme vzali celý tým, vyrazili jsme na ten Legiovlak, což je v podstatě pojízdné muzeum na kolejích. A vyrazili jsme tam, prošmědili jsme si to, důkladně jsme všechno nafotili, probrali jsme to i s těmi lidmi z československé obce legionářské, kteří tam jsou v dobových kostýmech, a ti nám vysvětlili různé drobnosti, které jsou potom zajímavé pro nás. Následně jsme se s tou československou obcí legionářskou spojili a spolupracovali jsme s nimi velmi úzce na tom, aby věci, které jsou ve hře, tak dávaly historický smysl.
0: Mm-hmm. Bude mít hra český dubbing?
2: Ano, bude mít. Bude mít český dubbing a my mu říkáme takzvaně imerzivní mod do té hry, kdy vlastně si může vybrat v lokalizaci, která bude československo-ruská, když to takhle řekneme úplně do detailu, s tím, že české jednotky mluví česky, slovenské jednotky slovensky, protože to bude československý legionář, ano, takže část...
0: Že všechno odpovídá realitě.
2: Část jednotek bude i slovensky namluvená a pak nepřátelé na vás můžou pokřikovat nějaké ruské nepěkné
0: výrazy.
2: Slova.
0: Když jsme mluvili o tom traileru, tak ten vznikl vlastně se skutečnými herci. V hlavní roli se objevuje charismatický herec Karel Dobrý. Ten se také bude objevovat v celé hře. My bychom si to totiž přáli.
2: Ano, tak mám dobrou zprávu v tomhle ohledu. Samozřejmě přemýšleli jsme nad tím, abychom nezůstali jenom u traileru a u těch poutávek, kde pan herec Karel Dobrý odvedl naprosto famózní práci a dal tomu opravdu své charisma a tvář, a vlastně domluvili jsme se potom i na další spolupráci, kdy jsme propojili jeho tvář a hlas přímo do hry, takže hráč, který vlastně velí tomu vlaku, má po své pravici práce, který ho jakoby provází tím příběhem.
0: A to bude Karel Dobrý.
2: A to bude Karel Dobrý.
0: Uh-huh. A vůbec, jak vlastně vznikl ten nápad právě s tímto hercem, protože vybrat opravdu herce, který bude na to takzvaně pásnout, jak my říkáme, možná není úplně jednoduché, předpokládám, že asi žádný casting neprobíhal.
2: Probíhal. Vlastně my jsme na tom celé té tvorbě traileru a i dokumentu o našem studiu spolupracujeme se studiem Gnomon Film, který jsou tady velmi šikovní z Brna. A ty dělali casting vlastně na to natáčení. Takže...
0: Karel Dobrý se přihlásil.
2: Karel Dobrý se přihlásil.
0: A byl dobrý.
1: S tím, že my jsme už předtím měli podobiznu toho pobočníka ve hře, která odpovídala i tomu, jak tomu pan Karel Dobrý vypadá.
0: Vizuálu jeho.
1: A potom jsme to jenom lehce upravili a ve chvíli, kdy jsme věděli, že pan Karel Dobrý opravdu bude hrát, tak jsme to upravili s jeho svolením samozřejmě k tomu, aby ta podobizna odpovídala přímo jeho vzhledu. Mm-hmm. A je to vtipné, že ve chvíli, kdy jsme si představili, jak by ten pobočník měl vypadat a jak by měl fungovat pro hráče po stránce lidské, tak to přímo odpovídá tomu, jak dobře to dokáže pan Karel Dobrý zahrát.
0: Hmm. Kdy bude hra na pultech? Zásadní otázka, kterou jsem našim posluchačům slíbila. A teď mám trošku strach. Co zazní?
1: A v tomhle my budeme hráče ještě nějakou dobu napínat.
0: Protože proč se to nesmí prozradit? Je to součástí marketingu?
1: Je to součástí marketingu, přesně tak. Ale my víme, že bychom hru chtěli vydat letos. Na druhou stranu je tam stále nějaké množství neznámých, protože jak tu hru dokončujeme, tak zlepšujeme věci a musíme si být jistí, že ta hra je v nějakém použitelném stavu, tak, aby to hráče bavilo. Čili je možné, že tam dojde třeba k nějakému odkladu a podobně, a my nechceme hráče primárně zklamat. Ve chvíli, kdybychom hráče zklamali, tak k té hře už budou potom přistupovat s tím zklamáním. Čili radši místo toho, abychom oznámili, vyjde to tehdy a tehdy, tak zatím říkáme jenom rok a Dominik případně může doplnit i další důvody.
0: Případně i něco prozradit více.
2: Já můžu doplnit, vlastně marketing nebo obecně vydavatel čeká na to, jak ta hra bude dokončená a potvrdí se finální razítko. Ano, teď je to ve stavu, kdy to chceme pustit do světa a v tu chvíli se vlastně rozběhne kolečko toho, kdy se udělá průzkum toho, kdy je ideální to vydat, nějaký datum konkrétní. A tam hraje faktorů spoustu rolí. Jednak ohledně vydavatele, ohledně vůbec trhu, jak to vypadá, a v tu chvíli, když se rozhodne, tak se to datum ještě předem oznámí. Takže hráči nedostanou tu hru v našem případě z ničeho nic, tady to je, ale budou o tom vědět dopředu.
0: Jak dlouho dopředu?
2: Určitě v rámci několika měsíců.
0: Několika měsíců, ale v každém případě slibujete tady teď na svoji čest, že se tak stane nejpozději do 31.12.2023.
1: Děláme pro to všechno.
3: Noc byla dámo, tisíce vůní, někdo kouřil,

0: Tato písnička se jmenovala Legionář a my jsme ji záměrně vybrali, protože dnes mluvíme o legionářích v souvislosti s posledním vlakem domů. Tak se totiž jmenuje počítačová hra, která už brzo spatří světlo světa. Minimálně, jak řekl Dominik Jícha a Petr Kolář, nejpozději do posledního dne tohoto roku, ale vy, milí posluchači, to jistě zjistíte dříve, jak nám pánové prozradili. Ano, Petr Kolář a Dominik Jícha z brněnského studia Ashbourne Games jsou dnešními hosty a my mluvíme tedy o posledním vlaku domů, o nové počítačové hře, ale zároveň samozřejmě o počítačových hrách jako takových, protože toho tématu se samozřejmě musíme dotknout, to k tomu patří. Mimochodem, Ashbourne Games funguje v podstatě necelé 3 roky, letos to budou v říjnu 3 roky a už jste se vrhli do takových velkých vod historických. Je to pro vás nějaká zlomová událost právě tento poslední vlak domů? Považujete to za to, že buď tedy uděláte tu díru do světa, či nikoli?
1: My v podstatě ve chvíli, kdy jsme studio zakládali, tak nás bylo nejdřív 8 vedoucích, kteří si říkali, že chceme udělat něco trochu jinak. A následně se nabili lidi, se kterými jsme dělali a bylo tam 30 lidí z týmu, který dělal dohromady už předtím. Nabrali jsme tam postupně lidi ještě na další pozice, ty, které nám chyběly. A v tomhle hledu pro nás tohle je první hra, kterou děláme takhle dohromady jako tým a je to pro nás samozřejmě důležité. Je to pro nás taková ta srdeční hra, kdy ještě navíc je to okořeněné tím, že to československé historie, je tam trocha té národní hrdosti, takže v tomhle hledu jako těšíme se na to, až tu hru doděláme a už budou se to moc hráči užít.
0: Marketing má asi teď Dominiku Jícho velký těžký úkol, že? Je před vámi, máte strach?
2: Já se těším, pro mě je to nová zkušenost oproti zase minulosti. Děláme hru pod vlastně nadnárodním vydavatelem z Rakouska, THQ Nordic. Určitě jako úkol pro nás není jednoduchý dostat prostě novou značku mezi lidi, přesvědčit je o tom, že je to dobrá hra, zajímavý téma, je velký úkol i s velkou pomocí teda toho vydavatele, protože marketing neznamená jenom Ashbourne Games, marketing v tomhle ohledu má i podporu z hlediska vydavatele, se kterým spolupracujeme vlastně na tom, abychom to do toho světa dostali, abychom hráče nadchli, předali jim nějakou zprávu, nějakou emoci, abychom prostě vybudovali to očekávání a pak ve chvíli, kdy ta hra půjde ven a dopadne, doufejme, velmi dobře, tak aby měli tu potřebu si ji zahrát.
0: Pojďme se podívat tedy na ten proces, než si budou hráči mít potřebu zahrát, jak říkáte, tak na začátku vlastně stojí nápad. Námět, to je jasné, koncept, nějaký příběh, prostředí, ve kterém se bude odehrávat, o čem bude. Je to to nejdůležitější, přijít s tím nejzajímavějším?
1: A ono je to důležité mít dobrý nápad samozřejmě, a dobrých nápadů je spousta. Ve chvíli, kdy jsme vybírali, tak jsme se bavili o nějakých 10 nápadech, probírali jsme, řešili jsme, co z toho se bude jak vyvíjet, a co z toho v průběhu vývoje může být problém a co ne. A potom nakonec právě Karel Kališ, který už byl zmíněný, přišel s nápadem, budeme dělat cestu legionářů po transsibirské magistrále a vedoucí, kteří u toho byli, tak ti byli nadšení tady tímhle nápadem. Hmm. Potom ale přišla do nějaké míry fáze vystřízlivění, kdy jsme došli k tomu, že každý si pod tím představí něco trochu jiného, takže je potřeba vymyslet a dát dohromady, co přesně ta hra je,
0: ano,
1: abychom věděli, na čem budeme pracovat. A vývoj her je velmi náročný. Ve chvíli, kdy se člověk podívá na vývoj filmu, tak tam máte spoustu profesí, které dělají nějakou vyhrazenou činnost. Máte tam člověka, který se stará o kameru, člověka, který se stará o scénu,
0: produkce, spoustu herců, produkce, asistenti, ano.
1: Tohle všechno je potom ještě vynásobeno tím, že z pohledu hráče je to interaktivní. Hráč do toho všeho může zasahovat. Takže my máme 13 oddělení, které dělají každé oddělení něco trošku jiného.
0: Tak na to se vás právě chci zeptat. Když nahlédneme teď do těch vašich jednotlivých oddělení, do té vaší kuchyně, jsou to tedy tvůrci. Nápad máme na světě, máme nějaký příběh. A teď ti tvůrci v těch 13 odděleních, tedy minimálně v Ashbourne Games, dávají té hře ten reálný obraz. Jako tedy ve filmu, když jste to přirovnával. V počítačové hře Je to tedy vývojář, designer, grafik, programátor. Tito lidé kooperují mezi sebou, každý má nějakou svoji činnost a vlastně do té další, i když kooperuje, tak nesmí zasahovat. Jak to vlastně funguje? Zkuste nám to vysvětlit.
1: Vždycky je tam nějaký překryv, protože nedá se říct, že člověk je jenom designer, člověk je jenom návrhář úrovní, což jsou taky jako designéři, level designéři, kteří připravují ty jednotlivé úrovně ve hře, dávají tam podklady od grafiků, různé budovy, kameny a podobně. Čili tam je vždycky velká spolupráce napříč tady těmito odděleními. Nejdřív musí být nějaká technologie, čili programátoři musí proto něco připravit. Zároveň grafici připravují ty jednotlivé věci, které ve hře budou, jednotlivé budovy, kameny, všechno je potřeba vymodelovat. Do toho level designéři tohle všechno vezmou, dají to dohromady na základě i toho, co jim řeknou game designéři a také tvůrci příběhu, protože příběh je důležitý i v těch jednotlivých misích. Čili tyhle všechny věci je potřeba stále dávat dohromady. Zároveň potom máme oddělení QA, Quality Assurance, kde to lidé nejen testují, ale už ve chvíli, kdy se to vyvíjí, tak říkají, tady by mohl být problém na základě zkušeností, které už mají. Mm-hmm. Takže pomáhají tomu vývoji, že už předtím, než se dostaneme do fáze, kde je tam chyba, tak řeknou, tady může být chyba a vývojáři ostatní to můžou vyřešit mezi tím.
0: A vlastně všichni jsou to vývojáři, tedy grafik, designér i vlastně marketák, všichni jsou vývojáři.
1: I ten vstup marketingu ze začátku je velmi důležitý a potom v průběhu také, protože už od začátku si musíme uvědomit, jestli ta hra bude zajímavá pro hráče. Hru neděláme jenom sami pro sebe, kdybychom to dělali pro 50 lidí, tak to nebude fungovat. A děláme to
0: nic pro... Nic si asi nevyděláte, že?
1: Přesně tak, děláme to pro celosvětové publikum. A stejně tak tam máme i lidi, kteří se starají o to, aby všechny tady tyhle věci dohromady fungovaly, to jsou produkční. A těch profesí tam je opravdu hodně a jsou mezi tím velké překryvy.
0: Vy jste, já bych se ráda zastavila u těch designérů, ti tady stojí úplně na samém začátku, že vlastně oni vymyslí tady, jak to vlastně bude vypadat a potom se to teda přetransponovává k těm grafikům, kteří tomu dají ten skutečný obraz?
1: A v tomhle je to nejen na začátku, ale i na konci, protože úplně na konci musí nastavit jednotlivá číslička, která řeknou, tady tahle zbraň, a pokud s ní trefí protivníka, tak mu to dá 3, 4, 5 bodů zranění. A čili tam tady takovéhle nastavování je i to úplně na konci, co teďka zrovna jsme ve fázi, kdy tady tyhle věci ladíme. Jestli vojáci budou jíst 1, 2, 3 jídla denně, je taky jako výrazný rozdíl v tom, kolik jídla se spotřebuje. Čili to jídlo musíme hráči nějak dávkovat, aby tohle měl. A tohle všechno řeší designéři. Pak tam máme i designéři, kteří řeší uživatelské rozhraní. To, jak ta hra vypadá, jak ten hráč s tím vůbec může interagovat. Takže bez toho by to taky nefungovalo. A to jsou věci, které jsou jak na začátku, tak i na konci potom je tam drobné ladění. Veškeré ty věci, které děláme, tak se dělají pořád dokola a dokola.
2: Já to vlastně navážu, to je ta fáze beta, kterou teď momentálně děláme, že balancujeme. A když se vrátím možná k počátku té vaší otázky, tak prvotní je nápad a potom bych řekl, že to jde spíš hlavně za programátory, který vyzkouší udělat nějaký jednoduchý prototyp z toho nápadu, úplně nějakou jednoduchou kostru, kde se ověří na to, jak je ten nápad vlastně proveditelný technicky. A ta kostra, řekněme, vypadá úplně hole, jako bez nějaký grafiky, bez nějakého umění, bez nějakého prostě vizuálního pozlátka, prostě jenom čistě se vyzkouší ty herní mechaniky toho, jestli ta hra funguje a potom, pokud se ověří, že to dává smysl, že to je proveditelný do nějaký fáze, samozřejmě v průběhu těch 2 let, 3 let se to mění, ještě to, co zjistíme, že je proveditelný a ne, ale řekněme, ten základ, to jádro se ověří a pak v tu chvíli se teprve ten prototyp putuje k tomu zkrášlení a k tomu celkovému růstu té záležitosti.
0: Představuju si to slůvko vývojář, si pod ním především představím takzvané ajťáky. Je to tak? Jsou to většinou IT specialisté?
1: do nějaké míry. A je potřeba si uvědomit, že máme spoustu umělců, což ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že ve hře jsou obrázky, jsou tam jednotlivé asety, jsou tam vymodelovaní jednotliví vojáci, domy, stromy, všechno, to dělají umělci. A dělají to samozřejmě s nějakým vědomím toho, jaké mají technické omezení, ale tito vývojáři, tak to jsou opravdu umělci. Stejně tak jsou umělci i lidé, kteří nám dodávají hudbu, a protože hudba, tak to je umění. A do nějaké míry existuje diskuze o tom, jestli hry jsou umění, nebo jestli je to jenom produkt.
0: Berete mi slova z úst? Právě. Počítačová hra jako umění, je to budoucnost?
1: A v tomhle ohledu já se domnívám, že ano, protože to, co my prodáváme, není nějaký fyzický produkt. To, že to na nějakém nosiči, na DVDčku nebo něco takového, tak to nikoho nezajímá. Hráče podle mě zajímají ty prožitky, které z toho mají, pocity, které to vyvolává. V tomhle ohledu si myslím, že je to na úrovni spíše umění, protože umění taky vyvolává pocity místo toho, aby dodávalo něco fyzického, hmatatelného.
0: Stavíte se tedy, nebo chcete se stavět do budoucna na roveň kinematografie, filmového průmyslu, umění?
2: Já bych řekl, že už to dávno spíš...
0: Finančně
2: určitě, ale i nějaký vlastně principy mediální ty hry přebírají už od filmu a existuje prostě proto herní průmysl, není už jenom vlastně průmysl, je tady kolem toho akademie, už jsou tady i vyloženě instituce, které se zabývají hrama jako umění, například americký MoMA, známý muzeum, už hry vystavilo v roce 2011-12 jako umělecké díla do svých jako galerií. Takže tady ta diskuse bych řekl, že už je trochu aktuální, už nějakou pár let a v tomhle bych řekl, že hry už se mají co učit od filmu a naopak film se zase má co učit od her. A ta spolupráce i probíhá v dnešní době, kdy vidíme, že například herci známí se pan Karel Dobrý například, ale i jako řekněme hollywoodského formátu se postupně integrují do her jako hlavní ty protagonisté a podobný.
0: Víte, mě ještě napadá, když se bavíme o těch tržbách v herním průmyslu, oni dosahují skutečně bilionů a herní průmysl je opravdu nejvýdělečnější, co se týče zábavy. Jak jsme říkali, ani v kinematografii nejsou takové zisky. A já se vás chci vlastně zeptat, jestli je možné, že díky té čím dál dokonalejší realističnosti a posunu těch technologií zastíní právě třeba i kinematografii. A myslím teď i na to, že v podstatě i literární díla a filmová, že vlastně se mohou objevovat i právě v tom herním průmyslu. A například vzpomeňme třeba dílo Dmitrie Glukovského Metro. To si myslím, že hovoří za všechno. Takže je dost možné, že časem třeba nebudeme ani film potřebovat?
2: Nemyslím.
0: To je dobře.
2: Nemyslím, ne.
1: Velmi dobře jste zmínila knihy. A knihy, ve chvíli, kdy vznikly filmy, byla tam úplně stejná diskuze, jestli knihy ještě budou existovat nebo ne. A jak se ukazuje, teďka knihy stále vycházejí, jsou čím dál tím čtenější, i přesto, že existuje filmový průmysl. V tomhle hledu nemám strach ani o filmový průmysl ve chvíli, kdy budou hry, nebo se objeví nějaké jiné médium, které by zastínilo tady všechny tyhle tři. V tomhle, jako vyprávění příběhu je něco, co lidstvo dělá od nepaměti. U ohňů, v pravěku, lidé vyprávěli příběhy. Jaké médium pro to použijí, jestli tam budou kostěné figurky, nebo jestli to bude pouhé vyprávění, nebo jestli to bude vytepané do nějakých destiček, případně potom vytištěné jako knihy, nebo jako film, jako hra, to už v podstatě není důležité.
0: Víte, ale já znám případy, kdy lidé raději sáhnou po hře než po knize. Přesto, protože opravdu hry zpracovávají tedy ta literární díla a pro mnoha je jednodušší si zahrát tu hru, než si přečíst tu knihu. Přitom je to zvláštní, protože u hraní často stráví mnohem více času než u té knihy.
1: A tohle je zvláštní, protože momentálně i opačný trend. A ve chvíli, kdy hráči mají možnost hrát hry, tak místo toho sledují ostatní, jak ty hry hrají. Čili se dostávají zpátky do té pasivní fáze, kdy místo toho, aby aktivně si tu hru užili, tak sledují ostatní, jak tu hru hrají, čili se v podstatě vrací k tomu, že si čtou knihu, až na to, že to mají zprostředkované jiným médiem. Ten příběh získávají pasivně.
0: To je taky zajímavý fenomén, to, co říkáte, že vlastně to funguje i takto obou straně, tak jednoho dne budu třeba sledovat někoho, jak hraje hru. No, i to se mi může stát. Co je vlastně na vývoji hry úplně nejtěžší? Jsou to ty chyby, které vás třeba děsí a pro které máte třeba ty testaře, kteří potom zjišťují, jestli tam třeba zrovna se neděje něco, co se dít nemá, nebo z čeho mají vývojáři, pokud tedy prozradí, a já to z vás chci vytáhnout, z čeho mají největší strach?
1: Tak vždycky máme největší strach z lidí. To je velmi jednoduché.
0: Z reakcí.
1: Ano, ale i z lidí u nás, protože, jak říkám, ve chvíli, kdy máme dávat dohromady různé profese, tak tam vznikají pochopitelně nějaké třecí plochy. Když to vezmu vulgárně, tak programátoři mluví jiným jazykem než grafici. A v tomhle je potřeba fungovat i jako překladatel a lidské nedorozumění nastane vždycky. Čili v tomhle hledu ano, cokoliv uděláme, tak je to otázka toho, jak se nám podaří vyřešit ta nedorozumění, která nastanou po cestě. Na začátku jsme měli nějakou vizi, jak ta hra bude vypadat. To se v průběhu měnilo, upravovalo se to podle toho, jak jsme schopni to vyvíjet. Čili v tomhle hledu to, čeho se vždycky nejvíc bojíme, je, jestli nějaké to nedorozumění neudělá nějakou chybu. Ty chyby, tak těch se bojíme potom jako důsledku, ale příčina je to nedorozumění.
2: Já bych ještě dodal za sebe odpověď, jak to vnímám trochu, řekněme, ano, jsem součástí vývoje, ale aktivně tu hru přímo nevyvím, ale právě trošku jako pozorovatel.
0: Jste marketák,
2: tak Petr, já bych řekl trošku z toho neznáma, že tam může být strach, že vlastně tým se snaží udělat něco, o čem třeba přemýšlí, že to bude dobrý, ale zároveň neví, jak dlouho to bude trvat to udělat. Prostě práce na ten fakt neznámý faktor. Hmm.
0: A co vás vlastně překvapí?
2: Co nás překvapí, zároveň víme, že máme nějaký omezený čas, ze kterou dobu to musíme udělat jednotlivý milníky ty hry, protože nemůžeme to vyvíjet 5 let, tu hru. Prostě na to samozřejmě nějaký budget.

0: už ona je vlastně na světě a hráči už ji využívají.
1: Naštěstí tahle možnost už existuje. Ve chvíli, kdybychom se vrátili 30 let zpátky, tak hráč si koupil hru, dostal nějaký disk, disketu, něco takového, strčil to do mechaniky a taková hra už tam byla. Nedalo se to v podstatě nějak změnit, protože jako dostat hráčům nějakou upravenou verzi bylo v podstatě nemožné. A v našem případě, díky tomu, že veškeré hry distribuujeme digitálně, existují nějaké fyzické kopie, ale ty jsou spíš k tomu, aby to digitálně potom hráč mohl pořídit na obchodě Steam, tak tam můžeme dělat změny i po vydání. A hráčům se to automaticky dostane, je to něco, o co se do nějaké míry nemusíme starat. Řekneme Steamu, dávejte místo verze, kterou jsme vám dali, tady tuhle verzi, tam je to opravené, vylepšené.
0: Ideálně.
1: Oni udělali nějakou v podstatě magii a na základě toho hráči dostávají tu lepší hru. A samozřejmě může se stát, že i v tomhle se spleteme a ta vylepšení občas výváře musí vrátit zpátky, protože vylepšili něco, to mohlo rozbít něco jiného. Hry jako takové jsou velmi komplexní a často tam dochází k tomuhle efektu, že něco upravím na jedné straně a na druhé straně tím
0: se něco jiného pokazí. Já nejsem hráč počítačových her, mohu vám to prozradit, ale když jsem občas viděla grafiku některých her, doslova se mi tajil dech z toho, jak reálný obraz to je. Skutečný jako ve filmu, jako kdyby postavy nebyly snad ani graficky zpracovány. Postavy mi opravdu připomínaly živé bytosti. To je cíl, který bych řekla, že je dnes splněn. A co dál? Teď už snad jenom skuteční lidé?
1: A v tomhle si myslím, že ta stylizace, kterou do her dostáváme, nám umožní, aby ty hry přežily jako médium delší dobu. Ve chvíli, kdybychom dělali jenom obraz reálného světa, tak kam to můžeme dál zlepšovat? Už jsme schopni simulovat pot na těle člověka. A v naší hře to třeba není, protože tak blízko se k tomu nedostanete, ale jsou hry, které toto simulují. A místo toho my jsme se rozhodli jít více směrem umění, kde máme tam různé obrázky, které ilustrují různé události. A tyto obrázky jsou nakresleny tak, aby na hráče působily. Nejsou prostě zpracovány jako fotografie realisticky, ale místo toho je tam opravdu v tom vidět ta kresba. Tohle jsou věci, které na hráče mohou zapůsobit výrazně víc, než to, že uvidí kruhy.
0: Je něco dokonalého.
2: Já pardon.
0: Ne, řekněte.
2: Já možná doplním, co mě to dá.
0: Mám mnoho otázek, ale povídejte.
2: Her, nebo jestli jste to myslela v nějaký umělečnosti nebo fotorealičnost, samozřejmě je to vždycky otázka stylizace té hry. Hmm. Někteří chtějí být jako co nejvíc realistický, protože to sedí tomu žánru té hry nebo tomu příběhu, tomu nastavení toho settingu, ale něco třeba zajímá ve hrách, co dál, je vlastně probádání těch herních mechanik toho, jak využít k nějaký informaci, jak to předat. Jo. Třeba herní mechaniky jako metafora, který se dají využít. Například zmíním jednoduchý příklad tady brněnskýho tvůrce Vladimíra Kudělky, který má hru, která vyhrála českou uměleckou hru roku 2015-16, teď si nejsem přímo jistý, Rememorít, kdy on měl, řekněme, hru, která procházela surrealistickými sny a jako každý hráč prostě chodíte po nějaký úrovni, koukáte se, ale on měl mechaniku, která, když se otočil hráč 360 stupňů dokola, tak zapomněl, kde je a ta hra končila. Takže musel vlastně najít tu cestu skrz tu úroveň tak, aby se neotočil prostě 360, ale aby prošel tu úroveň v nějaký formě, kterou jako ten vývojář připravil. Takže co mě jako zajímá, jako řekněme z té nějaký mediální formy exprese nebo nějaký té umělecké složky, tak je probádání těch herních mechanik právě do té metafory něčeho.
0: Filmoví tvůrci mají teď velké obavy, dokonce stávkují a bojí se umělé inteligence. Vývojáři se jí bojí také, nebo naopak si říkají, že jim bude pomáhat v budoucnu čím dál více, protože už teď jim pomáhá.
1: A tohle je samozřejmě velmi individuální. Jsou lidé, kteří se bojí, jsou lidé, kteří se toho bojí méně. A já se domnívám, že umělá inteligence je nástroj. A v tuhle chvíli my umělou inteligenci používáme ve chvíli, kdy by byla nějaká činnost, která by byla nudná,

0: opakující se. Snažíme se, aby vývojáři měli čas nad svoji kreativitu. Jako příklad můžu uvést, ve chvíli, kdy máme spoustu textu ve hře, tak necháme umělou inteligenci, aby ten text prošla a případně tam opravila chyby, které v tom textu můžou být, protože v té hromadě textu se tak může stát. Navíc všechno jako píšeme v angličtině, i když spousta lidí nejsou rodilí angličtí mluvčí. Čili tady tohle je věc, na kterou se velmi jednoduše dá umělá inteligence použít, opraví chyby a přitom ta uměleckost toho textu zůstane zachována, protože to, co tam autor chce dát, tak to si musí vymyslet. To stejné by se teoreticky dalo udělat i s nějakými obrázky. My se snažíme použít umělou inteligenci případně jenom jako nějaký základ a potom umělci přímo udělají obrázek, který je na základě toho, co oni chcou.
1: Takže se nebojíte.
2: Já za marketing se nebojím. My k čemu umělou inteligenci aktuálně využíváme, jsou občas příspěvky na sociální sítě, kdy vlastně my napíšem nějaký základ naší angličtinou, která samozřejmě není rodilá mluvčí, řekněme nějaká C1, když bych to měl ohodnotit objektivně. A buď jsme s tím spokojení, anebo napíšem udělej to líp anglicky a najednou vyjede formát, který je jako ano, hezčí. My si to ještě trochu překontrolujeme, trochu opravíme a použijeme to. Takže tohle nám jako jednoduše pomáhá angličtina, nestydíme se
1: jak
2: za to.
1: Jak krásné, jak se k tomu přiznáváte a musím říct, že vlastně je to i velmi sympatické, že se toho vůbec nebojíte, že jste vlastně tak jistí si tou kreativitou, jak je důležitá vlastně ve všech oborech a v tom vašem rozhodně, že prostě nemáte strach, že by vás v této kreativitě mohla nějakým způsobem umělá inteligence předčít. Jaká je podle vás dnes už kultovní hra, počítačová hra? Ptám se nejenom v souvislosti se slůvkem kultovní, ale i s tím, která se bude hrát pořád, která zkrátka neskončí v takzvaném propadlišti herních dějin.
2: Tetris.
1: Tak to říká Dominik Jícha a Petr Kolář.
0: Takovýhle her, domnívám se, že je opravdu už hodně. Že ve chvíli, kdy se člověk podívá do minulosti, jaké hry byly vytvořeny, tak spousta z nich už se stala kultovní, ale myslím si, že Tetris je hra, kterou zná opravdu každý.
1: Mm-hmm. Takže souhlasíte, v tom se asi shodnete a to byste asi přáli poslednímu vlaku domů, aby se tak stalo. Je ta interaktivita vlastně nejdůležitější a nakolik se vlastně to interaktivní v rámci té hry může pokazit? Přijdou i na to ti testaři, že tady prostě interaktivně něco nefunguje?
0: Vzhledem k tomu, jak je naše hra dlouhá, tak testaři se snaží přijít na všechno. Samozřejmě některé věci nemohou odhalit už jenom kvůli času, který na to mají. Ve chvíli, kdy naše hra zabere přibližně 40 hodin na dohrání, záleží na tom, jak k tomu hráč přistupuje, tak to znamená, že aby to testeři vyzkoušeli, zabere jim to celý týden na to, aby to dohráli a mezi tím dojde ke spoustě změn. Takže v tomhle se snažíme vychytat všechny ty věci a vychytat úplně všechno je reálně nemožné. Snažíme se vychytat ty největší, to, co by
1: 99,9%, když vychytáte, ano. Budete jistě šťastní. Čeští vývojáři patří ke špičce. Čím to je, že jsme tak skvělí, když nenalhávejme si, internet k nám doputoval mnohem později. Ve všem jsme byli takový zpoždění. Samozřejmě se hrály tady roli i ty roky, kdy jsme byli jaksi za ostnatým drátem. Určitě to všechno mělo vliv a teď jsme tak skvělí. Teď po nás lapají, sahají zahraniční firmy. Ostatně vy jste toho důkazem. Čím to je? Jsme prostě kreativnější než jinde ve světě.
2: Já, jak jsi říkal, ten ostatní drát, jsem si nespomněl na Jaroslava Švalcha, který na tohle dělal studii, doktorský práci, kdy vlastně už zkoumal, jak během totality tady vznikaly první počítačové kluby, kde se dělaly hry tak jako velmi po domácku a undergroundově. A já bych řekl, že Češi jsou silní v té počítačové sféře těch her, těch jako co vychází na počítač. Proč tomu tak je? Možná, že to je historicky už tím, že jsme byli jako zvědaví, jak co s těma hrama dělat, když nám to tady doputovalo ze západu a zkoušeli jsme, ale na přelomu toho 90. a roku 2000 vyšlo vlastně tituly, které nás do té mapy světové posadily. Byly to Mafie, Operace Flashpoint, česky lokálně se velmi zdařil Vietcong, který teda jako není tak světově ještě známý, ale nebyl. A na to pak navázali další vývojáři, samozřejmě poslední dobou velmi rezonujou hry typu Kingdom Come, Beat Saber, který opravdu jako přesáhli ty hranice České republiky, té produkce několikrát. Takže proč tomu tak je? Možná Petr, myslím, by měl nějaký komentář.
0: Jako můj tip je, že je to paradoxně právě tím, že jsme byli jako omezení, protože tato omezení nám dávají nutnost poradit si s tím, co máme.
1: V podstatě z prohry jsme udělali výhru.
0: Češi jsou do nějaké míry jako národ kutilů. Bylo to vždycky vidět, že jako nějak po domácku vyrobili
1: jsme
0: něco.
1: Jsme si vždycky museli poradit. Neměli jsme to, tak...
0: Úplně stejně, no. Jako díky tomu, že nebylo nic, tak z toho mála, co bylo, tak si Češi naučili, jak udělat z toho zajímavou hru. A následně potom jsme měli ještě výhodu. Ve chvíli, kdy k nám ta technologie už přišla, tak už byla pokročilejší. Už to nebyla ta technologie, kdy na začátku s tím opravdu vývojáři výrazně bojovali. Teďka už je ta technologie dál, čili ten osnatý drát nás v podstatě ochránil od té jako počáteční fáze.
1: Přesně
0: tak. A jenom jako extrémně kreativní jedinci byli schopni s tím něco udělat. Teďka už hry, než by mohl dělat každý, ale je to natolik rozšířené, natolik přístupné, že to umožní širšímu poli vývojářů vůbec něco dělat.
1: Pánové, jste vývojáři z Ashborn Games. Váš poslední vlak domů se za chvíli rozjede. Doufejme, že dojede hodně daleko. Vy sami, já vím, že teď asi nejvíce cestujete právě tím legionářským vlakem nebo těmi 6 vagóny, o nich jste hovořili, ale vy sami hrajete hry?
0: Ano.
1: Je to nutnost pro vývojáře?
2: Koníček a určitě do jisté míry nutnost v rámci toho, aby člověk se orientoval, co je aktuální na trhu. Myslím si, že jo.
1: Takže v podstatě inspiruje vás to i to, co hrajete?
0: A plus navíc hrají hry s dětmi a s svými, a takže ty už jsou na to zvyklé v podstatě od malička, že ty hry znají. A
1: vůbec se toho nebojíte jako tatínek?
0: Nebojím se toho, protože hrají s nimi. Hmm. A kdybych nechal děti hrát samotné nějaké hry, tak nevím, co hrají, nevím, co dělají.
1: Ve takhle chvíli, máte dohled.
0: Doslova sedí na klíně a máme ovladač, jenom si toho předáváme z ruky do ruky, tak se toho nebojím, protože v tu chvíli můžu vysvětlit, co ta hra dělá, jak to dělá, proč to dělá.
1: Tak my víme, že poslední vlak domů se za chvíli objeví, nebo doufejme za chvíli, já to tak říkám jasně, ale víme, že to bude nejpozději do konce letošního roku, jak už jste prozradili, to víme. Tuhle tu číslovku nebo téměř známe, ale ještě jste nám vlastně neprozradili, kolik hodin, kolik měsíců, kolik roků vlastně stojí za vývojem takovéto hry. Teď mám na mysli opravdu od toho prvotního nápadu až do úplného vypuštění do světa.
0: Jsou to v podstatě ty 3 roky, protože ve chvíli, kdy jsme zakládali studio, tak tady tohle byl nápad, se kterým jsme šli za THQ Nordic, že je to něco, co bychom chtěli udělat, a od té doby do nějaké míry na tom děláme v podstatě pořád.
1: Tak já vám přeji, aby vyputoval ten váš vlak jak to říct, teď přemýšlím, poraďte mi. No, vy vývojáři mi teď poraďte.
2: Úspěšně do cíle.
1: aby vyputoval v plné polní, a jak se říká,
2: a dovezl
1: co nejvíc těch legionářů do toho cíle a aby všichni ti, kteří budou tu hru hrát, tak aby opravdu těch chyb našli co nejméně. Nejlépe žádné a aby je to zkrátka bavilo. Já si myslím, že to je asi jako nejdůležitější. Samozřejmě dozvíme se ještě něco i nového o tom, jak žili naši předkové, jak to měli těžké a jak to vůbec bylo třeba s vývojem Československé republiky, ale zároveň se chceme asi i pobavit a to bych přál i vám, abyste se dobře bavili tím, až ta hra spatří světlo světa, abyste se bavili nad tím a radovali, jak ti vaši hráči jsou spokojení a aby zkrátka nejenom pod těmi trailery přibývali i ty dobré reakce na to vaše dílo. Díky vám za návštěvu, Petře. Petr Kolář, Dominik Jícha z brněnského studia Ashbourne Games. Přeji vám, ať se vám vaše dílo vydaří a daří i nadále.
0: Děkujeme moc.
2: Děkujeme moc krát za pozvání.
0: A krásný den.
1: Naslyšenou se bude zase u dalších pořadů, nejenom Na stole je téma těšit, ale naše divá, hezký den.

Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po 9. a po půlnoci.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. O každé výhře přijde odveta, odevzdáš tělo další válce, zasychá v poutě tvoje paleta.

dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně, postavím raketoplán do léta.

se neubráním představám, asi je tohle naše s Bohem. Zatím tě ale v noci potkávám, za každým rodě prašným rohem. Na modré zemi umře poeta a ty se ztratíš někde v dálce. Zasychá v koutě tvoje paleta, zakletá v barvách Claude Amor.

0: Ještě nikdy, ještě pro nikoho
1: stejně či občas, zapni si Proglas.

0: V následujících měsících budeme v duchovním slově číst z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny světla. Kniha nás postupně uvede do základních témat duchovního života.
1: Dnešní část má název Jaký má víra význam pro duchovní život? Význam víry pro duchovní život vyjádřil Tanqueray v 6 bodech. Za prvé, víra je základem duchovního života. Cynikové starověku hlásali heslo přerazit mince, to je dát novou hodnotu a nový smysl věcem, dívat se na svět jinak. To je podle nich začátek filozofie. I víra znamená nový pohled na svět, nové hodnocení skutečností ve světle Boží pravdy. Je tedy počátkem nového života, základem, na kterém se buduje další. Za druhé, víra nás spojuje s Bohem. Hmotné věci se přibližují k sobě v prostoru, spojují se dotykem. Bůh je pouhý duch. Bytosti duchovní jsou si blízko myšlenkou, přáním, srdcem. Myslit tak, jak myslí Bůh, znamená být v Bohu. Za třetí, víra osvěcuje rozum. Mysl roste poznáním. Vírou si přivlastňujeme poznání toho, který je pravda a život. Je překvapující, jak zdraví mívají úsudek v praktických otázkách života i velmi prostí a jednodušší věřící lidé. Za čtvrté, víra posiluje vůli. Vůli totiž značně oslabuje proměnlivost nápadů a názorů. Nemůže mít pevný charakter, kdo nemá ustálené názory. Víra je podílem na neměnné pravdě Boží. Prohlubuje se, roste, ale nemění. Takový je i ten, kdo podle ní žije. Za páté, víra je pramenem útěchy. I psychologové vědí, jak škodlivé je povrchní utěšování pro toho, kdo je doopravdy a hluboce zarmoucen. Potěšit v pravém slova smyslu může jen pravda. Víra je pak souhrn pravd radostného poselství evangelia. Za šesté. Víra je skutkem záslužným. Katolická nauka totiž uznává takzvané zásluhy. Milost je Boží dar, ale vyžaduje se i naše spolupráce s ním. Tato spolupráce s Bohem je něco tak velkého, že nám za odměnu patří Boží království, i když skutek sám byl navenek malý. Skutek totiž neznamená jen něco vnějšího. Ten, kdo dobrovolně podřizuje svůj úsudek a své mínění Bohu, už ve svém srdci vykonal velký čin. Někdy ho to může stát i velkou oběť, jakési vnitřní mučednictví. Jehož korunou je sláva u Boha. Lpíme totiž na svých myšlenkách a na svém mínění. Vlastní názory jsou jakoby děti, kterých se těžko zříkáme. Mnozí se dávají raději zabít, upálit, než by od svého přesvědčení ustoupili. Nebylo by ostatně radno ustupovat komukoli. Své mínění můžeme odhodit a zaměnit je jen za pravdu, která je Boží. Ovšem i tehdy nás to může stát mnoho, velmi mnoho obětí. Snad i smrt by byla snazší.
0: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny světla. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

0: Vítejte u poslechu Radia Proglas a konkrétně pořadu Na stole je téma. A dneska nezůstaneme jen u stolu, ale vyrazíme společně na kolo. Já vítám mého dnešního hosta, který se jmenuje Petr Gabriel. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Já jsem uvedl takový zvláštní úvod, nám se ten pořad jmenuje Na stole je téma, ale my budeme opravdu jezdit na kole, minimálně v myšlenkách. A můžete představit, kdo jste a co děláte?
1: Ano, tak mě jmenuje Petr Gabriel. Já vlastně dá se říct, že už 22 let nebo 22. ročník organizuji takové cyklistické poutě. My to nazýváme cyklopoutě vlastně. Každým rokem nebo každým létem víceméně putujeme na nějaké významné poutní nebo poutní místa, jak v Česku, tak dá se říct po celé Evropě. Vlastně ten projekt v vozovkách vznikl tak trochu, nechci říkat náhodou, ale já říkám vždycky řízením božím, protože prostě jsme taková skupinka ministrantů, jezdili tady s jedným knězem na, taky v létě na různé takové poutní místa a poté jsme se vlastně vydali v roce 24, už jako takový dospělejší, já jsem to teda organizoval ten první ročník vlastně do rakouského Mariazell. Tehdy tam vlastně probíhal takový vlastně ten Katolikem tak, nebo jak to vlastně nazývalo se. Ono to bylo v květnu a bylo takové zajímavé tehdy, že my jsme počítali, že by nás jelo tehdy pár. Víceméně já jsem ještě řešil nějaké studijní povinnosti u toho a tak dále. Jsem si říkal, tak to vůbec jako neproběhne ani, protože my jsme tam byli rok předtím jako o prázdninách. Ta menší skupinka, asi tehdy čtyři nebo já nevím, možná trochu víc. A tak jsem říkal, to bude pár lidí, no a tak ono to, kdo si tehdy zveřejnil právě v médiích, možná to bylo konce Rádio Proglas, přinesl první nějaký takový rozhovor a že se, teda nebo rozhovor, že se pojede jak kdyby na kole a vlastně během víkendu tehdy, pamatuju si, na můj mail přišlo asi 10 přihlášek a když další víkend přidal další 20, tak jsme říkali, tak to bude asi autobus, teda zpátky, teda, že tam jsme jeli na kole. A nakonec toho bylo, myslím, že přes nějakých 115 účastníků, jako jo, tři autobusy jako jo, zpátky jako té hry. Ale to bylo takové velice zajímavé ten první ročník, protože my jsme vlastně vyráželi ze Znojma té hry. A když jsme dorazili do Mariazell, tak to počasí bylo takové přívětivé, možná jako je teď pomalu, že jsme se tam koupali, v Kremzu nám dali jako regeneraci po té etapě jedné bazén a za dva dny nám v Mariazell sněžilo, jako jo, prostě, takže a dokonce pršelo. takže
0: hory jsou nevyspytatelné.
1: Jako, ano, to bylo takové hodně, kde jsme tam přijeli v kraťasích a odjížděli jsme, co jsme všechno na sebe dali, tak aby nám nebylo zima. Prostě, jako, jo, takže to bylo takové, opravdu to byla pouť tehdy, jako, jo, ze všeho všudy. Prostě to byla oběť, opravdu. Jako, jo, takže a pak samozřejmě ty ročníky přibývaly, ale tak to asi...
0: dotkneme se jich a později. Vy jste teda začínal, vy jste říkal jako ministranti a postupně, když jsme spolu komunikovali, tak jsem našel kontakt na stránkách cyklopoutě.cz. Kolik lidí stojí za organizací těch vašich cyklopoutí teď, jak je to už několikátý ročník?
1: Tak ano, ten organizační tým se postupně jako rozrůstal, vyvíjel, takže už to nejsem jenom já jako hlavní organizátor, ale mám k sobě samozřejmě kolem sebe ten tým, který jak opraví tu prasklou duši, tak i tu lidskou duši. To znamená, jedou s námi jak upravář těch kol, tak řada kněží, kteří patří taky do toho týmu organizačního. Ta duchovní stránka je důležitá, protože vždycky každý ten den se snažíme mít mši svatou a většinou začínáme ráno a pak teprve razíme na tu etapu, tak je pozbuzující. Pak taky samozřejmě potřebujeme se nějakým způsobem občerstvit a toto, takže máme sebou vždycky, už teda většinou se to rozrostlo i takového polního kuchaře, který nám vlastně připraví snídaně a připraví i večeře. A v tom množství, když nás jede 100 a více, tak je to opravdu kuchař i s pomocníkem nebo s pomocnicí nějakou, protože opravdu to už je takový i peloton pomalu, i když jezdíme po skupinkách, to se nedá samozřejmě, nejsme závodníci, my nejdeme žádný závod, že vždycky říkám, ale v cíli je spíš odměna, že to každý ujede prostě, jako jo, nebo takto, že jo, to je, protože to jsou určitě amatéři a tak do. To znamená, že tam je i ten servisák prostě a pak tam máme i takového řidiče vlastně, protože buď s námi jede doprovodný kdyby autobus, který převáží ty bagáže, anebo i dodávka prostě a takový logistik a prostě k tomu jak kdyby ten tým, no, takže prostě už to není o jednom, o dvou, o třech lidech, ale mnohdy i o pěti a o více lidech prostě, jako jo, takže vlastně, když jsme byli loni i v Římě, tak nás bylo prakticky, nevím, 100, 140, plus ještě jedna skupinka se k nám přidala pak na ten závěr, tak to už byl prostě opravdu peloton čítající 170 účastníků pomalu a se podíváte, kolik cyklistů dojede Tour de France, tak je to podobné číslo. Prostě jako. Takže je to opravdu náročné. Tak samozřejmě nespíme ještě po žádných hotelích, ale to jsem chtěl ještě říct, jak kdyby, že vždycky vyjednáváme nějaké takové společné místo, jako nějaká tělocvičná, nějaká sportovní hala, případně i nějaký klášter, který má třeba velké sály a prostě takto, takže se nám občas jako podařilo spát ve velmi zajímavých prostorech, jako je třeba klášter v Melku, vzpomínám, který má v sobě vlastně i jak kdyby školu a tam má zabudovanou takovou krásnou tělocvičnu třeba, tak to byly takové ty noclehy, na které člověk vzpomíná, že prostě je večer unavený po té etapě a přece jenom se kochal nějakým výhledem na třeba na to Wachau, anebo jsme spali kolikrát, jakože i když bylo horko třeba někde prostě, tak člověk samozřejmě si dal sprchu a v té hale bylo prostě nesnesitelně, tak jsme spali pod širým nebem, to, což je prostě úplně běžné, že jo, prostě jako jo, takže vždycky máme to zázemí, musí být, protože třeba zrovna právě v loni, když jsme byli v té Itálii, tak všichni čekali obrovské horka, někteří se toho fakt báli a nejeli. A nakonec my jsme nám tam jedna etapa, nebo prakticky dvě, úplně propršeli. Prostě jako stála voda na poli, tam, kde pěstovali vlastně jablka, prostě tak stál vody, vidět jako vodu v Itálii, tak to byl takový menší zázrak, ale a bylo až moc teda, jako jo, prostě, jako jo, takže dokonce vybrat... se nedalo ani koupat v moři, jako jo, ten den.
0: No já právě chci říct, že kdybych si mohl vybrat, tak si radši vyberu to horko, než déšť v Itálii.
1: Ano, je to zkušenost za ty 22 ročníků určitě je ta, že lepší horko, jakýkoliv déšť prostě a takhle, prostě to je pak samozřejmě nebezpečné na různé pády a takto, přece jenom na to horko se dá trošičku připravit a dá se to v zovkách ujet. Když člověk jede na kole, tak víceméně trošku ten organismus chladí. Pokud samozřejmě nejede v horku do nějakého extrémního kopce, jako to je zas věc druhá samozřejmě, jako jo, že jo.
0: Jsem se chtěl zeptat, vy jste říkal, že jedete po skupinkách a já si přesně dokážu představit, jak když vyjedu s mým taťkou na kole, tak každý máme jiný tempo, každý jsme na tom jinak fyzicky. Jak je to u vás? Musí se přihlásit člověk, který už má něco naježděné, že musí držet to vaše tempo, nebo se může přihlásit člověk, který si kvůli vám koupí kolo a pojede ty první kilometry?
1: Tak já vždycky říkám, že ono je to kolikrát, jak si říká, trošku o té psychice, je to v hlavě. Když ten dotyčný si řekne, že mám před sebou 700 kilometrů, mám to ujet za nějaký týden nebo za nějaké etapy a řekne si v hlavě, to v životě nemůžu ujet prostě, nebo tak to nedám prostě, tak to nedá prostě v té hlavě, to je jasné. Ale když si to tak spočítá, že na to má celý den, na tu etapu, která má třeba 70 až 100 kilometrů, vyjedu ráno kolem té 9. hodiny a přijedu večer v 6 s nějakým odpočinkem a takto, rozvrhnu si to, tak samozřejmě, že se to dá ujet. My to taky koncipujeme té etapy, když je nějaká opravdu horská etapa, tak má třeba do těch 50 kilometrů. A když je to polovině, tak se dá ujet i 120 kilometrů. Prostě jako to je jako bez diskuze, že jo, prostě jako jo. Takže samozřejmě znám i názory i některých kněží, že lepší, jak se říká, umřít na trase.

0: A pak jsou i takoví, kteří během té etapy toho nemají dost a zvládnou třeba ještě si vyjet na nějaký vrchol, který je po cestě a dají k tomu 20 km víc velkým převýšením. Prostě, jako, jo. A ten peloton je opravdu velmi, velmi pestrý i věkově. Prostě, jako kolikrát že jo, mezi těmi účastníkama jsou jak děti, prostě, tak i seniorů máme hodně dostatek, no prostě dostatek, je jich celkem hodně. Jo, já vždycky říkám, že teď třeba ty ročníky už tolik ne, když jsme tehdy začínali, tak oni mě kolikrát říkali, že no, my jsme byli mladí, ale my jsme tu možnost neměli. My jsme mohli jezdit od Daše do Košic, prostě dneska sedneme na kolo a zajedu se podívat do Vídně, že jo, prostě nikdo mě v tom jako neomezuje a tohle, že jo, prostě jako jo, takže i ty seniori se to trošičku vynahrazovali, proto jsme jich měli jako mezi sebou docela i vždycky jako hodně máme do dneška prostě. Aha. Určitě takovou partu, která si i schází mimo ty cyklopoutě, jako jo, že jim občas pošlou pohled, spolu pak vyrazili a takto. Takže prostě tam tento společenství je tam taky takové pestré a důležité prostě. A myslím, že takovým bonusem toho všeho je, že my za těch 22 ročníků ty lidi mezi sebou i seznamujeme prostě a teď za 3 týdny nás čeká v pořadí 16. svatba mezi těma účastníky z těch našich cyklopoutí, takže prostě plníme i tuhle roli prostě křesťanských manželství a je to v pořádku prostě. Jako,
1: To napadá mě osazenstvo žen a mužů tak je na stejné úrovni nebo muži převyšují?
0: Muži samozřejmě převyšují, ale není to úplně výrazně, je to zhruba 65-35%, tak bych to nějak nazval. Jako jo, samozřejmě je to takové samozřejmě logické, že ti chlapi jsou k tomu sportu jako víc, jakože takový, toto, ale opravdu těch žen tam není málo, jako když se porovnáte, že nás jede 130 třeba a z toho je nějakých 45 žen, tak to je hodně.
1: To je.
0: A nejsou jenom v kuchyni, prostě, jako, pozor. Jako. Jo, takže i toto, no.
1: Jak vypadá průměrná etapa? Vy už jste trošku nakousl, že

se jdeme, protože každý jede vlastním tempem i v těch skupinkách. Prostě kolikrát musíme tu skupinku třeba i někoho přeřadit, protože na někoho je rychlá, někdo je na někoho pomalý, anebo už je jich tam hodně a čekají na sebe při různých sjezdech, výjezdech, který jde pomalu, ten se zastaví někde. Prostě jo, takže ta zkušenost je, že aby ta skupinka nebyla větší, pokud možno než třeba 10, protože pak už je to i problém na těch cestách někde a takto, ale jedou fakt po těch skupinkách, prostě jako, a zase, aby nejel každý sám, protože se nám občas stalo takové i různé, k tomu dojdeme, kuriozity, nebo takto, že si občas někdo v mapě podíval ráno, jak se probouzel, kam že to jede, a my jsme jeli do Číhoště, on dojel do Čížova. Jako, jo, prostě, jako, ono to nebylo úplně daleko od sebe, bylo to asi 25 kilometrů, myslím, nebo tak nějak, tak ho pak dovezli toho dotyčného na nějakém traktoru ve vlece, prostě.

0: Hradci diecézy. A pak ještě občas jede někdo z Hradce Králové, ano, tam taky kněz jede, Dvořák. Nevím, jestli máme vyjmenovat ty kněze, pochválit jejich činnost fyzickou, tak to prostě tak dost často, a vlastně zakladatelem se mnou je otec Alvarez Kudeda, který je teď dominikánem v Olomouci. A s tím jsme právě jezdili na takové ty poutě a shodou okolností jedna z takových prvních v roce 2001, to bylo ještě před naší, s klukama, co jsme byli ministranti, před maturitou jsme vyrazili do Jablonného, k svaté Zdislavě, k té Lepce, která je teď vlastně taková vozovka populární, tak jsem si říkal, jestli bychom po 25 letech neměli vyrazit už teda ti ministranti se svými dětma, slova Alvarezem, poděkovat, že se Lepka zpátky dostala do míst, kde má patřit, jako prostě, jako jo, takže to je taky velmi, velmi zajímavé, kuriozní trošku, jo, takže pak taky dost často s námi vyráží otec vlastně Petr Utíkal, říkáme Pedro, který vlastně je takovým samoukem v jazycích, a musím pochválit, on hodně jako se dokáže naučit spoustu sám, a když jsme vyřizovali, a to by ještě podotknul, to je opravdu práce hodně mravenčí, zajistit všechny ty noclehy během těch etap, protože někde nás i odmítnou, prostě řeknou, tady dojedete, něco nám tady zničíte, vůbec nepochopí tu naši myšlenku, že potřebujeme poutní nocleh, střechu nad hlavou, jak se říká. Občas dostává, takže ten otec Petr Utíkal hodně, kdyby v tom pomohl i té organizaci, tím tlumočením a tak to prostě, jako jo, a když jedeme kolikrát i přes dva státy a je potřeba umět španělsky a tu přepnout zase do portugalštiny. My jsme jeli vlastně ze Santiago třeba do Fátimy, tak se mi vždycky ptal, už byl dezorientovaný, jestli jsme v Portugalsku na tom úřadě nebo ve Španělsku. Jako. Takže to je jenom jako, že taky taková kuriozita. No. Pak ještě jezdí otec Pavel Kaška z Milotic často, tam je takový zámek, že jo, prostě farnost Milotice. Pak teď jezdí otec Josef Zelinka, ten byl tady ve Vracově, teď je vlastně v Voláčovicích. Občas jede otec Radek Šídleja, ten je Krásensko, tuším, že u Vyškova. Ano, aby na někoho nezapomněl. Pak občas, a teď jede s námi na tu vlastně na tu cyklopouť, na to blahořečení, otec Pavel Pacner, což je mikulovský probošt, mám z vašeho biskupství. Ano, ten byl s námi i v tom Německu 2005, tak jsem to vzpomínal bez těch mám a takhle. Vím, že ty jeho příjezdy po půlnoci byly velmi odvážné. Odpočívali přes den tehdy a pak jako věděli, že do konce etapy hodně kilometrů, tak to byly dojezdy opravdu v noci. Jako jo, vlastně, no.
1: Ale já vím, že
0: takové kuriozní momenty tam jsou. No,
1: on prostě je velký cyklista, oni jeli právě s naším ano, generálním vikářem.
0: Vím, sleduji, ano, jeli.
1: A toho jste nám neměli, Pavla Kavku?
0: Toho ne, možná je to výzva pro něho, musím říct. Pavlovi se říká Fox, že jo, všichni víme, o koho jde. Pavel Pacner, ano, takže toho jsme neměli. Ale měli jsme jednou, poprvé jsme do toho Mariace, ale tak s námi jel otec biskup Kajnek. V 24, jak jsem vzpomínal, to sněžení a tohle, tak ten jel se svými kaplany tehdy, Pátrem Machem, dneska je tuším, že proboštem v Litomyšli, a ten druhý se jmenoval Pátr Brokeš. Ano, ten je ten, myslím, někde jsem registroval Ústí nad Orlicí nebo Kutná Hora možná teď. Jako, jo. Takže to si pamatuju matně, že ti to dva jeli. A pak ještě, aby někoho nezapomněl, pak ještě Dominikán, to je Cyril Molnár s nama jel několikrát, ale touto otázkou se mě zaskočil. Ještě musím vzpomínat, že za 20 ročníků se tam vystřídalo taky. To jsou tak kníži. Taky s námi jezdil ještě Trvalý Jáhen, Jiří Dvořáček, Žďár nad Sázavou. Ten je opravdu takovým dojenem, bych řekl, těch Trvalých Jáhnů u nás vůbec, protože už samozřejmě věkem postoupil mezi ty seniory, a to zdatné seniory. A pak ještě teda vlastně dva účastníci, tehdy jako studenti, troškolsky, dneska jsou z nich kněží, jeden je Marek Husák, který je vlastně děkanem ve Žďáru nad Sázavou nyní, tak ten s námi jezdil ještě co by tuším, že středoškolský student. Byl v tom Německu, se to vzpomínal, taky tehdy koně nad Rýnem. A taky otec Jiří Luňák, který je tady kousek v Dolním Němčí farářem, takže je to dva vlastně během těch ročníků absolvovali studia vlastně, jsou z nich kněží taky, jako, takže prostě máme mezi sebou ty, kteří prostě plní to duchovní povolání z těch účastníků, což je taky

0: já si myslím. Doufám, že jsem někoho nezapomněl, možná, že určitě jo. Těch kněží bylo samozřejmě víc, co se připojovali, a tak musel bych na to opravdu jako pátrat akce po akci, nebo po cyklopu.
1: Myslím, že ty stále a účastníky jste určitě nezapomněl.
0: Já když jsem zapomněl, tak se omlouvám. Jako.
1: Já se dostanu k tématu, proč vlastně spolu mluvíme. Vy organizujete teď cyklopouť, takovou menší podakci, jestli jsem to pochopil.
0: Mimořádnou.
1: Mimořádnou, kde jedete na blahořečení patera Buly a Drboly. Můžete nám přiblížit a vlastně i pozvat, protože posluchači uslyší ten pořad ještě předtím, než vyjedete, tak jestli jsou volná místa, jestli se můžou přidat a o co vůbec jde.
0: Ano, odpovím hned, ano, volná místa jsou, tak rádi ještě někoho určitě přijmeme. My jsme teda tu cyklopouť koncipovali opravdu jako mimořádnou, protože to mimořádná událost, to blahořečení. A víme, že prostě je to v sobotu 6.6. a my musíme nicméně vyrazit na kole o něco dříve, a tak jsme přemýšleli, aby to bylo takové co nejjednodušší, prostě jak na tu organizaci, tak prostě pro ty cyklisty. Takže vyrážíme víceméně v pátek 5.6. a to ze dvou směrů. Jeden směr, takové to naše orelské křídlo, protože ty cyklopouti organizujeme pod organizací Orel, to jsem ještě nedodal, naše křesťanská sportovní organizace. Takže jedno to křídlo vyrazí z Moravských Budějovic, což je vlastně, vedle je Lukov, Moravský Budějovic, což je rodiště Pátra Buly. A to vyrazí tak v ten pátek, 5.6. a to naše druhé orelské křídlo vyrazí z Velehradu a pojede kdyby ve směru na ty starovičky u Stopičí u Brna, to je rodiště Pátra Drboly. V obou těch místech bude mít mši svatou, obě ty skupiny doprovází kněží. Jak jsem tady vzpomínal, tak vlastně nás z Velehradu bude doprovázet to naše křídlo Pátr, ten Pavel Pacner Fox. A bude mít tu mši svatou vlastně v těch starovičkách odpoledne toho 5.6. zhruba asi o půl čtvrté, tam dorazíme na kole, máme to nějak vypropočítané, že bychom to měli stihnout z Velehradu ráno. A zase ta druhá skupina, která vyráží z těch Moravských Budějovic, tak to má hned, jak se říká, za rohem ten Lukov, takže ti budou mít mši svatou ráno toho 5. v 8 hodin a bude sloužit pátr Marek Husák, náš cyklopoutník, jak jsem ho vzpomínal. Takže oba dva ty kněží brněnské diecézy budou si myslím symbolizovat oba ty blahořečené jakožto brněnští kněží této diecéze, vaší diecéze, něco jsme z Olomoucké, tak to podpoříme tu akci samozřejmě a vyrazíme ty dvě skupiny. Momentálně je ten stav přihlášených zhruba 50 účastníků, víc je nás teda z té strany od Velehradu, takže pokud někdo ještě váhá, tak samozřejmě může se připojit na adrese cyklopoutě, se tam přihláška a může zapojit i během té cyklopoutě. To znamená, když nám napíše, že bude čekat po trase, do trasu jsme zveřejnili pro ty účastníka, zveřejníme i, kudy se pojede vlastně přes ty místa, jak jsem říkal. Takže ta skupina, co vyráží z těch Moravských Budějovic, tak pojede přes Jaroměřice nad Rokytnou. To se nabízí, protože tam bude i relikviář těch dvou blahořečených našich mučedníků. A pak ve směru na Moravský Krumlov, tam budeme takovou větší zastávku. A ta naše skupina pojede zase ze směru od Velehradu a bude mít zastávku ve farnosti Vracov. Tam budeme nabírat tu naši kuchařku, taky důležitý součást toho týmu. A pak jedeme ze směru zase na Svatobořice Mistřín a pak ve směru na ty starovičky. A obě ty skupiny se potkáme večer, jak kdyby v Rajhradu. A tam budeme večeři, klášteře. Spíme zase v tělocvičně nebo v sportovní hale místní základní školy a ráno vyrazíme společně už zase asi ve skupinkách, ale na to výstaviště dorazíme, pokud možno se potkáme všichni společně. Je to asi 20 kilometrů přímo z toho Rajhradu, je tam krásná cyklostezka až na výstaviště, takže to bude opravdu i pro ty, kdyby se chtěli přijít úplně na poslední chvíli, zjistit, že bude opravdu krásné počasí, věřím, že bude. A že by chtěli přijet třeba v sobotu ráno za námi, tak samozřejmě můžou. Budeme startovat něco po 8 hodině, abychom tam byli na celý ten program, pokud možno. Ten začíná vlastně o 9:30, jsem dobře díval na tom výstavišti a zúčastníme se všech těch akcí, co tam proběhnou. Takže Takže možná v těch brněnských zácpách tam budeme nejrychleji na tom kole.
1: To jo. A musím říct, já často jezdím, teda opačnou trasu, jezdím z Brna do Rajhradu a je to velmi, velmi pěkná cyklostezka, takže i jak jste říkal, ten poslední den, tak velmi doporučuju, protože tam neuděláte chybu.
0: Ano, výborně.
1: Vy jste říkal, že to děláte pod hlavičkou Orla. Musí se přihlášení být členové Orla nebo nemusí a může se přidat úplně kterýkoliv poutník?
0: Může se přidat dokoliv, samozřejmě. My to nerozlišujeme. Ostatnou část opravdu tvoří členové Orla, to musím říct. Ale prostě to se nedá ani rozlišovat. My kolikrát jsme třeba zjistili až na místě, kdy jsme si tak nějak rozdělovali úkoly, třeba při bohoslužbách, kdo by co četl, tak se střídali, tak to jsme třeba zjistili, že určité procento lidí s námi jede a vůbec nejsou věřící, prostě nemají, nebo takhle, to bychom nazvali špatně, že nejsou věřící, prostě jsou spíš hledající, prostě a tak to, a nebyla se jim ta naše skupina a někdo je tam vzal, protože prostě pojet s námi, ale tady je dobrá opravdu parta prostě všech možných těch lidí a opravdu musím říct, že pro někoho je to třeba kolikrát dovolená, že jo, prostě když jsme je to Španělská, tak jako ano, to byla pro někoho dovolená, ale myslím si, že pro všechny je to cyklopouť. Ono jakože, jak se říká, i pěší poutníci to kolikrát potvrdí, jak se dostanete na tu trasu, tak kolikrát máte během toho dne jedinou myšlenku dojet do toho cíle. A tím si člověk hodně jako vyčistí hlavu, jak se říká, prostě jako jo, protože opravdu dáte nějaký fyzický výkon. Jo, a prostě máte opravdu myšlenku něco pojíst prostě a zalehnout. Jako jste unavení, šťastně jste tam dorazili, ale to je možná to, že prostě člověk během toho dne má spoustu času přemýšlet o sobě, o prostě svých pocitech, prostě o tom, že tu pouť opravdu za někoho obětuji. A to musím říct, že prostě asi taková moje to, že prostě kdy to odlišuju od nějakého závodu, kdy ten závod jdete s tím, že to musíte vyhrát, že jo, prostě, jako, když to tady je to, snažím se dojet do toho cíle prostě, jako jo, a je to takový dobrý pocit, že jo, prostě když člověk ujede 700 kilometrů na kole, jo, za nějakou to cyklo, pojď průměru, co tak jezdíme, jo, prostě, jako jo, tak je to i nějaký výkon prostě, jako jo, takže prostě to určitě.
1: Takže když to shrnu, tak volná místa jsou. Přihlašovat se můžou naši posluchači na cyklopoutě.cz a pokud nebudou chtít celou trasu, tak vlastně vůbec nevadí a můžou se připojit kdykoliv v průběhu, ale chtěli by vám dát vědět. Mám ještě čas. Já se zeptám, mě to hrozně ta otázka láká, kde jste byli nejdál?
0: Nejdál? Tak asi to bylo ve Fátimě. Myslím, že to bylo to Portugalsko. To bylo vlastně v roce 2017. My jsme to tehdy koncipovali tak, že jsme vlastně vyráželi z Kamina, jak kdyby. Tu minimální vzdálenost jsme urazili Camino do Santiago, tehdy jsme jeli, i když musím předestřít, že jsme tam v roce 2011 jeli vlastně půlku toho Camina z Burgosu do Santiago, tak jsme to zkušenost měli po tom Caminu. A to, co jsme propojili vyloženě Santiago s Fátimou, jak kdyby to bylo asi úplně nejdál, kde jsme byli. Samozřejmě tam jsme se dostali autobusy, protože prostě ta vzdálenost je jakože poměrně velká a ne každý má tu dovolenou nebo takhle prostě. Jako jo, takže prostě tak to. No. Tak to bylo asi to byla Fatima. No.
1: A vy průměrně to trvá tady týden, ty cyklopoutě, nebo nemáte úplně pevně dané hranice toho, jak dlouho to bývá?
0: Tak není to úplně pevně dané. Je logické, že prostě, když jdeme do zahraničí, tak nám zabere třeba i 2 dny cesta tím autobusem, protože když máme zebrat ten vlak, autobus nemůže jet rychle, že jo, s tím vlakem, tak jsme pomalí prostě. Takže i během té jízdy autobusem jsme si dávali vždycky ty přestávky a někdy jsme zavítali i do zajímavých míst, jako třeba Šamony, vlastně tam byla i olympijské hry, jsme tam měli přestávku, matuju si, nebo jsme byli někde u moře, prostě v rámci té bezpečnostní přestávky, ta teda byla prakticky celý den, jako jo, takže prostě to taky trvalo, takže když jsme kolikrát přijeli, tak ta akce měla, a konec konců i to Německo, si vzpomínáme C5, to bylo opravdu nedlouho, tam jsme byli vlastně s tím setkáním mládeže ještě, to jsem ještě řekl, že původně ta myšlenka byla, jsme vyráželi jako mladíci vlastně na setkání mládeže. Postupně jsme za ty 22 roku zestárli, jsou z nás rodiče, takže teď nechci říkat, že vyrážíme na dospělácké akce, ale samozřejmě čas nikdo nezastaví a z 22 ročníků je samozřejmě znát. Ten peloton se i obměnil, to bych musel říct, že různě už s námi jelo asi zhruba 1500 opravdu lidský duší. Aha. Takže to je jedna velká vesnice, jo, prostě, takže to jako opravdu jo. Někteří už nás i předešli na věčnost, tak to samozřejmě je. Určitě ten peloton doznává těch změn, prostě, jako, jo, že třeba za těch 10 let ta moje generace vlastně teď těch mých kamarádů a tak to víceméně nejezdí, protože každý má menší nebo malé děti zatím, takže očekávám v dohledné době přísun právě té mladší generace, kteří se zapojí v průběhu možná 3-4 let, prostě každý už mě hlásí, že už má 3-4 děti, prostě, takže se určitě nemusíme o svou budoucnost cyklopouti obávat, protože vyrazí rodiče se svými dětmi opět prostě, jako jo, takže to bude takové určitě pěkné. Těším se na to určitě, až se tam potká víc těch našich, nebo těch mých vrstevníků jako rodičové. Věřím, že k tomu brzo dojde.
1: Vy tak pěkně vyprávíte, tak já se zeptám na nejsilnější duchovní zážitek za tu dobu.
0: Tak ty zážitky byly asi, mi se teda velice líbilo ve Fátimě. Musím říct, že to bylo opravdu, i ta země, to Portugalsko bylo takové taky. Pak to byly samozřejmě asi i ty dvě naše audience u papežů. Jedna byla v roce 2012 vlastně v Castel Gandolfo v Itálii v Římě, vlastně u papeže Benedikta. To jsme tam byli vlastně v srpnu 2012. A loni vlastně jsme byli prakticky první velkou skupinou, kterou přijímal z Česka papež Lev 14. Jako jo. Takže to bylo taky v srpnu po tom setkání mládeže. Tam prakticky i hned dorazili na tu jeho audienci. Takže to byly určitě dvě takové momenty, kdy jako potěšili. A mě třeba osobně rád vzpomínám třeba i na to cyklopout, jak jsem vzpomínal do toho Německa. Ačkoliv se jeví Německo jako taková země, prostě toto, tak musím říct, že tehdy nás jako velice přijali v těch různých farnostech. Taky nás bylo míň. Nás bylo asi 50 tehdy. Ale opravdu jako musím říct, že jsme to jeli vlastně podél těch řek, jako je Mohuč, Rýn a tak dále. Prostě tak opravdu v každé farnosti nám udělali nějakou večeři tehdy. Prostě my jsme to tehdy moc neřešili. Měli jsme ani kuchaře a tak. Tak jsme byli mladí, tak jsme to prostě nějak tak pojali. Pardon. Jakože nechci říkat výletnický prostě, ale tak nějak, že někde pojedeme, někde vyjedeme, proto jsme neměli ani pořádné ty mapy, což by dneska nás asi strašilo pomalu ze sna, že nevíme, kde dojet prostě pomalu, tak to, taky ta organizace byla taková, že jsme to domlouvali ne na poslední chvíli, ale Němci v tom byli opravdu jakože dobří, že když jsme tam na to setkání dorazili, vlastně i na ten předprogram, pamatuju si tehdy, do Koblenců, tak mám do dneška ten minutovník doslova, co nám připravili za program. Výlet lodí, tehdy výlet vlakem na Trevíru prostě a když se nás ptali, co chceme v rámci volného dne v těch rodinách, tak každý řekl slovo šláfn. Protože to bylo opravdu jako vyčerpávající, jak po té trase. Protože jsem ještě nedodal, kromě toho, že ty mapy, když jsme měli, neměli, tak ta etapa byla naplánovaná třeba do 100 kilometrů, ale vlivem toho, že ta cyklotrasa se klikatí, tak měla třeba 130. Prostě, jako jo. Takže si dokážete představit, že pak ti naši otcové, foxové, tak to dojížděli po té půlnoci, protože prostě ten kilometr byl možná míle. Prostě, jako jo. Takže takové a trošku nepříjemné, my jsme to brali spíš humorem jako tehdy, ale opravdu. Tehdy byl problém změřit tu etapu. Dneska to problém není, že jo, prostě máme všechno. Digitalizujeme to, že jo, prostě vidíme pomalu ten výkon, kolik spálíme kalorii, že jo. Ale tehdy to bylo opravdu takové, že máme jednu vytisklou mapu a tak si poraďte, že jo, prostě jako jo. Takže, a nešlo jinak prostě jako jo, a zvládlo se to prostě jako jo. Taky byly kuriózní momenty, si vzpomenu, kdy když se špatně přejel most, což v Německu po druhé světové válce těch mostů moc není, tak jsme dojeli na jednu stranu Rýna, ale ubytování bylo na druhé straně Rýna. Tak se nás ptal ten převozník, jestli ještě tam přijedou nějací cyklisté další, že převážel postupně ty skupinky na druhou stranu, takže tam čekal dost dlouho na to, aby ještě splnil svůj úkol, kdyby náhodou ještě někdo přijel a potřeboval na tu druhou stranu toho Rýna. Což jako je opravdu řeka, která prostě dá zabrát a kdyby se to měl objíždět, tak by etapě přibylo dalších třeba 50 kilometrů, což by bylo asi ani nemožné. Jako jo, takže to si vzpomínám, že to byl taky takový oříšek. Ale nějak jsme to zvládli, vyřešili a tak dále.
1: Blíží se nám čas pomalu ke konci a já se zkusím zeptat na nějaké statistiky, klidně řekněte, když takže nevíte, kolik průměrně za den píchnete duší.
0: Těžko říct, protože to budou třeba, myslím si, že do 10 možná i, jako jo, prostě no.
1: Průměrně kilometrů za den?
0: Průměrně kilometrů za den si myslím, že bylo takových 80, no.
1: Průměrně účastníků?
0: Průměrně účastníků, to jsem myslím nedávno počítal, je něco kolem těch 130, no. Že byly cyklopoutě, kdy nás bylo třeba rekord po západních Čechách, se nezná, nás bylo 190, jako, to už bylo opravdu hodně. Jako, takže,
1: Věkový průměr? Zkuste střelit od pasu?
0: Ono záleží jako v kterém ročníku. Když by to bylo v roce 2005, tak by ten věkový průměr byl něco pod určitě 25 let. A když je to teď, tak ten věkový průměr bude možná ke 40 letům.
1: Dobře, tak moc děkuji za rozhovor a doufám, že jsme naše posluchače nalákali na to, aby vyrazili na kole, třeba i s vámi. Ještě tady zdůrazním, že vás najdou na stránce cyklopoutě.cz, je to tak?
0: Určitě. Já bych ještě řekl jednu věc, že my letos plánujeme tu naši velkou cyklopouť, jestli můžu, a to jedeme určitě na Slovensko. Tam je taky nějaké volné místa, ještě kdyby se někdo přidat, je to vlastně přelom července a srpna, opět najdou informace na stránkách cyklopoutí, taky se můžou přidat i v průběhu, není to úplně daleko, jo, pojedeme vlastně přes ty poutní místa, jako je Turzovka do Levoče a vlastně vrátíme se zpátky, takový okruh uděláme po Slovensku, takový opravdu výlet, ono to taky nebude úplně nejkratší cyklopouť, ono najdeme určitě něco, takže a Slovensko je opravdu krásné. Je to zahraničí taky. A pro nás blízké zahraničí, tak třeba by se chtěl vydat, tak taky může samozřejmě. Děkuji.
1: Pozval vás Petr Gabriel, já moc tady děkuji za rozhovor a zase na vlnách Proglasu někdy naschledanou.
0: Ano, se stalo. Naschledanou.

Je okolo 1 hodiny ráno a na Proglasu v pátek 5. června 2026 otevíráme blok komorní hudby. Nejprve budeme poslouchat sonáty pro violu da gamba a čembalo Johanna Sebastiana Bacha. Zahrají Petr Nouzovský a Monika Knoblochová. A postupně uslyšíme sonátu G-dur, D-dur a G-mol. Příjemný poslech.

Na Proglasu jsme poslouchali sonáty Johanna Sebastiana Bacha pro violu da gamba a čembalo v podání Petra Nouzovského a Moniky Knoblochové. Jednalo se o sonáty G-dur, D-dur a G-mol. V závěru bloku komorní hudby na Proglasu ještě vyslechneme houslovou partitu číslo 2 D-mol Johanna Sebastiana Bacha. Na mandolínu zahraje Elon Sariel.

Dozněla houslová partita číslo 2 D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Na mandolínu ji přednesl Elon Sariel.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine. Už ne jako kotva, ale ani jako smetí, na dně končí všechna moje stará předsevzetí. Vítr se mnou zmítá dál od stěny ke stěně, po mořích se lodí plavím v láhvi skleně.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Vážení posluchači, mé jméno je Jaroslav Pokorný. V současné době sloužím jako kazatel a vedoucí sboru Církve bratrské v Opavě a mám výsadu celý tento rok sdílet s vámi svá zamyšlení nad biblickými texty. Už v mnoha dílech těchto úvah byla řeč o tom, že Bohu jde o nás, o jednotlivé lidi, o jejich záchranu skrze Kristovo dílo, které přijímají vírou, a také o proměnu jejich osobního života skrze Ducha Svatého. Ale jde Bohu jen o toto? Nebo je jeho záměrem ještě něco více? Než se podíváme na jeden důležitý text z Bible, chtěl bych s vámi sdílet svědectví z mého života. Když jsem se po velkém vnitřním boji rozhodl odejít, řekněme ze spirituálně teologických důvodů, z jedné křesťanské denominace, kde jsem mnoho let žil a sloužil, nastal pro mne zvláštní čas. Na jedné straně jsem prošel těžkým a bolavým procesem, na straně druhé jsem vnímal velmi výrazně Boží blízkost a vedení. Nevěděl jsem, co bude dál, ani to, co budu dělat a čím se budu živit. Ale když se začala blížit první neděle po mém odchodu, rostla ve mně touha a potřeba být na shromáždění Božího lidu, církve. A tak přišlo období, kdy jsem navštěvoval různá společenství křesťanů v mém okolí a trochu zkoumal, jaká jsou, a hlavně se těšil, že se můžu s křesťany pravidelně potkávat. Po několika měsících jsem si však uvědomoval, že se musím posunout z pozice jakéhosi pozorovatele a hodnotitele církví k tomu, abych se stal součástí nějakého konkrétního společenství. A to bylo přesně to, co jsem potřeboval a co se opravdu díky Bohu stalo. Od té doby až dodnes jsem vždy byl a jsem součástí nějaké konkrétní církevní rodiny. Před několika týdny jsme četli z novozákonní biblické knihy Skutků apoštolů o události letnic, prvním vylití Ducha Svatého